0: iniciativy podl. Jejím prostřednictvím můžou evropští spojenci a Kanada nakupovat zbraně a munici ze Spojených států a posílat je na Ukrajinu. Okamura připustil, že rozhodnutí je v gesci ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů. Probrat ho chce ale na páteční koaliční radě.
1: Pan ministr Macinka měl alokovány od minulé Fialovy vlády, měl v rozpočtu jako mandatorní výdaj alokovánu částku a pan ministr Macinka se sám tedy rozhodl, že tu finanční částku tedy dá na financování zbraní na Ukrajinu.
0: Rozhodnutí zapojit se do americké iniciativy nerozumí předseda ODS Martin Kupka. Podle něj by Česko mělo přispívat do vlastní muniční iniciativy. Zbytek života ve vězení by měl strávit lékař, který v Německu zabil nejméně 15 těžce nemocných lidí. Rozhodl o tom zemský soud v Berlíně. Kromě nejvyššího trestu zakázal odsouzenému doživotně vykonávat povolání lékaře.
2: 41-letý lékař v oboru paliativní medicíny Johannes M. se zařadil mezi největší sériové vrahy poválečného Německa. Mezi lety 2021 a 2024 podal 15 lidem bez jejich vědomí a medicínského účelu směs anestetik a léků na uvolnění svalů. Těžce nemocné oběti se pak udusily během několika minut. Obžalovaný se minulý měsíc k většině vražd přiznal, projevil lítost a omluvil se pozůstalým. Zároveň ho ale čeká další proces, je podezřelý z dalších 76 vražd. V kolika případech státní zastupitelství nakonec vznese obžalobu, není jisté. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
0: Sport. Tenistka Linda Nosková si zahraje poprvé v kariéře grandslamové semifinále. Ve Wimbledonu porazila Belgičanku Mertensovou 6-3 a 7-5 a odpoledne se utká s Ukrajinkou Kostukovou. Už v úterý postoupila mezi elitní čtyřku Karolína Muchová. Noskovou těší, jak úspěšné Češky na turnaji jsou.
3: Vždycky, když se vidíme, já myslím, že máme na sobě štěstí, že máme tak nějak ty tréninky pořád okolo sebe, takže se vidíme vlastně na tréninkových kurtech, tak se vždycky pogratulujeme. Já ji jako samozřejmě přeju strašněká, je to super holka, takže český finále bych si přál co nejvíc.
0: Semifinálový program žen ve Wimbledonu otevře po 14:30 odpoledne českého času duel Karolíny Muchové a Američanky Goffové. Po nich na kurt v Londýně nastoupí právě Linda Nosková a Ukrajinka Kostuková. Radiožurnál Sport nabídne oba zápasy v přímém přenosu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: D35 u Mohelnice bez komplikací a omezení před tunelem na Pražském okruhu. Dálnice D35 z Mohelnice do Olomouce je už bezpečně průjezdná. Policie tam prověřovala hlášení o vozidle jedoucím proti správnému směru. Nebezpečí už podle ní nehrozí. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 počítejte s omezením před Lochkovským tunelem. Kvůli poruše čidel je před vjezdem do tunelu uzavřený levý pruh a poté se už v tunelu jede oběma pruhy, kolona se netvoří. Na D1 z Prahy do Brna už se rozjela kolona za Jihlavou. Na kilometru 117 byla dálnice uzavřená kvůli stavbě mýtné brány. Zůstává tam zúžení do jednoho pruhu, už se ale projíždí plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Noc je polojasná až jasná, přechodně až oblačná, teploty 9 až 14 stupňů, na horách kolem 10. Přes den má být jasno až polojasno, zejména na severovýchodě a východě místy až oblačno, jenom výjimečně s přeháňkami. Teploty 23 až 27 stupňů, na severu a severovýchodě místy 20 až 23, na horách kolem 17 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje noční Radiožurnál s Jiřím Šteflem.
6: Nedlouho po 2 hodině v noci otevíráme telefonickou soutěž. Zavolejte si teď hned o novou audioknihu na CDčku legendárního příběhu Broučci, spisovatele a taky evangelického faráře a pedagoga Jana Karafiáta. Je to audiokniha nová, ale má v sobě ty motivy původní knihy z roku 1976. Tady jsou telefonní čísla, která vytáčíte 221 552 155 anebo 221 552 255. Těším se na vás.
7: Noční Radiožurnál
4: a Jiří Štefl.

0: Tohle byla česká zpěvačka Leny. Jestli budete mít letos v listopadu cestu do Británie, tak v Londýně bude vystupovat další tedy úspěch české zpěvačky v zahraničí. 2:09, tady je vysílání nočního radiožurnálu a telefonická soutěž. Tenhle týden hrajete o novou audioknihu Jana Karafiáta Broučci, vydal radioservis vydavatelství Českého rozhlasu. Ještě jednou telefonní čísla 221 552 155 a nebo 221 552 255. Připomínám to naše jedno jediné pravidlo, a tedy vyhrát můžete jednou za 2 měsíce.
1: Radiožurnál pro vás má legendární broučky.
2: Hodné broučky má pán Bůh na starosti a nic se jim nestane. Ale jen jestli ty budeš hodný a budeš-li pořádně pěkně svítit.
1: Příběh nezbedného broučka, který se učí orientovat ve světě a poslouchat hlas svého srdce.
3: Všecko tě to vždycky samo najde.
1: V kouzelném podání současných členů i absolventů Dismanova rozhlasového dětského souboru. Audioknihu Broučci na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Vladislav na telefonu, tak vás pěkně zdravím, dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Jak se máte dneska v noci?
4: Jde to.
0: A kde nás posloucháte?
4: U Pardubic.
0: Tak vás zdravíme na Pardubicko do východních Čech. Vladislave, pojďte vyhrát v telefonické soutěži. Znáte Broučky, tu pohádku?
4: Ano, poslouchal jsem ji.
0: Je to už hodně stará pohádka, ale opravdu je to jeden ze skvostů české dětské literatury. Tak Vladislave, novou audioknihu Broučci namluvili současní, ale i bývalí členové jednoho významného českého souboru. A já se ptám, jak se ten soubor jmenuje. Teď jsme to taky slyšeli v té anonci.
4: Dismanův rozhlasový soubor.
0: Ano, dětský soubor ještě doplňme, ale je to správně. Měl jsem mimochodem 3 možnosti. Za A Dismančata, za B Symfonický orchestr Českého rozhlasu, za C skupina Činasky. Tak ano, jsem rád, že to jsou ti Dismančata. Tak Vladislave, nová audiokniha vaše, budete poslouchat vy nebo někomu věnujete?
4: Věnuji Neteři.
0: Tak doufám, že Neteři se bude líbit, třeba, že si to poslechnete i spolu. Přeju hezký čtvrtek, dobrou noc a taky krásné léto. Ještě mi zůstaňte na telefonu. Naslyšenou.
4: Ano, dobrou noc.
0: Telefonická soutěž je tady pro tu dnešní noc za námi. No a jestli chcete vyhrát Broučky, tak máte šanci zase zítra ve stejný čas po 2 hodině v noci. No a teď z hudby. Red Hot Chili Peppers.

0: Motocyklisty ráj promístní někdy dopravní peklo. Takhle vypadá letní Třeboňkam. Každoročně přijíždějí tisíce turistů na kolech. Spolu s nimi ale podle místních přibývají taky neukázněné jízdy, dopravní komplikace a konflikty mezi cyklisty, řidiči i chodci.
1: Vím, že to patří k Třeboni, vím, že ta turistika udělá svý, ale čeho je moc, toho je moc.
2: Paní Milada z Třeboňska má s cyklisty takovéhle zkušenosti.
1: Je to úžasný, kolik lidí se tu objeví, ale pro místní obyvatele je to docela zatěžující.
2: V Třeboni žije paní Anna. Situaci, kdy do města přijede spoustu cyklistů, vnímá takhle.
3: Jsou neukázněný, jezdí po chodnících, to je nešvar. Jezdí rychle a bojím se o svoji bezpečnost.
2: Do Třeboně se jako cyklista vrací už dlouho
4: pan, 50 let. Já jsem pan Láďa.
5: Jsem vesloval, jsem v důchodu, ale teď jezdíme na kole. Jsou místa, kde radši jedu po chodníku než po silnici, ale protože to tady znám, tak si vybírám cesty, kde auta nejezdějí.
2: Paní Zuzana pracuje v centru města, kde cyklistů bývá přes letní sezónu poměrně hodně.
6: Neznají hranice, odstaví to před obchodem a prostě nezájem, že nikdo neprojde.
2: No a netýká se to jenom centra Třeboně, ale i okolí.
6: Na nějaký uši silnice, kde cyklisti jedou dva, tři vedle sebe, nenechají místo, abyste je mohla předjet v klidu.
2: To když člověk dojíždí, tak se ta cesta může celkem prodloužit.
6: To určitě. Mám s tím vlastní zkušenosti.
2: Pan Honza vlastní bistro v centru a přímo před očima má vlastně takové velmi frekventované místo, kde se i zužují cesty, křižují.
7: Někdy to tady je dost hysterický, protože na sebe řidiče dost troubí, nadávají si, vylejzají z aut. Dělá to tady hlavně právě ta skrumáž těch cyklistů. Je to tady v létě prostě úplně brutálně narvaný a v zimě je tady zase úplně mrtvo.
2: Pokud se vyskytne nějaký problém s cyklisty, tak ho řeší městská policie. O jaké problémy se nejčastěji jedná, popisuje zástupce vrchního strážníka Zdeněk Klíma.
8: Nejčastější přestupky patří jízda po chodníku, jízda zašera a v noci bez osvětlení.
2: Přibližně v polovině případů vyřeší strážníci přestupek domluvou. Udělené pokuty pak dosahují několika stovek korun. Z Třeboně Eva Marvanová, Radiožurnál.

0: Prázdniny začínají tradičně v Karlových Varech.
1: Užijte si i letos zdejší filmový festival společně s Radiožurnálem.
0: Naše mobilní studio stojí jako vždy na Sadové kolonádě a vysíláme z něj v průběhu celého dne.
1: Festivalové hosty můžete vidět od 10 hodin přímo v Airstreamu, kde je zpovídají moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný.
0: Odpolední program vyplní oblíbený magazín Filmžurnál s recenzemi na soutěžní snímky i tipy, co si ve Varech nenechat ujít.
1: A večer nově zařazujeme i festivalový kvíz o zajímavé ceny.
0: Radiožurnál ve Varech.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Dvě hodiny, 30 minut. Přehled zpráv má Pavel Prouza.
3: Senát znovu zamítl návrh o zakotvení práva placení hotovostí do ústavy a základní listiny práv a svobod. Návrh se už po čtvrté pokusila prosadit skupina senátorů. Předkladatelka návrhu a předsedkyně klubu ANO Jana Mračková-Vildumetzová považuje digitalizaci plateb za znevýhodnění některých skupin obyvatel, například seniorů. Policisté hledají další případné oběti 62-letého lékaře z Jesenice u Prahy. Ten je obžalovaný ze znásilnění, pohlavního zneužití a sexuálního nátlaku vůči dvěma svým dětským pacientům. Informovala o tom mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková. Podle ní může jít o desítky poškozených. Kriminalisté vyzývají, aby se všichni ozvali policii. Americký prezident Donald Trump chce vyškrtnout Sýrii ze seznamu zemí, které podporují terorismus. Informoval o tom kongres, který má 45 dní na přezkum a případné potvrzení rozhodnutí. Předcházelo mu Trumpovo setkání s prozatímním prezidentem blízkovýchodní země Ahmadem Sharou během summitu NATO v Ankaře. Novou naučnou stezku v Trutnově nazvanou Po stopách Václava Havla už navštívili za jeden měsíc od jejího otevření stovky turistů. Tištěný průvodce je vede po místech a budovách, které Václav Havel navštěvoval. Stezka je založená na autentických příbězích pamětníků, kteří disidenta, dramatika a pozdějšího prezidenta znali.
0: Sport.
3: Plavec Jan Foltín vybojoval v Mnichově na juniorském mistrovství Evropy stříbro na trati 50 metrů prsa. Ve finále nestačil jen na Brita Morgana. Na mládežnických šampionátech tak český reprezentant získal už třetí medaili.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 před Bohumínem a omezení na D5 před Prahou. Na dálnici D1 z Ostravy do Polska se vyhněte překážce u sjezdu na Vrbici a Hrušov. Na kilometru 365 leží na vozovce v jízdním pruhu pneumatika. Na dálnici D5 počítejte s omezením na příjezdu do Prahy ve směru z Plzně. Ve sjezdu na Pražský okruh ve směru na letiště silničáři provádějí údržbu plotů a závor. Mohu vás překvapit v zatáčce, tak raději zpomalte. A v Praze je opět v provozu letenský tunel, už tam skončila plánovaná noční údržba. Tunelem projedete oběma směry bez omezení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Noc je polojasná až jasná, přechodně až oblačná, teploty 9 až 14 stupňů, na horách kolem 10. Přes den má být jasno až polojasno, zejména na severovýchodě a východě místy až oblačno, jenom výjimečně s přeháňkami. Teploty 23 až 27 stupňů, na severu a severovýchodě místy 20 až 23, na horách kolem 17 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje noční Radiožurnál s Jiřím Štaflem.
2: Ještě před pár dny se střelovaly ruské drony nad Kyjevem a teď v klidu a míru odpovídají na otázky v Karlových Varech. Tři ukrajinští vojáci přijeli na filmový festival představit dokument Zemřít za život. Pojednává o jejich osudu za uplynulých 16 let od prvních výstřelů na Donbase v roce 2014. I tenhle příběh a tenhle snímek vám představíme kolem 3:15.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Ve 3:45 Ideál posloucháte Radiožurnál, díky za to. Tři ukrajinští vojáci si vzali pár dnů dovolené, aby mohli odjet na filmový festival do Karlových Varů. Jsou totiž hlavními hrdiny dokumentárního filmu Zemřít za život. Režisérka Julia Hontaruk měla štěstí, protože je natáčí už od začátku války v roce 2014 a i po tolika letech jsou stále naživu. Dokument sleduje jejich bojové začátky, těžký návrat do civilu po demobilizaci a další život ve válce od roku 2022. Pro diváky to bylo mimořádné setkání a ukrajinské delegaci ve vyprodaném sále tleskali dlouhé minuty.
1: Já bych strašně chtěl být jako oni, ale nemám to v sobě minimálně zatím. Strašně jim vlastně děkuju za to, že to nemusím být já. Kdo brání ten život, který já jsem si vysnil a žiju si ho.
2: Podobné názory jako Michal sdílí i řada diváků, kterým se podařilo získat vstupenky na film. Zdeněk přišel i kvůli tomu, aby tvůrce a ukrajinské vojáky podpořil.
3: No tak prostě myslím, že to je důležitý a má to význam vzhledem k tomu, že vzhledem k tomu, kdo nám tady dneska vládne. A ty tři vojáci, kteří třeba teďka byli v tom filmu, tak si myslím, že měli velkou odvahu. To mi přijde jako obdivuhodný.
4: Moje odpověď bude hodně jednoduchá, protože jsem z Ukrajiny a zažila se to všechno a týká se mě to hodně.
5: Váš přítel je taky Ukrajin? Jan a Elizaveta.
6: Tak pro mě je to úplně nepředstavitelný, jako taková nějaká ta zarputilost, nebo jakože chtějí bojovat za tu zem a tak.
4: Jo, vysvětluji, ale vysvětlovat to je jedna věc, ale když to vyprávě lidi, co právě v tom boji byli, tak to je o něčem absolutně jiným, protože můžeš zažít prostě nějakým způsobem ty pocity, přiblížit sebe k tomu.
2: Protagonistou filmu je voják s přezdívkou Tanečník. Vysoký vousáč drží za ruku 5letého syna, místo uniformy má dobře padnoucí oblek a na Ukrajině pracuje s drony u 48. samostatné brigády.
7: No, podíváš, rozumíte.
8: Mohli bychom strávit dovolenou jinak, ale důležité je poselství, které filmem předáváme. Aby si diváci odnesli nějaký závěr, aby se jich dotkl, aby se pokusili pochopit nás, prožít náš příběh a neopakovat chyby, které jsme udělali my. To je to hlavní. Pokud se to tomu filmu podaří, bude to pro nás velká čest.
7: Co bude čest pro nás.
2: Dokument Zemřít za život je jediný ukrajinský snímek na letošním festivalu. Dříve jich bylo výrazně víc. Podle specialistky na východoevropské filmy Kamily Dolotiny to ale není únavou z války.
9: My můžeme sledovat pokles, řekněme, vyloženě ukrajinských titulů, ale na druhou stranu roste počet filmů, které reflektují tu zkušenost s válkou u zemí, které lemují Ukrajinu.
2: Takových je na festivalu hned několik. Ale Kamila Dolotyna připomíná, že se mění i témata ukrajinských filmů. Od dokumentů přímo z fronty se filmaři zaměřují na důsledky války v životě.
9: Spíš se začali všímat toho, jak třeba válka kontaminuje mezilidské vztahy, jak to ovlivňuje život úplně každého člověka.
2: Ukrajinští vojáci tu zůstávají s delegací do konce festivalu. Pak se vrátí k jednotkám, obléknou uniformy a zase začnou bojovat proti Rusům. Z Karlových Varů Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: Další 60-minutovka nového dne skoro za námi. Tady je vysílání nočního radiožurnálu. Máme pro vás další zprávy a také aktualizaci zelené vlny s Michalem Šofrem. Tři hodiny v noci. U mikrofonu je taky Pavel Prouza.
1: Česko se podle premiéra Babiše nebude podílet na pomoci za 70 miliard eur pro Ukrajinu. Rozpočet školství by měl být příští rok až o 50 miliard korun vyšší, upozorňuje vládu 25 organizací. Tenistka Linda Nosková postoupila jako druhá Češka do semifinále letošního Wimbledonu. Bude jasno až polojasno, na východě místy oblačno, výjimečně přehánky. Teploty do 27, na severu do 23 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Členské státy NATO přislíbily Ukrajině vojenskou pomoc za 70 miliard eur. Dohodli se na tom na summitu Aliance v turecké Ankaře. Česko se na tom podle premiéra Andreje Babiše z ANO podílet nebude. Podle něj by se Evropa měla soustředit hlavně na výzkum protivzdušné obrany proti balistickým střelám.
3: To nejdůležitější je vyvinout vlastně evropský patriot. Ukrajina má ty patrioty, ale jak jsem slyšel, nejsou vždy efektivní a proto si myslím, že toto je strašně pro nás důležité.
1: Premiér Babiš zároveň v Ankaře zopakoval, že Česko v příštím roce dosáhne výdajů na obranu ve výši 2% HDP. Rozpočet školství by měl být příští rok až o 50 miliard korun vyšší, upozorňuje na to 25 organizací z oblasti vzdělávání. Vyzvali vládu ke zvýšení výdajů tak, aby splnila svůj závazek a Česko dosáhlo na průměr vyspělých ekonomik.
4: Organizace jako například Eduin nebo Učitel naživo vyzývají vládu, aby navýšila rozpočet školství na 334 miliardy korun, vysvětluje analytik Karel Gargulák z PAK Research.
5: První jsou platy učitelů, bavíme se o nějakých 35 miliardách, další je právě podfinancovaný sektor vysokého školství, kde se bavíme o nějakých 8 miliardách.
4: Ministr školství Robert Plaga za ANO souhlasí, že školství potřebuje desítky miliard korun navíc a chce o nich vyjednávat už teď v létě.
6: Ideální rozpočet je ten, který naplňuje vládní programové prohlášení a nebudu to brát jenom na příští rok.

0: do konce volebního období, abychom skutečně rostli, co se týká podílu na HDP.
1: Ministerstvo školství má letos k dispozici rozpočet ve výši 284 miliard korun. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
2: Bombový útok v Monaku má českou stopu. Jeden z mužů podezřelý z vraždy možné atentátnice Anastázie Berezovské se totiž narodil v roce 1986 v tehdejším Československu. Vyplývá to z pasu muže, který zveřejnil ukrajinský protikorupční portál Antikor. Podle něj jde o důstojníka ukrajinské vojenské rozvědky Jevhena Reuna. Berezovskou úřady podezírají z výroby bomby, která minulý týden v Monaku zranila ukrajinského oligarchu Vadima Jermolajeva a jeho blízké. Tělo atentátnice se pak v pondělí našlo u Kyjeva. Motiv bombového útoku zůstává neznámý. Sport. Tenistka Linda Nosková porazila na Wimbledonu Belgičanku Mertensovou 2-0 na sety a poprvé v kariéře si zahraje semifinále Grand Slamového turnaje. O postup do finále bude dnes kromě Noskové hrát i Karolína Muchová. Pátou etapu cyklistické Tour de France ovládl Nizozemec Olaf Koy. Český závodník Matias Vacek zůstává na třetím místě průběžného pořadí.
3: To la formation des quatre concerts à CGM. Olaf Koy, seul, seul au monde, la victoire.
4: Olaf Koy byl nejrychlejší ve spurterském souboji ve městě Po. V rovinaté etapě udržel žlutý dres pro lídra závodu Nordtrain. Nejlepším Čechem je stále Matias Vacek. V bílém trikotu pro nejrychlejšího jezdce do 25 let stále drží průběžnou třetí příčku v celkovém hodnocení. Ve čtvrtek přijde na řadu opět vrchařská etapa. V Pyrenejích čeká na cyklisty přes 4000 výškových metrů, včetně stoupání na legendární Tourmalet. Karel Schamberger, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na D1 za Jihlavou i na pražském okruhu před Běchovicemi. Na dálnici D1 z Prahy do Brna počítejte s omezením za Jihlavou. Na kilometru 117 je kvůli budování mýtné brány zúžení do jednoho pruhu. V místě se zpomaluje, kolona se tam ale netvoří. Na D1 z Ostravy do Přerova se pracuje v okolí odbočky do hranic na Přerovsku. Mezi kilometry 309 a 308 opravují vozovku. Pravý pruh má být uzavřený až do zítřka. A na východní části pražského okruhu se připravte na noční omezení před Běchovicemi. Na 62. kilometru ve směru k jižní spojce opravují most a pravý pruh je teď uzavřený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Noc je polojasná až jasná, přechodně až oblačná, teploty 9 až 14 stupňů, na horách kolem 10. Přes den má být jasno až polojasno, zejména na severovýchodě a východě místy až oblačno, jenom výjimečně s přeháňkami. Teploty 23 až 27 stupňů na severu a severovýchodě místy 20 až 23, na horách kolem 17 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje noční Radiožurnál s Jiřím Šteflem.
7: Ve 3 hodiny 5,5 minuty Česko se zapojí do iniciativy na financování amerických zbraní pro Ukrajinu. Ne všichni koaliční partneři jsou ale pro. Detaily přidáme ve vysílání nočního Radiožurnálu zhruba do 5 minut. No a z hudby pro vás mám Briana Adamse, Madonu, zpěvačku Dashu a teď taky Richarda Millera. Dobrý den.

0: Česko se může přidat k iniciativě, přes kterou evropští spojenci a Kanada nakupují zbraně a munici ze Spojených států a posílají je na Ukrajinu. Rozhodnutí ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů ale nepodporují všichni koaliční partneři. Projednat to proto chtějí ještě tenhle týden na koaliční radě.
1: Vyloženě proti je hnutí SPD. Jeho předseda Tomio Okamura sice připustil, že rozhodnutí je v gesci ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů. Nicméně je podle něj v rozporu s programovým prohlášením vlády.
2: My nesouhlasíme se zasíláním zbraní na Ukrajinu z peněz českých daňových poplatníků a v programu prohlášení vlády napsáno, že budeme podporovat diplomatické úsilí k urovnání konfliktu na Ukrajině. O zasílání zbraní tam není ani slovo, takže já postupuji přesně v souladu s programovým prohlášením vlády.
1: Situaci tak musel vysvětlovat premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Česko podle něj přispěje pouze jednorázovou částkou. Dál ale platí, že financovat zbraně pro Kyjev nebude.
3: To je záležitost pana Macinky, který našel nějaké peníze, které byly určeny pro Ukrajinu, ale jelikož my jsme se zavázali, že nebudeme dávat peníze Ukrajině a budeme pokračovat ty možnice, tak on ty peníze poslal vlastně na ten program Půrl, ale je to jednorázová menší částka.
1: Předseda klubu motoristů Boris Šťastný k tomu řekl, že detaily rozhodnutí nezná. Zároveň ale uvedl, že je pro jakoukoliv pomoc Ukrajině, i pokud by se měla měnit. Česko podle něj musí bojům proti ruské agresi pomoct. S tím souhlasí i předseda ODS Martin Kupka. Česko se má podle něj primárně držet vlastních projektů, soustředit se a přispívat do vlastní muniční iniciativy.
4: Především tu máme muniční iniciativu, kterou Česká republika iniciovala. A pokud máme někam pomoci, tak je to právě tenhle projekt. A myslím, že tady má prostě premiér jednoznačně uplatňovat zájem České republiky, ne Spojených států amerických. Nevím, jestli to je snaha se nějak zavděčit Donaldu Trumpovi.
1: Zapojení do společné iniciativy pak ocenil prezident Petr Pavel. Z Poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál posloucháte ve čtvrtek nad ránem. Dobré jitro, za chvíli bude půl čtvrté. Po půl čtvrté pro vás mám aktuální díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12. Do té doby ale ještě jedno téma. Větve, klády, tuny usazenin, ale taky pneumatiky a hromady plastů. Tohle všechno teď vytahuje přičištění těžká technika ze dna Labské přehrady ve Špindlerově mlýně. Nákladní auta už vyvezla tisíce kubíků materiálu, který se postupně třídí a rozváží podle potřeby po městě nebo do okolních obcí. Práce mají skončit v září a potom se přehrada začne opět napouštět.
1: Tady vlastně mají lapač kamení, to je tahle zítka. To má za cíl zabránit postupu těžkých částí, jako jsou ty různý šutry, balovany, písky dál do přehrady. Takže tam se těžila hlavně hlína, sedimenty. Tu vidíte tadyhle na ty kupě zatím.
2: Vysvětluje mi řidič Tatry Martin Lejdar. Dá se říct, že ta kamenná zítka tady zachytává ten největší nepořádek.
1: Jo. Tady se musíme na dvakrát otočit. Nákladák nedá takovouhle. Začnu najednou. Asi upsnem dvakrát, třikrát, jo.
2: Tady se musela připravit jakási příjezdová cesta, aby se Tatry vůbec mohly dostat k tomu materiálu.
1: Přesně tak. Tady ta, co je po obvodu hráze, to je asi historicky už vytvořená cesta a tahle je dočasná, jo, tím středem.
2: Pěkně s autem jenom skáčeme v těch dírách.
1: No.
2: Tady vlastně už jsou hromady toho, co je vybagrováno.
1: Jo, všetně pneumatika, takových věcí, jo, co tam lidi naházeli. Plastový lahve.
2: Jsou tady tři bagry.
1: Asi posouvají materiál jeden druhýmu, druhý třetímu řetězem.
2: Teď my už jsme přímo u bagru. Je potřeba pod něj správně najet a začne nám nakládat. Kamenní hlína už se pěkně sypou do korby. Jaké množství najednou odvezete?
1: Zhruba 6-8 kubíků.
2: Zpátky ze dna přehrady už jsem se rozhodla jít pěšky tady po kamenech. Ve výstražné vestě a hlavně dávat pozor, aby nejelo další auto. Kateřina Kohoutová, Radiožurnál.

0: Tohle byla Madonna, ideál posloucháte vysílání Radiožurnálu. Dobré čtvrteční ráno. Hlavní tahy v Česku jsou teď volně průjezdné. V zelené vlně do 3 minut ale přidáme některá omezení. Poslouchejte nás i dál.
1: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
2: Unikátní časozběry.
1: Nebo historické rekonstrukce.
2: Seriál Radiožurnálu.
1: Každý všední den krátce po 8:45.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: 3:30. Ve studiu je taky Pavel Prouza.
3: V turecké Ankaře skončil summit NATO. Hlavními body byly posilování obrany schopnosti, vztahy spojenců s USA, ale také pomoc Ruskem napadené Ukrajině. Členské státy pro letošní rok přislíbily Ukrajině vojenskou pomoc v hodnotě 70 miliard eur. Česko se ale na tom podle premiéra Andreje Babiše z ANO podílet nebude. Poslanecká sněmovna znovu jednala o sporné stavební novele. Podle autorů návrhu z vládní koalice má zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Poslanci jednání nedokončili kvůli vystoupení vicepremiéra Karla Havlíčka z hnutí ANO. Obvinil totiž opoziční strany, že v minulém volebním období zničili stavební zákon přijatý za minulé vlády Andreje Babiše z ANO. Opozice to odmítla. Evropská unie proplatila všechny dotace, které v květnu čerpal holding Agrofert. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí státního zemědělského fondu Eva Češpiva. Celkem šlo asi o 200 milionů korun. Jestli Evropská komise holdingu peníze přizná, nebylo dopředu jisté. Posuzovala totiž možný střet zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Rusko zavedlo zákaz exportu nafty. Moskva tento měsíc zároveň začne dovážet pohonné hmoty, aby zmírnila dopady palivové krize. Důvodem opatření jsou ukrajinské útoky, které míří na ruské rafinerie. Pod tlakem je i síť čerpacích stanic, protože poptávka po pohonných hmotách je zhruba o třetinu vyšší než před rokem.
2: Sport.
3: Česká reprezentace skončila na pražském baseballovém týdnu třetí. V posledním zápase porazila Německo 15-5 po 7 směnách. Turnaj vyhráli baseballisté Nizozemska. Tajvan zdolali 3-2 v 9 směnách.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení před tunelem na Pražském okruhu a také u Strakonic. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 počítejte s omezením před Lochkovským tunelem. Kvůli poruše čidel je před vjezdem do tunelu uzavřený levý pruh a poté se opět jede dvěma pruhy, kolona se netvoří. U Strakonic vás zdrží nové omezení na silnici 22 do Vodňan. Mezi Strakonicemi a Nebřehovicemi frézují vozovku. Práce potrvají více než 2 týdny a provoz budou celou dobu řídit kyvadlově semafory. A na Olomoucku pozor na překážku v Majetíně. Na výjezdu z obce směrem na Krčmaň leží na vozovce v jízdním pruhu sražená srna. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Noc je polojasná až jasná, přechodně až oblačná, teploty 9 až 14 stupňů, na horách kolem 10. Přes den má být jasno až polojasno, zejména na severovýchodě a východě místy až oblačno, jenom výjimečně s přeháňkami. Teploty 23 až 27 stupňů, na severu a severovýchodě místy 20 až 23, na horách kolem 17 stupňů. Tolik zprávy. A teď už ve vysílání Radiožurnálu nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
5: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
6: Členské země NATO letos poskytnou Ukrajině vojenské vybavení, pomoc a výcvik v hodnotě 70 miliard eur.
7: Vyplývá to ze závěrečné deklarace summitu Severoatlantické aliance.
8: Česká republika se nebude podílet na vojenské pomoci pro Ukrajinu v
9: oběma. Před odletem z Turecka to řekl premiér Andrej Babiš.
10: Prezident Petr Pavel říkal, že spojenci by měli nejen potvrdit, že s výší závazků souhlasí, ale také deklarovat vůli je plnit.
5: Spolu, ale sami. Babiš s Pavlem přežili summit NATO. Co všechno se na něm stalo, s kým vším mluvili, ale i nemluvili. A co si z jednání špiček Severoatlantické aliance v Turecku odnášejí? Ptám se na to Zdeňky Trachtové, naší zvláštní zpravodajky přímo v Ankaře.
11: Kde jsou české média?
5: Dnes je čtvrtek, 9. července.
11: Nechtěli vás pustit, tak jsem vás hledal.
5: Ahoj Zdenko, zdravíme tě do Ankary, do Turecka na summit Severoatlantické aliance.
12: Já tě zdravím a posluchače z terasy Národní knihovny tady v Ankaře, z které se dívám na prezidentský palác, kde před pár minutami skončila závěrečná tiskovka šéfa NATO Marka Rutteho.
5: Co jsme se dozvěděli? Spojenci letos pomůžou Ukrajině 70 miliardami eur, stejnou částku by spojenci rádi poslali Ukrajině i příští rok a zhruba 45 miliard eur bude stát pak posílení samotné obrany Severoatlantické aliance. Nicméně, tak jak jsem slyšel už, úplně všechno asi Česko platit nebude, ne?
12: Těch 70 miliard eur pro Ukrajinu a dalších 70 miliard eur pro Ukrajinu, na kterých se tady spojenci dohodli, to je společný závazek, který prosadilo Německo, byl to nápad německého kancléře Friedricha Merce. Ano. Podařilo se to tedy prosadit, ale je to společný závazek a není v těch závěrech dané, které konkrétní země budou tyto peníze Ukrajině platit. Český premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO už se jasně vyjádřil, že Česko se na tom podílet nijak nebude, protože ty peníze potřebuje pro vlastní rozpočtové potřeby.
5: Takže Česko bude platit jenom těch 45 miliard eur na posílení obrany Severoatlantické aliance.
12: Premiér Babiš tady na summitu v Ankaře avizoval, že Česko příští rok navýší výdaje na obranu, pokusí se už příští rok dosáhnout 2% HDP na ty tvrdé výdaje na obranu, na skutečně posílení armády. Takže Česko skutečně bude ty výdaje navyšovat, ale těch 45 miliard eur, o kterých mluvíš, to jsou různé investiční projekty do obranných investic, které tady byly uzavřené tady v Ankaře mezi různými soukromými zbrojovkami a členskými státy. Tam já úplně nedokážu říct, jestli se Česko na některých z nich podílí, ale nezaznamenala jsem to.
5: Dalším důležitým bodem, který vyplývá z toho summitu, je, že Donald Trump spolu tedy se Spojenými státy alianci neopouští, ale dál ji tvrdě kritizuje. Jak ten summit hodnotí český premiér a český prezident? Oba v Ankaře byli?
12: Tak premiér Babiš byl s výsledkem toho summitu spokojený, nebo o tom alespoň mluvil před odjezdem na letiště a mluvil o tom, že ten summit dopadl velice dobře.
13: Je důležité, že jsme tady byli, je důležité, že nás slyšeli.
12: On prý sám odprezentoval svůj asi 3-minutový projev, ve kterém tedy spojencům řekl, že Česko příští rok už by mělo dosáhnout na ta 2% HDP na obranu. Prý se o to bude snažit i letos, ale to prý není podle Babiše úplně reálné.
13: Uvidíme, jestli nevymyslíme nějaké dodatečné zdroje do rozpočtu, ale to ještě všechno otevřené. Takže...
12: A co se týče prezidenta Trumpa, tak Babiš se pochlubil, že s ním dvakrát krátce hovořil.
13: S prezidentem Trumpem jsem mluvil na večeři i dneska krátce.
12: Poprvé v úterý na té neformální večeři a po druhé ve středu na samotném formálním jednání. Trump prý byl příjemný jako obvykle a Babiš doslova řekl, že žádný kartáč ze strany amerického prezidenta nebyl, že tedy se Trump do Babiše nepustil kvůli tomu, že Česko má jedny z nejnižších výdajů na obranu z celé aliance.
14: To, co já si z toho odnáším z těch dvou dnů, je opravdu spousta podnětů, které se týkají nejenom výstavby naší armády, modernizace, ale týká se to také výše výdajů. Ale...
12: No a prezident Petr Pavel, tak ten celý ten summit vnímá také pozitivně. On tady několikrát v Ankaře zopakoval, že měl velmi plodné konverzace s některými aliančními lídry.
14: Já musím říct, že asi nejbližší názorově je mi finský prezident, dánská premiérka, ale v řadě ohledů třeba i polský prezident.
12: Bavili se o pomoci Ukrajině.
14: Především pokud jde o protirakety, proti balistickým střelám a proti dronům.
12: A také prezident Pavel mluvil o tom, že je rád, že vláda tedy potvrdila, že bude respektovat ty závazky NATO a že tedy příští rok se chystá splnit ta 2% HDP.
5: Tak to je hezké, že jsou oba dva teda spokojení a rádi, protože vypadalo to před odletem, že to budou dny, na které nebudou rádi vzpomínat, tak teď možná je ten závěr nakonec jiný, protože i do Ankary oni letěli odlišnými letadly, byť teda to je asi bezpečnostní hledisko, to se asi tak normálně dělá, že takto vysoce postavení ústavní činitelé nelétají spolu na jedné palubě, že?
12: Yeah. Na to jsou různé názory. Prezident Pavel totiž navrhoval, aby všichni letěli jedním letadlem, protože podle něj je běžné, že delegace těch jednotlivých členských zemí cestují na ty samity společně. Ale úřad vlády, jak říkáš, právě argumentoval těmi bezpečnostními důvody a tu společnou cestu odmítl, protože v takovém případě by v jednom letadle byli společně prezident, premiér a také ministři zahraničí a obrany. Nakonec tedy do té Ankary letěla dvě letadla, dva vládní speciály, oba dva z vojenského letiště v Kbelích. Asi půl hodiny po sobě odlétali a také krátce po sobě dorazili sem do Ankary.
5: Jaké to přivítání nakonec bylo? Lišilo se u Pavla a u Babiše?
12: Myslím si, že to bylo podobné. Jak prezidenta, tak premiéra na letišti oficiálně přivítala turecká delegace a vojáci nicméně nečekali tam prezident Recep Tayyip Erdogan, tak jako třeba na Donalda Trumpa.
5: Ty jsi mluvila o tom, že pan premiér sebou vzal i ministry Matsinku a Zunu. Jak velká to byla nakonec delegace a kolik lidí měl zase naopak sebou Pavel?
12: Tak když začnu u prezidenta, tak ta jeho delegace byla poměrně malá, jenom 3 lidé. Mluvčí Dan Drake, potom jeden pracovník zahraničního odboru hradu a jeden hradní fotograf. Pražský hrad přitom žádal ministerstvo zahraničí o akreditaci 7 lidí, včetně nastupujícího šéfa zahraničního odboru Daniela Štecha například, nebo včetně šéfa hradního protokolu Tomáše Pernického, ale ti tedy tu akreditaci nedostali, takže skutečně tady přímo v prostorách summitu byli pouze 3 lidé od prezidenta. Ta vládní delegace, ta byla podstatně větší, nevím úplně přesně, kolik v ní bylo členů, nicméně premiéra doprovázela vedoucí úřadu vlády Tinde Barta, vládní zmocněnec pro naplňování závazků NATO Jakub Landovský, také ředitelka odboru bezpečnostní politiky ministerstva zahraničí Tatiana Jakšičová. Takže ta delegace byla větší, no a kromě toho, jak prezident, tak premiér sebou také vezli z Česka každý svoji skupinu novinářů.
5: A ty jsi říkala, že oni přiletěli teda na to letiště ne zároveň, takže se ani nepotkali, ani nejeli na nějakou společnou akci, protože tam se konají různá fóra, že jo, na okraji toho summitu, tak se neviděli na nich?
12: Ne, neviděli se, skutečně pohybovali se víceméně v podobných prostorech. Nutno říct, že ten summit se nekoná tady v Ankaře na jednom místě. Ta hlavní venue, ten hlavní prostor, to je tady prezidentský palác, na který se já teda teď z balkónu dívám. Nicméně další akce se odehrávaly i na jiných místech v Ankaře, takže prezident i premiér různě přejížděli, nicméně nebyla mezi těmi dvěma týmy žádná koordinace, vůbec žádná komunikace a prezident a premiér se vlastně potkali pouze potom na té neformální večeři v úterý večer.
5: Mm-hmm, takže ani na tom obranném fóru, které vlastně oba dva navštívili před tou neformální večeří, tak ani tam se neviděli, minuli se. Nevěděli o sobě ty týmy.
12: Je možné, že se viděli z dálky, ale rozhodně spolu nemluvili a nějakým způsobem se tam nepotkali ani spolu nekomunikovali.
5: Jo, protože pak dokonce ne, spali i ve stejném hotelu. Takže ani v rámci toho hotelu ten tým, jeden nebo ten druhý, prostě se nepotkali. A ani Babiš, ani Pavel spolu prostě nemluvili.
12: Přesně tak, oni se míjeli. Já jsem tam na tom hotelu byla předtím, než odjížděli prezident i premiér na tu neformální večeři, která se konala v úterý večer. A byla to vlastně taková docela komická situace, protože nejprve sjel dolů výtahem premiér Babiš s manželkou Monikou Babišovou a chystali se tedy na odjezd na tu slavnostní večeři, ale pak ještě se rozhodli, že odejdou do zahrady vyfotit se. Mezitím sjel výtahem prezident Petr Pavel a ten tam tak postával. Mně pak bylo řečeno z jeho týmu, že prezident tam tak jako čekal, jestli se s premiérem nepotkají, že by tedy prohodili pár slov, ale premiér stále nepřicházel, tak po nějakých třeba 10 minutách prezident Pavel nasednul do auta a odjel a asi tak 3 minuty na to se vrátil premiér Babiš s manželkou a nasedli také do auta a odjeli na večeři.
5: Odjeli na večeři do nějakého hotelu, do nějaké restaurace, tedy někam v Ankaře, nebo?
12: Ne, ta večeře se opět odehrávala v prezidentském paláci, pořádali prezident Recep Tayyip Erdogan se svojí manželkou.
5: Dobře, a to, že na ní pojede Petr Pavel, to bylo jasné jak dlouho, protože on musel dostat nějakou oficiální pozvánku, ne?
12: Je to tak, to se rozhodovalo úplně, nebo respektive já nevím, kde se to rozhodovalo, ale veřejnost i my novináři jsme se to dozvěděli teprve v ten den odletu na summit, kdy to ráno vlastně před odletem svém prezident oznámil a on řekl, že ho na tu večeři pozval právě turecký prezident Erdogan.
14: Hostitelem je turecký prezident a samozřejmě bych se tam nemohl dostat jinak než na pozvání tureckého prezidenta.
15: Aha. A na té večeři jako takové, tak tam se sedí, a my už jsme to ve Vinohradské 12 dopředu řešili, tam se sedí u jednoho stolu, u více stolů, u koho vůbec seděli jeden nebo druhý?
16: Budeme mít nejsilnější delegaci ze všech.
15: Tam neseděli vedle sebe taky pan prezident, pan premiér?
16: Dáme nějaké sluky.
12: Ono pokaždé, na každém tom summitu je ta organizace trochu jiná, někde je jeden dlouhý stůl, jinde jsou malé stoly a lídři jsou rozdělení po skupinkách a to byl právě případ tohoto summitu. Tam bylo spousta menších stolů, u nich byly jednotlivé skupinky lídrů, s některými z nich tam byly také jejich partneři a partnerky. No a Babiš a Pavel spolu ten stůl nezdíleli, prý se pouze jenom pozdravili a popřáli si hezký večer. Prezident Pavel byl u stolu s představiteli Belgie, Albánie a Estonska. On to potom komentoval tak, že spolu prý mluvili o situaci na Balkáně a v Pobaltí, vzhledem i k tomu složení právě té skupiny. A ještě před tou večeří se konala také neformální recepce a tam Pavel také mluvil s různými lídry, to bylo takové neformální setkávání. Tam Pavel prý s různými lídry mluvil o podpoře Ukrajiny nebo právě o investicích do obrany, čili o těch hlavních tématech toho summitu. Mhm. Naopak premiér Babiš ten říkal, že o Ukrajině ani o investicích do obrany se lídři při té večeři prý vůbec nebavili a on a jeho manželka Monika seděli u stolu s dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou, s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a taky s představiteli Lotyšska či Bulharska. No a podle vyjádření premiéra si prý povídali třeba o jídle nebo o fotbalu.
15: Já jsem zaznamenal právě, že Andrej Babiš říkal, že se Zelenským řešili to, že dostal menu v bulharštině, že to bylo velké téma a že taky pak mluvil s norským prezidentem a gratuloval mu k úspěchu na světovém šampionátu.
12: Přesně tak a také právě s Donaldem Trumpem a s tím zase prý mluvil o tom, proč do Ankary nedorazila manželka Melanie Trumpova a prý taky mluvili o tom jejím filmu nebo respektive o tom dokumentu novém, který mapuje život Melanie Trumpové. Ovšem žádné obranné výdaje ani Ukrajinu prý při té večeři neřešil Babiš.
16: Bylo to jako velice fajn. A
14: bavili jsme se samozřejmě také o výdajích na obranu.
16: To bylo asi na jiné večeři, pan prezident.
14: A bavili jsme se také o tom, jakým způsobem nadále podporovat Ukrajinu ve všem.
16: Zelenský dostali menu v bulharštině.
14: Obavy z toho našeho přístupu zazněly vícekrát.
16: Určitě to nebylo o výdajích na NATO.
15: Jak na to nahlíželi ty turečtí pořadatelé, že tam takhle Česko vyslalo dva zástupce? Řešil to někdo?
12: Nikdo to nějak veřejně nekomentoval. Já jsem se na to ptala prezidenta Pavla, jestli třeba někteří z těch lídrů, s kterými se sešel na bilaterálních zkouškách, se na to vyptávali nebo byli nějak zmatení a on na to říkal, že všichni jsou příliš politicky korektní, než aby se do tohoto míchali a nějak to komentovali. Takže je možné, že si o tom povídali někde za kulesami, ale nikdo to veřejně nekomentoval. No a jak jsem říkala, tak prezident Erdogan tedy nakonec tu situaci vyřešil tak, že na tu neformální večeři pozval kromě Andreje Babiše, který byl šéfem delegace, tak také prezidenta Petra Pavla. Byl tam takový další vtipný moment, kdy po té neformální večeři se všichni ti přítomní lídři fotili před prezidentským palácem. No a prezident Pavel a premiér Babiš byli úplně na opačných koncích té skupiny lídrů. Nevím, jestli to byla náhoda nebo nějaký záměr pořadatelů.
15: Jako kdyby to byli znesvářený stříčci po nějaké rodinné hádce. Ty jsi mluvila o tom, že teda v Turecku to nikdo moc neřešil. Na druhou stranu ty týmy, hradní tým a tým vládní to asi řešili, protože podle informací deníku N se předháněli v tom, kdo sežene svému vyslanci, tedy v uvozovkách, lepší parťáky na bilaterální jednání. O tom si se teď taky zmínila. K jakým všem setkáním tedy na summitu došlo mimo tu neformální večeři a potom to oficiální vystoupení?
12: Těch setkání byla řada, kromě těch přímo bilaterálních schůzek, to znamená schůzek, kdy ti dva lídři jdou si sednout do nějaké oddělené místnosti a tam vyloženě cíleně jednají, tak tady probíhá celá řada takových náhodných setkání, kdy se skleničkou v ruce se lídři potkají a zkrátka prohodí pár slov. Nicméně těch oficiálních bilaterálních jednání, tak tam oba dva ti lídři, jak Babiš, tak Pavel, tak měli docela významné schůzky. Andrej Babiš se sešel například s nizozemským premiérem premiérem Jetenem nebo bulharským premiérem Raděvem, Petr Pavel zase s finským prezidentem Alexandrem Stubem nebo s polským prezidentem Karlem Navrockým. Oba dva pak jednali také se slovenským prezidentem Petrem Pellegrinim. Takže myslím si, že to je tak jedna.
15: Dobře, a pak bylo teda to oficiální vystoupení, oficiální část summitu, tu taky navštívili oba dva, Pavel i Babiš?
12: Ano. Přesně tak, na místě byli oba dva. Andrej Babiš byl jakožto šéf delegace tím, kdo pronesl za Česko ten krátký projev a představil tu českou pozici. Petr Pavel byl v místnosti, ale nijak nevystupoval.
15: Babiš vystoupil mezi posledními, protože tam to pořadí bylo od toho, kdo dává na to nejvíc a až po toho, kdo dává nejmín, že jo? Takže jsme byli asi někde na chvostu.
12: Přesně tak, Babiš dokonce vystoupil úplně poslední z těch lídrů.
15: Návrat zpátky domů, ten proběhl opět dvěma letadly, to znamená Andrej Babiš i Petr Pavel letěli zpátky těmi letadly, kterými přiletěli.
12: Přesně tak, opět míří na cestu zpátky do Prahy dva vládní speciály.
15: Když ten summit máme teď za sebou a ty jsi byla na místě a víš, v jaké atmosféře se odehrál, jaké dopady teď budou po tom návratu do Česka? Protože to se řešilo řadu měsíců. Myslím, že o žádném summitu NATO za poslední roky se nemluvilo tolik jako o tom v Ankaře. Zvlášť kvůli tomu, že tady probíhá otevřená válka tedy mezi Hradem a Strakovou akademií.
12: Já si myslím, že tento summit bude takovým zlomovým bodem, kdy už ta válka skutečně zůstane trvalá, protože ty vztahy se skutečně tímto poškodily, bylo to tady vidět, prezident a premiér se sobě navzájem absolutně vyhýbali. Navíc další sporný bod, Petr Macinka z motoristů oznámil, že se Česko připojí k té iniciativě PURL, což je projekt, kdy evropští spojenci nakupují americké vybavení, vojenské vybavení pro Ukrajinu.
17: Některé projekty, které vyplývají jako mandatorně z našeho rozpočtu směrem k Ukrajině, tak hodláme přesměrovávat právě do tady toho programu PURL. Ano.
12: Macinka tedy oznámil, že se Česko připojí, protože Česko bylo zatím jednou z mála zemí, které nějakým způsobem na tomto programu neparticipovalo.
18: SPD nesouhlasí.
12: Ovšem to okamžitě vyvolalo odpor vládní SPD a jejího předsedy Tomia Okamury, který toto absolutně odmítá.
18: A není možné dělat něco, co je v rozporu s programovým prohlášením vlády, navíc aniž o tom jsou koaliční partneři informováni.
12: Načež Andrej Babiš se to snažil určitým způsobem relativizovat. On řekl, že to půjde opravdu o velmi malou částku peněz a že to jsou vlastně jenom drobné a že to je jednorázový příspěvek. Takže já si myslím, že toto by se mohlo ještě v příštích dnech a týdnech na české politické scéně řešit a možná to vyvolá i nějaký nesoulad ve vládní koalici.
15: No bez pochyby to budou řešit pánové na koaliční radě, protože Tomio Okamura skutečně i v tom prohlášení, které zveřejnil na sociálních sítích, řekl, že o tom nevěděl, že s tím nesouhlasí, že mu to asi očividně nikdo dopředu neavizoval, že k něčemu takovému chce teda vláda ústy ministra zahraničí přistoupit.
12: Ano, přesně tak, tak to si budou muset zástupci SPD, motoristů a hnutí ANO vyříkat. Každopádně zajímavost je, že toto je jedna z mála věcí, na které se shoduje ministr zahraničí Macinka s prezidentem Petrem Pavlem, protože jinak jejich vztahy jsou, jak víme, otřesné, ale prezident Petr Pavel to oznámení Petra Macinky velmi uvítal. Řekl, že je dobře, že se Česko chce zapojit do této pomoci.
15: Na to jsem se chtěl doptat, jestli náhodou naopak nemůže ten summit vládu a Hrad spojit právě na základě třeba tohodle rozhodnutí, že se Česko skutečně připojí a pošle ty peníze do programu, ze kterého se platí i ty americké zbraně posílané na Ukrajinu. Je to samozřejmě otázka, o které můžeme dlouze debatovat teď tady, jestli to bude mít vliv nebo nebude. Ale Petr Pavel už řekl, že třeba koordinace zahraniční politiky je skutečně do budoucna nutná, takže chce prý znovu navrhnout, aby se ústavní špičky znovu scházely na těch jednáních k zahraniční politice.
12: No tak podle Petra Pavla je skutečně potřeba, aby nejvyšší ústavní činitelé v zahraniční politice se nějakým způsobem koordinovali, tak jako to dělali ostatně dřív. Z jeho strany toto je takové gesto konstruktivního postoje. Uvidíme, jestli bude vyslyšené.
15: Tak moc díky, Zdenko, že jsme o tom summitu mohli společně ve Vinohradské 12 mluvit. Možná nás může mrzet to, že jsme víc řešili spory Pavla s Babišem než náplň toho summitu jako takového, ale my tomu dáváme prostor v jiných epizodách a v jiných pořadech Českého rozhlasu. Tak či onak si za to můžou taky politici trošku sami, protože prostě ty rozepře mezi sebou mají a je to věc, o které by veřejnost měla vědět.
12: Je to tak, mě to taky mrzí, protože zatímco řada zahraničních novinářů se tady soustředí na skutečný obsah toho summitu, summitu a na obrané výdaje a tak dále, tak čeští novináři tady rozdělení ve dvou delegacích po městě nahání jak premiéra, tak prezidenta a řeší jejich vzájemné spory, čili také mě to mrzí.
15: Tak jo, tak ještě jednou díky, měj se hezky.
12: Díky za pozvání.
15: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsem se dneska spojil s naší zvláštní zpravodajkou Fankaře, která v minulých dnech z bezprostřední blízkosti sledovala dění na summitu Severoatlantické aliance, včetně teda toho, která se ignorovaly rozhádané politické špičky Česka. Byla to Zdenka Trachtová, která se jinak pravidelně přihlašuje do vysílání Českého rozhlasu z Bruselu, kde funguje jako zpravodajka při evropských institucích. O summitu a obranných výdajích tedy zase někdy příště. V pátek se dostane totiž na úplně jiné téma, zamíříme do Francie, kde padl rozsudek v kauze jedné z nejznámějších tamních političek Marine Le Penové. Detaily ještě před víkendem. Naslyšenou zítra.

0: Radiožurnál pro vás má legendární broučky.
1: Hodné broučky má pán Bůh na starosti a nic se jim nestane. Ale jen jestli ty budeš hodný a budeš-li pořádně pěkně svítit.
0: Příběh nezbedného broučka, který se učí orientovat ve světě a poslouchat hlas svého srdce.
2: Všecko tě to vždycky samo najde.
0: V kouzelném podání současných členů i absolventů Dismanova rozhlasového dětského souboru. Audioknihu Broučci na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
3: Jakmile na cestách zaznamenáte dopravní komplikace?
4: Volejte 800 553 553.
3: Zelená vlna radiožurnálu.
4: Díky vám můžeme ostatní řidiče varovat včas.
5: Jsou tam minimálně 4 auta v sobě a jedno skončilo na přeše.
3: Popsat jim překážky, které je mohou překvapit.
5: Na rychlostní silnici cyklista bez helmy, s nákupem, tak až to nikdo nesrazí.
4: Nebo poradit, kudy rozhodně nejezdit.
6: A ta kolona je tady na 3/4 hodiny.
3: Zelená vlna radiožurnálu.
4: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
7: Hezké ráno, jsou 4 hodiny. Zprávy má Pavel Prouza.
8: Prezident Petr Pavel ocenil jednotu spojenců na summitu NATO v turecké Ankaře. Sněmovna v úvodním kole podpořila růst státních plateb do zdravotnictví. O wimbledonské finále budou dnes bojovat Češky Muchová i Nosková. Bude jasno až polojasno, na východě místy oblačno, výjimečně přehánky. Teploty do 27, na severu do 23 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
8: Spojenci na summitu NATO v Ankaře podle prezidenta Petra Pavla zachovali jednotu a shodli se na posilování vlastní obrany. Zároveň připomněl, že členské státy znovu potvrdili pokračující podporu Ukrajině. Cílem podle prezidenta zůstává vyvíjet tlak na Rusko, aby pochopilo, že vojenské řešení konfliktu není možné. Pavel po skončení summitu ocenil věcný průběh jednání. Dodal, že schůzky neodpovídaly obavám z předchozí ostré rétoriky amerického prezidenta.
9: Jednání samotné proběhlo opravdu v atmosféře, která byla velice konstruktivní. Na závěr Donald Trump všem poděkoval, řekl, že na něho udělalo velký dojem, v jakém duchu to jednání probíhalo. Zřejmě tím i ocenil to, že skutečně naprostá většina spojenců k tomu přistoupila s maximální odpovědností.
8: Sněmovna poslala do dalšího kola projednávání zvýšení plateb za státní pojištěnce. Za děti, důchodce nebo nezaměstnané by se měly zvýšit v průměru o 300 korun měsíčně na zhruba 2,5 tisíce. Teď vládní novelu zákona projedná výbor pro zdravotnictví. Zvýšení plateb má podle ministra zdravotnictví za ANO Adama Vojtěcha zajistit finanční rovnováhu veřejného zdravotního pojištění.
10: Cílem tohoto návrhu je obnovení finanční stability a předvídatelnosti systému veřejného zdravotního pojištění zamezující hrozícím problémům se schopností zdravotních pojišťoven dostát svým závazkům ve věci úhrady zdravotních služeb poskytnutých jim pojištěncům.
8: Opozice zrychlené projednání novely vetovala. Podle předsedkyně poslanců STAN Michaely Šebelové není možné přijmout tak zásadní změnu bez diskuze s opozicí. Úřady na Slovensku zrušily verdikt, podle kterého se firma ze skupiny českého premiéra Andreje Babiše z ANO nemusela podílet na sanaci bývalé chemičky Istrochem v Bratislavě. Rozhodnutí zatím není pravomocné, informoval o tom generální prokurátor Maroš Žilinka. Společnost Istrochem Reality se může ještě odvolat.
11: Bratislavský okresní úřad vyhověl protestům prokuratury a zrušil 3 svá předchozí rozhodnutí. Podle nich společnost ze skupiny Synbiol Andreje Babiše nemusela nést zákonnou odpovědnost za část ekologické

0: chemické zátěže v areálu bývalé chemičky. Prokuratura ale namítá, že úřad dostatečně neprověřil, jestli firma splnila podmínky pro takový závěr. Areál Istrochemu patří k nejvíce znečištěným místům na Slovensku. Náklady na jeho sanaci úřady odhadují až na 750 milionů eur. Ministerstvo životního prostředí přitom na základě původních rozhodnutí počítalo s tím, že sanaci zaplatí stát. Vláda o tom ale zatím nerozhodla. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Sport. Linda Nosková zvítězila nad Belgičankou Mertensovou ve dvousetech a postoupila poprvé v kariéře do semifinále Wimbledonu a krátce po zápase se dozvěděla, že ji čeká premiéra na centrálním dvorci slavného grandslamového turnaje.
2: Tak těším se strašně, mě to řekli hnedka, když jsem přišla do šatny nebo vlastně do gymu po zápase, že budeme hrát na centru, takže hnedka už jsme se vlastně na rozehrávku domluvali, tak nějak se mi to tak nějak uvědomilo, že budu hrát na centru kurtu na Wimbledonu, takže to je krásný pocit. Tuším, že tam rozehry ještě před pár lety nebyly moc možný, takže jsem ráda, že aspoň budu mít šanci se rozkoukat.
1: Linda Nosková si v dnešním v pořadí druhém semifinále zahraje s Ukrajinkou Kostěukovou. V tom prvním se krátce po půl třetí odpoledne českého času utkají Karolína Muchová a Američanka Goffová. Obě utkání odvysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D2 za Podivínem a překážka na D1 u Oder. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy máme hlášenou nehodu za Podivínem. Na kilometru 44,5 se osobní auto střetlo s divokým prasetem. Projíždějte kolem opatrně. Na dálnici D1 z Ostravy do Přerova pozor na překážku u sjezdu do Oder. Na kilometru 321 stojí porouchané nákladní auto. Ostatní vozidla v místě vybočují. A na D1 z Prahy do Brna se ještě pracuje za Jihlavou. Na kilometru 117 je kvůli budování mýtné brány zúžení do jednoho pruhu. Zpomaluje se tam, zatím se ale kolona netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je polojasná až jasná, přechodně až oblačná, teploty 9 až 14 stupňů, na horách kolem 10. Přes den má být jasno až polojasno, zejména na severovýchodě a východě místy až oblačno, jenom výjimečně s přeháňkami. Teploty 23 až 27 stupňů, na severu a severovýchodě místy 20 až 23, na horách kolem 17 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje noční Radiožurnál s Jiřím Štefflem.
5: A přeju dobré, velmi brzké čtvrteční ráno, je 9. července, 6 minut po 4. hodině. Vlny, zátopek nebo nový film od Martina Scorseseho. To jsou některé z výrazných snímků, které v posledních letech podpořil Státní fond audiovize. Jeho vedení oznámilo, že na začátku podzimu otevře znovu příjem žádostí o podporu nových filmů. Máme detaily, přidáme je v čase do 4:15. Dobré jitro.
3: Radiožurnál a Jiří Štefl.

0: Historická dramata, hollywoodské velkofilmy i seriálové hity. Česko se v posledních letech stalo kulisou i zázemím pro řadu velkých produkcí. Za jejich příchodem stojí taky filmové pobídky. Státní fond audiovize už oznámil, kdy znovu otevře přerušený příjem žádostí.
1: Vlny o novinářích Československého rozhlasu, kteří v srpnu roku 1968 navzdory okupaci nepřestali vysílat.
2: Bojujeme za svobodu slova. Jako vy.
1: Zátopek. Filmový portrét muže, který změnil atletickou historii.
3: His name is Emil Zátopek.
2: Emil Zátopek.
1: A také nový film oscarového režiséra Martina Scorseseho. Na první pohled odlišné projekty, které ale spojuje jedno. Všechny podpořil Státní fond audiovize prostřednictvím filmových pobídek. Od 1. září budou moct producenti o podporu znovu žádat. Fond totiž na jaře příjem žádostí dočasně pozastavil, říká ředitelka fondu Veronika Slámová.
4: My máme přerušeno od 27. března 2026, protože jsme potřebovali nějaký čas na to, abychom se státní správou dohodli způsob, jakým řešit situace, kdy požadavky na pobídky přerostou výši aktuálního rozpočtu a to řešení se našlo, takže my budeme teď otevírat pobídky k 1. září 2026.
1: Díky pobídkám dostávají filmoví producenti 25% slevu na české služby.
4: Byl opravdu velký zájem, logicky, protože se skokově navýšilo z 20 na 25% a zavedly se ty nové sazby třeba pro animaci na 35%, takže ten počet žádostí vzrostl na dvojnásobek.
5: Kolik se vrátilo v minulém roce tedy zpětně ještě do státní kasy díky těm pobídkám, protože ty přilákávají rámcově třeba i 10 miliard korun ročně?
4: Ano, je to zhruba tak nějak. My jsme teď zpracovali takovou studii, ze které vyplývá, je tam teda víc těch dat, ale v tuhle chvíli aspoň můžu říct to, že když na jedné straně vlastně vložíme 1 miliardu korun, stát vloží 1 miliardu korun do pobídek, tak za čas, za nějaký čas formou různých daní a různých dalších efektů se mu zase ty peníze vrátí.
1: Vedle českých filmů pobídky pomáhají do Česka lákat i prestižní zahraniční projekty. Kromě nového snímku Martina Scorseseho se připravuje také adaptace románu Tajemství všech tajemství spisovatele Dana Browna. Kolik peněz bude mít fond na další pobídky k dispozici, oznámí po vyhodnocení letošního výběru poplatků od televizí a streamovacích platform. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

0: Tady je vysílání Radiožurnálu a dobré čtvrteční ráno. Najít v Česku práci bez digitální dovednosti je čím dál obtížnější. S rostoucím rozvojem umělé inteligence a dalších technologií je vyžaduje stále víc firem. Ne každý z uchazečů o zaměstnání ale takové znalosti má a proto se musí často dovzdělat. Pomoci s tím mají i dva projekty od Úřadu práce, které se zaměřují na podporu firemních zaměstnanců a zároveň lidí, kteří práci zrovna hledají.
1: První projekt zaměřený na firmy navazuje na dřívější podporu a rozšiřuje okruh vzdělávání, na které je možné příspěvky čerpat. Kromě kurzů zaměřených na digitální dovednosti s novými technologiemi, podpoří Úřad práce taky technické vzdělávání nebo výuku češtiny pro zaměstnance ze zahraničí. Pokračuje Petr Skok, ředitel odboru zaměstnanosti a EU na generálním ředitelství Úřadu práce.
2: Minimální rozsah vzdělávání činí 50 hodin. Příspěvek je poskytován jak na samotné vzdělávání, tak na náhradu mzdy za dobu účasti zaměstnance na vzdělávacích aktivitách. Na vzdělávání jednoho zaměstnance může stát přispět více než 38 tisíc korun při podpoře až 80 hodin vzdělávání.
1: Současná státní podpora je podle Jiřího Halberštáta z personální agentury Manpower Group nižší než bývala za předchozí vlády. Částka je ale vyšší pro zaměstnance starší 50 let. Na dovzdělání jednoho můžou získat firmy až 48 tisíc korun a to maximálně na 100 hodin kurzů. To Halberštát považuje za důležité. Zaměstnanci, kteří jsou na trhu práce déle, totiž podle něj narážejí na předsudky zaměstnavatelů, kteří mnohdy nevěří v jejich digitální dovednosti a také nejsou tolik ochotni do jejich vzdělávání investovat.
3: Tím, že stále v zaměstnanosti dominuje průmysl, tak je pro tyto lidi extrémně důležité, aby se přizpůsobovali těm novým požadavkům, a to jak v té oblasti digitální výroby, tak i třeba na kancelářských pozicích, anebo také v logistice, kde se digitální dovednosti požadují stále více a více.
1: Získat peníze na digitální dovzdělání můžou taky nezaměstnaní lidé, a to díky projektu DigiKurzy. Uchazeči musí být v evidenci úřadu práce a zároveň se účastnit kurzů, které jsou v databázi rekvalifikací a dalšího vzdělávání. Do ní se organizátoři můžou hlásit od července. Maximálně můžou uchazeči o zaměstnání získat na kurz 35 tisíc korun během 3 let. To vítá prezident svazu personalistů Martin Jánský, podle kterého si lidé bez příjmu nemůžou dražší kurzy často dovolit.
4: Je tu ale i druhá bariéra, psychologická. Mnoho lidí neví, co přesně by se měli učit. Proto je skvělé, že stát dává jasný signál. Učte se k digitální dovednosti, tam na vás práce čeká.
1: O rekvalifikace je v Česku čím dál větší zájem. Úřad práce za celý loňský rok podpořil v rekvalifikacích a dalším vzdělávání rekordních 143 tisíc lidí. Vít Andrle, Radiožurnál.

0: Vaš Kašer, tady u nás ve vysílání Radiožurnálu. Dobré ráno vám přeju, je to čtvrteční ráno. Za chvíli aktuální zelená vlna s Michalem Šofrem, teď pro vás máme další přehled zpráv. Čtyři hodiny 30 minut. A ještě jednou Pavel Prouza.
1: Spojené státy mohou poskytnout Ukrajině licenci pro výrobu střel do systému protivzdušné obrany Patriot. Americký prezident Donald Trump to řekl na okraj summitu NATO v Ankaře během setkání s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Washington bude s Kyjevem jednat i o uzavření dohody na nákup ukrajinských dronů. Podporu bydlení bude nově řešit úřad práce. Přejde na něj část pravomocí z obcí s rozšířenou působností. Změnu podpořil Senát. Poradenských kontaktních míst v obcích přibude, celkově jich bude 205. Úřady práce budou podle novely mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření. Cenové stropy pohonných hmot jsou dnes vyšší, informovalo o tom ministerstvo financí. Oproti včerejšku může litr benzínu stát až o 12 haléřů víc, vyjde na 41 korun a 43 haléře. Litr nafty můžou pumpaři prodávat maximálně za 37 korun a 45 haléřů, tedy o 16 haléřů dráž než včera. Ve španělské Barceloně padl absolutní teplotní rekord. Ve městě naměřili 40,7 stupně Celsia. Podle regionální meteorologické služby je to o 2 stupně víc než dosavadní maximum z července 2024. Nová vlna veder zasáhla hlavně severovýchod Španělska. Pro dvě oblasti v blízkosti Barcelony stále platí červená výstraha, tedy mimořádné nebezpečí. Sport. České volejbalistky prohrály v Srbsku v Lize národů s Německem 1-3 na sety. V tabulce se propadly na 11. místo a vzdálila se jim tak šance na postup na finálový turnaj v Makau. Zítra Češky nastoupí v Bělehradě proti Nizozemkám.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na D2 před Břeclaví a také v Písku. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy se uklízí po nehodě za Podivínem. Na kilometru 44,5 osobní auto srazilo divoké prase. S opatrností projedete plynule. Na D1 z Ostravy do Přerova stojí u sjezdu do Oder na kilometru 321 porouchané nákladní auto. Dejte pozor na vybočující vozidla. V Písku máme hlášenou nehodu na silnici 20 do Prahy a Plzně. Na Václavském předměstí před odbočkou na Strakonice a Dobev havarovalo vozidlo, čekejte omezení. A na nehodu pozor i v Havířově na Karvinsku. Na silnici z Dolní Suché do Orlové u dolu Dukla osobní auto srazilo srnu. I tam dejte nohu z plynu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je polojasná až jasná, přechodně až oblačná, teploty 9 až 14 stupňů, na horách kolem 10. Přes den má být jasno až polojasno, zejména na severovýchodě a východě místy až oblačno, jenom výjimečně s přeháňkami. Teploty 23 až 27 stupňů, na severu a severovýchodě místy 20 až 23, na horách kolem 17 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje noční Radiožurnál s Jiřím Šteflem.
0: To byl Pavel Prouza, zprávy, přeju vám dobré ráno. No tak dnešní teploty, jak jsme slyšeli, kolem těch 25 stupňů Celsia. No v pátek už 29, no a potom příští týden opět tropické třicítky. Teď 4 minuty po půl páté, stále čtvrtek 9. července. Co pro vás mám dál? V Česku vzniká první elektrická formule do vrchu. Nevyrábí žádná velká automobilka, ale tým studentů na Smíchovské střední průmyslové škole v Praze. Unikátní vůz vám představíme zhruba do 15 minut.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: 3:45 Ideál, posloucháte Radiožurnál. Po 5. hodině s vámi v ranním Radiožurnálu už bude moderátor Petr Král. Já pro vás mám ještě jedno téma. Jsou teprve na střední škole, přesto už dokážou postavit formuly. Řeč je o členech Kolben Racing týmu. Studenti Smíchovské střední průmyslovky v Praze vyvíjí elektronickou formuli na závody do vrchu. Pracují na ní 4 roky. Teď se připravují na testování monopostu.
1: S tímhle s tím setupem jsme schopni dosáhnout pouze 2000 otáček za minutu. V tuhle chvíli jsme omezení vlastně napětím, který nám dodává ten zdroj, takže víc ani dosáhnout nemůžeme. Pro vlastně účely toho testování a ladění motoru nám to zatím stačí.
2: Jsme v dílně týmu Kolben Racing na Smíchovské střední průmyslové škole a gymnáziu v Praze. Jeden z členů týmu, Marek Blažek, testuje elektromotor zatím mimo formuly.
1: Laboratorně jakoby testujeme na stole a ladíme to a připravujeme to, aby se to tam mohlo nasadit. Potřebujeme 3 věci, a to je ten motor samotný, potom kontroler, který ten motor ovládá, a zdroj, který to napájí.
2: Takže ten motor pak půjde kam?
3: Půjde do zadní části za řidičem, zároveň tam bude i baterie a celý elektrický systém. U formule bude poháněna zadní náprava.
1: Matičky dvě.
3: No, určitě.
2: Když sundáme teďka kapotu, tak vlastně vidíme, že tam je připravený prostor, kam baterie i ten motor přijde.
3: V bočnicích je připravený chladicí systém.
2: Ukazuje mi vedoucí týmu Ondřej Konrád.
3: Tady máš ruby a tady máš klíč.
2: Motor je 3-fázový elektrický s maximálním výkonem 86 kW. Podle Konráda může být maximální rychlost až 200 km za hodinu.
3: Samotná maximální rychlost pro nás není tak důležitá. My vzhledem tomu, že chceme závodit v závodech do vrchu, tak nebudeme cílit tolik na tu maximální rychlost, ale spíše na tu akceleraci, abychom rychleji akcelerovali a měli lepší časy.
2: Ocelový trubkový rám formule si studenti zakoupili. Elektrický pohon, konstrukci vozu, řízení nebo elektroniku si ale řeší sami.
1: Takže my jsme právě dělali celý ten elektrický systém, motor, baterie, chlazení toho, taky naše vlastní jednotky, které komunikují, dashboard pro řidiče, pedálová jednotka, dále třeba telemetrická jednotka, která nám měří různýma senzorama, co se všechno děje v té formule.
2: Dodává Marek Blažek. Se stavbou začali v prvním ročníku a pracují na ní už 4. rokem. Tým se původně ze 3 studentů rozrostl už na 25, říká ředitel školy Radko Sáblík.
4: De facto ty čtvrtáci už to předávají druhákům, kteří v tom budou pokračovat, oni se stanou jejich mentory.
2: Projekt Formule tak není jen o závodění a rychlosti. Jde o propojení školní teorie s praxí, o práci v týmu, vzájemné inspiraci a načerpání zkušeností.
4: Co je takhle klíčový, že za celou dobu, co to staví, tam nebyl jediný dospělý člověk. Všechno si zařídili sami.
2: Začátky ale pro studenty jednoduché nebyly, jak dodává vedoucí týmu Ondřej Konrád.
3: Asi největší problém byl, že jsme na začátku pořádně nevěděli, u čeho začít. V tuhle chvíli naštěstí máme lidi, kteří nám pomáhají jako konzultanti z různých firm.
2: Formuly teď čeká testování, při kterém se ukáže, co opravdu umí. A pak se studenti těší, že se s ní přihlásí na svůj první závod do vrchu. Tereza Janouškovcová, Radiožurnál.

0: Letní autoškola radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně,
1: jedna otázka,
0: jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
2: Dobré ráno v 5 hodin. S vámi Radiožurnál a zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Spojené státy znovu útočí na Írán. Prezident Donald Trump označil vzájemné příměří za neplatné. Ceny povinného ručení v Česku jsou na historickém maximu. Tenistka Linda Nosková postoupila do semifinále Wimbledonu. Čeká ji Ukrajinka Kostiuková. A bude slunečno, na východě až oblačno, výjimečně přehánky a teploty do 27 stupňů.
0: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
3: Spojené státy druhou noc za sebou útočily na Írán. Tamní média hlásí exploze z měst Sirík, Čah Babár a Bandar Abbas. Údery přišly jen několik hodin potom, co americký prezident Donald Trump oznámil konec příměří mezi Íránem a Spojenými státy. Z jeho porušování se obě strany už dřív opakovaně obviňovaly. Americká armáda uvedla, že cílem útoku je oslabit schopnost Teheránu ohrožovat plavbu v Hormuzském průlivu. Washington své údery zdůvodňuje předchozími íránskými útoky na plavidla, která úžinou proplouvala. Teherán pohrozil odvetou na americké vojenské základny v regionu. Sirény varující před vzdušnou hrozbou se rozezněly v Kuvajtu, Bahrajnu a Kataru. Kuvajtské ministerstvo obrany informovalo, že země čelí raketovému a dronovému útoku. Povinné ručení v Česku dál zdražuje. Majitelé průměrného rodinného vozu za něj zaplatí přibližně 7,5 tisíce korun ročně. To je o 1000 víc než před 6 lety. Na modelovém příkladu to uvádí společnost Broker Consulting. Za nárůst podle ní můžou hlavně vyšší náklady pojišťoven na opravy. Češi proto hledají možnosti, jak ušetřit. Třeba tím, že častěji mění pojišťovnu, říká Karel Šultes z internetového srovnávače Klik.cz.
4: Jen v prvním pololetí tohoto roku si u nás sjednalo pojištění přibližně 145 tisíc lidí. A proč tomu tak je? No, klient může v průměru ušetřit přibližně 25% na své pojistce, což bývá od 2 až do 3,5 tisíc korun.
3: Nemocnicím jako každý rok v létě ubývají dárci krve. Lidé odjíždějí na dovolené a darování odkládají. Někteří pak navíc nemůžou na odběry ani po návratu. Návštěva exotických destinací, jako je třeba Madagaskar, Nepál nebo Kapverdy, pro ně znamená zákaz darování až na půl roku. Nemocnice se proto před prázdninami snaží krví předzásobit. Obvykle na tom přibližně pracují od května. V Ostravě otevřela kavárna Po tmě. Projekt nadačního fondu Českého rozhlasu se snaží přiblížit lidem svět nevidomých a zrakově handicapovaných. Hosté si můžou v úplné tmě vypít kávu, musí se přitom spolehnout na asistenci nevidomých kavárníků. Kavárna bude až do neděle parkovat před fórem Nová Karolina. Pak se přesune do areálu Dolních Vítkovic na festival Colors of Ostrava, říká jedna ze zrakově handicapovaných průvodkyň Anna Kiktová.
5: Někteří zákazníci si chtějí užít tu chvilku, kdy se můžou vlastně zkoumat sami sebe, to, jak to vnímají. Někteří zákazníci zase jsou zvědaví a zajímá je třeba ten život nevidomých, to, jak to máme, jak fungujeme.
3: Sport. Tenistka Linda Nosková se poprvé v kariéře probojovala do semifinále Wimbledonu. Belgičanku Mertensovou porazila po setech 6-3 a 7-5. Už ve třetím kole turnaje byla přitom Nosková blízko vypadnutí, když v

0: duelu s Rumunkou Kerstajovou odvracela mečbol.
1: Beckham to zachránil, jsem ráda, že jsem se z toho dostala, z tohohle asi nejhorší momentu zatím na turnaji. Dnešní zápas, trofnu si říct, že zrovna byl trošku lehčí možná, než právě s tou Soranou, ať už možná i psychicky, možná i fyzicky.
0: Linda Nosková si dnes v pořadí druhém semifinále zahraje s Ukrajinkou Kostyukovou. V tom prvním se krátce po půl třetí odpoledne českého času utkají na centrálním dvorci Karolína Muchová a Američanka Goffová. Oba zápasy odvysílá radiožurnál Sport v přímém přenosu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zdržení na silnici u Humpolce a nehoda u Kyjova. Se zdržením počítejte už teď na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova. Mezi Velkým Rybníkem a Záhořím se kvůli frézování vozovky projíždí Kyvadlově jedním pruhem. Zatím je to v každém směru asi na 5 minut. U Kyjova na Hodonínsku pozor na silnici 54 do Bzence. Před Vlkošem havarovalo osobní auto, srazilo tam divoké prase. Počítejte s překážkou na vozovce. A nehodu vyšetřují také v Písku na silnici 20 do Prahy a Plzně na Václavském předměstí havarovalo vozidlo před odbočkou na Strakonice a Dobev. S opatrností místem projedete. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude většinou slunečno, na východě místy oblačno, výjimečně i s přeháňkami. Teploty 23 až 27 stupňů, na severu mezi 20 a 23, na horách 17 a foukat má k tomu mírný severozápadní až severní vítr. Večer by měl slábnout. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
4: Přejeme dobré ráno, 5.05, i ve čtvrtek jsme s vámi a vybavíme vás tradičně po ránu informačním servisem, ovšem důležitém, ale i zajímavém. Pokud máte rádi pouliční umělce, kteří hrají, zpívají a vystupují na různých místech takzvané baskery, tak máme pro vás taky za chvíli jeden tip a jeden nápad, kam je vyrazit, zažít, vidět a slyšet na vlastní oči a uši. Dobré jitro.
2: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: Imagina.
1: Dobré ráno, v ranním radiožurnálu teď míříme do Žďáru nad Sázavou a to protože právě ve Žďáru chtějí oživit letní atmosféru v ulicích. Městská kulturní organizace už začala oslovovat pouliční umělce, no a rovnou je propojuje s místními podniky. Budou totiž hrát na restauračních zahrádkách a domluveno už je zatím 6 míst. Takzvaní baskeři mají přilákat hosty, ale také zpříjemnit léto kolem jdoucím. Jako první se předvede ve Žďáru jazzový kytarista.
2: Ale mi přijde, že jsem takový rozladěnej. A jinak nejsem rozladěný.

0: Ladislav Vímola v bezpečí prádelny. Jaké to bude vyrazit mezi lidi na zahrádku?
1: Strach tam určitě není. Jsem zvědavý právě na ty reakce lidí, jestli třeba když půjdou kolem, tak jestli se zastaví a opravdu přijdou, anebo se jenom tak jako podiví a spíš budou odcházet. Jo? Jakože spíš, jestli to bude spíš repelent, anebo nějaký jako atraktor takový. Jo? Jsem zvědavý. Něco zahrajem. No tady tomu vypadá, že ani nebude vadit to, že je to rozladěný jak svině.
2: Nejdůležitější věc, kterou se tím baskingem my budeme snažit bořit, je, že se v létě ve Žďáře nic neděje a přitáhnout trošku tu kulturu přímo do ulic města.
0: Dramaturgině městské kulturní organizace Tereza Štikarová spojuje baskery s restauracemi a s kavárnami.
3: Tak my například v naší kavárně vlastně léto docela jakoby z kulturních akcí vynecháváme. Ale basking je úplně něco jiného. Basking je právě to, co k létu naprosto patří.
0: Těší se spolumajitel jedné z kaváren, Aleš Hrbek.
3: Doufám, že se přilákají i baskeři, kteří hrajou v Brně, Bratislavě, Praze.
0: Ladislav Vímola se saxofonistou Petrem Venkrpcem večer obstará první test. Ze Žďáru nad Sázavou Daniel Zach, Radiožurnál.

0: Dobré ráno ve 6:15. Co přinese čtvrtek? Jak kabinet ANO, SPD a motoristů plní programové prohlášení za první pololetí letošního roku, vyhodnotí právě dnes odpoledne premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Hodnocení chce zveřejňovat každé pololetí. Dozorčí rada německého automobilového koncernu Volkswagen dnes projedná plán na možná největší transformaci v dosavadní historii firmy. Rada by mohla rozhodnout například o uzavření 4 továren anebo o zrušení dalších 10 000 pracovních míst nad rámec už dohodnutých škrtů.
1: Dnes nás čeká většinou slunečný den s velmi příjemnými letními teplotami, který nebude rušit ani silný vítr. Bude jasno až polojasno, ale hlavně na severovýchodě a východě se může ještě vyskytovat zvětšená oblačnost, ze které výjimečně zaprší. Teploty se budou pohybovat mezi 23 a 27 stupni. Na severu a severovýchodě bude o trochu chladněji, od 20 do 23 stupňů. Na horách v 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 17 stupňů Celsia. A foukat k tomu bude jen slabý nebo mírný severozápadní až severní vítr, který bude k večeru slábnout. Krásný den.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: tonight. 10 minut před půl šestou, kdo by neznal proslulý příběh spalovače mrtvol, tak ten opět ožívá, a to v prostorách bývalého pivovaru v Českém Krumlově. Jako taneční představení ho tam dnes v premiéře uvede baletní soubor Jihočeského divadla.
1: V pivovarské zahradě se pomalu smráká, hosté v kavárně se dobře baví a na první pohled není jasné, kdo je divák a kdo účinkující. Zdánlivá idyla s příchodem do nitra pivovaru pomalu houstne, naznačuje šéf baletu Lukáš Slavický.
2: Jedná se o taneční imerzivní horor, bude to v celém prostoru vlastně toho paláce a zahrady, budeme procházet různými místnostmi, různými prostory, takže to bude, myslím si, velice zajímavé. Doufám, že si to všichni užijeme, nejen tanečníci, ale samozřejmě i diváci.
1: K režii a choreografii spalovače mrtvol Slavický přizval Alenu Peškovou.
3: Tohle téma v sobě ku podivu nosím strašně dlouho, asi 15 let, a vždycky se něco stalo, proč se to nedalo dělat. Zpětně jsem strašně ráda, že to počkalo právě na tu formu toho site-specific imerzivního divadla, a nutno říci, že taky jsme jako performativní procházka.
1: Divák putuje společně s vámi a stává se částečně i součástí děje. To je taky princip vlastně imerze.
3: Ano, je to tak, vlastně ten divák, který vlastně se odhodlá, že do toho bude s náma, tak vlastně může dost často se ocitnout přímo v prostředí děje.
1: Diváci se během představení dostanou do podkroví, procházejí po skleněné lávce s hlubokým průhledem, herci a tanečníci jsou všude kolem a atmosféra je čím dál dusnější.
3: Pokud nemáte slovo, což naším vlastně jako vyjadřovacím hlavním prostředkem je pohyb, tanec, tak vlastně musíte uvažovat trochu jinak. Ono potom z toho vychází, že samozřejmě musíte redukovat zápletky, postavy, a to dílo potom možná, že není tolik filozofující, ale o to víc může být prožitkové, a to je vlastně i to, co bych si jako svým způsobem přála od diváků.
1: Spalovač mrtvol se bude hrát jen 8x, 4x v červenci a 4x v půli srpna. Z Českého Krumlova Pavla Kuchtová, Radiožurnál.
4: Rád bych si koupil cukrovou.

0: 25 francouzskou herečku Juliette Binocheovou jste mohli vidět v romantické komedii Čokoláda nebo v Oscary ověnčeném anglickém pacientovi. Na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary právě dnes uvede svůj režijní debut a pozítří převezme cenu za přínos světové kinematografii.
1: Role zdravotní sestry ve filmu Anglický pacient Binocheové vynesla Oscara. Film vedle toho pozbíral dalších 8 sošek. Vstup do světové kinematografie ale herečce přinesla adaptace jiného románu, a to českého. Na konci 80. let si zahrála jednu z ústředních rolí ve snímku Nesnesitelná lehkost bytí, postavu Terezy. Binocheová dnes na festivalu uvede svůj režijní debut, film V nás. V dokumentárním eseji se ohlíží za tanečním představením, se kterým v roce 2007 začala objíždět svět po boku britského choreografa Akrama Khana. Snímek zkoumá dynamiku jejich vztahu. Nebudou to ale jediné filmy, které francouzská herečka návštěvníkům představí, dodává umělecký ředitel přehlídky Karel Och.
2: Nás poctí návštěvou na více dnů, a tudíž jsme se domluvili na dalších dvou filmech. My jsme samozřejmě velmi stáli o to zahrát filmy, které natočila s jejími oblíbenými režiséry Krištofem Křenšlovským a Abbasem Kiarostamim.
1: Na závěr festivalu Binocheová převezme křišťálový globus za přínos světové kinematografii. Z Karlových Varů Lucie Pávová, Radiožurnál.

0: Prázdniny začínají tradičně v Karlových Varech.
1: Užijte si i letos zdejší filmový festival společně s Radiožurnálem.
0: Naše mobilní studio stojí jako vždy na Sadové kolonádě a vysíláme z něj v průběhu celého dne.
1: Festivalové hosty můžete vidět od 10 hodin přímo v Airstreamu, kde je zpovídají moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný.
0: Odpolední program vyplní oblíbený magazín Filmžurnál s recenzemi na soutěžní snímky i tipy, co si ve Varech nenechat ujít.
1: A večer nově zařazujeme i festivalový kvíz o zajímavé ceny.
0: Radiožurnál ve Varech.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Dobré ráno v 17:30. Začínají zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Průměrná sazba hypoték začátkem července meziměsíčně stoupla o 0,2% bodu na 5,32%. Zvýšila se po čtvrté za sebou a vrátila se tak na hodnotu z listopadu 2024. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypo Indexu, který vychází na základě nabídkových sazeb na začátku každého měsíce. V iránském Mašhadu dnes po šestidenním pohřbu uloží ostatky bývalého duchovního vůdce Alího Chameneího. Ve městě se v roce 1939 narodil. Mašhad je zároveň poutním místem šíjických muslimů. Chamenejí zemřel na konci února po izraelsko-americkém úderu na Teherán. Ve funkci ho nahradil syn Močtába Chamenejí, který se ale neobjevuje na veřejnosti a komunikuje pouze písemně. Znojmo spustilo službu Senior Taxi. Využívat ji můžou jak seniori, tak lidé se zdravotním handicapem. Registrované zájemce řidič doveze třeba k lékaři, na poštu nebo na úřady. Službu může využít každý, kdo má trvalý pobyt ve Znojmě. Jedna jízda bude stát cestující 20 korun.
0: Sport.
3: Hokejista Libor Hájek se vrací do NHL. San Jose podepsal roční smlouvu. Český obránce poslední 3 roky působil v Pardubicích, se kterými v minulé sezóně získal extraligový titul. Sharks o dohodě informovali na webu. Hájek v zámoří už v minulosti působil. Za New York Rangers odehrál dohromady 110 zápasů.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dálnice volné a nehoda na 57. u Opavy. Na dálnicích je teď klidný provoz, zatím jsou průjezdné bez větších komplikací. Volné je i omezení na D1 v Brně a bez kolony i příjezd do Prahy po dálnici D8 z Ústí nad Labem. Omezení ve Kbelské je také zatím průjezdné bez zdržení. Na silnici 57 ale čekejte komplikace za výjezdem z Opavy směrem do Nového Jičína. U Kilešovic na kruhovém objezdu se srazila 2 osobní auta, projíždí se místem pomaleji. A bouralo se i na Domažlicku na silnici 195 z Metzlova do Mračnice. Řeší tam nehodu dodávky s nákladním autem, také tam se ale kolony netvoří. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Od západu k nám zasahuje výběžek vyššího tlaku vzduchu, který ještě nepronikl na severovýchod Čech a také na Moravu a do Slezska. Proto je v těchto místech ještě převážně oblačno až zataženo. Nikde ale neprší. Na ostatním území už je většinou jasno. Teploty jsou docela nízké, většinou mezi 10 a 15 stupni. Tepleji je na severozápadě Čech a také v centru Prahy, kde se teplota pohybuje kolem 17 stupňů. Naopak nejchladněji je na šumavských pláních, kde teplota poklesla až na plus 2 stupně. Přes den už by mělo být ale krásně slunečno, téměř na celém našem území. Místy oblačno zůstane jen na severovýchodě a východě naší republiky. Tam také bude chladněji od 20 do 23 stupňů. Jinde odpoledne naměříte 23 až 27 stupňů Celsia. Na horách dnes kolem 17. A foukat k tomu bude už jen mírný severozápadní až severní vítr. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní Radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, Marcela Halová s počasím, no a s další reportáří už zamíříme do porodnice.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: V ranním radiožurnálu se v 5.37 budeme dívat pod ruce lékařům z porodnice u Apolináře. Ti už druhým rokem očkují velmi předčasně narozené děti ještě před odchodem z porodnice domů. První dávku hexavakcíny tam dostávají kolem druhého měsíce věku. Následně u nich lékaři 48 hodin pečlivě sledují základní životní funkce. Vítají to také rodiče během očkování i po něm, jsou totiž ve větším klidu.
1: Měřil 29 cm a vážil 620 gramů.
2: Popisuje Dáša, která svého syna Jaroslava porodila v 6. měsíci těhotenství. Dnes už má více než 3 kg a brzy půjde z porodnice domů. Před odchodem ho ale ještě čeká první očkování.
1: Kdyby mi to měla očkovat praktický lékař, tak bych měla větší obavy. Těch nedonošených se člověk bojí furt.
3: Maminka se veme Jarouška do ruky.
2: Naočkuje ho zdravotní sestra Ivona Svobodová.
4: Dostává teda hexavakcínu.
3: Ano.
5: Jo, vidíte, že jenom je to chvilička a už se sklidní.
2: Krátce na to už sestřička pokládá na očkované miminko do postýlky.
5: Budeme ho 48 hodin sledovat. To je saturační čidlo, který nám snímá srdeční akci miminka a saturaci.
4: Teď vidíme hodnota 96-97, což je optimální.
5: Přesně tak.
2: Nedonošené děti začaly lékaři z porodnice u Apolináře na doporučení České neonatologické i vakcinologické společnosti očkovat podle skutečného věku narození před 2 lety. Dříve se očkovalo podle termínu, kdy se dítě mělo narodit. Doposud tu takto naočkovali 45 dětí, říká neonatoložka Tereza Lamberská.
6: Viděli jsme párkrát zvýšenou teplotu, možná trošku horší chuť k jídlu těch dětí v prvních hodinách nebo dnech potom očkování. Neměli jsme žádné takové vážnější nežádoucí účinky.
2: Stejná praxe je dnes běžná ve všech českých porodnicích, kde se o extrémně předčasně narozené děti starají. Andrea Skalická, Radiožurnál.

0: máme Radiožurnál Léto ve městě, venku už nějaký čas světlo, a tak v ranním Radiožurnálu za chvíli s námi můžete zatím v reportáži a někdy třeba i ve skutečnosti navštívit místo, kde je pořád tma, a sice kavárnu Potmě. Pozveme vás tam na ranní kávu ještě před šestou. A teď přidáme i sport. České volejbalistky totiž bojují ve volejbalové lize národů o postup do playoff. První zápas na turnaji v Bělehradu se jim ale nepovedl. Podařilo se jim bohužel prohrát s Německem 1-3. Do základní sestavy týmu se vrátila také Pavla Šmídová.
1: Já jsem s holkama ani ne měsíc dohromady, furt si to sedá.
2: Dobře ví nahrávačka české volejbalové reprezentace Pavla Šmídová, že doba, kdy nebyla v národním týmu, se logicky projevuje. Občas je znát, že hráčky nemají společné návyky.
1: Jsou zkušený holky, snažíme se já jim vyhovět i oni mě, takže určitě chce to čas a myslím si, že prostě když spolu odehráme víc tady těch zápasů, vlastně, že musíme vystoupit z naší komfortní zóny, takže to bude prostě lepší pro nás, že si zažijeme i tady ty prohry a prostě potom ten náš vrchol, který asi bude na konci srpna, bude to jednodušší pro nás.
3: Mistrovství Evropy v Brně?
1: Ano.
2: Pousmála se Šmídová, do startu mistrovství Evropy je ještě daleko. Aktuálně už od půl páté čeká český tým druhý zápas volejbalové ligy národů. Blokařka Ella Kulisiani zná soupeřky z Nizozemska naprosto dokonale.
4: Určitě jsou v plné sestavě, ale my některé hráčky známe, hrávali jsme proti ní, nebo je naše spoluhráčky a víme, že to bude těžkým.
2: Bude to těžké a odlišné od souboje s Německem.
4: Bude to jiný zápas, protože určitě mají jiné charakteristiky, ale furt je to super jako silný soupeř, bojují o postup do osmičky jako my, takže nám nedá nic zadarmo, my musíme bojovat a nevzdávat se.
2: Uvedla blokařka české volejbalové reprezentace Ella Kulisiani. Utkání začne v Srbsku v 16:30. Radiožurnál i Radiožurnál Sport o jeho průběhu budou informovat ve zpravodajských vstupech. Z Bělehradu Kamil Jáša, Radiožurnál.
0: Dobré ráno, je 6:15. Silné bouřky v Česku zatím způsobily od začátku června škodu nejméně za 672 milionů korun. Vyplývá to z údajů 4 největších pojišťoven, které si vyžádal Radiožurnál. Lidé jim zatím nahlásili přes 12,5 tisíce pojistných událostí, nejvíce to bylo ve Středočeském kraji. Europoslanci dnes budou rozhodovat o prodloužení výjimky pro technologické společnosti, která jim umožňuje skenovat online konverzace a nahlašovat závadný obsah policii. Podle zastánců té výjimky má pomoci s bojem proti sexuálnímu zneužívání dětí. Odpůrci naopak poukazují na ochranu osobních údajů a na právo na anonymitu.
5: Silný provoz na D1 v Brně a také v Ostravě v Rudné ulici. Na dálnici D1 už sílí provoz na průtahu Brnem směrem z Prahy na Ostravu. Před omezením u sjezdu na Bratislavu před kilometrem 196 se pomalej jede od sjezdu na Kývalku. Kamiony teď zastavují na kilometru 187, osobní auta pak levým pruhem projedou do omezení rychleji. Na silnici 57 jsou komplikace na výjezdu z Opavy do Fulneku a Nového Jičína. U Kilešovic na kruhovém objezdu řeší nehodu dvou osobních aut. Čekejte menší kolony obou směrně. A v Ostravě se plní Rudná ulice na příjezdu do města z Havířova před odbočkou u Kunčice u Nové Huti. Zdržení do centra asi 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
6: Ranní teploty jsou docela nízké, místy klesly až k 10 stupňům, na šumavských pláních dokonce jen ke 2 stupňům a nejtepleji kolem 17 zůstalo v noci a po ránu v Praze a také na některých místech na severozápadě našeho území. Přes den ukážou teploměry nejčastěji hodnoty mezi 23 a 27 stupni, na severovýchodě a východě bude jen od 20 do 23 stupňů. Nižší teploty způsobí oblačné nebe, které právě těchto místech očekáváme. Jinde bude slunečno, jasno až polojasno a konečně také nebude tak silný vítr. Přes den se rozfouká jen mírný severozápadní až severní a k večeru navíc zeslábne. Krásné ráno.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I o prázdninách.

0: pozvání na kávu. V Ostravě otevřela kavárna Pod mě mobilní kontejner nadačního fondu Českého rozhlasu bude před fórem Nová Karolína, a to do nedělního večera. Potom se přesune do areálu Dolních Vítkovic, kde budou nevědomí baristé vařit kávu na Colors of Ostrava.
1: Není mi to příjemné a těším se, až odejdu.
2: Takže je to výstup z komfortní zóny tady.
1: Je, jako neumím si to představit, že by se mi tohle stalo.
3: Paní Ondřejka přišla se dvěma kamarádkami. Setkali jsme se až uvnitř, takže netuším, jak ženy vypadají. Na stole jsou kromě kávy i pastelky na kreslení.
1: A já jsem psala, já nesnáším kreslení. Takže já jsem psala dopis, ale já jsem ho ztratila na zemi.
4: Víte, trošku ošahá, mi spadl papír.
3: V kavárně je několik stolů s lavicemi vedle sebe. Nevědomí návštěvníky provází, další je obsluhují. Mě ke stolu usadila Anna Kiktová.
5: Většina lidí přijde, má na ruce svítící hodinky, v kapse telefon, takže řekneme mu, že samozřejmě nic svítícího k nám dovnitř nesmí, protože někdy se třeba stane, že má někdo svítící boty nebo podobně, takže ještě se občas stane, že si dáme zastávku a boty sundáme, nebo třeba otočíme tričko na ruby a tak podobně.
3: U stolu si pak hosté mohou objednat kávu, čaj nebo třeba jen vodu.
5: U nás je důležité, aby kdokoliv, kdo bude cokoliv potřebovat, tak si zavolal, protože na mávání u nás nikdo nepřijde. Někdy se stane, že třeba si tady celá kavárna začne zpívat. V naprosté většině, prostě 98% lidí odchází a má pusu od ucha k uchu.
3: Kavárnou Pod mě se snaží nadační fond Českého rozhlasu přiblížit lidem svět nevidomých a lidí se zrakovým handicapem. Hosté si mohou s průvodci a baristy popovídat a zjistit tak víc o jejich životě. Ještě letos budou nevidomí servírovat kávu taky na festivalu Colors of Ostrava a na podzim v Opavě nebo v Olomouci. Z Ostravy Natálie Janešková, Radiožurnál.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časosběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Dobré ráno, v 6 hodin. Správy Tereza Tomášková.
1: Americká armáda druhou noc za sebou útočila na Írán. Ten v odvetě znovu udeřil proti Kuvajtu a Bahrajnu. Česko má podle zmocněnce Jakuba Landovského stále ambici dosáhnout výdajů na obranu ve výši 2% HDP. Tenistka Linda Nosková postoupila jako druhá Češka do semifinále letošního Wimbledonu. Silný provoz je na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy. A bude slunečno, na východě až oblačno, výjimečně přehánky a teploty do 27 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Spojené státy podnikly další sérii útoků na 90 cílů v Íránu. Teherán na ně stejně jako den předtím odpověděl údery na americké vojenské základny v Kuvajtu a Bahrajnu. Prezident Spojených států Donald Trump před nejnovějšími útoky oznámil, že americko-íránské příměří je u konce. Vyjednávání s Teheránem označil za ztrátu času.
3: Výbuchy po nočním ostřelování hlásily převážně oblasti na jihu Íránu, jako je ostrov Abu Musa nebo přístavní město Bandar Abbas. Několik střel ale dopadlo i na severovýchod země. Podle íránských státních médií tam zasáhly železniční most. Trump Íráncům pohrozil, že Spojené státy budou údery vracet v poměru 20:1. Američané tvrdí, že cílem útoku je oslabit schopnost Teheránu ohrožovat plavbu v Hormuzském průlivu. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
1: Česká vláda chce stále dosáhnout už letos výdajů na obranu ve výši 2% HDP. Podle vládního zmocněnce pro plnění aliančních závazků Jakuba Landovského existují položky, které ještě je možné započítat jako obranné výdaje. Jestli Česko opravdu splní alianční závazek už letos, jisté není. Podle Landovského je ale důležité překonat výsledek z loňského roku.
4: Nějaké prostředky, které se nevykazovaly řádně, tak se podaří vykázat a je to projednané jak s aliancí, tak třeba i se Spojenými státy. Druhá věc, tady existuje studie, která zahrnuje konkrétní projekty, kde by ještě bylo možné v rámci zrychlených akvizic dosáhnout nějakého výsledku, ale rozhodnutí o tom, zdali se na to najdou peníze, je čistě jakoby na vládě, budou probíhat nějaká slyšení.
1: Ke splnění v letošním roce chybí ještě asi 21 miliard korun. Historický spolek obnovil komín spojující dvě štoly na Měděnci v Krušných horách. Zájemci se tak ze štoly Panny Marie Pomocné dostanou o 15 metrů výš do štoly Koňská jáma. Pokračuje Ivan Cáder z historického spolku.
5: Je zhruba 50 až 60 cm široká a zhruba těch 120-130 cm výšku. No a přitom vlastně navštívíte naši největší komoru, která tam je, kde je vlastně na naše poměry toho malého kopce poměrně velikánský rozsáhlý jezero.
1: Tyto speciální prohlídky jsou pouze jednou denně pro předem objednanou skupinu.
0: Sport. Tenistka Linda Nosková porazila na Wimbledonu Belgičanku Mertensovou 2-0 na sety a poprvé v kariéře si zahraje semifinále Grand Slamu. V něm se utká s Ukrajinkou Kostyukovou. Nejprve ale na Center Courtu v Londýně budou krátce po půl třetí odpoledne bojovat Karolína Muchová s Goffovou ze Spojených států. Na Radiožurnálu Sport nabídneme z obou duelů přímý přenos. Pátou rovinatou etapu Tour de France ovládl Nizozemec Olaf Koy. Český jezdec Matias Vacek zůstává průběžně třetí. Navíc je stále v bílém dresu pro nejlepšího cyklistu do 25 let. V průběžném vedení je dál Nordtrén. Český spurter Pavel Bittner v závěru ideálně nezachytil lídry a dojel 16. Bittner popisuje, co se na konci závodu stalo.
6: V jedné chvíli jsem si myslel na správným kole, ale tak se to natáhlo, že jsem byl až moc vzadu, což mě pak stálo vlastně boj o ten výsledek. Jsem rád, samozřejmě, že jsme dojeli všichni celý, ale není to výsledek, jak jsme čekali.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolony na D1 v Brně a také na D7 u letiště v Praze. Na dálnici

0: D1 je silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Pomaleji se teď jede od sjezdu na Kývalku z kilometru 183 a to až do Brna do omezení na kilometru 196. U sjezdu na Bratislavu tam rozšiřují D1 na 3 pruhy, je to dlouhodobé omezení a pomaleji před ním jedou hlavně kamiony v pravém pruhu. Na dálnici D7 čekejte zdržení na příjezdu do Prahy směrem z Chomutova a Slaného. U letiště na 2. kilometru je zúžení do jednoho pruhu, fronta od sjezdu na Kněžové asi na 10 minut. Na silnici 35 pozor na příjezdu do Mohelnice z Moravské Třebové. V klesání do Mohelnice v Mohelnickém kopci stojí nepojízdné nákladní auto, může překvapit a vybočuje se. A v Ostravě kolona v Rudné ulici na příjezdu do města z Havířova u Nové Huti fronta má asi kilometr, brzdí se před ní za sjezdem na Radvanice. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude slunečno, na východě až oblačno, výjimečně přehánky a teploty 23 až 27 stupňů, na severu mezi 20 a 23. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
3: Přejeme dobré ráno. Proč je dobré vyrazit na procházku po Karlově mostě dnes velice časně ráno? Tak to se dozvíte v našem vysílání ještě před 6:30. Už teď se tam totiž slaví. No a zda budou slavit také ministři, tak to se dozvíme dnes, protože na to, jak se jim daří plnit programové prohlášení, se odpoledne zaměří premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a také to zhodnotí. Závěrečné výsledky mu šéfové jednotlivých rezortů odprezentují na úřadu vlády a my s tím začneme už za malou chvíli také.
1: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: 9,5 minuty po 6. Ranní Rady žurnál premiér Babiš hnutí ANO spolu s ministry odpoledne vyhodnotí, jak koaliční kabinet ANO, SPD a motoristů sobě plní programové prohlášení za první pololetí letošního roku. Nejdřív mu ale na úřadu vlády jednotliví ministři odprezentují své dosavadní výsledky. S podrobnostmi teď v předstihu ve studiu Adela Burešová z domácí redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Hezké ráno. Ministři měli premiérovi předložit svá hodnocení do 30. června. Předseda vlády k tomu na sociálních sítích koncem června řekl, že mu jeho spolupracovník v programovém prohlášení zeleně vyznačil, co kabinet plní. To vyhodnocení pak podle něj má 978 položek a jak bude dnešní jednání s premiérem vypadat, tak to popsal ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
2: Podle mých informací se od rána do odpoledne budou střídat jednotliví ministři a prezentovat panu premiérovi výsledky své půlroční práce a výhled na další půl roku.
1: Ministři s premiérem budou právě řešit i to, co jednotlivé rezorty ještě čeká. Premiér Babiš chce veřejně výsledky kabinetu vyhodnocovat každé pololetí a dnes bychom se to měli dozvědět odpoledne.
0: No a tahle prezentace na úřadu vlády bude samozřejmě zajímat i naše reportéry a pokud bude zajímat i vás, tak nás poslouchejte, dozvíte se, jak to dopadlo. Adela Burešová, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A Radiožurnál, 6 hodin, 11 minut.

0: Tady je Radiožurnál ve 6:45. Povinné ručení v Česku dál zdražuje. Majitelé průměrného rodinného vozu za něj zaplatí zhruba 7,5 tisíce ročně. O tisícovku víc než před 6 lety. Uvádí to na modelovém příkladu společnost Broker Consulting s tím, že za nárůst můžou hlavně vyšší náklady pojišťoven na opravy. Češi proto hledají možnosti, jak ušetřit. Třeba tím, že častěji mění pojišťovnu. Transfuzním stanicím začalo nejsložitější období v roce. Během dovolených jim totiž pravidelně ubývá dárců. Někteří z nich navíc nemůžou darovat ani po návratu z prázdnin, to kvůli případným nemocem. U některých evropských zemí je třeba čekat měsíc, u exotických destinací až půl roku.
1: Zdržení na D1 u Brna, také na D7 u pražského letiště. Na dálnici D1 vázne provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Na kilometru 196 je omezení, jezdí se u sjezdu na Bratislavu zúženými pruhy a kolona je od Kývalky z kilometru 182. Stojí hlavně kamiony v pravém pruhu, pro osobní auta zdržení do Brna 10 minut. Na dálnici D7 se plní příjezd do Prahy z Chomutova, kolona je od sjezdu na Kněžoves z 5. kilometru a to až do zúžení u letiště. Čekejte 10 minut navíc. Na silnici 34 mezi Humpolcem a Pelhřimovem u Vystrková je práce silničářů, tam se popojíždí před semafory obou směrně 10 minut. A také na silnici 38 z Havlíčkova Brodu směry Hlava silničáři pracují mezi Štoky a D1, tam čekejte 10 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Ode dneška až do příštího týdne nás čeká moc příjemné letní počasí, většinou bude slunečno, místy dnes například hlavně na severovýchodě a východě našeho území se objeví trochu víc oblačnosti a jen opravdu výjimečně může z mrakvu zapršet. Teploty v těchto místech lehce nad 20, jinde se budou držet kolem 25 stupňů a vlastně stejné počasí bude zítra i o víkendu. Teploty ale porostou v sobotu ke 30, v neděli už ji mohou místy i přesáhnout. Severovýchod bude stále o trochu chladněji. A velmi podobné počasí očekáváme i v první polovině příštího týdne. V noci a po ránu budou teploty klesat k 15 stupňům, přes den budou dosahovat ke 30. Hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: 6.20 v ranním radiožurnálu do zvuky summitu NATO. Asijská média se v naprosté většině shodují na tom, že bezpečnostní summit Aliance v Ankaře byl úspěšný. Všímají si stále rostoucí spolupráce asijských zbrojovek právě s Severoatlantickou aliancí a uvádějí, že některé státy v tomto regionu na tom vydělávají. Jako například uvádějí konkrétně Jižní Koreu. Proč? Tak to je otázka pro našeho zpravodaje v Asii, Davide Jakše. Dobré ráno, Davide.
1: Dobré ráno, ten důvod je jednoduchý. Jižní Korea v Ankaře při jednání se špičkami NATO otevřela otázku dalších dodávek svých tanků, také houfnic, munice nebo komponentů do bojových letadel. V příštích 15 letech by to měly být kontrakty v hodnotě minimálně 10 miliard dolarů každý rok a navíc se Korejci nevzdávají ani v tendrech na dodávky nových ponorek. To je odvětví, které je tady v Jižní Koreji velmi protěžované. Zbrojaři ho považují za mimořádně perspektivní, takže jde o velké peníze.
0: No a nemluví se v Asii a také v Oceánii třeba po summitu v Ankaře o možném rozšíření na to?
1: Mluví. To víte, že mluví, ale tahle debata vždy po nějaké době ustane nebo zamrzne, protože hlavně v případě Japonska je jakékoliv nasazení ozbrojených složek v zahraničí pořád vnímáno velmi negativně, hlavně z Číny. Přeci jen to japonské dědictví druhé světové války je tady pořád velmi bolestivé. A navíc Čína už několikrát v minulosti dala Soulu pocítit, jak by vypadalo embargo na dovoz jihokorejského zboží. Už to před lety dočasně zažili třeba jihokorejské automobilky, výrobci lodí nebo spotřební elektroniky. Takže teoreticky nejméně bolestivé pro odpůrce NATO tady v Asii by bylo případné členství Austrálie, eventuálně Nového Zélandu.
0: David Jakš, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Radiožurnál 6.24. Míříme za dvěma medvědy hnědými. Ti si už podle jejich ošetřovatelů zvykli v Krkonoších na život v přírodním výběhu, konkrétně v Janských lázních. Někdy před čtvrt rokem sem oba byli přivezeni, a to ze zoologické zahrady ze slovenských Košic. No a do Krkonoš se tak tyhle šelmy vrátili po 300 letech.
1: Poznávají nový pach, trvá jim to nějakou dobu, než si zvyknou.
2: Jsem teď v těsné blízkosti obou medvědů. Dělí nás samozřejmě mříž a už mě očuchávají.
1: Nepoj, máme návštěvu.
2: A ty, který?
1: Ale je to Alečka. Samička je taková drobnější a samec je trochu mohutnější.
2: Vysvětluje ošetřovatelka Natálie, jak si tady zvykli za těch pár měsíců.
1: Jsem tady spokojený už oba dva. Alečka se nám trošku rozjela, leze nám na stromy docela vysoko, až do korun stromu, což je nějakých 30 metrů. Samec je takový klidnější, furt je pohodář, ale má furt hlad, takže se teďkon furt loudí.
2: Natálie chystá pro oba hladové krky potravu, denní příděl, tak co tady vidíme?
1: Tohle máme jenom svačinku, psí granule, lněný granule, mrkvičku a celer. Hlavní jídlo pak dostávají, tam mají batáty, kukuřici, hlávkový salát, jablíčka. A pak jako dostávají k tomu ještě hovězí žebro.
2: Já zkusím medvědy nakrmit, mám tady řapíkatý celer. Oba už tady čekají.
1: Neboj. To si jde.
2: Už pěkně chroupají. Výběh mají obrovský, toho vyžití tady mají hodně.
1: Hlavně tady mají všechno, co potřebují. Tady koupaliště, mají tady krmeliště, mají tady stromy, na který můžou lézt, což nikde jinde medvědi nemají. Kde jsi veliká? Jak jsi veliká? Tak. Míška, buď hodný na ní, jo? Buď hodný. Ali, hopi.
2: Do budoucna by k této dvojici medvědů mohl přibýt další jedinec. Kateřina Kohoutová, Radiožurnál.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. O své první autostanda v zápětí přijde, když nabourá vůz generálního ředitele. Seriál Volha. ČT2. Bouřlivý přelom století a zlatý věk kabaretu, umění a lásky. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art uvede příběh italského režiséra, který dokázal vrátit lesk a slávu westernům. Filmarské legendy Sergio Leone. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Dobré ráno v 6:30. A posloucháte zprávy s Terezou Tomáškovou.
2: Spojené státy druhou noc za sebou zaútočily na Irán. Tamní média hlásí exploze z měst Sirik, Čáh Bahar a Bandar Abbas. Údery přišly jen několik hodin potom, co americký prezident Donald Trump oznámil konec příměří mezi Iránem a Spojenými státy. Z jeho porušování už se obě strany dřív opakovaně obviňovaly. Americká armáda uvedla, že cílem útoku je oslabit schopnost Teheránu ohrožovat plavbu v Hormuzském průlivu. Silné bouřky v Česku způsobily od začátku června škody nejméně za 672 milionů korun. Vyplývá to z dat čtyř největších pojišťoven, které od nich Radiožurnál získal. Lidé zatím nahlásili přes 12 600 událostí. Nejvíc škod pojišťovny evidují ve Středočeském kraji, hlavně na Příbramsku a Kolínsku. Škody podle pojišťoven ještě porostou. V Ostravě otevřela kavárna Po tmě. Projekt nadačního fondu Českého rozhlasu chce přiblížit lidem svět nevidomých a zrakově handicapovaných. Hosté si můžou v úplné tmě vypít kávu, musí se přitom spolehnout na asistenci nevidomých kavárníků. Kavárna bude až do neděle parkovat před fórem Nová Karolina, pak se přesune do areálu Dolních Vítkovic na festival Colors of Ostrava. Sport. Tenistka Linda Nosková se poprvé v kariéře probojovala do semifinále Wimbledonu. Belgičanku Mertensovou porazila 6-3 a 7-5. Dnes Noskovou čeká Ukrajinka Kostiuková. Předtím se na centrálním dvorci v Londýně bude snažit o postup do finále i Karolína Muchová, kterou čeká souboj s Američankou Goffovou. Hrát se začne krátce po 14:30 odpoledne českého času. Radiožurnál Sport oba zápasy odvysílá v přímém přenosu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nebezpečí na D10 za sjezdem na Březinu a kolony na D1 před Brnem. Na dálnici D10 z Prahy do Turnova velmi opatrně za sjezdem na Březinu. Na kilometru 65 je nebezpečná situace.
5: 65. kilometr, tam teď je to hrozně čerstvý, protože tam dodávce se roztrhala guma a je to ve všech pruzích.
4: Na dálnici D1 vázne provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Poprvé kamiony zastavují u Ostrovačic okolo kilometru 177 a v nesouvislé koloně pak pokračují až do omezení v Brně na 196. Osobní auta sice projíždí do Brna rychleji, ale i tak zdržení pro ně okolo 15 minut. Na dálnici D7 kolona na příjezdu do Prahy z Chomutova, je to před omezením u letiště, čekejte ve frontě asi 15 minut navíc. Navíc o kus dál na Pražském okruhu směrem na D1 brzdí provoz omezení před vjezdem do Lochkovského tunelu. Jezdí se pouze pravým pruhem a kolona je teď od sjezdu na Barrandov, je to asi na 20 minut. A silný provoz už je na příjezdech opravované k Belské ulici, a to jak po D8 od Čakovic, tak také v Novopatské se zpomaluje už na Černém mostě. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: První vlnu veder má Evropa letos v létě už za sebou. Tu jsme pocítili i na našem území na přelomu června a července, kdy i u nás padaly teplotní rekordy. A zdá se, že další velmi horké období zažívá západní Evropa právě teď. V Portugalsku, Francii, Španělsku opět nejsou výjimkou teploty nad 40. A dnes by neobvykle vysoké teploty kolem 35 stupňů měly dorazit i do Anglie. Česko je tentokrát na rozhraní horkého vzduchu v západní Evropě a studeného, který proudí do východu. Evropy. Proto se k nám ten horký vzduch dostává jen částečně. Teploty se tentokrát budou držet našich průměrných hodnot kolem 25 stupňů. O víkendu se dostanou maximálně ke 30 nebo lehce nad ní. Severovýchod bude ovlivňovat chladnější vzduch, tam bude přibližně o 5 stupňů méně. A také se tam bude vyskytovat oblačnost. A přesně takové počasí se na našem území zdrží až do poloviny příštího týdne. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Marcela Halová s počasím 6.34. Některé oslavy ráno končí a některé začínají. Jedna taková se koná na Karlově mostě v Praze, kde si lidé už od rána připomínají výročí od poklepání základního kamene. V Davoslavicích je také náš reportér a tak nám za chvíli poví, proč to bylo přesně v 5 hodin a 31 minut.
3: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 637. Dnes je to přesně 669 let od položení základního kamene Karlova mostu v Praze. V 5 hodin ráno na něj proto vyrazil průvod Karla IV. Za doprovodu družiny českých rytířů. A také za doprovodu našeho reportéra Josefa Benedy. Dobré ráno do centra Prahy.
1: Hezký den. Na Křižovickém náměstí právě vystupují středověcí hudebníci a tanečníci. Přestože se akce konala už od 5 od rána, přišlo se sem podívat přes 100 lidí. Průvod Karla IV. Vyrazil z Malé Strany a krátce po 5:30 přišel sem na Křižovické náměstí, aby mohl figurant v roli Karla IV. Poklepat základní kámen. Důvodem je to, že podle hypotézy astronoma Zdeňka Horského mohl být základní kámen Karlova mostu položen v roce 1357 9.7. v 5 hodin a 31 minut. Takové datum by totiž vytvořilo vzestupnou a sestupnou řadu lichých čísel 1, 3, 5, 7, 9, 7, 5, 3, 1. Skutečné přesné datum založení Karlova mostu ale není známé.
0: A co dalšího dnes lidé na Karlově mostě mohou vidět?
1: Tak jak asi můžete slyšet, teďka právě je vystoupení středověké kapely Řemdik společně s taneční středověkou skupinou Regia Karoli Regis, která předvedla dvorské a měšťanské tance z dob krále Karla. Organizátoři připravili také dramatické ukázky šermu. Za chvíli už se lidé pomalu přesunou do kostela svatého Františka z Assisi, kde se v 7 hodin uskuteční slavnostní mše. A zájemci si dnes také můžou zadarmo prohlédnout expozici v muzeu Karlova mostu, a to do 10 hodin.
0: A pojďme ještě krátce připomenout historii Karlova mostu.
1: Ano, tak Karlův most je nejstarší stojící most přes řeku Vltavu v Praze a druhý nejstarší dochovaný most v Česku. Je dlouhý zhruba 500 metrů a tvoří ho 16 oblouků. Nahradil předchozí Juditin most, který strhla povodeň z roku 1342 při jarním tání ledu. Původně se mu říkalo pouze Kamenný a Pražský most. Název Karlův se vžil až na konci 19. století. Někteří posluchači možná budou znát legendu, že do Malty se přidávala vajíčka. Dodnes se o tom vedou spory. V roce 2010 to vyvrátili vědci z vysoké školy chemicko-technické, ale ředitel muzea Karlova mostu Zdeněk Bergman dnes popisoval, že se vejce skutečně do Malty přidávala. Nebyla to ale vajíčka na tvrdo z velvar, jak tvrdí legenda. Ač tak či tak, dnes si můžete v muzeu Karlova mostu ochutnat vajíčkové speciality, třeba velvarská vejce na tvrdo nebo velvarský originální vaječňák.
0: Pozval nás tam po ránu Josef Beneda. Josefe, díky. Naslyšenou.
1: Také děkuji, naslyšenou.
0: A vzhůru do tance s kapelou Řemdich, a my už vám posíláme teď Stinga v ranním radiožurnálu. 6 hodin 39 minut, jste s námi. Dobré jitro.

0: 643 noční klid už zřejmě skončil, ovšem pro obyvatele sídliště v Ostravě Závrhu je od jara ten tam i v noci. Na nedalekém parkovišti se v noci scházejí majitelé sportovních aut, předvádějí, co jejich vozy umí, turují motory, driftují a také troubí na klaxony. Podle policistů tím ale většinou neporušují žádné platné zákony.
1: Sobota, 11 hodin večer, obchodní centrum právě zavřelo a na parkovišti se schází asi desítka silných aut. Obyvatelům sídliště v Ostravě jich se už nějakou dobu nespí zrovna nejlépe.
2: Tak je to každý večer. Turujou, nedá se spát.
1: S Kristianem Dominikem Paušem si povídáme v pátém patře osmipatrového paneláku v Ostravě Zábřehu. Jak moc hlasité to je?
2: Takový rachot, jako kdyby vám projížděli bytem. No, to vás tak jako zbudí z hlubokého spánku.
1: Sídliště je od parkoviště, kde se noční srazy konají asi 300 metrů daleko. Obyvatelé paneláku někdy zavolají policii. Letos už 8krát a padla jedna pokuta na místě, potvrzuje mluvčí městské policie Ostrava Helena Badurová.
3: Řidiči a majitelé vozidel se mohou dopouštět zejména rušení nočního klidu, případně porušování bezpečnosti silničního provozu. Při zjištění porušení nočního klidu mohou strážníci uložit blokovou pokutu do výše 10 000 korun.
1: O nočních srazech silných aut ví i policie České republiky. Podle mluvčí Nicole Bočkové ale většinou nemají co řešit.
4: Zpravidla na místě nedochází k porušování jakékoliv platné legislativy, tedy včetně rušení nočního klidu.
1: Jediná rada od policistů zní, že obyvatelé sídliště mají pokaždé, když hluk z aut překročí běžnou míru, volat linku 158 nebo 156. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.
0: Dobré ráno, je 6:45. Minister zahraničí Petr Macinka z motoristů je připraven poslancům SPD vysvětlit zapojení Česka do nákupu amerických zbraní pro Ukrajinu. Česko má pomoci menší částkou, spekuluje se zhruba o 100 milionech korun. Předseda SPD Tomio Okamura to však považuje za porušení programového prohlášení vlády, což Macinka odmítl. Francie se v 10 hodin večer v Bostonu utká ve čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale s Marokem. Kvůli ostře sledovanému zápasu a očekávaným oslavám i nepokojům posílila francouzská policie hlídky po celé zemi. Několik stanic metra v Paříži zůstane zavřených a některá města omezují také možnosti konzumace alkoholu. No a my budeme o utkání mluvit ještě před 7 hodinou podrobněji.
5: Silný provoz na D1 u Brna a omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D1 je silný provoz na příjezdu do Brna z Prahy. Jede hodně kamionů a před omezením na kilometru 196 stojí už od Ostrovačic. Kolonou projel i náš zpravodaj.
6: Kolona kamionů začíná před Ostrovačicemi na 170. se vrně po Kývalku, 182. za Kývalkou se to rozjíždí ty kamiony a potom jedou plynule až za výstaviště a teprve až za výstaviště zase zpomalují.
5: Na dálnici D7 je zdržení na příjezdu do Prahy z Chomutova před zúžením u letiště. Na druhém kilometru má kolona asi 3 kilometry. I pro osobní auto je to asi na 15 minut. A na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 u Lochkovského tunelu je zúžení do pravého pruhu. Opravují tam poškozené detektory a kolona od Ořecha je na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
7: O víkendu se do Česka vrátí. Vysoké teploty budou lehce přesahovat tropickou třicítku. Předcházet tomu ale budou chladné noci. Už dnes na některých místech klesala teplota k 10 stupňům a ještě v noci na zítřek čekáme podobně nízké teploty. To by leckde mohly spadnout i pod 10 stupňů. Přes den ale teploty porostou a také čekáme převážně slunečné počasí. To se u nás udrží minimálně do poloviny příštího týdne. Víc oblačnosti bude jen v severovýchodní polovině našeho území, kde bude také o trochu chladněji. Krásný den.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
8: I o prázdninách.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Francie nebo Maroko? Odpověď na tuhle otázku se dozvíme dnes večer. Začíná totiž čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa a právě duel mezi evropským a africkým týmem otevře tuto fázi turnaje. Více se budeme duelu věnovat teď podrobněji s Adamem Procházkou z naší sportovní redakce. Vítej, dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Určitě si jeden z týmů pohorší oproti poslednímu šampionátu v Kataru, kde na sebe obě reprezentace narazily v semifinále. Jak to tehdy dopadlo?
2: Francie vyhrála 2:0 a postoupila do finále. V posledních zápasech na mistrovství před 4 lety, ale oba národní týmy prohráli. Francouzi podlehli v tom památném boji o titul Argentině a Maroko prohrálo v duelu o bronz s Chorvatskem. I letos v Severní Americe patří obě reprezentace do toho širšího okruhu favoritů na turnaji. Francie je asi tím úplně největším, protože často se nemluví o tom, kdo vyhraje mistrovství světa, ale jestli někdo dokáže zastavit Francii. Každopádně Maročané ti už za sebou mají těžké duely na tomhle turnaji. Francouze takové utkání čeká nejspíš až dnes.
1: No, pojď nám ještě připomenout cestu turnajem obou těchto týmů.
2: Maroko vstoupilo do šampionátu remízou s Brazílií. Hned v úvodním kole vyřazovací fáze pak Maročané porazili po penaltách Nizozemce. Do čtvrtfinále prošli díky výhře nad Kanadou 3:0, ačkoliv nepředvedli nejlepší výkon na turnaji. Francouzi narazili na africký tým na začátku skupiny, Senegal porazili 3:1. V play-off si pak poradili se Švédskem a naposledy s Paraguají. Souboj Francie Maroko o postup do semifinále mistrovství světa začne v Bostonu ve 22 hodin českého času a Radiožurnál Sport odvysílá duel v přímém přenosu.
1: Bude tady poslouchat Radiožurnál, tak o aktuální informace o vývoji tohoto duelu nepřijdete, protože pro vás máme nachystány informační vstupy, ostatně tak, jako tomu bylo u dalších zápasů, ve kterých nehrála česká reprezentace, protože ty jsme tak jako vždy přenášeli kompletně celé i s komentářem našich komentátorů. Jedním z nich je také Adam Procházka z naší sportovní redakce a z našeho digitálního sportovního speciálu Radiožurnál Sport, který teď přišel sem i do ranního vysílání. Díky za to a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: No a připomínám, že tady na fotbalové mistrovství světa dnes začíná čtvrtfinále Maroko a Francie. Budeme to určitě hlídat. Ranní Radiožurnál s vámi za 8 minut bude 7 hodin. Tou dobou vám nabídneme už opět aktuální hlavní zprávy. Přidáme i počasí a také zelenou vlnu, do které můžete letos přidat i vy. Ostatně tak také činíte. Děkujeme našim dopravním zpravodajům a připomínáme bezplatnou linku 800 553 553 a přejeme šťastnou cestu. Now this is not the time or the place for broken-hearted.

0: Předpremiéra Pavla Sladkého.
1: Filmové novinky v kinech.
0: Recenze očekávaných šlágrů.
1: I postřehy ze zákulisí natáčení.
0: Předpremiéra Pavla Sladkého.
1: Pravidelný a zasvěcený výběr toho nejdůležitějšího, co se děje na stříbrném plátně.
0: Očima filmového kritika Radiožurnálu.
1: Předpremiéra Pavla Sladkého.
0: Každý čtvrtek krátce po půl dvanácté na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 7 hodin. Další zprávy a Tereza Tomášková.
1: Povinné ručení v Česku je na historickém maximu. Spojené státy druhou noc za sebou útočily na Irán. Tenistky Linda Nosková a Karolína Muchová si zahrají semifinále Wimbledonu. Omezení brzdí provoz na pražském okruhu z letiště k dálnici D1 u Lochkovského tunelu. A bude slunečno, na východě až oblačno, výjimečně přehánky. Teploty do 27 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Povinné ručení v Česku dál zdražuje. Podle společnosti Broker Consulting jsou ceny na historickém maximu. Za průměrný český vůz platí majitelé přibližně 7,5 tisíce korun ročně.
3: Nejvíc zaplatí řidiči v Praze, míň pak v menších městech, říká analytik Broker Consulting Martin Novák.
4: Povinné ručení prostě zdražuje. Ten nárůst opravdu za poslední 6 let je okolo 1000 korun.
3: Podle Nováka záleží na historii a zkušenostech řidiče, ale hlavním důvodem zdražování jsou nákladnější opravy vozidel.
5: Zejména postupný růst cen náhradních dílů, práce v servisech, lakírnických materiálů, půjčovného náhradních vozidel. A významný je také růst nároku těch, kteří při nehodě utrpí škody na svém zdraví.
3: Říká za Generali Českou pojišťovnu Jan Marek. Rostou taky ceny havarijního pojištění. To se ale například podle portálu toppojištění.cz vyplatí především u vozů, které nejsou starší než 6 let. Dominik Hron, Radiožurnál.
1: A bude to i téma ranního interview Radiožurnálu v 7.50. Spojené státy druhou noc za sebou útočily na Irán. Údery přišly jen několik hodin potom, co americký prezident Donald Trump oznámil konec příměří mezi Iránem a Spojenými státy. Z jeho porušování se obě strany už dřív opakovaně obviňovaly. Americká armáda uvedla, že cílem útoku je oslabit schopnost Teheránu ohrožovat plavbu v Hormuzském průlivu. Podrobnosti chystáme v ranním radiožurnálu už za chvíli po zprávách. Německý koncern Volkswagen, pod který patří i značka Škoda, dnes bude jednat o budoucnosti tisíců pracovních míst i několika celých továren. Plány, jak ušetřit a snížit náklady, představí dozorčí radě ve Wolfsburgu předseda představenstva Oliver Blum. Odbory chystají protesty.
6: Největším zastáncem tvrdého šetření jsou podle deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung vlastnické klany Piech a Porsche, které společně drží většinu hlasovacích práv v koncernu. 20% má ale taky spolková země Dolní Sasko, ovládaná sociálními demokraty, kteří se výrazným škrtům brání a rozhodnutí vyžadující kvalifikovanou většinu mohou díky svému podílu blokovat. Skupinu Volkswagen oslabují nedostatečné inovace, čínská konkurence i americká cla. I tak ale loni dokázala prodat ve světě 9 milionů automobilů. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Znojmo spustilo službu Senior Taxi. Využívat ji můžou jak seniori, tak lidé se zdravotním handicapem. Registrované zájemce řidič doveze třeba k lékaři, na poštu nebo na úřady. Jízdy si lidé můžou objednat po telefonu, vysvětluje místostarosta Znojma Jakub Malačka.
7: U nás je vlastně operátor, oni si teda nejdříve musí vyřídit kartičku, kterou poté předkládají panu řidiči, objednají si tu jízdu a to prostřednictvím toho mobilního telefonu nejpozději jeden den předem. Nyní máme přes 230 registrovaných uživatelů, další nám přibývají každý den.
1: A podmínkou k registraci je trvalý pobyt ve Znojmě. Za jednu jízdu lidé zaplatí 20 korun.
2: Sport.
8: Dvě české tenistky čeká semifinále Wimbledonu. Linda Nosková si o finále Grand Slamu zahraje poprvé. V Londýně nastoupí proti Ukrajince Kostyukové. Před ní se na center kurtu po půl třetí odpoledne představí Karolína Muchová proti Američance Goffové. Noskovou těší, jak úspěšné Češky na turnaji jsou.
9: Vždycky, když se vidíme, já myslím, že máme na sobě štěstí, že máme tak nějak ty tréninky pořád okolo sebe, takže se vidíme vlastně na tréninkových kurtech, tak se vždycky pogratulujeme. Já jako samozřejmě přeju strašněka, je to super holka, takže český finále bych si přála co nejvíc.
8: Radiožurnál Sport odvysílá obě semifinále Wimbledonu v přímém přenosu. Stejné to bude i v případě prvního čtvrtfinále letošního mistrovství světa ve fotbale. Ve 22 hodin českého času začne v Bostonu souboj Francie s Marokem. Na Radiožurnálu uslyšíte živé vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Silný provoz na D1 před Brnem a komplikace na pražském okruhu. Na dálnici D1 připomínáme pomalý provoz na příjezdu do Brna z Prahy před omezením

0: Jezdu na Bratislavu před kilometrem 196 je kolona od Ostrovačic. Kamiony teď brzdí okolo kilometru 177. Osobní auta pak postávají hlavně v okolí Kývalky. Na dálnici D7 zdržení na příjezdu do Prahy z Chomutova u letiště na druhém kilometru je omezení do jednoho pruhu. Kolona ze čtvrtého kilometru je asi na 10-15 minut. V Praze ranní špičku komplikuje nové omezení na pražském okruhu směrem z letiště na D1 na vjezdu do Lochkovského tunelu se kvůli výpadku detečních systémů projíždí pouze pravým pruhem. Kolona je nesouvislá, začíná už na plzeňské dálnici D5 na příjezdu do Prahy. Vázne provoz na Štěrboholské spojice od hradecké dálnice D11 k Průmyslové, celkově 15 minut navíc, a plní se i Dobříšská ulice směr tunely a Smíchov, to upřesňuje motohlídka Zelené vlny.
1: A pomalu se jede od Barandovského mostu až před tunel Mrázovka.
0: A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude slunečno, na východě místy oblačno, výjimečně přehánky. Teploty 23 až 27 stupňů, na severu mezi 20 a 23. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
4: Dobré ráno, s vámi Radiožurnál, aktuální informační přehled nejenom o tom důležitém, ale i o tom zajímavém. Mimo jiné oslavíme 70. herce Toma Hanks, ty připadají přesně na dnešek. Zastavíme se na Rakovnicku za ženou, která svůj život obětovala chovu opuštěných lvů. Její příběh uslyšíte krátce po 7:30 v našem vysílání, ale čekají nás i vážná témata, jako třeba příměří mezi Íránem a Spojenými státy. To totiž už nejspíš neplatí. Americký prezident to včera oznámil předtím, než jeho armáda v noci znovu zahájila další útoky na Irán. Detaily chystáme do ranního radiožurnálu, tak buďte s námi, ať máte přehled.
5: Ranní radiožurnál
2: a Petr Král.

0: 10 minut po 7. Hraní Radio Žurnál je s vámi. Křehký klid zbraní mezi Spojenými státy a Íránem zřejmě už skončil. Aspoň to tvrdil prezident Donald Trump krátce předtím, než americká armáda už druhou noc v řadě ostřelovala cíle v Íránu. Na to reagovaly také revoluční gardy, které vyslaly střely na základny Spojených států v Perském zálivu. Podrobnosti o tom ví Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Americké oblastní velitelství CENTCOM upřesnilo, že v noci zasáhlo 90 cílů v Íránu. Tvrdí, že šlo o systémy protivzdušné obrany nebo vojenské sklady dronů a raket u pobřeží. Exploze hlásily třeba na ostrovech Keshem, Abu Musa nebo taky v přístavu Bandar Abbas. V tom prohlášení americká armáda píše, že úmyslem těch úderů bylo oslabit schopnost Iránu ohrožovat komerční dopravu v Hormuzském průlivu. Právě ohrožením těch obchodních lodí Donald Trump odůvodnil i ty dřívější údery z úterý. Na summitu NATO taky řekl, že křehké příměří v době vyjednávání, které je tedy založené na takzvaném memorandu o porozumění, je za něj u konce a zároveň s tím taky označil Iránce za blázny a za zlé lidi.
0: No a jak na tohle všechno reaguje právě Irán?
1: Iránské revoluční gardy už informovaly o tom, že ty jejich odvetné údery znovu mířily na americké základny, tentokrát v Bahrajnu a v Kuvajtu. Tyto obě země už aktivovaly protivzdušnou obranu, ještě ale neznáme přesné podrobnosti o škodách.
0: Příměří mezi Iránem a Spojenými státy je tedy minulostí. Jiří Kordík, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A Radiožurnál v 7.12.

0: Jsme tam, kde se něco děje.
1: Přinášíme přehled o plánech světových lídrů.
0: Aktuality v regionech po celé zemi.
1: Sportovní výsledky. Dopravní situaci.
0: Hlavní zprávy radiožurnálu.
1: Souhrn toho, co potřebujete vědět.
0: Denně ve 12 a v 18 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál je 7.15. Silné bouřky v Česku způsobily od začátku června škodu nejméně za 672 milionů korun. Vyplývá to z údajů 4 největších pojišťoven, které má k dispozici Radiožurnál. Lidé zatím nahlásili pojišťovnám přes 12,5 tisíce pojistných událostí. Nejvíce jich bylo ve Středočeském kraji. 4 lidé zemřeli při ruském raketovém útoku na Oděsu. 7 lidí je zraněných, informovala tomu Oděská oblastní vojenská správa. Podle jejího náčelníka zasáhly rakety mimo jiné čerpací stanici, kde shořela auta, i linkový autobus. Požár čerpací stanice se podařilo uhasit až po několika hodinách.
3: Nebezpečí na D7 u Loun a omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D7 z Chomutova směrem do Prahy velmi opatrně u Loun v okolí 50. kilometru hlásíte kusy pneumatiky na vozovce.
4: Na obchvatu Loun na Prahu, tak hned u nájezdu je vlastně protektor od nákladňáku v levém pruhu a další vlastně velká část je potom v pravém jízdním pruhu na úrovni odboč Louny a směr Most.
3: Na dálnici D7 pak je i kolona, a to na příjezdu do Prahy před omezením u letiště před 2. kilometrem, fronta od Středokluk z 5. kilometru, je to asi na 15 minut. A silný provoz je pak i na příjezdu do Prahy po dálnici D5 z Plzně. Pomaleji se jede od Rudné z 5. kilometru, a to až na Pražský okruh k Lochkovskému tunelu, tam se na 13. kilometru jezdí pouze jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: Dnes nás čeká většinou slunečný den s velmi příjemnými letními teplotami. Nebude nás rušit ani silný vítr. Bude jasno až polojasno, ale hlavně na severovýchodě a východě se může ještě vyskytovat zvětšená oblačnost, ze které výjimečně i zaprší. Teploty se budou pohybovat mezi 23 a 27 stupni. Na severu a severovýchodě bude o trochu chladněji od 20 do 23 stupňů. Na horách v 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 17 stupňů. A foukat k tomu bude jen mírný severozápadní až severní vítr, který bude k večeru slábnout. Krásný den.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Lídři 32 států na to potvrdili závazek dalšího navyšování výdajů na společnou obranu. Přislíbili i pomoc Ukrajině celkem 140 miliard eur na letošní a příští rok. Tak to jsou hlavní závěry dvoudenního summitu aliančních lídrů v Ankaře. Setkání provázela kritika spojenců ze strany amerického prezidenta Trumpa. Summit ale nakonec označil za úspěšný. V Ankaře to sledovala i zpravodajka Zdeňka Trachtová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno z ankarského letiště.
0: Tak jaké jsou hlavní závěry summitu?
1: Výsledkem je stručná závěrečná deklarace, ve které spojenci potvrdili neochvějný závazek ke kolektivní obraně podle Washingtonské smlouvy. Podle generálního tajemníka NATO Marka Rutteho ten summit ukázal, že je aliance silnější než kdy dřív a v jednacím sále prý vládla obrovská jednota. No a lídři NATO se taky zavázali, že poskytnou Ukrajině vojenské vybavení, výcvik a další pomoc v hodnotě 70 miliard eur ještě letos a stejnou částku pak taky v příštím roce. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že Česko se na tom podílet nebude.
2: Já jsem vystoupil ohledně těch 70 miliard euro, které má dostat Ukrajina na návrh Německa každý rok, že oceňujeme, že každý stát si to rozhodne sám. My participovat na té částce nebudeme.
1: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů nicméně v Ankaře oznámil, že Česko vyčlení určité peníze na program nákupů amerického vojenského vybavení pro Ukrajinu. To uvítal prezident Petr Pavel. Babiš nicméně následně uvedl, že půjde pouze o nízkou a jednorázovou částku.
0: Tolik tedy naše zpravodajka Zdeňka Trachtová aktuálně ze summitu, respektive už po summitu NATO v Ankaře. Díky, šťastnou cestu, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Je také Šner, hraní radiožurnál, také s vámi i na cestách. Varování od našeho dopravního zpravodaje D7 z Chomutova do Prahy u Loun kolem 50. kilometru. Pozor na kusy pneumatiky v obou pruzích, je to nebezpečné.
1: Vaše varování ze silnic.
2: Je velká bouračka motorkáře s autem.
3: Obratem předáváme všem řidičům.
4: Valí se s náma obrovský kouř dýmu, silnice nebude ani vidět.
1: I vaše zpráva může pomoct ostatním.
5: Teď tady přistávala helikoptéra, tam měli hasiči.
3: Aby včas zvolili lepší cestu.
6: A tady odpočujou jenom ty, co poslouchají Zelenou vlnu.
1: Volejte 800 553 553.
3: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Prázdniny začínají tradičně v Karlových Varech.
1: Užijte si i letos zdejší filmový festival společně s Radiožurnálem.
0: Naše mobilní studio stojí jako vždy na Sadové kolonádě a vysíláme z něj v průběhu celého dne.
1: Festivalové hosty můžete vidět od 10 hodin přímo v Airstreamu, kde je zpovídají moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný.
0: Odpolední program vyplní oblíbený magazín Filmžurnál s recenzemi na soutěžní snímky i tipy, co si ve Varech nenechat ujít.
1: A večer nově zařazujeme i festivalový kvíz o zajímavé ceny.
0: Radiožurnál ve Varech.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Radiožurnál je půl osmé. Zprávy na Tereza Tomášková.
3: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes odpoledne představí hodnocení, jak jeho kabinet v prvním pololetí plnil programové prohlášení. Ještě předtím se premiér postupně sejde s jednotlivými ministry, kteří mu představí výsledky svých rezortů. Veřejné vyhodnocování chce premiér opakovat každého půl roku. Americký prezident Donald Trump chce vyškrtnout Sýrii ze seznamu zemí, které podporují terorismus. Informoval o tom kongres, který má 45 dní na přezkoumání a případné potvrzení rozhodnutí. Předcházelo mu Trumpovo setkání s prozatímním prezidentem blízkovýchodní země Ahmadem Sharou během summitu NATO v Ankaře. Spojené státy Sýrii na seznam zemí podporujících terorismus zařadili v roce 1979. V Pardubicích začíná čtyřdenní mistrovství České republiky v hospodském kvízu. Přihlásilo se 1100 soutěžících ve 150 týmech. Účastníky čekají 4 všeobecné kvízy a výsledky se sečtou a rozhodnou o celkovém pořadí.
0: Sport.
3: Cyklisty na Tour de France čeká horská etapa. Závodníci vystoupají přes 4000 výškových metrů, zdolají taky slavný Tourmalet. Ve žlutém trikotu pro lídra se na start postaví Nord Train. Za ním je Američan Quinn, český debitant Matias Vacek je na průběžném třetím místě. Čtvrtý je zatím obhájce titulu Slovinec Pogačar. Na sekundu stejný čas má i pátý Dan Vingegaard. Šestá etapa Tour de France začne v 1:30 odpoledne.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Silný provoz na D1 před Brnem má kolony také v Praze. Na dálnici D1 pomalý provoz na příjezdu do Brna směrem od Prahy. Kamiony zpomalují teď za sjezdem na Domašov na kilometru 170 a v nesouvislé koloně pak pomalu pokračují až do omezení u sjezdu na Bratislavu na kilometr 196. Pro osobní auta zdržení 20 minut, kamiony v těch kolonách před Brnem stojí výrazně déle. Na dálnici D7 čekejte zdržení na příjezdu do Prahy z Chomutova před omezením u letiště je fronta od Středokluk, z 5. kilometru je to na 20 minut. Silný provoz je na příjezdu do metropole také po D5 z Plzně. Zpomaluje se u Rudné na 5. kilometru a krokem se pokračuje na Pražský okruh až k vjezdu do Lochkovského tunelu, tam se jezdí pouze jedním pruhem. Provoz pak v metropoli komplikuje i omezení ve Kbelské ulici a příjezdy k nim. V Novopatské se asi 15 minut stojí od Černého mostu a zpomaluje se i na příjezdu do Prahy ze severu po dálnici D8. Tam je na místě i motohlídka zelené vlny Jakub Vodička.
5: Auta zpomalují u nájezdu od Březiněvsi, pomalu se pak jede až ke sjezdu na Kbelskou.
4: A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Od západu k nám zasahuje výběžek vyššího tlaku vzduchu, který ještě nepronikl na severovýchod Čech a také na Moravu a do Slezska, proto je v těchto místech ještě převážně oblačno až zataženo, nikde ale neprší. Na ostatním území už je většinou jasno. Teploty jsou docela nízké, většinou mezi 10 a 15 stupni. Tepleji je na severozápadě Čech a také v centru Prachy, kde se teplota pohybuje kolem 17 stupňů. Naopak nejchladněji je na šumavských pláních, kde teplota poklesla až na plus 2 stupně. Přes den by mělo být ale krásně slunečno téměř na celém našem území. Místy oblačno zůstane jen na severovýchodě a východě naší republiky. Tam také bude chladněji od 20 do 23 stupňů. Jinde odpoledne naměříte 23 až 27 stupňů Celsia. Na horách dnes kolem 17. A foukat k tomu bude už jen mírný severozápadní až severní vítr, který k večeru zeslábne. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, s počasím Marcela Hálová. My za chvíli přineseme jeden příběh, který je velmi zvláštní. Je o ženě, která se začala starat o opuštěné lvy, i když jí nepatří. Starat se o ně musí už třetím rokem a marně se obrací na úřady s prosbou o pomoc. Tak třeba ta reportáž pomůže.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Radiožurnál odhalil další problematický chov kočkovitý šelem v Česku. V bývalém zemědělském objektu ve Všetatech na Rakovnicku chovají tři lvy. Tentokrát ale není chyba u chovatelky, splňuje všechna nařízení a o zvířata je dobře postaráno. Šelmí ale nepatří a stát neví, kdo je majitel. Chovatelka se tak o zvířata musí starat a platit krmivo. Nesmí je ale prodat nebo vystavovat na veřejnosti. Víc k tomu teď reportér Vít Kuban. Vítej.
1: Dobré ráno.
0: Jak se stalo, že se o zvířata stará žena, které ty lvy nepatří?
1: Tak tyto dva lvy a jednu lvici choval do roku 2024 muž jménem Pavel Jindra a měli být majetkem jedné z jeho společností. Firma ale šla do likvidace, Jindra zemřel a o lvy se neměl kdo starat. A protože mu paní Tatiana Fedešová s chovem dřív pomáhala, tak nechtěla nechat šelmy na pospas a začala je krmit a starat se o ně. Myslela si, že to bude jen na chvíli, než se situace vyřeší, to se ale zkomplikovalo, jak říká Fedešová.
2: Tak jsem kontaktovala ministerstvo životního prostředí, ať mi k tomu teda dají nějaké informace, či ty lvy jsou, a ať se teda nějak rozhodne. Kontaktovala jsem takhle ministerstvo životního prostředí několikrát, nic. Nikdo se mnou absolutně nekomunikoval.
1: Fedešová se tak o lvy stará do dneška a vypočítala, že měsíční náklady se pohybují v řádech několika desítek tisíc korun.
0: No a proč nezasáhnou úřady a tu situaci nějak nevyřeší?
1: My jsme oslovili jak obec s rozšířenou působností, což je Rakovník, tak ministerstvo životního prostředí i Českou inspekci životního prostředí. Všichni se shodují na tom, že zřejmě kvůli chybě zemřelého Jindry nebo likvidátora té společnosti není jasné, komu lvy nyní patří. Už se ale neshodnou na tom, kdo by mohl situaci vyřešit. Mluvčí ministerstva Veronika Krejčí uvedla, že se rezort v řešení sice angažuje, ale nemá v současné chvíli žádné přímé zákonné kompetence.
0: A co tedy zbývá paní Fedešové, která se o ty lvy stará?
1: No podle úřadu s nimi nemůže nijak nakládat. Nemůže je tedy prodat, nemůže darovat, nemůže získat podporu od státu na chov, ani nemůže získat povolení, aby je mohla veřejně vystavovat a získat tak nějaké peníze. A to všechno, protože právě není vlastníkem. Na druhou stranu veterinární správa uvedla, že na ní pohlíží jako na chovatele, takže kdyby se o zvířata starat přestala, mohla by tím porušit zákon o týrání zvířat a hrozil by jí trest.
0: Bohužel to není fikce, ale skutečnost, kterou přinesl do ranního radiožurnálu Vít Kuban z našeho investigativního týmu. Tak děkujeme.
1: Díky, hezký den.

0: Přejeme dobré ráno, 2 minuty před 7:45 a teď budeme mluvit o herci, který svého prvního Oscara získal za roli právníka umírajícího na AIDS ve filmu Philadelphia. O rok později přidal druhého, a to za Forresta Gumpa. Zařadil se mezi několik málo herců, kterým se podařilo získat zlatou sošku za hlavní roli 2 roky po sobě. Ano, přesně tak, Tom Hanks, o něm teď je řeč, a právě proto, že dnes slaví 70. narozeniny.
1: This is Houston. Say again, please.
2: Houston, we have a problem.
3: Astronaut Jim Lovell v Apollo 13, kapitán Miller v Zachraňte Wayna Ryana a také Chuck Noland, který ve filmu Trosečník přežil roky na opuštěném ostrově. Právě tam vzniklo jedno z nejslavnějších přátelství filmové historie mezi člověkem a volejbalovým míčem.
4: Wilson, where are you? Wilson!
3: Tom Hanks je známý také svou zálibou v psacích strojích. Ve sbírce jich má přes 300 a dodnes na nich píše dopisy i různé vzkazy. O své netradiční vášni nedávno vyprávěl i v televizním dokumentu.
5: I type almost every day.
6: Upřímně nemám rád děkovné e-maily. Když mi někdo napíše, včera jsme si to skvěle užili, nebo moc si vážím toho, co jsi pro mě udělal, a zabere mu to 7 vteřin, moc to na mě nezapůsobí. Když ale stráví 70 vteřin tím, že mi něco napíše na papír na psacím stroji, a pošle mi to poštou, schovám se to navždy. E-mail prostě smažu.
3: 70-letý herec se dlouhodobě věnuje také příběhům druhé světové války. Produkoval oceňované minisérie Bratrstvo neohrožených, Pacifik nebo Vládcové nebes. Letos navíc propůjčil hlas a stal se výkonným producentem 20-dílného dokumentárního cyklu Druhá světová válka s Tomem Hanksem, který s využitím nových archivních materiálů a současného historického výzkumu mapuje celý průběh druhé světové války. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 7:45. Dozorčí rada německého automobilového koncernu Volkswagen dnes projedná plán na možné největší transformace v dosavadní historii firmy. Mohla by rozhodnout například o uzavření 4 továren anebo zrušení dalších 10 000 pracovních míst. Do koncernu spadá také Škoda Auto a my se na detaily zeptáme našeho zpravodaje po 8:45. V Boskovicích dnes začíná už 34. ročník festivalu na podporu židovské čtvrti. Potrvá do neděle. Připravené jsou koncerty, besedy a divadelní představení a prohlédnout si při něm můžete například také zámecký skleník anebo boskovickou synagogu.
7: Omezení na D5 do Kecána a také na Pražském okruhu. Na dálnici D5 z Prahy směrem do Plzně opatrně u Rokycan na 63. kilometru pracují silničáři v levém pruhu. Průjezdný je pouze pravý pruh a kolona začíná na úrovni sjezdu na Rokycany na kilometru 62. Podle záběrů z kamer se brzdí z plné rychlosti náhle. Na dálnici D7 popojíždí kolony na příjezdu do Prahy z Chomutova. Ta fronta začíná u sjezdu na Kněževes na 5. kilometru a pokračuje až do zúžení u letiště, čekejte na Prahu 15 minut navíc. A silný provoz je na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně, kolony jsou od Rudné z 5. kilometru a pokračují až na Pražský okruh směr D1 k Lhokovskému tunelu, tam se na 13. kilometru projíždí stále pouze jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
8: Ranní teploty jsou docela nízké, klesly místy až k 10 stupňům. Na šumavských pláních dokonce jen ke 2 stupňům. Nejtepleji kolem 17 zůstalo v noci i po ránu v Praze a také na některých místech na severozápadě našeho území. Přes den ukážou teploměry nejčastěji hodnoty mezi 23 a 27 stupni. Na severovýchodě a východě bude jen od 20 do 23 stupňů, kde také bude oblačné nebe. Jinde bude slunečno, jasno až polojasno a konečně nebude tak silný vítr. Přes den se rozfouká jen mírný, severozápadní až severní a k večeru navíc zeslábne. Krásné ráno.
9: Radiožurnál.
10: Každý den s vámi.
9: I o prázdninách.

0: Po českých silnicích jezdí skoro 9 milionů 800 tisíc aut s povinným ručením. Taková jsou čísla České asociace pojišťoven. Jenže, jak upozorňuje společnost Broker Consulting, ceny těchto smluv neustále rostou. Podle modelového příkladu teď lidé za průměrný rodinný vůz zaplatí asi 7,5 tisíce ročně. Ve vysílání se mnou teď analytik Broker Consulting Martin Novák. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Podle vašeho indexu jsou teď ceny na historických maximech. Jak moc výrazný je ten nárůst za poslední roky?
1: Pokud se budeme bavit v letošním roce, tak ten nárůst je v řádu korun nebo desítek korun. Důležité je to vnímat v dlouhodobém kontextu, třeba od té doby, kdy jsme začali index sledovat. To znamená, od roku 2020 je ten nárůst o víc než 1000 korun.
0: A čím to je? Pojišťovny se shodují na tom, že rostou ceny oprav, které pak musí hradit. Souvisí to třeba i s tím, že auta jsou pořád složitější, dražší a třeba opravy u elektroaut můžou být také náročnější?
1: Ano, jednoznačně to potvrzuje i naše praxe a diskuse s našimi klienty. A ono je to i vidět v nabídce ve své podstatě primárních prodejů, ale už i těch sekundárních u autoprodejců nebo prodejců automobilů. Když se podíváte každý z okna na svůj běžný automobil, tak vidíte, že prostě ta doba se posouvá. A teď není to ani o tom dílenském zpracování nebo o tom, jak auta už se dělají bezpečná, to znamená pomocí deformačních zón. To znamená, i malý kontakt s vozem může zapříčinit poměrně velkou vizuální škodu, když to řeknu takto, ale drtivá většina automobilů už je opravdu pod náporem moderních technologií, kdy opravdu minimum je přední, zadní senzor, máte drtivá většina už automobilů, dnes má automatické stahování elektronických okýnek, v předním čelním skle máte senzory a tak dále, a tak dále, a tak dále. To znamená, že i malý, lidově řečeno ťukanec, může zapříčinit poměrně velkou škodu. To je jenom jedna složka. No a druhá složka, o které se často nemluví, tak je růst mzdových nákladů na ty opravy, protože ty se tam často také musí projevit. Jo, prostě roste nám průměrná mzda každý rok, no a roste samozřejmě i automechaniku autoprodejců.
0: No a jak třeba záleží také na historii samotného řidiče? Kolik se dá ušetřit, když jezdíme bez nehod a kolik si naopak připlatíme, pokud jsme nedávno třeba bourali?
1: No, to je samozřejmě naprosto zásadní. U pojištění automobilu víc než kde jinde platí, že řidič, který má takzvaný bezeškodní průběh nebo má nulovou nehodovost, tak má výrazné bonusy. Ty si ale samozřejmě musíte takzvaně vyjezdit. Jo? Není to o tom jenom, že mám čerstvý řidičský průkaz a hned mám veškeré bonusy, protože jsem nikdy neboural. Tady se opravdu, jak bych to řekl, vyplácí jezdit bez nehod. To je první věc, ale druhá věc, opravdu pojišťovny honorují nebo benefit nebo dávají bonus tomu, kdo opravdu dlouhodobě. To znamená, pokud jsem typicky mladý řidič, mám čerstvý řidičský průkaz a ještě ke všemu mám tu druhou nevýhodu, že jsem z velkého města, Praha, Brno, Ostrava, Liberec, tak většinou tohle mám opravdu nejdražší, to jsou opravdu nejdražší destinace pro povinné ručení.
0: Můžete to zkusit nějak vyčíslit, kolik je dražší povinné ručení pro začínající řidiče třeba?
1: No, může být třeba o třetinu klidně dražší. Hmm. Opravdu ta, ale i na běžném automobilu, jako je prostě, nemusí to být ani ten typický automobil, který máme, klidně i horší, v horší kubatuře, to znamená s horším motorem, ale prostě tohle je pro pojišťovnu opravdu zásadní záležitost.
0: A existují nějaká další šance, nějaké další možnosti, jak ušetřit, krom toho, že budeme jezdit tedy bez nehod? Sledujete, že by si lidé třeba upravovali smlouvy a rušili různá pojištění, nebo že by častěji vyjednávali a měnili pojišťovny podle toho, kde se jim to vyplatí?
1: No, to já bych spíš doporučil opravdu každý rok se podívat na tu svoji pojistnou smlouvu, nakolik mám automobil pojištěn a podle toho se bavil buď se svojí stávající pojišťovnou, anebo s novou pojišťovnou o úpravě ceny. Pojišťovna totiž, pokud si vezmete povinné ručení nebo i havarijní připojištění, vždycky vychází z toho, nakolik máte automobil pojištěn a ne z toho, jaká je aktuální hodnota toho automobilu. U automobilů, víc než u jakéhokoliv jiného majetku, který máme, tak platí, že nebo říká se takový otřepaná anekdota, že jakmile vyjedete z autosalonu, tak automobil ztratí prostě 5 nebo 10% své hodnoty. A tohle je potřeba sledovat. Prostě když máte jeden rok pojištěné auto na 400 tisíc korun v hodnotě, tak v druhém roce už je potřeba se na to podívat, jestli to samé auto pořád má hodnotu 400 tisíc korun nebo nemá nižší. A podle toho si samozřejmě upravit pojistnou smlouvu. A to má potom samozřejmě dopad na cenu pojistného.
0: Pane Nováku, vydržte nám na spojení, my se k tomu tématu vrátíme, ale teď mimořádně zelená vlna.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. A máme varování z dálnice D10. Velmi opatrně, pokud jedete v Mladé Boleslavi směrem z Turnova do Prahy. Okolo sjezdu na Boleslav centrum jede auto proti správnému směru. Varování platí mezi kilometry 40 a 50. Policisté jedou na místo situaci prověřit, tak velký pozor. D10 v Mladé Boleslavi, pozor na auto v protisměru.
3: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Bylo to trochu k tématu, pane Nováku z Broker Consulting. Pojďme se ještě vrátit jednou otázkou k povinnému ručení, o kterém jsme před chvílí mluvili. Podle našich informací meziročně přibylo klientů, kteří si sjednali smlouvu přes srovnavač.cz. Podle jeho ředitele produktu Karla Schultese je možné jít s cenou dolů až o 25%. Je tohle podle vás možné, nebo je to nějaký marketingový tah?
1: Já se ke kolegům z konkurence nemohu takto otevřeně vyjadřovat, to by bylo naprosto nekologiální. Tam vždycky záleží na individuální pozici daného klienta, co si nastaví. Samozřejmě ano, můžete dramaticky zlevnit povinné ručení a havarijní připojištění, ale velmi záleží na tom, co si nastavíte. A tady bych ale doporučil opravdu to vždycky aspoň s někým konzultovat, protože otázka je, co od povinného ručení chcete. Jestli ho chcete mít opravdu to povinné a mít ho co nejlevnější, ale v případě pojistné události vám to v zásadě nic nekryje. Tak ano, jde to udělat i klidně o čtvrtinu levněji, ale potom je otázka, co budete dělat v případě pojistné události.
0: Analytik Broker Consulting Martin Novák. Děkujeme vám, naslyšenou.
1: Já děkuji.

0: Fiction, ranní radiožurnál s vámi i dnes a zprávy právě teď před námi.
1: Přijďte do kina na filmovou událost roku. Přijďte na Odysseu režiséra Christophera Nolana. Jeden z nejslavnějších příběhů naší civilizace ožívá v nezapomínání.

0: hodnotit půl rok fungování svého rezortu. Tenistky Muchovou a Noskovou čeká boj o finále Wimbledonu. Zúžení komplikuje provoz na pražském okruhu u Lochkovského tunelu směrem k dálnici D1. A bude slunečno, na východě až oblačno, výjimečně přehánky, teploty do 27 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
0: Spojené státy podnikly další sérii útoků na 90 cílů v Íránu. Teherán na ně stejně jako den předtím odpověděl údery na americké vojenské základny v Kuvajtu a Bahrajnu. Prezident Spojených států Donald Trump před nejnovějšími útoky oznámil, že americko-íránské příměří je u konce. Vyjednávání s Teheránem označil za ztrátu času.
2: Výbuchy po nočním ostřelování hlásily převážně oblasti na jihu Íránu, jako je ostrov Abu Musa nebo přístavní město Bandar Abbas. Několik střel ale dopadlo i na severovýchod země. Podle íránských státních médií tam zasáhly železniční most. Trump Iráncům pohrozil, že Spojené státy budou údery vracet v poměru 20:1. Američané tvrdí, že cílem útoku je oslabit schopnost Teheránu ohrožovat plavbu v Hormuzském průlivu. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
0: Jak kabinet ANO, SPD a motoristů plní programové prohlášení za první půl rok letošního roku, vyhodnotí dnes odpoledne premiér a šéf ANO Andrej Babiš. Hodnocení chce zveřejňovat každé pololetí. Jak by to mělo vypadat dnes, to řekl ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
3: Podle mých informací se od rána do odpoledne budou střídat jednotliví ministři a prezentovat panu premiérovi výsledky své půlroční práce a výhled na další půl roku. Já za sport jsem samozřejmě připraven. Také po prezentaci panu premiérovi vydám informace, co se nám za půl roku podařilo a není toho málo.
0: Jako první přijeli za Babišem ministryně financí Alena Schillerová a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Ten označil za nejdůležitější splněný bod nižší ceny energií. V Ostravě otevřela kavárna Potmě. Projekt nadačního fondu Českého rozhlasu chce přiblížit lidem svět nevidomých a zrakově handicapovaných. Hosté si můžou v úplné tmě vypít kávu. Musí se přitom spolehnout na asistenci nevidomých kavárníků. Kavárna bude až do neděle parkovat před fórem Nová Karolína, pak se přesune do areálu Dolních Vítkovic na festival Colors of Ostrava. Dnes je to přesně 669 let od položení základního kamene Karlova mostu v Praze. V 5 hodin ráno po něm prošel průvod Karla IV. Za doprovodu družiny českých rytířů. Základní kámen mostu údajně položil sám císař, pravděpodobně 9. července 1357 v 5:31. Datum a čas ale neznáme přímo z historických záznamů, vysvětluje ředitel muzea Karlova mostu Zdeněk Bergman.
4: Toho matematického astronomického data 13579731 je vlastně okamžik, který vymodeloval profesor Horský, matematik a astronom. My vlastně z dobových pramenů víme pouze, že Karlův most byl založen v roce 1357.
5: Sport. Tenistka Linda Nosková si poprvé v kariéře zahraje grandslamové semifinále. Ve Wimbledonu nastoupí proti Ukrajince Kostyukové. Ještě předtím se na center kurtu představí Karolína Muchová. Po 14:30 odpoledne vyzve Američanku Goffovou. Radiožurnál Sport nabídne přímé přenosy. Na Radiožurnálu uslyšíte pravidelné vstupy. A podrobněji se budeme Wimbledonu věnovat po zprávách. České volejbalistky prohrály v Srbsku ve volejbalové lize národů s Německem 1-3 na sety. Po návratu do národního týmu nastoupila taky Pavla Šmídová.
6: No nepovedlo se to, prohráli jsme 3-1, první set jsme na ně dobře vletěli, vyhráli jsme, v tom druhý set nás tam zatlačili servisem, chytli trošku oni takovou tu vlnu sebevědomí a začali prostě tlačit i na útoku, i na podání a my jsme nenalezli odpověď. Ve třetím setu jsme chtěli vyhrát koncovku, ale bohužel chyběly maličkosti a bylo to, že jsme prohráli.
5: V 16:30 začne v Bělehradě další utkání volejbalové ligy národů mezi Českem a Nizozemskem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Na dálnici D10 je lepší situace na průjezdu Mladou Boleslaví směrem z Turnova do Prahy. V okolí sjezdu na Olympii a centrum Boleslavy bylo hlášené auto jedoucí v protisměru. Policisté tam na kilometru 44 situaci prověřili, nebezpečí už podle nich nehrozí. Na dálnici D1 je pak tradičně silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Před víkendem jede poměrně dost kamionů a pomalej tak jedou od sjezdu na Ostrovačice z kilometru 178 a to až do zúžení u sjezdu na Bratislavu. Jihlavu na kilometr 196. Osobní auta pak zpomalují až v Brně. Silný provoz čekejte v Praze, navíc dopravu teď komplikuje nové omezení na Pražském okruhu směrem z letiště na D1.

0: V Lochkovském tunelu kvůli výpadku detekčních systémů se projíždí tunelem pouze jedním pruhem a ta kolona je tak už z plzeňské D5 na příjezdu do Prahy pomalu se jede od Rudné. Ucpává se pak v Praze i jižní spojka směrem na Smíchov a to od sjezdu na Pankrác do Dobřížské ulice do tunelu Mrázovka a plní se i příjezd do centra po magistrále od Pankráce do Legerovy za Nuselský most, je to tam na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude slunečno, na východě místy oblačno, výjimečně přehánky a teploty 23 až 27 stupňů, na severu mezi 20 a 23. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
3: Dobré ráno, čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale, tak to je téma pro Pavla Horvánta v našem vysílání krátce po 8:30. No a tenis, tak na ten se podíváme už za chvíli, a to protože dvě české tenistky budou bojovat o postup do finále Wimbledonu.
1: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: Bruno Mars, ranní radiožurnál, 8 hodin, skoro 10 minut k tomu. Už víme, že to bude doslova tenisový svátek. Česká republika má dvě wimbledonské semifinalistky. Karolína Muchová a Linda Nosková budou odpoledne bojovat o postup do finále Wimbledonu. Ano, stane se tak a každá bude bojovat v jiném zápase. No a obě zažijí atmosféru centrálního dvorce.
1: Jako první Karolína Muchová, která se od 14.30 utká s Američankou Goffovou, a pak i Linda Nosková, která si zahraje s Kostukovou z Ukrajiny. A na ikonický stadion se těší od chvíle, kdy se zprávu krátce po vítězném čtvrtfinále dozvěděla.
2: Tak těším se strašně, mě to řekli hnedka, když jsem přišla do šatny nebo vlastně do gymu po zápase, že budeme hrát na centru, takže hnedka už jsme se vlastně na rozehrávku domluvali, tak nějak se mi to tak nějak uvědomilo, že budu hrát na centru kurtu na Wimbledonu. Takže to je krásný pocit. Tuším, že tam rozehry ještě před pár lety nebyly moc možný, takže jsem ráda, že aspoň budu mít šanci se rozkoukat.
1: Celkem velkou zápasovou praxi na centrálním dvorci má Coco Gauffová, kterou tam jako nastupující globální hvězdu nasazovali britští pořadatelé už od dívčích let Američanky. A také Marta Kostuková už si na centrálním dvorci zahrála. Češky teď doufají, že favoritky s většími zkušenostmi se slavným stadionem překvapí a jedna druhé bude na dálku určitě držet palce.
2: Vždycky, když se vidíme. Já myslím, že máme na sobě štěstí, že máme tak nějak ty tréninky pořád okolo sebe, takže se vidíme vlastně na tréninkových kurtech, tak se vždycky pogratulujeme. Já jako samozřejmě přeju strašně Káje, je to super holka, takže český finál bych si přála co nejvíc.
1: Přeje si Linda Nosková před dnešními semifinálovými zápasy. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
3: Vyprávěj mi o tom, co jsi na světě zažil, co jsi vyváděl a potom jsi se poprvé snažil. Jestli chvíli

0: Tady je Radiožurnál ve 8:45. Minister zahraničí Petr Macinka z motoristů Sovy je připraven poslancům SPD vysvětlit zapojení Česka do nákupu amerických zbraní pro Ukrajinu. Česko má pomoci menší částkou, spekuluje se zhruba o 100 milionech korun. Předseda SPD Tomio Okamura to ale považuje za porušení programového prohlášení vlády, což Macinka odmítl. Transfuzním stanicím začalo nejsložitější období v roce. Během dovolených jim totiž pravidelně ubývá dárců. Někteří z nich navíc nemůžou darovat ani po návratu z prázdnin, a to kvůli případným nemocem. U některých evropských zemí je třeba čekat měsíc, u exotických destinací až půl roku.
1: Kolony na D1 před Brnem a také na 50 u Slavkova. Na dálnici D1 tradičně silný provoz na příjezdu do Brna směrem od Prahy. Před víkendem tam jede poměrně dost kamionů směrem ze západu na východ a ty jedou tak pomalej od sjezdu na Ostrovačice z kilometru 178 a to až do omezení u sjezdu na Bratislavu na kilometr 196. Pro osobní auta je to zdržení o něco kratší, ta zpomalují až v Brně u sjezdu na Výstaviště. Na silnici 50 čekejte zdržení od Slavkova směrem na Brno. Kolona před nájezdem na dálnici D1 je tam asi na 15 minut. Na vině je omezení u Holubic. A na dálnici D5 stále čekejte silný provoz na příjezdu do Prahy z Plzně. Kolona teď začíná u Rudné na 5. kilometru a pokračuje pak až na Pražský okruh k vjezdu do Lochkovského tunelu. Tam se projíždí v omezení pouze jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Ode dneška až do příštího týdne nás čeká moc příjemné letní počasí. Většinou bude slunečno, místy, dnes například hlavně na severovýchodě a východě našeho území, se objeví trochu víc oblačnosti a jen opravdu výjimečně může zmraku zapršet. Teploty v těchto místech lehce nad 20, jinde se budou držet kolem 25 stupňů. A vlastně stejné počasí bude zítra i o víkendu. Teploty ale porostou v sobotu ke 30, v neděli už ji mohou místy i přesáhnout. Severovýchod bude stále ale o trochu chladnější. A velmi podobné počasí očekáváme i v první polovině příštího týdne. V noci a po ránu budou teploty klesat k 15 stupňům, přes den budou dosahovat ke 30. Hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Čínská konkurence nebo americká cla, i to tlačí ke zdi největší evropskou automobilku Volkswagen. Ohroženy jsou 10 000 míst i celé továrny. Jak si s tím poradit, tak o tom dnes bude jednat její dozorčí rada, která se sejde v podnikové centrále v dolnosaském Wolfsburgu. A víc nám k tomu poví náš zpravodaj Berlíně Tomáš Havlín. Vítej.
1: Dobré ráno, jak si s tím poradit, to by dozorčí radě dnes popolední měl představit předseda představenstva koncernu Volkswagen Oliver Blume a o nějakém obsahu toho plánu už se mluví nějaký ten pátek, mělo by to být jednak výrazné šetření, mluví se o škrtání až 100 000 pracovních míst nebo zavření 4 továren v Německu, ale celkově mají to nějaké takové zeštíhlení, zjednodušení, zmenšení komplexity, měly by se přestat vyrábět některé modely s tím, že Oliver Blume doufá, že to, co by to mohlo přivést, je to, že Volkswagen by znovu mohl prodávat víc než 10 milionů aut ročně po celém světě.
0: Zda bude Blumeho strategie právě taková, dá se čekat, jak na ní dozorčí rada koncernu zareaguje?
1: Ta dozorčí rada není úplně jednolitý orgán, jsou tam vlastnické rodiny, klany Piech a Porsche, které drží většinu hlasovacích práv a jsou pro ty škrty, řekněme, radikálně, ale zároveň na druhé straně je tam třeba i zemská vláda Dolního Saska, která drží 20%, má, řekněme, v některých případech blokační menšinu a ta je proti nějakému uzavírání podniku. A zároveň to ještě nemluvím o odborech IG Metall, které na dnešek volávají protestní akce, není to stávka, ale na mnoha místech v Německu se bude protestovat. Takže je to pestrá směs a výsledkem toho dnešního jednání, píše třeba deník Frankfurter Allgemeine Zeitung, nemusí být nutně nějaké jasné řešení, celé to může být spíš takový začátek vleklého souboje o moc.
0: A proč chce koncern propouštět? Proč se říká, že jsou ty škrty nevyhnutelné?
1: Volkswagen je stále v černých číslech, ale zisk koncernu loni meziročně klesl asi o polovinu a počet prodaných aut se pořád nevrátil na úroveň před pandemií koronaviru. Serveru Deutsche Welle vysvětlil tu složitou situaci expert na autoprůmysl z Vysoké školy aplikovaných věd FHM Frank Schwope. Podle tohoto experta scházejí Volkswagenu inovace, nezískává, spíš ztrácí trhy, oslabuje vůči sílící čínské konkurenci. Samotný Volkswagen zmiňuje taky roli amerických cel, čili podle Franka Schwopeho buď může přijít s novými inovativními modely, kterými by získal trh, anebo prostě musí šetřit.
0: Tomáši, stručně, pod koncern Volkswagen spadá 10 značek, včetně Škodovky. Je možné, že se škrty dotknou i?
1: Úplně vyloučené to není, ale na druhou stranu Škodovka dokáže vyrábět nákladově velmi efektivně, relativně levně a zároveň velmi zisková, má vysoké marže i ve srovnání s takovými značkami jako Audi nebo Porsche, takže tady nějaké škrty úplně pravděpodobné nejsou.
0: Jak to dopadne tedy na jednání dozorčí rady, zatím těžko předjímat, na každý pát to budeme sledovat. Tomáš Havlín, náš zpravodaj v Berlíně, k tomu přinesl aktuální informace. Díky za to a naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den.

0: Poprvé v Česku. Americký zpěvák s jedinečným hlasem zaspívá na Colors of Ostrava 18. července v Dolních Vítkovicích. U toho nesmíte chybět. Více na colors.cz.
1: Radiožurnál půl deváté. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
2: Silné bouřky v Česku způsobily od začátku června škody nejméně za 672 milionů korun. Vyplývá to z dat 4 největších pojišťoven, které od nich Radiožurnál získal. Lidé zatím nahlásili přes 12 600 událostí. Nejvíc škod pojišťovny evidují ve Středočeském kraji, hlavně na Příbramsku a Kolínsku. Škody podle pojišťoven ještě porostou. Na švýcarské hoře Liskam zahynul český horolezec. Informovala o tom policie v kantonu Valais. 34-letého Čecha zabil kámen ze skalního sesuvu ve výšce přibližně 4300 metrů nad mořem. Na místo nehody dorazily záchranné složky s vrtulníkem. Muže se ale oživit nepodařilo. Událost vyšetřuje švýcarské státní zastupitelství. Přes 10 milionů korun dá letos pražské letiště obcím za přelety letadel při opravě hlavní vzletové dráhy. Třeba Kladno dostalo 1 milion. Peníze použije na vybudování multisenzorické místnosti v dětském rehabilitačním stacionáři. Děti s různým stupněm postižení díky tomu budou moct rozvíjet své smyslové vnímání.
3: Sport.
2: Fotbalistům Maroka bude večer proti Francii ve čtvrtfinále mistrovství světa chybět jejich nejlepší střelec Saibari. V minulém utkání si poranil stehenní sval a v Bostonu tak nebude moct nastoupit. Potvrdil to marocký trenér Wahbi. Utkání Francie-Maroko začne ve 22 hodin českého času v přímém přenosu Radiožurnálu Sport a na Radiožurnálu budou živé vstupy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 před Brnem a omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D1 čekejte kolony na příjezdu do Brna z Prahy. U sjezdu na Bratislavu na kilometru 196 je omezení, jezdí se zúženými pruhy a kamiony poprvé zastaví za sjezdem na Domašov na kilometru 174. Osobní auta pak výrazněji zpomalí u Kývalky a zdržení pro ně do Brna asi 20 minut. Na D1 pak pozor i za Brnem směrem do Ostravy za sjezdem na Rohlenku na kilometru 208 jsou na dálnici rozházené kužely. Na dálnici D6 z Karlových Varů směr Praha opatrně za sjezdem na Nové Strašecí. V nájezdu z odpočívky na 26,5 kilometru kamion blokuje připojovací pruh.
5: Za Novým Strašecím při výjezdu z té benzínové pumpy Šelky je zaparkovaný kamion v tom výjezdu, takže se tam velice špatně najíždí pak zpět na dálnici.
4: A ranní špičku v Praze komplikuje zúžení na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 v Lochkovském tunelu. Tam se projíždí pouze jedním pruhem. Kolona tak začíná už na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně. Zdržení celkově přes půl hodiny. A 20 minut se jede v koloně na okruhu i směr letiště od Lochkovského tunelu k Ořechu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: První vlnu veder má Evropa letos v létě už za sebou. Tu jsme pocítili i na našem území na přelomu června a července, kdy i u nás padaly teplotní rekordy. A zdá se, že další velmi horké období zažívá západní Evropa právě teď. V Portugalsku, Francii, Španělsku opět nejsou výjimkou teploty nad 40. A dnes by neobvykle vysoké teploty kolem 35 stupňů měly dorazit i do Anglie. Česko je tentokrát na rozhraní horkého vzduchu v západní Evropě a studeného, který proudí do východní Evropy. Proto se k nám ten horký vzduch dostává jen částečně. Teploty se tentokrát budou držet našich průměrných hodnot kolem 25 stupňů. O víkendu se dostanou maximálně ke 30 nebo lehce nad ní. Severovýchod bude ovlivňovat chladnější vzduch, tam bude přibližně o 5 stupňů méně a také se tam bude vyskytovat oblačnost. A přesně takové počasí se na našem území zdrží až do poloviny příštího týdne. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní Radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. A fenomén fotbal. Fotbalisté Maroka a Francie se utkají ve čtvrtfinále mistrovství světa a tak se na předzápasové nálady, možnosti a informace podíváme i my a naším hostem bude za chvíli pětinásobný mistr České ligy a náš fotbalový expert Pavel Horvát.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: A je tady čtvrtfinále světového šampionátu. Ve 22 hodin nastoupí do boje o postup do medailových zápasů Maroko a Francie. My jsme ve spojení s naším fotbalovým expertem a pětinásobným ligovým mistrem Pavlem Horvátem. Pavle, vítej, dobré ráno.
2: Dobrý den.
1: Mimo jiné také včerejším karlovarským hostem. Pavle, začněme zdánlivě jednoduchou otázkou. Jak moc velkými jsou Francouzi favority, jestli tedy vůbec jsou podle tebe favority?
2: No tak papírově určitě jsou favority. V mých očích Maroko je černým koněm toho mistrovství už od začátku. Myslím si, že ve spoustě zápasů to ukázali a já si myslím, že Francouze nečeká jednoduchý zápas.
1: Jedná se o reprízu semifinále z posledního šampionátu v Kataru. Připomeňme, tam do finále postoupila Francie, ale Maroko na turnaji v Severní Americe asi ukázalo, že výkon před 4 lety nebyl jenom náhoda.
2: No, já si myslím, že to mužstvo je výborně poskládaný, byť možná dneska budou mít zdravotní problémy některý ty hráči, tak věřím tomu, že Maroko bude zase silným konkurenceschopným soupeřem a že uvidíme dobrý zápas.
1: Pojďme se teď zaměřit na Kyliana Mbappého, francouzského kapitána, také muže, který bojuje s Argentincem Messim a Norem Haalandem o nejlepšího střelce turnaje. Jak moc bude klíčový pro Francii?
2: No tak ukazuje to v každém tom zápase, samozřejmě má tam velkou podporu hráčů, já zmíním jednoho, což je Olisech, který v Bayernu měl fantastickou sezonu jako křídlo, teď hraje středního hráče a je možná ještě lepší a Francouz takovýhle hráčů má víc, takže Mbappé na to není sám, byť asi on je pod velkým drobnohledem.
1: No ještě nám řekni, jaký fotbal může nabídnout úvodní čtvrtfinále, tedy mezi Marokem a Francií, co od toho máme čekat?
2: Tak já doufám, že ty mužstva neuhnou z té svojí filozofie a budou útočit. Francouzi samozřejmě možná malinko víc, ale Maroko myslím, že umí, nebo ukázalo, že umí hrát fotbal jak do plných, tak rychlý protiútoky. Fakt čekám dobrý zápas.
1: Takže zatím těžko odhadovat, jak to dopadne. Nebudeme se o to teď snažit, ale budeme u toho. Pavel Horvát, náš fotbalový expert, teď promluvil o úvodním čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa. Pavle, díky moc a naslyšenou.
2: Díky, hezký den.
1: A ještě dodám, že duel, o kterém teď byla řeč, tedy Maroko-Francie, začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport, našeho digitálního sportovního speciálu ve 22 hodin zdejšího času. No a tady ve vysílání Radiožurnálu o aktuální informace také nepřijdete. Budeme vám pravidelně přinášet informační vstupy o tom, jak se vyvíjí stav zápasu. S vámi Radiožurnál tradičně také touto dobou vysíláme ze Sadové kolonády v Karlových Varech, kde je i dnes zaparkován náš stream. Předáme tam ostatně slovo už zhruba za 20 minut, tedy od 9 dopoledne. No a o filmovém festivalu je také náš pravidelný seriál, ve kterém se vracíme třeba i do archivů a k tomu se dostaneme ještě před 9 hodinou.

0: To byl George Ezra, ten sice na Colors of Ostrava od 15. do 18. července nebude, ale bude tam třeba Teddy Swims, LP, 21 Pilots, Lord, Moby, anebo třeba taky Tata Boys či Kateřina Marie Tichá a spousta dalších kapel a také spousta zajímavých řečníků v Melting Potu. A samozřejmě nebude chybět také stříbrný R-Stream radiožurnálu, odkud budeme vysílat rozhovory, no a někteří muzikanti si přijdou nejenom popovídat, ale třeba i zahrát a zaspívat. Tak takový bude festival Colors of Ostrava, na který vás teď zveme co by mediální partner i v naší ranní soutěži, protože pro vás máme 10 vstupenek, je to konkrétně festivalový pás na 2 dny, pátek, sobota. Pište si vstupenky@rozhlas.cz.
1: Prázdniny začínají tradičně v Karlových Varech.
2: Užijte si i letos zdejší filmový festival společně s Radiožurnálem.
1: Naše mobilní studio stojí jako vždy na Sadové kolonádě a vysíláme z něj v průběhu celého dne.
2: Festivalové hosty můžete vidět od 10 hodin přímo v Airstreamu, kde je zpovídají moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný.
1: Odpolední program vyplní oblíbený magazín Filmžurnál s recenzemi na soutěžní snímky i tipy, co si ve Varech nenechat ujít.
2: A večer nově zařazujeme i festivalový kvíz o zajímavé ceny.
1: Radiožurnál ve Varech.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.
0: Radiožurnál 8:45. Francie se v 10 hodin večer v Bostonu utká ve čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale s Marokem. Kvůli ostře sledovanému zápasu a očekávaným oslavám i nepokojům posílila francouzská policie hlídky po celé zemi. Několik stanic metra v Paříži zůstane zavřených a některá města omezují možnosti konzumace alkoholu. A my přidáme detaily, a to s naším zpravodajem ve Francii po 9. hodině. Dnes je to přesně 669 let od položení základního kamene Karlova mostu v Praze. V 5 hodin ráno po něm prošel průvod Karla IV. Za doprovodu družiny českých rytířů. Základní kámen mostu měl položit sám císař pravděpodobně 9. července 1357 v 5 hodin a 31 minutu.
3: Překážka na D1 u Rohlenky a omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D1 čekejte komplikace za výjezdem z Brna směrem do Ostravy. U sjezdu na Rohlenku na kilometru 208 stojí dodávka v místě oprav.
4: Za Rohlenkou směrem na Ostravu, jak je to zúžení a je tam ten levý pruh svedený do protivky, tak stojí policie s dodávkou a začíná se tam tvořit kolona.
3: Na začátku omezení je tak lepší se teď držet vpravo. Na dálnici D1 pak zůstává silný provoz před Brnem. Na příjezdu z Prahy před omezením přímo v Brně se pomalu jede od Ostrovačic, kilometrů 178. A v Praze dopravu komplikuje nové omezení na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1. V Lochkovském tunelu se kvůli výpadku detekčních systémů projíždí pouze jedním pruhem a kolona je už z plzeňské dálnice D5 začíná na příjezdu do Prahy z Plzně u Rudné na 5. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: O víkendu se do Česka vrátí vysoké teploty, budou lehce přesahovat tropickou třicítku. Předcházet tomu ale budou chladné noci. Už dnes na některých místech klesala teplota k 10 stupňům a ještě v noci na zítřek čekáme podobně nízké teploty. To by leckde mohly spadnout i pod 10 stupňů. Přes den ale teploty porostou a také čekáme převážně slunečné počasí. To se u nás udrží minimálně do poloviny příštího týdne. Víc oblačnosti bude jen v severovýchodní polovině našeho území, kde bude také o trochu chladněji. A to je ode mě pro dnešek všechno. Přeji vám krásný čtvrtek.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Co máme Radiožurnál a opět filmové Karlovy Vary. Když si Peťo neví rady, tak vyleze na strom. Tak trochu trpí samomluvou a hlavně potřebuje obejmout. Tak tohle je ve zkratce hlavní hrdina slovensko-českého filmu Milovník ne bojovník, který na festivalu v Karlových Varech diváky hodně baví. Někteří ho dokonce považují za to nejlepší, co v Karlových Varech letos na festivalu viděli. Dokonce se s nimi shodují i někteří filmoví kritici. Milovník ne bojovník je film o náctiletých a jeho silnou stránkou jsou přirozené dialogy, u kterých se celé kino směje.
1: Bylo to
2: strašně super.
1: Tak mě to hrozně bavilo, bylo to strašně vtipný, takový svěží.
3: Mě dělalo jako vlastně radost, jestli to ty náctiletý doopravdy takhle mají, tak jako, že z nich mám radost, jestli to takhle jako funguje, jestli fakt ty vztahy jsou tak, jak to ukázal ten film, tak za mě dobrý.
4: Film pro náctileté potřebuje pedagogický dozor, tak ho obstarala Petra.
3: Výborně. Ani jsem neklimbla.
1: Celý to bylo takový moc hezký. A jsem ráda, že to dobře dopadlo, protože to je jako hrozně příjemný se to zažít po těch různých těžkých tématech tady. Takže bylo to hrozně milý a jsem šťastná, že jsme se na to dostali. Fakt jo.
3: Je to krása. No, ale opravdu. To je celý.
4: No, tak to je taky pěkná věta od Kateřiny. V 50 letech, že?
5: A druhá věc. Mně se strašně líbí ta slovenština. Já ji mám hrozně jako ráda. Takže já jsem si strašně užívala ten originál.
6: Čo by som vám povedala? Že ako sa mi robilo o mladých ľuďoch? No robilo sa mi to úplne super.
7: Režisérka Martina Buchelová, jej 38.
6: A ja si myslím, že ten film, že to je také pekné, že sa o tom hovorí, že aké je to veselé a tak, ale myslím si, že je tam aj veľa tragédií. A chcela som nájsť nejakú nádej pre tie postavy. A optimistické je to možno preto, pretože spolu držia jeden druhému, záleží na nich a povedia si to.
8: Ale ja nechcem spoznať nového chlapca. Asi hovoril, že ideme babke.
9: No však on má tiež babku.
4: Ale má to happy end.
6: No má to taký zhruba. Dúfame, že aj po filme to dobre bude pokračovať s nimi.
4: Máte ráda komiksy?
6: No mám, samozrejme. Čítala som veľa štvorlistov, keď som bola malá.
4: To bolo hezké to posunování tým komiksovým spôsobom, že o 2 hodiny později. Ale...
6: No, vypustila som to, čo som mala pocit, že sa netreba do toho tak zamotávať.
7: Milovník, ne bojovník, považuje filmová kritička Radiožurnálu Kristýna Roháčková za nejlepší film, který doposud v Karlových Varech viděla.
10: I když asi nejsem už cílovka, už jsem trošku starší než ti jeho hlavní hrdinové a to, co tam probírají, už je trošku za mnou naštěstí, ale je to jeden z těch filmů, který popisuje nějaká mladistvá dobrodružství, kdy si neříkám, já už jsem tak ráda, že už nejsem náctiletá a to se mi dlouho nestalo.
7: Kristýně Roháčkové už bylo 30.
10: Já si myslím, že to je hrozně vtipný film, ale takovým trapnohumorem až a vlastně ta situační komika je tam neuvěřitelná, ale všechno to vlastně funguje hrozně dobře a se tam člověk poznává i jako třicátník.
7: To je asi nejzajímavější, jak se podařilo dospělé režisérce natočit film z pohledu náctiletých a ještě přitom oslovit diváky o generaci starší. Milovník, ne bojovník, půjde do českých kin 17. září. Z Karlových Varů Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: S vámi Radiožurnál, naše vysílání můžete nejenom slyšet, ale i vidět, ať už na kamerách, na našich webových stránkách, anebo také přímo na vlastní oči v Erstýmu Radiožurnálu v Karlových Varech na Sadové kolonádě.
1: Předpremiéra Pavla Sladkého.
2: Filmové novinky v kinech.
1: Recenze očekávaných šlágrů.
2: I postřehy ze zákulisí natáčení.
1: Předpremiéra Pavla Sladkého.
2: Pravidelný a zasvěcený výběr toho nejdůležitějšího, co se děje na stříbrném plátně.
1: Očima filmového kritika Radiožurnálu.
2: Předpremiéra Pavla Sladkého.
1: Každý čtvrtek krátce po půl dvanácté na Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: Dobrý den, je 9 hodin. Radiožurnál přináší zprávy.
4: Rusko zaútočilo balistickými střelami na Oděsu, zahynuli nejméně 4 lidé. Nemocnicím v létě ubyli dárci krve. Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková budou

0: struktury a čerpací stanici, kde shořela osobní auta, nákladní vozidlo a linkový minibus. Dva ze sedmi zraněných jsou v těžkém stavu, uvedl Kyper na sociálních sítích. Požár čerpací stanice hasiči uhasili až po několika hodinách. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Nemocnicím jako každý rok v létě ubývají dárci krve. Před prázdninami se proto snaží předzásobit. Obvykle na tom pracují přibližně od května.
2: Kvůli dovoleným je v létě méně dárců krve a ani po jejich návratu není jisté, že budou moct zásoby okamžitě doplnit.
3: Po návratu z některých destinací je až půl roku odklad na darování krve.
2: Připomíná primářka transfuzního oddělení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Daniela Dušková. Takto dlouhá stopka platí pro exotické země, jako je třeba Madagaskar, Nepál nebo všechny státy Jižní Ameriky.
4: Jsou to země, i které jsou v Evropě. Záleží na to, jaký je tam výskyt komárů například.
2: Doplňuje Vladislava Pražáková z fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Hlavně Středomoří, ale i dalších oblastí se totiž několik let týká sezóna západonilské horečky. Lidé by po návratu měli počkat měsíc, než krev půjdou darovat. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
1: Na festival do Karlových Varů přijela francouzská herečka Juliette Binocheová, držitelka Oscara, Césara a čtyř evropských filmových cen. Diváci ji znají třeba z filmů Čokoláda nebo Anglický pacient.
5: Why you set the tower to keep me alive?
6: Because I'm a nurse.
7: Role zdravotní sestry ve filmu Anglický pacient Binocheové vynesla Oscara. Film vedle toho pozbíral dalších 8 sošek. Vstup do světové kinematografie ale herečce přinesla adaptace jiného románu, a to českého. Na konci 80. let si zahrála jednu z ústředních rolí ve snímku Nesnesitelná lehkost bytí, postavu Terezy. Binocheová na festivalu uvede tři filmy, Věrná kopie, V nás a Tři barvy modrá. Na závěr festivalu převezme křišťálový glóbus. Z Karlových Varů Lucie Pávová, Radiožurnál.
8: Sport. O postup do finále tenisového Wimbledonu budou odpoledne bojovat Karolína Muchová a Linda Nosková. Muchová nastoupí v duelu proti Američance Goffové v půl třetí. Potom se v Londýně utká Nosková s Kostukovou z Ukrajiny. Nosková je v semifinále Grand Slamu poprvé. Dostala se tam díky dvousetové výhře nad Belgičankou Mertensovou. Krátce potom se 21-letá Češka dozvěděla, že si premiérově zahraje na centrálním dvorci Wimbledonu.
9: Tak těším se strašně, mě to řekli hnedka, když jsem přišla do šatny nebo vlastně do gymu po zápase, že budeme hrát na centru, takže hnedka už jsme se vlastně na rozehrávku domlouvali, tak nějak se mi to tak nějak uvědomilo, že budu hrát na centru kurtu na Wimbledonu, takže to je krásný pocit. Tuším, že tam rozehry ještě před pár lety nebyly moc možný, takže jsem ráda, že aspoň budu mít šanci se rozkoukat.
8: Obě semifinále odvysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Na Radiožurnálu uslyšíte živé vstupy.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Komplikace na D1 u Rohlenky a kolony v Praze. Na dálnici D1 stále čekejte zdržení za výjezdem z Brna do Ostravy. Za sjezdem na Rohlenku na kilometru 208 stojí dodávka v místě oprav. Blokuje podle zpravodaje levý protisměrný pruh a kolona je tak z kilometru 206 asi na 10 minut. Na začátku omezení je tak stále lepší držet se napravo. Na dálnici D1 pak přetrvávají kolony na příjezdu do Brna od Prahy, a to kvůli zúžení u sjezdu na Bratislavu, to je na kilometru 196 dlouhodobě, a kolony osobních aut začínají u Ostrovačic na kilometru 178, zdržení pak za Kývalkou pro ně asi 15 minut. Kamiony ty stojí už od Domašova z kilometru 172. V Praze pak stále dopravu komplikuje omezení na Pražském okruhu směrem z letiště na D1, a to v Lhokovském tunelu. Jezdí se tam pouze jedním pruhem a ta kolona je už nesouvislá z plzeňské D5 na příjezdu do Prahy od Rudné. A omezení brzdí provoz v Praze i ve Kbelské ulici, jezdí se vždy pouze jedním pruhem kvůli velké rekonstrukci. Kolony jsou tak v Novopatské z Černého mostu na 15 minut a také na dálnici D8 na příjezdu z Ústí nad Labem pomalej se jede od Zdib. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude slunečno, na východě místy oblačno, výjimečně i přehánky a teploty 23 až 27 stupňů, na severu maximálně 23. Tolik zprávy. A teď už míříme na filmový festival do Karlových Varů za Janem Pokorným.
12: Zůstaneme tady, dobrý den, ale jenom na chvíli. Zavřené ulice, plné restaurace,

0: zákaz vycházení pro mladší 16 let bez rodičů. Tak vypadají přípravy ve Francii na ostře sledovaný fotbalový zápas Francie s Marokem na mistrovství světa ve fotbale. Detaily z Paříže přineseme už za chvíli.
1: Dopolední radiožurnál s Janem Pokorným.

0: Posloucháte Radiožurnál. Francie se připravuje na zatím nejočekávanější zápas fotbalového šampionátu. V 10 hodin večer se na stadionu v americkém Bostonu utká ve čtvrtfinále francouzská reprezentace s Marokem. To bude chtít Francii oplatit 4 roky starou porážku z Kataru. Úřady se proto připravují jak na bouřlivé oslavy, tak na nepokoje. Detaily má přímo z Paříže zvláštní zpravodaj Radiožurnálu Marcel Faltis. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Marceli, kde všude budou moct fanoušci zápas sledovat?
1: Kdo nebude chtít utkání sledovat doma, tak může vyrazit třeba do restaurací nebo barů. O zápas je ale tak velký zájem, že restauratéři už hlásí často plno a nepřijímají další rezervace. V Paříži dokonce radnice ze dvou čtvrtí Mare a Roket vytvořili pěší zóny a fanoušci tak budou moct spontánně slavit v ulicích. Zároveň jsou prodlouženy otevírací doby letních zahrádek, restauratéři ale nesmí prodávat alkohol sebou a musí poskytovat vodu zdarma. V Paříži ale i po celé zemi jsou taky stovky fanzón, kde můžou fanoušci zápas sledovat na velkoplošných obrazovkách. Zápas si nenechají utéct miliony fanoušků po celé zemi, kteří jsou zvědaví, jestli dokáže Francie znovu porazit Maroko tak jako před 4 lety v Kataru. Úřady ale kromě bouřlivých oslav počítají i s výtržnostmi kvůli incidentu z konce minulého týdne, kde zřejmě alžírští fanoušci na předměstí Paříže zapálili po vítězství Maroka nad Kanadou marockou vlajku.
0: My už jsme o některých opatřeních mluvili. Jak se tedy Francie na ten večerní zápas chystá?
1: V centru Paříže, konkrétně v oblasti okolo Champs-Élysées, které je už tradičně dějištěm oslav, ale i nepokojů, bude večer zavřeno několik stanic metra. Právě tam úřady očekávají největší nápor fanoušků, ale taky výtržníků. Co se pak týče například už těch zmíněných fanzón, tak ty musí mít dopředu nahlášené, kde budou, a musí mít třeba vypracovaný seznam plán evakuace, co dělat v případě nepokojů nebo chaosu. Restaurace a bary zase nesmí mít televize natočené do ulic, aby se před nimi nesrocovali fanoušci a třeba neblokovali průjezd zdravotníků nebo policie. K poměrně razantnímu opatření přistoupila policie na jihu země v Toulouse, kde zakázala vycházení mladistvím mladším 16 let bez doprovodu rodičů a některé obce zase zakázaly konzumaci alkoholu na veřejnosti.
0: Tak uvidíme a uslyšíme večer, jestli hlavním městem Francie a i městy dalšími bude znít populární pokřik fanoušků reprezentace Allez les Bleus, něco jako modří do toho. Teď jsme mluvili s Marcelem Faltisem, zvláštním zpravodajem Radiožurnálu v Paříži. Hezký den.
1: Díky, naslyšenou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Lásky čas.
1: 9 hodin 15 minut, tady je Radiožurnál. Dozvuky summitu NATO v turecké Ankaře dopadly i na českou vládní koalici. Partneři štěpí spor o pomoc Ukrajině. Podrobnosti ve vysílání přidáme už za několik minut.

0: České vládní koalici se po samitu NATO v turecké Ankaře rozhořel spor o pomoci Ukrajině. Hnutí SPD se nelíbí, že ministerstvo zahraničí slíbilo přispět na nákup amerických zbraní pro Ukrajinu. Tématu se věnuje i kolegyně Daniela Brichtová. Hezké dopoledne.
1: Krásné dopoledne.
0: Danielo, zatímco ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů sobě mluvil v Ankaře o zapojení Česka, v Praze si Tomio Okamura z SPD stěžoval dokonce na porušení programového prohlášení vlády. Jak ten spor ovlivňuje vztahy v koalici?
1: SPD je rozhodnutím ministra zahraničí velmi znepokojená. Tomio Okamura vidí porušení programového prohlášení v tom, že je v něm napsáno, že Česko bude podporovat diplomatické kroky k urovnání konfliktu na Ukrajině. A to tohle rozhodnutí prý není. To jeho stranický kolega Jaroslav Foldyna šel ve svém vyjádření ještě dál a uvedl, že neví, jestli je SPD ještě součástí koalice. Petr Macinka ale situaci uklidňoval už na dálku z Ankary a pro Radiožurnál uvedl, že je připraven to poslancům SPD vysvětlit.
2: Já nepřekračuji programové prohlášení vlády. Jednalo se o projekt, který vznikl ještě za minulé vlády a který tím, že jsem právě přesměroval prostředky z Ukrajiny do Spojených států amerických, tak jsem ho de facto ukončil.
1: V pátek o tom bude chtít předseda sněmovny Okamura mluvit i na koaliční radě. Té se ale šéf diplomacie nezúčastní, protože bude na zasedání skupiny přátel Západního Balkánu.
0: Ty peníze je možné započítat do výdajů na obranu, tedy mohlo by to zlepšit plnění aliančních závazků Česka? Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO totiž Česko letos pravděpodobně ta povinná 2% HDP nesplní.
1: Ano, peníze, které míří do tohoto programu, může Česko vykázat jako obranný výdaj. Mělo být ale o příspěvek zhruba kolem 100 milionů korun a letos ke splnění závazků chybí Česku ještě přibližně 21 miliard. Podle vládního zmocněnce pro plnění aliančních závazků Jakuba Landovského je ambice překonat loňský výsledek 1,86%.
3: Pokud jde o ty konkrétní výdaje, tak samozřejmě probíhá vypořádání z mnoha rezorty, ale můžu vám uvést příklad, třeba státní správa hmotných rezerv, pokud má uložený nějaký vojenský výrobek, není to jenom surovina, tak je to samozřejmě plně uznatelné.
1: Premiér Babiš každopádně deklaroval, že v příštím roce závazek Česko splní. V roce 2035 by ale členské státy měly vydávat na obranu 5% HDP, 3,5% přímo na obranu a 1,5% na související výdaje. Landovský věří, že se to povede.
0: U mikrofonu byla Daniela Brichtová. Díky, naslyšenou.
1: Hezký den.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Posloucháte Radiožurnál, vysíláme z 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech z našeho mobilního studia, kterému říkáme Airstream, ze Sadové kolonády, kde se už shromažďují první posluchačky a posluchači, respektive taky divačky a diváci, kteří a které evidentně přišli kvůli nebo díky hostu Radiožurnálu, který se tady zastaví po 10. hodině. V Karlovarském městském divadle dnes totiž promítnou kdysi zakázaný film režiséra Juraje Jakubiska Vtáčkovi a siroty a blázni. Na scénáři Juraj Jakubisko spolupracoval i s Karolem Sidonem. No a zajímavou roli v něm stvárnila Magda Vašáriová, herečka, diplomatka, politička, socioložka. Ostatně Magda Vašáriová letos dokončila doktorát na Univerzitě Karlově. No a bude právě hostem Radiožurnálu. Máme na ní spoustu otázek. Nakonec, proč si vybrala třeba tenhle Jakubiskův film? Co tím chce divákům sdělit? Magda Vašáriová, hostem Radiožurnálu po 10.
1: Máte v telefonu uložená všechna důležitá čísla?
2: Záchranná služba 155.
1: Policie 158.
2: Hasiči 150.
1: A zelená vlna 800 553 553.
2: Děkujeme, že nám pomáháte hledat lepší cestu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Ženský světový tenis je zpět v Praze a větší než kdy dřív. Tradiční turnaj WTA Live Sport Prague Open, tentokrát na centru legendární Štvanice. 18. až 26. července. Více na livesportprageopen.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
1: Je 9:30. Radiožurnál a zprávy.
2: Ve Zlíně hoří jedna z výškových budov bývalé továrně firmy Baťa. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu ze 4. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí zlínských hasičů Pavel Řezníček. Na místě zasahuje 15 jednotek. Podle policie nikdo není zraněný. Kouř je cítit i v centru města. Další podrobnosti zjišťujeme. Povinné ručení v Česku dál zdražuje. Podle společnosti Broker Consulting jsou teď ceny na historickém maximu. Za pojištění běžného rodinného vozu zaplatí řidiči v průměru přes 7,5 tisíce korun ročně. Nejvyšší částky vycházejí v Praze, nižší jsou v menších městech. Kvůli tropické bouři na jihu Číny zemřelo asi 40 lidí. Většina obětí je po protržení přehrady ve městě Nanning, kde úřady hlásí nejméně 26 mrtvých. Město kvůli povodním vyhlásilo nejvyšší stupeň pohotovosti. Zpravodajský server CGTN informoval, že povodně zničili chovnou hadí farmu, odkud plazy unikly. Mezi oběťmi je i žena, která zemřela kvůli hadímu uštknutí. Přívalové deště v oblasti zničily taky 13 000 hektarů zemědělské půdy. Sport. České volejbalistky prohrály v Srbsku v Lize národů s Německem 1-3 na sety. V tabulce se propadly na 11. místo a vzdálila se jim šance na postup na finálový turnaj. Odpoledne Češky nastoupí v Bělehradě proti Nizozemkám. Utkání začne v 16:30.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Silný provoz na D1 u Brna a omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D1 je velmi silný provoz v okolí Brna směrem z Prahy do Vyškova a Ostravy. Jede před víkendem hodně kamionů ze západu směrem na východ a ty kolony začínají teď v okolí Ostrovačic na kilometru 176 a pokračují nesouvisle až za Brno do omezení u Rohlinky na kilometru 206. Tam stojí v levém pruhu nepojízdná dodávka. Stojí v kolonách okolo Brna převážně kamiony, osobní auto jedou zpravidla rychleji. V Praze dopravu po celé ráno komplikuje omezení na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 a to v Lochkovském tunelu. Řeší tam poruchu detekčního systému, jezdí se pouze jedním pruhem a situaci na místě sleduje i motohlídka Zelené vlny.
5: Omezení je v celém Lochkovském tunelu, projíždí se pouze pravým jízdním pruhem a kolony začínají už na dálnici D5.
4: Brzdí se tam na příjezdu z Plzně u Rudné na 5. kilometru. A silnice 23 je teď neprůjezdná mezi Náměští a Kralicemi nad Oslavou. Hoří tam kamion, na místo jedou hasiči. Provoz je tak zastavený, dá se to objet přes obec Jinošov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude slunečno, na východě místy oblačno, výjimečně i přehánky a teploty 23 až 27 stupňů, na severu jenom 20 až 23. Tolik zprávy. A pokračuje speciální vysílání Radiožurnálu z Karlových Varů s Janem Pokorným.
6: Vysílání, ve kterém se nezabýváme jenom filmem. Trenér Husam Hasan si po vystoupení egyptských fotbalistů na světovém šampionátu vysloužil prodloužení kontraktu. Národní svaz krátce po vyřazení v osmifinále s Argentinou na webu oznámil, že vedení rozhodlo o nové smlouvě pro něj i jeho dvojče Ibrahima, který je ředitelem týmu. Tady je Radiožurnál, 9:30 a 4 minuty.
3: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

Americký prezident Donald Trump kvůli bezpečnostním obavám spojeným s obnovením bojů v Iránu odletěl ze summitu NATO v Ankaře starým prezidentským speciálem Air Force One. Tajná služba Spojených států na něj naléhala, aby domů necestoval novým speciálem, který dostal darem od Kataru a kterým do Turecka přiletěl. To je další informace dnešního dopoledního radiožurnálu, za chvíli o cenách povinného ručení za vozidla v Česku.

0: Tady je Radiožurnál. Nakolik vás vyjde povinné ručení? Společnost Broker Consulting na modelovém příkladu oblíbeného rodinného vozu Škoda Octavia spočítala, že majitelé zaplatí v průměru něco přes 7,5 tisíce korun ročně. Nejdražší jsou smlouvy v Praze, nejlevnější v menších městech. Každopádně platí, že aktuální ceny jsou na historických maximech.
1: Dlouhodobě opravdu se potvrzuje, že povinné ručení prostě zdražuje. Ten nárůst opravdu za poslední 6 let je bezmála, nebo v některých samozřejmě regionech je to i víc, ale je to okolo 1000 korun.
2: Říká analytik Broker Consulting Martin Novák s tím, že v květnu 2020 stálo povinné ručení v průměru 6,5 tisíce korun. Podle pojišťoven smlouvy zdražují kvůli rostoucím nákladům na opravy vozidel. Jan Marek za Generali Českou pojišťovnu říká.
3: Zejména postupný růst cen na náhradních dílů, práce v servisech, latírnických materiálů, půjčovného náhradních vozidel a významný je také růst nároku těch, kteří při nehodě utrpí škody na svém zdraví.
2: Existuje několik možností, jak si vyjednat výhodnější smlouvu. Firmy sahají častěji po produktu flotilového pojištění. Víc aut najednou dokáže v některých případech zajistit slevu. Třeba Česká podnikatelská pojišťovna nabízí podobný produkt i pro fyzické osoby. Mluvčí ČPP Adéla Janů říká, že o něj může zažádat fyzická osoba s 5 a více vozidly.
4: Výhodou je jedna skupinová pojistná smlouva, hromadná platba nebo přihlašování a odhlašování vozidel, pokud se vozidla ve flotile mění.
2: Na flotilovém pojištění se dá podle Nováka z Broker Consulting ušetřit i několik procent. Podle Janů z ČPP je ale hlavní výhodou snadnější správa plateb. Češi hledají i jiné cesty. Například využívají internetové srovnávače a rok co rok mění pojišťovnu podle toho, kde jim smlouva vyjde nejvýhodněji. Karel Šultes ze skupiny Klik.cz potvrzuje, že jim meziročně vzrostl počet klientů. V prvním pololetí jich bylo 145 tisíc.
5: Klient může v průměru ušetřit přibližně 25% na své pojistce, což bývá od 2 až do 3,5 tisíc korun.
2: Výhodná nabídka ale často platí jenom po omezenou dobu a například po roce pojišťovna cenu výrazně zvýší. Celý proces se změnou pojišťovny pak musí klient opakovat. Rozdíl v ceně pojištění u staré a nové pojišťovny může souviset i s naceněním vozu, vysvětluje Martin Novák.
1: Pro příklad, pokud si pojistíte auto za 400 tisíc korun, tak prostě pojišťovna vychází z toho, že i za rok to auto má hodnotu 400 tisíc korun. No, ale to bohužel u automobilu rozhodně není pravda.
2: Ještě viditelnější to je, když má klient kromě povinného ručení i havarijní pojištění. Potom už pojistné částky jdou do desítek tisíc korun. Třeba podle portálu toppojištění.cz se vyplatí především u vozů, které nejsou starší než 6 let. Dominik Hron, Radiožurnál.

0: Americká armáda už druhou noc útočí na Irán. Revoluční gardy pak začaly v odvetě ostřelovat americké základny v Kuvajtu a Bahrajnu. Nejnovější vývoj na Blízkém východě sledujeme. Podrobně se k němu vrátíme už za pár minut.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Posloucháte dopolední radiožurnál. Křehké příměří mezi Spojenými státy americkými a Iránem je zřejmě u konce. Teherán chce ale dosáhnout nové dohody. Americký prezident Donald Trump to řekl po další sérii úderů jeho armády v Iránu. V odvetě na to pak revoluční gardy zaútočily na vojenské základny v Perském zálivu. Vývoj sleduje Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Dobrý den.
1: Dobré dopoledne.
0: Jiří, kam ty poslední americké útoky mířily?
1: Ten jejich rozsah upřesnilo americké oblastní velitelství CENTCOM. Americká armáda v noci v Iránu udeřila celkově na zhruba 90 cílů. Tvrdí, že zasáhly systém protivzdušné obrany a vojenské sklady dronů a raket u pobřeží. Exploze ale hlásily třeba na ostrovech Keshem, Abu Musa nebo v přístavu Bandar Abbas, taky na pevnině, třeba v oblasti Bushehr. V tom oficiálním prohlášení americká armáda píše, že úmyslem bylo oslabit schopnost Iránu ohrožovat komerční dopravu v Hormuzském průlivu.
0: Právě ochranou obchodních lodí Donald Trump odůvodnil i ty dřívější údery z úterý.
1: Ano, on to komentoval už na okraji summitu NATO v turecké Ankaře. Tam taky připustil, že takzvané memorandum o porozumění, které má vést právě k tomu příměří nebo mírovým rozhovorům, podle něj už teď není na stole a ostře se opřel do Iránců a jeho vyjednavačů. Okomentoval to pak ještě taky na palubě Air Force One, když se vracel zpět do Spojených států. And I say we hit them 20-1. Every time they hit us, we're gonna hit them 20. On řekl, že za každou jednu provokaci v Hormuzském průlivu Američané udeří 20krát zpátky. Před příletem do USA ale Trump dodal, že Irán se mu ještě dnes ozval a že jeho vyjednavači prý touží velmi moc dosáhnout nové dohody.
0: Jiří, jak na to Irán reaguje?
1: Američany Irán dlouhodobě obvinuje z porušení memoranda v posledních dnech, hlavně tedy ústy předsedy iránského parlamentu. Podle iránského ministerstva zdravotnictví ty americké nálety za poslední dva týdny zabily 14 lidí. V odvetě za ty poslední údery v noci dnes vypálily iránské revoluční gardy drony na Bahrajn, Kuvajt a Katar, tedy na místa, kde jsou americké vojenské základny. Teherán tvrdí, že tentokrát mířil na sklady paliv a stanoviště systému protivzdušné obrany Patriot. Ani jedna z těch zemí Perského zálivu ale nehlásí žádné škody.
0: U mikrofonu byl Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Jiří, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Posloucháte Radiožurnál, zdravíme vás ze Sadové kolonády na 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, kam jsme se na čas přestěhovali s naším mobilním vysílacím studiem, řečeným Airstream. Po tomhle vlastně ano, taky červeném koberci, který ovšem není před hotelem Thermal tady v Karlových Varech, ale právě před naším Airstreamem, za chvíli vstoupí a usedne zde k tomuto mikrofonu, na který právě ukazuju, herečka, diplomatka, politička, socioložka Magda Vašáriová bude naším hostem.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Spolu, ale sami. Babiš s Pavlem přežili summit Severoatlantické aliance. Co všechno se na něm stalo?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: Je 10 hodin. Radiožurnál vysílá zprávy.
4: Hasiči ve Zlíně likvidují požár výškové budovy v bývalém baťovském areálu. Evropský parlament dnes bude hlasovat o prodloužení kontroly obsahu na internetu. Fotbalisté Francie nastoupí ve čtvrtfinále mistrovství světa proti Maroku. Kvůli požáru kamionu je uzavřená silnice 23 u Kralic nad Oslavou a bude slunečno, na východě až oblačno, výjimečně přehánky. Teploty do 27 stupňů.
0: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
4: Hasiči ve Zlíně likvidují požár výškové budovy 34 v bývalém baťovském areálu, kde je sklad obuvi. Vyhlásili třetí stupeň poplachu. Podle mluvčího hasičů nikdo není zraněný. A na místě máme reportéra Davida Jabůrka.
5: Z budovy jde hustý černý kouř, ozývají se také výbuchy. Tým se kvůli nepříznivému větru drží dole a jde směrem na centrum Zlína.

0: Nízké odměny i složité vyzvedávání zákazníků. Uber uvedl, že situaci s řidiči řeší. Letiště po společnosti požaduje co nejrychlejší obnovení plného provozu. Europoslanci dnes budou hlasovat o prodloužení výjimky pro takzvaný chat control. Technologickým společnostem provizorně umožní skenovat obsah online konverzací a nahlašovat závadný obsah policii. Podle zastánců to má pomoct s bojem proti sexuálnímu zneužívání dětí. Odpůrci poukazují na ochranu osobních údajů a právo na anonymitu.
1: Europoslanci výjimku už jednou odmítli. Předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolová ji ale beze změn vrátila opět do pléna. Podle Markéty Gregorové z Pirátů je to bezprecedentní.
2: Je to jako za mě nelogické i z jednoho hlavního důvodu, protože se domnívám, že prodloužení té výjimky popírá princip té výjimky.
1: Návrh má zabránit právnímu váku, dodává Jaroslav Bžoch z hnutí ANO.
3: Pokud ta výjimka neprojde, tak platformy přijdou o právní rámec, jak o tom informovat Europol a Europol dále, členské státy, které to zpracovávají.
1: Velké firmy už avizovaly, že se případným neschválením výjimky řídit nebudou a závadný obsah budou i nadále nahlašovat policii a úřadům. Ze Štrasburku Jiří Chábera, Radiožurnál.
0: Silné bouřky v Česku způsobily od začátku června škody nejméně za 672 milionů korun. Vyplývá to z dat 4 největších pojišťoven, která od nich Radiožurnál získal. Lidé zatím nahlásili přes 12 600 událostí.
4: Bouřka s kroupami a silným větrem zasáhla v druhé polovině června i středočeský Tehov. Podle nezávislého starosty Davida Hloucha například poničila terénní dráhu pro cyklisty, cesty a polámala stromy.
5: Počítáme v celkovém úhrnu se škodami v nízkých statisících. Máme nahlášenou škodní událost u naší pojišťovny s tím, že škody postupně vyčíslujeme.
4: Nejvíce škod evidují pojišťovny právě ve středočeském kraji. Třeba Generali České pojišťovně tam lidé nahlásili 1626 událostí za asi 80 milionů korun. Říká její mluvčí Jan Marek.
6: Nejvíce škod máme nahlášeno z okresu Praha Východ a také z Příbrami a Kolína.
4: Škoda podle pojišťoven ještě poroste. Bouřky významně zasáhly i další kraje, například Jihočeský, Královéhradecký a Jihomoravský. Dominik Kučera, Radiožurnál.
7: Sport. Fotbalisty Francie a Maroka čeká čtvrtfinále mistrovství světa. Utkání začne v Bostonu ve 22 hodin českého času. Trenér Francouzů Didier Deschamps mluví o Maroku jako o hodně náročném soupeři.
8: Potkali jsme Maroko před 4 lety v semifinále mistrovství světa. Je to taky tým, který se dostal do finále Poháru afrických národů. Nejsou tu náhodou. Bude to souboj dvou týmů, které hrají aktivně, s míčem, útočně. Budeme muset hrát opravdu dobře. Maroko má vysokou kvalitu.
7: Zápas Francie-Maroko odvysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Radiožurnál nabídne pravidelné vstupy.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Omezení na Pražském okruhu a uzavřená 23 u Kralic. Na Pražském okruhu komplikuje provoz omezení směrem z letiště k dálnici D1. V Lochkovském tunelu řeší poruchu detekčního systému a situaci přímo na místě sleduje i Jakub Vodička z motohlídky Zelené vlny.
11: Ve směru k dálnici D1 začíná omezení kousek za nájezdem od Lochkova. Projíždí se pouze pravým jízdním pruhem a omezení pokračuje až do Lochkovského tunelu.
10: A kolony jsou kvůli tomu převážně kamionů už z plzeňské dálnice D5 od sjezdu na Rudnou. Na okruhu pak vázne provoz i směr letiště, u sjezdu na Barandov naberete provozem asi 10 minut. Na dálnici D7 se ucpává příjezd do Prahy z Chomutova. U letiště na 2. kilometru pracují silničáři, průjezdný pouze jeden pruh, kolona z 5. kilometru na 15 minut. A také na dálnici D8 je silný provoz na příjezdu do metropole z Ústí nad Labem kvůli omezení Vekbelské, je kolona nákladních aut už od sjezdu na Zdiby. A silnice 23 je mezi náměští a Kralicemi nad Oslavou uzavřená obousměrně. Na příjezdu do Kralic zasahují hasiči u požáru kamionu. Dá se to objet přes Jinošov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude slunečno, na východě místy oblačno a výjimečně i přehánky, teploty 23 až 27 stupňů, tolik zprávy. A teď už je tu festivalový host Radiožurnálu a Jan Pokorný.
12: Deset hodin a šest minut, jsme stále a jste také stále na Sadové kolonádě v Karlových Varech. Naším hostem je Magda Vášárjová. Dobrý den.
13: Dobrý den.
12: Tak Dobrá, tak jenom pro forma dodám herečka, diplomatka, politická.

0: politička, socioložka, čerstvě doktorka?
1: Já.
0: Už vám někdo řekl paní doktorko, paní Vašáriová?
1: Keď si chci so mňa urobiť šprťouchlata, jak vy říkáte česky, tak mi napíšu, milá paní doktorka.
0: No počkejte, jaká šprťouchlata? Vy jste normálně doktorka na Univerzitě Karlově, teď čerstvě z Května.
1: Ano.
0: Jaká jste byla studentka vlastně?
1: No tak to byste se museli spýtať pana profesora Miloša Havelku. On mal so mnou neuveriteľnú trpezlivosť, ale rozkošné bolo, lebo ja samozrejme mám svoj štýl, ja som napísala niekoľko kníh a v taký eseistický štýl. A pán profesor mi hovorí, Magdo, je to fajn, ale je to takové eseistické, nemá to takovou tú akademickou. Tak já jsem všechny přídavná jména dala pryč.
0: A tím se z eseje stává akademický...
1: Ano, akademický text.
0: Fakt? Stačí... To jsem nevěděl, že stačí odstranit adjektiva a stanete se doktorem. Co vás to napadlo dělat si doktorát?
1: Já jsem původom chcela študovat matematiku, lebo my máme v rodině velký talent pre matematiku. Aj moja najstaršia vnúčka ho má, zdedila ho. Aj moja sestra mala velký talent matematicky, ale môj otec povedal, vtedy som točila Marketu Lazarovu a môj otec, ja som ho počula v telefóne, ja som bola niekde na Šumave v Sušici, či kde. Tak to dneska nepoznajú ľudia, lebo však majú hneď všetko v telefóne, ale musela som čakať 3 hodiny a tam som počula môjho otca, že musím ťa prihlásiť na vysokú školu. A ja som povedala, ja chcem tú matematiku, otecko, prosím. A on hovorí, ale ty si blondínka.
0: To už by dnes taky nesměl říct možná.
1: Ale vtedy sa to ešte dalo, ale bolo tam strašne veľa matematiky, takže ja mám skúšky z celej vysokej matematiky.
0: Já bych řekl, paní Vašáriová, že problematika vašich vlasů vás vlastně provází, tedy jak jsem teď pochopil, už od studentských let přes potom různé filmové role.
1: Ano. Dĺžka mojich vlasov 1,5 m bola vždy zásadným, zásadnou vecou, ktorá rozhodovala o mojom osude.
0: A pak prišli ti dva na tom námestí a jenom tak nevěřícně říkali, ustřihla si vlasy.
1: A tím to je postřižen?
0: Já tam nehrál.
1: Já jsem viděla som ich, lebo já nevím... Ja sa nedívam na seba, no čo som masochista, nie. Takže ja sa na seba nedívam, takže ja to až tak celkom nepoznám všetko.
0: Tak tam sú rôzne scény v tých postriženách, když tedy chcete, abychom vám ten film priblížili.
1: Ja si nieco pamatuju. To ako,
0: ja už taky nieco pamatuju, ale ta scéna, dobře, ja sa vás na to zeptám a pak přejdeme k vážnejším věcem, i když tohle je vážné. Když ste vypila to pivo, jak se říká na ex... No. Tedy v tom obraze to tak bylo, v tom záběru. Fakt to bylo na exa, nebo to bylo střihem?
1: No, já budu přecházet ze slovenčiny do češtiny, protože když na mě mluvíte česky, tak je pro mě těžké prostě odpovídat slovensky. A když se jedná o český film ještě k tomu. A české pivo ještě. Oni mě naučili, že nesmíte polikat. Jo? Musíte prostě otevřít hrdlo a vlít to do sebe. No.
0: A co jste udělala?
1: No, udělala jsem to dvakrát, jednou dopoledne a jednou odpoledne. To jinak nejde. A jelikož v podstatě já nepiju a už vůbec ne pivo, já se omlouvám. Prostě já vím, že jsem symbolem piva, ale já... Pokud mě někdo nedonutí, tak já vlastně to pivo nevypiju. Takže, ale když mi zaplatíte, tak jo, samozřejmě.
0: To je velmi diplomatické říct si, já s vámi půjdu na pivo, když mi ho zaplatíte. No a pak jste řekla tu kouzelnou větu s tou něžnou, s tím něžným trochu slovenským přízvukem. Pamatujete si ji?
1: Ne.
0: Já to řeknu česky, je dobré, ale mělo by se vychladit.
1: Aha.
0: Řekněte to.
1: Je dobré, ale mělo by se vychladit.
0: Je! Yeah. Magda Vašáriová je naším hostem.
2: Festivalový host Jana Pokorného.

0: Taky náš dnešní host Magda Vášáriová je určitě zvědavá, co zajímavého se děje doma i ve světě. Uslyšíme to za necelou minutu, až začnou zprávy.
1: Letní autoškola radiožurnálu.
2: V čem za volantem nejvíce tápeme?
1: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
2: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
1: Jedna minuta denně.
2: Jedna otázka.
1: Jasná odpověď.
2: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
0: Je 10:30. Radiožurnál přináší zprávy.
3: Hasiči dál zasahují u požáru výškové budovy ve Zlíně. Platí tam třetí stupeň poplachu ze 4. Podle mluvčího zlínských hasičů Pavla Řeznička je na místě zhruba 20 jednotek. Při požáru se nikomu nic nestalo. Město doporučuje lidem v okolí nevětrat. Dým se totiž šíří směrem do centra. Bývalou budovu Baťových závodů dnes využívá obuvnická firma jako sklad. Škody odhadují policisti na 60 až 80 milionů korun. Německý koncern Volkswagen, pod který patří i značka Škoda, dnes bude jednat o budoucnosti tisíců pracovních míst a taky několika celých továren. O práci v největší automobilce Evropy by podle serveru Manager Magazine mohlo přijít až 100 tisíc lidí a v Německu by mohly zavřít až 4 továrny. Odbory chystají protesty. Znojmo spustilo službu Senior Taxi. Využívat ji můžou seniori i lidi se zdravotním handicapem. Registrované zájemce řidič doveze třeba k lékaři, na poštu nebo na úřady. Službu může využít každý, kdo má trvalý pobyt ve Znojmě. Jedna jízda bude stát 20 korun. A v Ostravě otevřela kavárna Pod mě. Projekt nadačního fondu Českého rozhlasu chce lidem přiblížit svět nevidomých a zrakově handicapovaných. Hosti si můžou v úplné tmě vypít kávu, musí se přitom spolehnout na asistenci nevidomých kavárníků. Kavárna bude až do neděle parkovat před fórem Nová Karolína, pak se přesune do areálu Dolních Vítkovic na festival Colors of Ostrava.
1: Sport.
3: Poprvé po 7 letech se v semifinále Grand Slamu představí dvě české tenistky. Karolína Muchová a Linda Nosková zabojují o postup do finále Wimbledonu. Muchovou čeká po 2:30 odpoledne Američanka Goffová. Nosková bude hrát s Ukrajinkou Kostukovou. Radiožurnál Sport odvysílá přímé přenosy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D8 u Litoměřic a také na příjezdech do Prahy. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy čekejte zdržení za sjezdem na Litoměřice. Na kilometru 42 je omezení a fronta asi na 15 minut.
5: Kolona u čerpací stanice Sidejovice, jsou tam silničáři, je to stažený do levýho pruhu. Teď je aktuálně zhruba 3-kilometrová kolona.
4: A na D8 pak je i silný provoz na příjezdu do metropole. Kvůli omezení ve Kbelské kolona nákladních aut začíná už před sjezdem na Zdiby. Na dálnici D7 čekejte zdržení na příjezdu do Prahy z Chomutova. Před omezením u letiště před 2. kilometrem se stojí od Středokluk z 5. Je to asi na 15 minut. A v Praze dopravu komplikuje omezení na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 v Lhkovském tunelu. Jezdí se jím pouze jedním pruhem a kolona je už z plzeňské D5 na příjezdu do Prahy od Rudné, jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Čekáme jasno až polojasno, hlavně na severovýchodě a východě až oblačno, výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě 20 až 23 stupňů a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. V dopoledním radiožurnálu je s vámi na filmovém festivalu v Karlových Varech Jan Pokorný se svým hostem.
0: Tak to byly zprávy a Jana Gulda, když jsem před zprávami říkal, že našeho hosta Magdu Vášáriovou asi zajímá to, co se děje teď doma i ve světě, tak jsem si to troufnul říct proto, že jsem vás před 10. hodinou pozoroval, jak si tady povídáte s lidmi, kteří si vás přišli poslechnout a podívat se na vás. Ale když jsme vysílali rozhovor s naším kolegou o situaci v Iránu, tak vy jste přerušila tu konverzaci a se zájmem jste poslouchala.
6: Jistě. No, tak já se zabývám profesionálně v zahraniční politikou 36 let, takže a pořád jsem v tom. A to už je, toho se nezbavíte.
0: Takže byste třeba teď, nebo dnes už ne, ale včera a převčírem raději byla v Ankaře na summitu NATO, než tady ve Varech?
6: To ne, to už nemusím.
0: Ne?
6: Ne, to nemusím, protože to už je předjednáno, to je všechno připraveno. To připravili diplomaté už dopředu. Oni tam jenom přijdou.
0: Při těch dlouhohodinových, kdy se nemohou
6: někdy,
0: ani...
6: Jo, někdy zůstane jeden nebo dva problémy, které oni musí vyřešit, ale určitě to neřeší přímo tam.
0: Takže potom, když je to za zavřenými dveřmi, za kulisami, kdy tam jsou ti státníci, tak to už jenom si řeknou, tak to bude takhle. A fakt se baví, jak říkal Andrej Babiš o tom fotbale.
6: V nejlepším případě to takhle vypadá, protože na to jsou ty diplomaté. Na to jsme my diplomaté, kteří to všechno připravili. I když samozřejmě zůstávají některé věci a pak to najednou prostě zničí celé to jednání mezi těmi lídry a tak dále, tak na to je potřeba dávat pozor. Ale jinak to připraví samozřejmě diplomaté na pokyny politiků samozřejmě.
0: Co vás bavilo víc, být diplomatkou nebo političkou?
6: Jsem ráda, že to rozlišujete, protože diplomaté jsou úředníci, že jo. Takže...
0: Měla by to být služba státu.
6: No, je to služba státu.
0: No, ale ten politik
6: je to,
0: taky.
6: No, dobře, ale on musí mít demokratickém státu, musí mít demokratickou legitimitu, to znamená, politik musí přejít volbama. A bez toho prostě nemá vůbec žádnou moc a sílu a diplomat je jmenován, takže... Ale být jako velvyslankyní Václava Havla bylo příjemné. Protože víte, tam já jsem měla tady tu auru v 90. jo, Václav Havel, takže to bylo příjemné. No, někdy taky nepříjemné, ale většinou příjemné. A Václav byl, Vašek teda byl, my jsme si tykali, byl strašně veselý člověk, nikdy nezapomenu. V 91. roce ještě byl prezidentem Kurt Waldheim v Rakousku, který byl vlastně lhal o své účasti za druhé světové války, takže byl tak ostrakizován, nikdo k němu nechodil a tak dále a tak dále. A chtěl strašně po mně, pronásledoval mě, že si podá ruku s Václavem Havlem, protože měl pocit, že když mu Václav Havel podá ruku, tak to z něj spadne. Takovej ten pocit, že teda lhal. Pak byl krásný koncert na Salzburských festivalu, velmi slavné. A přijel Česká filharmonie s Václavem Neumannem na čele. A bylo takové, jako, že česká kultura se vrací vlastně do světové kultury a tak dále. Ale bylo potřeba prostě zařídit, aby se Havel nesetkal s Waldheimem a tak dále. Takže kníže, pán a já jsme byli takovými jako tou hrází. Takže já jsem seděla mezi Havlem a prezidentem, aby si nemohli jaksi povídat. A zase seděl tam ještě německý prezident a tak dále. Ale to bylo hrozné. Všichni se na nás... Prostě všichni to chtěli, že dají si tu ruku nebo nedají si tu ruku. A porazili nás. Kníže padl na mě, já jsem padla na zem. Prostě to bylo úžasné. Ale pak jsme odjeli a Váček nechal zastavit u prvního stromu velkého a rychle se převlíkl do džínu. A jak nás provázeli ty motorkáři a byly tam moje malé děti taky a oni vyváděli ty tři, teda mé dvě děti a Havel v tom autě s těmi motorkáři a tak dále. Na to nikdy nezapomenu, moje děti si to strašně pamatují. To bylo tak veselé.
0: Já si pamatuju zase
6: tu... On byl jako malé dítě v tom momentě.
0: Já si pamatuju zase tu otázku, jestli vás bavila víc diplomacie nebo politika, takže jsem si vyslechl diplomatickou odpověď, ale byla nesmírně zajímavá a děkuju za to.

0: Povídáme si se socioložkou, diplomatkou, političkou, matkou, babičkou, doktorkou, herečkou, Magdou Vášáriovou. Zdánlivě nepatřičná otázka pro festivalový rozhovor, ale jaké dědictví si neseme z rozpadu Rakouska-Uherska?
1: Ach jo, nějak zapomínáme. Zapomínáme, že naši předci neměli nikdy pocit, že jsou malí. Mm-hmm. Že jsou součástí něčeho malého. V Habsburská říše, myslím, že 400 let trvala, že jo? Tak to byla prostě obrovská říše v 400 let. Uherské království 880 let nebo 900 let. A teď najednou se to prostě rozpadlo a my jsme si nevzali od Palackého z Kroměříže, teda v polovině 19. století, jak nás varoval, že jo, no tak jako můžeme to zrušit, samozřejmě to se dá, ale podívejte se na západ a podívejte se na východ. A tohle jsme si ve 20. století užili. Jo. Takže když si počítáte, že když jsme byli skutečně svobodní, tak je to pár desítek let a to jsou tyhle ty 36 let od roku 89 v tom. My jsme prostě, my jsme se najednou objevili jako nové národy, jako kdyby nové národy, že jo. Ale například, když jsem přišla do Rakouska v roce březnu 90, já už jsem tam byla, i když jsem prosila Václava Havla, aby mě tam ještě nepouštěl, že se ještě potřebuji připravit, ale už mě prostě nemilosrdně vyslal. A oni zapomněli, že Slováci existují za těch 40 let. Takže on vymyslel vlastně tu bratislavskou iniciativu, teda to, co je dneska Vyšehradská čtyřka. A já jsem se u toho zúčastňovala, protože to se mnou několikrát konzultoval. Měl dva cíle, které se týkají vlastně toho, těch čtyřech národů tady důležitých. A říkal, my jsme nikdy neměli možnost ve svobodné, prostě takové atmosféře, suverénní, sami ze sebe, odpovídáme za sebe, že bychom spolu mluvili a naučili se spolupracovat, abychom všechny ty mýty, které máme mezi sebou a předsudky a tyhle věci, abychom to prostě vyřešili. A po druhé, abych se těch přes 60 milionů lidí stalo vlastně dalším motorem evropské integrace a vůbec evropské spolupráce. A když umíral, já jsem byla na tom posledním setkání s ním v DOXu. A objali jsme se, on už byl taková sušinka malá. Vždycky byl takový, jako já jsem taková, jako valkýra, že jo. Prsa takový. A takže vždycky, když jsem ho objala, tak jsem měla pocit, že tam něco chybí, jo. Úzká ramínka, takhle, intelektuál. Tak jsem říkala, tak tohle se nám nepovedlo, Vašku. A on říká, tohle se nám nepovedlo. Nejsme schopni spolupracovat. Všimněte si, za těch 630 let jsme se nedohodli na to, že budeme obranně spolupracovat. Ne, každý zvlášť. V energetice, že začneme. Vy jste dali panu Babišovi Unipetrol, což teda, ale já jsem vyhrála na panu premiérovi Zemanovi, jsem vyhrála 5 litrů whisky tehdy.
0: Protože jsme se vsadili.
1: Vsadili jsme se, ano. Já jsem měla pravdu. Takže to už jsem byla ve Varšavě, pak jsme to 3 roky ve Varšavě pili. těch pět litrů whisky.
0: Kolik vás na to bylo?
1: Asi 15. Takže nejsme schopni. A jak jsem napsala ve své poslední knížce, teda rozhovoru s panem Šabatou, prostě vy Češi jste se prostě jste si řekli, že budete tady chovat. Každý pátek odjedete ze měst a budete mít svoje polička s mrkví a pak si uděláte ohýnek a pak se předstíráte, že jste v Texasu. Ne, tohle, tomuhle my nerozumíme.
0: Paní Vašárová, vy jste na sociálních sítích? Jste na sociálních sítích?
1: No, ale já mám takovou jako stěnu, jsou tam jenom moji přátelé.
0: Buďte ráda.

0: Posloucháte Radiožurnál, ještě chvíli si budeme povídat s naším milým hostem Magdou Vášáriovou tady v Karlových Varech na festivalu, která sama vzpomněla knížky, která vyšla loni na podzim. Je to rozhovor, který s Magdou Vášáriovou vedl novinář, mediální manažer, náš bývalý rozhlasový kolega z Českého rozhlasu Plus Petr Šabata. A ta knížka má zneklidňující název Než zmizím. To byl jeho nápad nebo váš?
1: No můj, samozřejmě, ale on se zděsil.
0: Šabata se zděsil.
1: Šabata se zděsil, jo. Ale no, přece já jsem stará paní, no. Já jsem, jak tak koukám, určitě jsem tady nejstarší. Takže já jsem dneska tady, zítra tady nebudu, takže než zmizím, jsem chtěla říct, co si já, no nemusí každý se mnou souhlasit, ale co si já myslím o střední Evropě, co si myslím o Polácích, co si myslím o nás, Slovácích, o Maďarech a Čechách a taky Rakousku. Já jsem chtěla, protože přece jenom, no víte, diplomaté bývají nejlépe informovaní lidé vůbec. Ne ty politici, jo. Oni mají ještě spousty jiných věcí, o které se musí starat, ale ty diplomaté jsou absolutně nejlépe informovaní. Takže chtěla jsem vlastně říct, co si já o tom myslím. A chtěla jsem taky říct, co si myslím o Češích a Moravácích. Protože vy jste nejvzdělanější národ ve střední Evropě, jste nejbohatší národ ve střední Evropě, vždycky jste byli. Vždycky jste byli výspou vlastně všech inovací v monarchii, že jo? A mě to prostě nejsem ráda, že se tak jako izolujete a říkáte si, a my si tady budeme žít hezky a nás nezajímají ani Rakušané, ani Slováci a vůbec ne Poláci, ať si všichni dělají pro sebe. To mě mrzí, protože my si neuvědomujeme, že střední Evropa je nebezpečná část Evropy. Velmi nebezpečná. My jsme nebezpeční lidé. My máme pocit, že jsme bílé holoubky, že my jsme vždycky jenom obětí byli těch... Ne. Jak napsal ve svém textu můj muž, který už tady není, Milan Lasica, my jsme bílé holoubky, spočítajte si ty kotrby, které jsme rozbili. Víte, co je to kotrba?
0: Ne.
1: No, nevíc. Jak mám s vámi mluvit? No.
0: Tak mi to přeložte, kotrba.
1: Kotrba je hlava, prostě. Koko hlav jsme rozbili, ale kotrba je prostě také negativné slovo pro ty hloupé kotrby. No. Takže palice, ano. Ano, máte správný překlad.
0: Což na významu té věty neubírá, že člověk neví úplně na první dobrou, že kotrba je hlava. Ale váš,
1: palice.
0: Váš muž byl moudrý a na rozdíl od vás chodil do kina a pouštěl si filmy?
1: Ano, on na rozdíl od mě byl kinomanom. On, ano. Keď mal chvíli čas, tak keď jsem nevěděla, kde je, věděla jsem, že je sedí v kině. Tak mnohé lidi by si povedali, že je za nějakou modelkou, ale nie, on seděl v kině. No.
0: Vidíte, a vy jste neseděla v kině, radši jste četla knížky a pak přijedete na 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu do Karlových Varů a dostanete cenu prezidenta filmového festivalu.
1: Tak jo, jako... No. ale je to příjemný pocit takto na konci mojho života, že vlastně já jsem 26 rokov hrála. Hej? Od mojich 15 rokov. A 36 rokov nehrám. Ale všetci si ma pamätáte z nejakých filmov. Nie je to príjemné? To je príjemné.
0: Je. Magda Vášáriová byla hostem Radiožurnálu. Přejeme pevné zdraví a mějte se krásně. Naschledanou.
1: Ďakujem.

0: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, Teddy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu T-Mobile. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: 11 hodin. Radiožurnál přináší zprávy.
2: Hasiči ve Zlíně bojují s požárem výškové budovy, vyhlásili zvláštní stupeň poplachu. NATO prohloubí vojenskou a bezpečnostní spolupráci s partnerskými zeměmi Asie a Oceánie. Tenistky Muchová i Nosková nastoupí v semifinále Wimbledonu. Po pražském okruhu směrem z letiště na dálnici D1 popojíždí kolony a počasí bude slunečno, místy až oblačno a výjimečně přehánky a teploty až 27 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Hasiči vyhlásili nejvyšší zvláštní stupeň poplachu na místě požáru bývalých baťových závodů v centru Zlína. Hoří tam sklad obuvi. Podle mluvčí krajské záchranné služby Barbory Vinklárkové není nikdo zraněný. Na místě máme reportéra Davida Jaburka.
4: Z budovy jde stále velmi hustý černý kouř, který vítr žene dál na centrum města. Hasiči proto doporučují lidem z okolí nevětrat a nevycházet ven. Momentálně tady je přes 20 jednotek i se speciální výškovou technikou. Hasiče vidíme na třech výsuvných jeřábech. Mluvčí hasičů Pavel Řezníček mi řekl, že evakuují okolní budovy a povolali také posily z dalších krajů. Doplním, že naposledy hasiči ve Zlíně vyhlásili zvláštní stupeň poplachu při požáru v roce 2013, kdy rovněž hořela budova v areálu bývalých baťových závodů. Ze Zlína David.

0: můžou darovat ani po návratu z prázdnin, a to kvůli případným nemocem. U některých evropských zemí je třeba čekat měsíc, u exotických destinací až půl roku. V jakých dalších případech je nutné darování krve odložit, připomíná Vladislava Pražáková, vrchní sestra transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
1: V rámci sexuality prodělaná onemocnění a samozřejmě ještě ho může vyřadit styk, takový, který by mohl být rizikový. Zdravotní stav toho dárce samotné. Posuzuje u nás lékař.
0: Japonsko, Jižní Korea, Austrálie a Nový Zéland potvrdili zájem o další dlouhodobou spolupráci se zeměmi Severoatlantické aliance. S partnery z NATO se na tom shodli na summitu v Ankaře. Země mají zájem třeba o společná vojenská cvičení. Navýší se taky objem zbrojařských zakázek.
2: Jihokorejský prezident Lee Jae-myung slíbil okamžitou pomoc Ukrajině ve výši 100 milionů dolarů a členské státy NATO mají zájem o další nákup jihokorejských houfnic, tanků, munice a součástek do bojových letadel. Jihokorejské konzorcium Chanwha Ocean Hyundai sice teď čerstvě neuspělo v tendru na dodávku 12 nových ponorek pro kanadské námořnictvo. Nicméně objem svých zbrojařských dodávek armádám NATO bude navyšovat. V příštích 15 letech to budou zbraně a komponenty za bezmála 10 miliard dolarů ročně. Ze Soulu David Jakš, Radiožurnál.
3: Sport. Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková postupně nastoupí v semifinále Wimbledonu. Půl třetí odpoledne se na centrálním dvorci představí Muchová proti Američance Goffové. Potom se na stejném kurtu utkají Nosková s Ukrajinkou Kostyukovou. Pro 21-letou Noskovou je to první grandslamové semifinále. Muchová bude o místo ve finále bojovat po páté. Radiožurnál Sport odvysílá přímé přenosy, Radiožurnál živé vstupy. A stejný servis nabídnou obě stanice i u večerního čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa. Francie bude hrát od 22 hodin českého času v Bostonu proti Maroku.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 před Brnem a také ucpané příjezdy do Prahy. Na dálnici D1 čekejte silný provoz na příjezdu do Brna z Prahy. Před víkendem jede dost kamionů ze západu na východ a pomalej tak jedou už od sjezdu na Ostrovačice z kilometru 180 a to až do omezení u sjezdu na Bratislavu na kilometr 196. Osobní auta pak zpomalují až v Brně. Na dálnici D8 vázne provoz na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Kvůli opravám k Belské ulice ta kolona nákladních aut začíná už za sjezdem na Kralupy. Je nesouvislá a brzdí se před Prahou na 5. kilometru. Na dálnici D7 se ucpává příjezd a také výjezd z Prahy do Chomutova. Před omezením u letiště jsou kolony od Středokluk z 5. kilometru a také z Prahy od Evropské, je to asi na 15 minut. Na Pražském okruhu stále komplikuje provoz omezení směrem z letiště k dálnici D1, a to v Lochkovském tunelu. Projíždí se pouze jedním pruhem a kolona je z plzeňské dálnice D5 od příjezdu z Plzně od Rudné. A ještě silnice 35 mezi Mohelnicí a Hradcem Králové. Kolony jsou obou směrně v úseku mezi Hrušovou a Litomyšlí. Směrem na Mohelnici zdržení výrazně delší, asi 30 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Čekáme jasno až polojasno, hlavně na severovýchodě a východě až oblačno, výjimečně přehánky a nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě 20 až 23 stupňů a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. Posloucháte dopolední Radiožurnál s Janem Pokorným.
6: Pěkné dopoledne, v 11 hodin a 6 minut přes Česko přešlo v uplynulých týdnech několik pásů silných bouřek. Lámali stromy, pustošili zahrady a ničili majetek. Lidé zatím pojišťovnám nahlásili škodu za víc než 672 milionů korun. Víc řekneme ve vysílání za pár minut.
4: Dopolední Radiožurnál s Janem Pokorným.

0: Jedna důležitá výzva. Kvůli požáru skladu obuvi v budově v někdejším baťovském areálu ve Zlíně vyhlásili hasiči zvláštní stupeň poplachu. Ten vyhlašují opravdu jenom mimořádně. Záchranáři na místě používají také drony a žádají ostatní provozovatele dronů, kteří tam létají a nesouvisejí se záchrannými systémy, aby upustili od jakýchkoliv dronových aktivit. My tuhle výzvu tlumočíme dál a děkujeme za pochopení. Posloucháte Radiožurnál a teď se budeme věnovat jinému tématu. Silné bouřky v Česku způsobily od začátku června škodu nejméně 672 milionů korun. To vyplývá z údajů 4 největších pojišťoven, které Radiožurnál oslovil. Lidé jim zatím nahlásili přes 12 600 událostí. Podrobnosti zjišťoval reportér Radiožurnálu Pavel Lochař. Dobrý den.
1: Hezký den. Přívalové deště, kroupy a nárazy větrů vyvracely stromy, ničily věci i úrodu. Škodu v nižších stovkách tisíc korun způsobily v druhé polovině června, například ve středočeském Tehově. Dopady popsal tamní nezávislý starosta David Hlouch.
2: Máme poškozenou pamtrkovou dráhu, mnoho úseků naší cestní sítě, kterou tady už více než dekádu obnovujeme. Popadala nám spousta stromů a pak je tu samozřejmě spousta zaplavených částí kanalizace a retenčních objektů, které potřeba čistit.
1: Obec podle něj škody stále vyčísluje, pojišťovně už škodní událost nahlásili.
0: Ve kterých krajích jsou škody nejvyšší?
1: Bouřky poničily majetek nejvíc právě obyvatelům středních Čech. Lidé tam zatím nahlásili třeba Generali České pojišťovně přes 1600 škod v celkové výši asi 80 milionů korun. A to zejména v okresech Praha Východ, na Kolínsku a na Příbramsku. Přívalové deště a kroupy významně zasáhly i Jihočeský, Jihomoravský a Královéhradecký kraj. Podle mluvčí pojišťovny Allianz Marie Petrovové počet hlášených škod ještě poroste.
3: V červnu a na přelomu července jsme registrovali dvě vlny škod, nicméně je vysoce pravděpodobné, že zejména z té druhé vlny ještě budou klienti škody v těchto dnech dohlašovat.
1: Pojišťovna Kooperativa zatím eviduje 2750 škodních událostí za téměř 160 milionů korun. Téměř polovinu způsobilo krupobytí, které ničilo nejenom střechy, ale třeba i zaparkovaná auta.
0: Jak mají lidé postupovat při nahlašování takových škod?
1: Mají poškozené věci nafotit a událost co nejdříve nahlásit pojišťovně. Důležitý je seznam poničených věcí spolu s laickým odhadem výše škody. Když mají ještě účtenku, tak dodat i ji. Měli by znát také číslo své pojistné smlouvy.
0: U mikrofonu byl Pavel Lochař. Díky, naslyšenou.
1: Pěkný den.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

Posloucháte Radiožurnál, před chvílí přišla smutná zpráva. Ve věku 75 let zemřela britská zpěvačka Bonnie Tyler. Známá byla hlavně v 80. letech. Bonnie Taylorová se ještě nedávno probrala z umělého spánku. Tady si hrajeme na počest Bonnie Taylorové jednu z jejich populárních písniček.

0: Tak to byla na Radiožurnálu zpěvačka Bonnie Tyler, která dnes odešla do hudebního nebe. V centru Ostravy otevřela kavárna Potmě, to už je další informace dopoledního Radiožurnálu. Mobilní kontejner Nadačního fondu Českého rozhlasu bude před fórem Nová Karolina do nedělního večera. Potom se přesune do areálu Dolních Vítkovic, kde budou nevidomí baristé vařit kávu pro návštěvníky festivalu Colors of Ostrava.
1: Není mi to příjemné a těším se, až odejdu.
2: Takže je to výstup z komfortní zóny tady.
1: Je, jako neumím si to představit, že by se mi tohle stalo.
3: Paní Ondřejka přišla se dvěma kamarádkami. Setkali jsme se až uvnitř, takže netuším, jak ženy vypadají. Na stole jsou kromě kávy i pastelky na kreslení.
1: A já jsem psala, já nesnáším kreslení, takže já jsem psala dopis, ale já jsem ho ztratila na zemi.
4: Víte, trošku ošahá, mi spadl papír.
3: V kavárně je několik stolů s lavicemi vedle sebe. Nevidomí návštěvníky provází, další je obsluhují. Mě ke stolu usadila Anna Kiktová.
5: Většina lidí přijde, má na ruce svítící hodinky, v kapse telefon, takže řekneme mu, že samozřejmě nic svítícího k nám dovnitř nesmí, protože někdy se třeba stane, že má někdo svítící boty nebo podobně, takže ještě se občas stane, že si dáme zastávku a boty sundáme, nebo třeba otočíme tričko na ruby a tak podobně.
3: U stolu si pak hosté mohou objednat kávu, čaj nebo třeba jen vodu.
5: U nás je důležité, aby kdokoliv, kdo bude cokoliv potřebovat, tak si zavolal, protože na mávání u nás nikdo nepřijde. Někdy se stane, že třeba si tady celá kavárna začne zpívat. V naprosté většině, prostě 98% lidí odchází a má pusu od ucha k uchu.
3: Kavárnou Potmě se snaží Nadační fond Českého rozhlasu přiblížit lidem svět nevidomých a lidí se zrakovým handicapem. Hosté si mohou s průvodci a baristy popovídat a zjistit tak víc o jejich životě. Ještě letos budou nevidomí servírovat kávu taky na festivalu Colors of Ostrava a na podzim v Opavě nebo v Olomouci. Z Ostravy Natálie Janešková, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách. Yeah, baby.

Posloucháte Radiožurnál, jak už jsme informovali, v 75 letech v portugalské nemocnici zemřela velšská zpěvačka Bonnie Tylerová, která se nedávno probrala z umělého spánku. Informaci přinesl web BBC.

0: Přijďte do kina na filmovou událost roku.
1: Ithaca is a kingdom waiting for a king.
0: Přijďte na Odysseu režiséra Christophera Nolana.
2: Ithaca's king is coming back.
0: Jeden z nejslavnějších příběhů naší civilizace ožívá v nezapomenutelném filmu.
3: No one could stand between my bed and home.
0: Matt Damon jako Odysseus a řada dalších hvězd v kinech zazáří už 16. července. Hlavním mediálním partnerem filmu Odyssea je Radiožurnál.
4: Radiožurnál je 11:30. Zprávy a Jana Gulda.
5: V portugalské nemocnici zemřela britská zpěvačka Bonnie Tyler, informoval o tom server BBC. Umělkyně se dožila 75 let. Zpěvačku z Jižního Walesu v květnu uvedli do umělého spánku poté, co v Portugalsku podstoupila urgentní operaci střev. Její mluvčí nedávno uvedl, že se z umělého spánku probrala, zůstávala ale ve vážném stavu na jednotce intenzivní péče. Hasiči vyhlásili nejvyšší zvláštní stupeň poplachu na místě požáru bývalých baťových závodů v centru Zlína. Hoří tam sklad obuvi. Podle mluvčí krajské záchranné služby Barbory Vinklárkové není nikdo zraněný. Z horních pater objektu se ale valí tmavý dým a město doporučuje obyvatelům omezit větrání. Vítr totiž kouř zanáší nad centrum města. Stavební výroba v květnu zpomalila růst. Z dubnových 7,7% klesla na 4,4%. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Naopak průmyslová výroba rostla v květnu rychleji. Meziročně stoupla o 2%. Podle statistiků růst nejvíc podpořila výroba počítačů a dalších elektronických nebo optických přístrojů. Přispěl taky chemický a kovozpracující průmysl. A maďarská opoziční strana Fidesz dnes pořádá demonstraci proti navrhovanému dodatku k ústavě, který by umožnil odvolání prezidenta Tamáše Šujoka. Nový premiér Péter Maďar jeho rezignaci požaduje jako součást očištění státní správy od bývalé vlády. Šujok opakovaně vzkázal, že sám se prezidentského křesla nevzdá.
4: Sport.
5: Cyklisty na Tour de France čeká horská etapa, včetně stoupání na Tourmalet. Lídrem celkového hodnocení je Nordtrén. Matias Vacek, který na Tour debituje, drží průběžné třetí místo. Šestá etapa nejprestižnějšího cyklistického závodu začne zhruba za hodinu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na D1 před Brnem a také ucpaná Litomyšl. Na dálnici D1 stále čekejte velmi silný provoz na příjezdu do Brna z Prahy. Poprvé se kamiony zastaví u sjezdu na Domašov na kilometru 168 a pomalu pokračují až do zúžení v Brně. Mezi Ostrovačicemi a Kývalkou, to je mezi kilometry 178 a 183, pak stojí i osobní auta v levém pruhu. Také na dálnici D8 je silný provoz na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem, tam je to kvůli omezení ve Kbelské ulici, teď kolona začíná před Prahou za sjezdem na Mělník a Slaný, to je už 16. kilometr, pomalu se pokračuje až do Prahy, kolona je ale nesouvislá, poměrně dost roztrhaná. Na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně kolony se táhnou od Ledinice z 8. kilometru, pokračují pak až na Pražský okruh k Ořechu, lepší situace je pak v Lhokovském tunelu, ten už je průjezdný bez omezení. A ještě silnice 35 je hodně ucpaná na průtahu Litomyšlí směrem do Mohelnice. Podle zpravodaje kolony jsou tam pouze provozem.
7: Od Hradce Králové je pomalu jedoucí, chvílema i stojící kolona kamionů, osobáků. Prostě Litomyšl je totálně ucpaná v tomhletom směru. Jsem nic neviděl, že by tam byl nějaký problém.
6: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Čekáme jasno až polojasno, hlavně na severovýchodě a východě až oblačno, výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě 20 až 23 stupňů a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. V dopoledním Radiožurnálu je s vámi na filmovém festivalu v Karlových Varech Jan Pokorný.
8: A přeje dobré dopoledne ve chvíli, kdy hodiny ukazují 11:30 a 4 minuty.
4: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

Posloucháte Radiožurnál, který v těchto dnech často vysílá z Karlových Varů, z Mezinárodního filmového festivalu, jako třeba teď. Karlovarský festival přivítal další světovou hvězdu. Je to francouzská herečka Juliette Binocheová, které Francouzi říkají Juliette Binoche. Za svou dlouholetou kariéru pozbírala Oscara i 4 evropské filmové ceny. Vedle toho si zahrála i jednu českou postavu. Která postava to je, tak to si řekneme ve vysílání dopoledního Radiožurnálu ze Sadové kolonády v Karlových Varech za chvíli.

0: Radiožurnál a film, to taky patří k sobě. Romantická komedie Čokoláda nebo Oscary ověnčený anglický pacient. To jsou filmy, ze kterých můžete znát francouzskou herečku Juliette Binocheovou. Na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary dnes uvede svůj režijní debut a pozítří převezme cenu za přínos světové kinematografii.
1: Role zdravotní sestry ve filmu Anglický pacient Binocheové vynesla Oscara. Film vedle toho pozbíral dalších 8 sošek. Vstup do světové kinematografie ale herečce přinesla adaptace jiného románu, a to českého. Na konci 80. let si zahrála jednu z ústředních rolí ve snímku Nesnesitelná lehkost bytí, postavu Terezy. Binocheová dnes na festivalu uvede svůj režijní debut, film V nás. V dokumentárním eseji se ohlíží za tanečním představením, se kterým v roce 2007 začala objíždět svět po boku britského choreografa Akrama Khana. Snímek zkoumá dynamiku jejich vztahu. Nebudou to ale jediné filmy, které francouzská herečka návštěvníkům představí, dodává umělecký ředitel přehlídky Karel Och.
2: Nás poctí návštěvou na více dnů a tudíž jsme se domluvili na dalších dvou filmech. My jsme samozřejmě velmi stáli o to zahrát filmy, které natočila s jejími oblíbenými režiséry Krištofem Křešlovským a Abbasem Kiarostamim.
1: Na závěr festivalu Binocheová převezme křišťálový globus za přínos světové kinematografii. Z Karlových Varů Lucie Pávová, Radiožurnál.

půjdu zase s tebou. Nemusíš se bát, je lepší žití ve dvou. Dej mi trochu času,

0: Nemusíš se bát, je lepší žití ve dvou.
1: Tenistka Linda Nosková postoupila poprvé v kariéře do semifinále grandslamového turnaje. Povedlo se jí to ve Wimbledonu, kde už složitější chvíle zažila v prvním týdnu. Připomeneme za chvíli.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Dobrá zpráva ze světa tenisu. Dvě české tenistky si krátce po sobě zahrají o postup do finále Wimbledonu. Karolina Muchová se od 14:30 odpoledne utká s Američankou Goffovou a Linda Nosková pak s Kostiukovou z Ukrajiny. Nosková se do svého prvního grandslamového semifinále probojovala poprvé v kariéře, a to díky výhře nad Belgičankou Mertensovou. Těžší chvíle ale zřejmě zažila už v prvním týdnu slavného turnaje. Díky jednomu zvládnutému, ale kritickému momentu.
1: Jako stává se docela často, jo.
2: Tenisová historie zná hned několik příkladů z minulosti, kdy hráčka utekla z matchballu a pak byla jen těžko k zastavení. Současné kapitánce týmu pro pohár Billie Jean Kingové Barboře Strýcové se to sice stalo jen na menším turnaji, ale ten pocit bude zřejmě dost podobný jako na těch největších akcích a grandslamech.
1: Možná je to tím, že ten člověk jako je tak kousek od vyřazení, pak z něho spadne takový úplně takový to, ten strach z toho, jako teď můžu prohrát, co když prohrou tohle, a nemá vůbec v hlavě tohle, protože věděl, že už mohl být doma dávno 3 dny.
2: S podobným klidem teď může hrát i Linda Nosková, která ve třetím kole utekla z matchballu Rumunce Soraně Kirsteové a 10-bodový tiebreak rozhodující sady pak těsně vyhrála. Možná by to bylo kruté, protože předtím měla sama dobré příležitosti, jak zápas ukončit, ale stačilo pár centimetrů a neseděla by teď ve Wimbledonu v největším tiskovém sále jako semifinalistka.
3: Tak backhand to zachránil, no. Samozřejmě byla jsem nejblíž k tomu, abych vlastně už nebyla v turnaji, takže jsem ráda, že to tak nějak jsem se z toho dostala, z tohohle asi nejhoršího momentu zatím na turnaji. Zápas, trofnu si říct, že zrovna byl trošku lehčí možná, než právě s tou Soranou, ať už možná i psychicky, možná i fyzicky, a je to trošku jakoby vtipnější, že hrajeme vlastně o spot v semifinále.
2: Přiznává Linda Nosková, která bude klid potřebovat i dál. Odpoledne ji čeká duel s Martou Kostiukovou z Ukrajiny, které zatím v jediném vzájemném duelu na jaře na Antuce v Madridu podlehla. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Blíží se 12. hodina, zbývá do ní 5 minut. Po 12. hodině uslyšíte několik rozhovorů na aktuální témata. U mikrofonu bude moderátor Vladimír Kroc. Vladimíre, co nabízíš? Dobrý den.
1: Dobrý den. Mezinárodní měnový fond zhoršil odhad růstu světové ekonomiky na letošní rok na 3%. Mezi důvody zahrnul šok na trhu s energiemi způsobený válkou s Íránem. A tyhle negativní dopady podle autorů výhledu částečně kompenzuje prudký růst investic do umělé inteligence a další technologií. Takže nabízím nejdříve s bezpečnostním analytikem Vlastimilem Břízou rozhovor na eskalaci nebo o tom, že eskaluje konflikt mezi Spojenými státy a Íránem. Potom s ekonomem Dominikem Rusinkem probereme možné ekonomické dopady a s Ondřejem Bojarem z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy budeme mluvit o možnostech i nástrahách umělé inteligence, a to v souvislosti s dnešním uvedením nejpokročilejšího modelu AI GPT-5.
0: Říká moderátor Vladimír Kroc, co by pozvánku k poslechu série rozhovorů po 12. hodině. Vladimíre, těšíme se na slyšenou.
1: Taky tak.
0: Posloucháte dopolední radiožurnál. Za 4 minuty ve 12 hodin začnou hlavní zprávy.

0: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
1: Je 12 hodin. Radiožurnál Hlavní zprávy.
2: V centru Zlína hoří výšková budova, sklad obuvnické firmy Vasky. Hasiči vyhlásili nejvyšší stupeň poplachu.
3: Na místě jsme vyhlásili bezletovou zónu, protože se nám tady objevily soukromé drony.
2: Zemřela britská zpěvačka Bonnie Tyler, bylo jí 75 let. Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková budou hrát o postup do finále Wimbledonu. Silnice 23 u Kralic nad Oslavou je po požáru kamionu uzavřená a počasí bude slunečno, místy až oblačno a výjimečně přehánky. Teploty až 27 stupňů. Je čtvrtek 9. července. Dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
1: Radiožurnál Hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Hasičům se stále nedaří dostat pod kontrolu požár bývalých baťových závodů v centru Zlína. Je tam vyhlášený zvláštní stupeň poplachu. V horních patrech výškové budovy hoří sklad obuvi se 70 tisíce páry bot. Podle mluvčí krajské záchranné služby Barbory Vinklárkové není nikdo zraněný. Na místě je taky reportér David Jabůrek.
4: Požár se rozšířil z předposledního patra budovy až na střechu, ze které jde velmi hustý černý dým. Vzhledem k poměrně silnému větru se navíc drží dole nad centrem Zlína. Z místa požáru se ozývaly také výbuchy. Hasiči proto doporučují lidem v okolí nevětrat ani nevycházet ven. Momentálně je tu více jak 30 jednotek hasičů i se speciální technikou. Ve vzduchu teď vidíme 4 páry mužů se stříkačkami na výsuvných jeřábech. Navíc stále přijíždějí další hasičská vozidla. Hasiči také evakuovali lidi z okolních budov. Podle mluvčího hasičů Pavla Řeznička je v okolí zakázané lítat z drony. Také uvedl, že statika budovy je narušená a hasiči budou požár určitě hasit nejméně celý dnešní den. Ze Zlína David Jabůrek, Radiožurnál.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se v pražské Kramářově vile od rána setkává s jednotlivými ministry. Společně vyhodnocují, jak se rezortům za půl roku vládnutí daří.

0: dařit s více penězi, aby Česko naplnilo do roku 2035 alianční závazek.
1: Absolutní částka 36 miliard tam může znít jako zajímavě, nicméně na 5% se tímto tempem prostě nedostaneme.
0: Celkové zhodnocení kabinetu oznámí premiér odpoledne. Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: Radiožurnál odhalil další problematický chov kočkovitých šelem v Česku. Ve Všetatech na Rakovnicku se o trojici lvů už třetím rokem stará žena, která ale lvy nevlastní. Opuštěných zvířat se ujala, když původní vlastník zemřel. Od té doby se ale úřadům nepodařilo určit, komu teď lvy patří.
3: Protože vlastník lvů neznámý, nemůže s nimi paní Taťána Fedešová nijak nakládat. To znamená, že je nemůže darovat, prodat nebo ani vystavovat. Situaci se snažila s úřady řešit, ale nikdo jí zatím nepomohl. Měla i schůzku na ministerstvu životního prostředí.
4: Tak jsem jim tam opětně tady to celé jako převyprávěla. A pan náměstek na mě kouká jak z jara a říká, no vy se pořád jako v tom kruhu jako točíte. Já říkám, ano, točím a nemůžu vystoupit.
3: Ministerstvo se podle mluvčí Veroniky Krejčí snaží situaci řešit, ale nemá žádné přímé zákonné kompetence. Kdyby se o lvy Taťána Fedešová přestala starat, hrozil by jí trest za týrání zvířat. Vít Kubant, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
6: Víme, co se děje u vás.
2: Spojené státy druhou noc v řadě útočily na Írán. Tvrdí, že to je odveta za íránské útoky na komerční lodě v Hormuzském průlivu. Ten v reakci znovu zaútočil na americké vojenské základny v Perském zálivu. Americký prezident Donald Trump už předtím řekl, že klid zbraní skončil a nestojí o vyjednávání. Teherán podle něj ale o uzavření dohody údajně stojí.
7: Podle Trumpa se mu po vzájemných útocích ozvali íránští vyjednavači. Dodal ale, že neví, jestli s nimi chce ještě uzavírat dohody. Nejnovější americké nálety podle oblastního velitelství mířily na sklady a protiraketové systémy u pobřeží. Podle Teheránu bombardování za poslední dva týdny zabilo 14 lidí. Obnovené napětí narušuje taky náboženské rituály, doprovázející pohřeb nejvyššího duchovního vůdce Alího Chamenejího. Přerušená je taky železniční trať do města Mašat. Právě tam bude Chamenej pohřbený. Jiří Kordík, Radiožurnál.
2: Vedení německého koncernu Volkswagen, pod který patří i značka Škoda, dnes bude jednat o budoucnosti tisíců pracovních míst. Plány, jak ušetřit a snížit náklady, představí dozorčí radě ve Wolfsburgu předseda představenstva Oliver Blume. Odbory chystají protesty.
8: Největším zastáncem tvrdého šetření jsou podle deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung vlastnické klany Piech a Porsche, které společně drží většinu hlasovacích práv v koncernu. 20% má ale taky spolková země Dolní Sasko, ovládaná sociálními demokraty, kteří se výrazným škrtům brání a rozhodnutí vyžadující kvalifikovanou většinu mohou díky svému podílu blokovat. Skupinu Volkswagen oslabují nedostatečné inovace, čínská konkurence i americká cla. I tak ale loni dokázala prodat ve světě 9 milionů automobilů. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: Zemřela britská zpěvačka Bonnie Tyler, včera jí bylo 75 let. Proslavila se především hitem Total Eclipse of the Heart a díky svému chraplavému hlasu patřila k nejvýraznějším popovým interpretkám 80. let. O jejím úmrtí informovala na webových stránkách rodina.
9: Chraplavý hlas Bonnie Tyler se stal jedním z poznávacích znamení světového popu. Velšská zpěvačka prorazila koncem 70. let hitem It's a Heartache. Celosvětovou slávu jí pak přinesla balada Total Eclipse of the Heart, která v roce 1983 ovládla hudební hitparády po celém světě. Bonnie Tyler během více než 50leté kariéry prodala desítky milionů nahrávek. V Československu se její hity staly populární i díky upraveným verzím s českými texty, které naspívali třeba Karel Gott nebo Lucie Vondráčková. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
2: Do Karlových Varů přijela herečka Juliette Binocheová. Francouzská držitelka Oscara uvede za 2 hodiny na festivalu svůj režijní dokumentární debut V nás. Na červeném koberci u karlovarského hotelu Thermal je teď reportér Martin Hrnčíř.
5: Právě teď tu vysávají a připravují červený koberec, do kterého už se opírá polední slunce, stejně jako do několika návštěvníků, kteří se zase opírají o kovové zábrany a čekají na příjezd herečky. Žilet Binošová představí ve velkém sále hotelu Thermal její režijní dokument V nás, který je o přípravách divadelního tanečního experimentu s názvem In I, v překladu tedy

0: ve mně. Herečku si jinak diváci mohou pamatovat třeba z filmu, jako je romantická komedie Čokoláda nebo dramatu Anglický pacient. A právě za vedlejší roli v tomto filmu pak dostala i Oscara. Mezi diváky tu můžete potkat také herečku a diplomatku Magdu Vašáriovou, která stvárnila ikonickou roli dlouhovlasé Marišky v komedii Postřižiny. Odpoledne tu ale osobně uvede trezorový snímek Vtáčkovia, Siroty a blázni. A to v Městském divadle. Z Karlových Varů Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
1: Sport. Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková si zahrají v semifinále Wimbledonu. Muchová se po půl třetí odpoledne utká na centrálním dvorci s Američankou Goffovou. Nosková pak na stejném místě s Ukrajinkou Kostukovou. Muchová má se svou soupeřkou negativní bilanci vzájemných zápasů. Letos na jaře už se jí ale po sérii šesti porážek povedlo na Antuce ve Stuttgartu zvítězit.
2: To pomůže v tom, že vím, že ji můžu porazit, že to není fakt jako, já nevím, 0-20, že jsem byla schopná a myslím si, že i na té Antuce ona hraje dobře, takže že se mi ji tam podařilo porazit, mi určitě pomohlo a pomůže i tady do toho boje. No ale je to fakt jiný povrch, no a Antuka a tráva to jsou úplně odlišné povrchy, takže uvidíme, jaký to bude zápas.
1: Radiožurnál Sport odvysílá z obou semifinále přímý přenos, stejně jako z večerního čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa. Francie nastoupí ve 22 hodin českého času v Bostonu proti Maroku.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A silný provoz je zejména na příjezdech do Prahy. Největší kolona je na dálnici D5 z Plzně od Lodinice z 9. kilometru a to až na pražský okruh Ořechu celkově asi na půl hodiny. Také na D8 z Ústí nad Labem před zúžením ve Kbelské v Praze jsou kolony nesouvislé. Poprvé se brzdí u sjezdu na Mělníka Slaný na 15. kilometru. Na D1 je pomalý provoz na příjezdu do Brna z Prahy. Kolony jsou tam od sjezdu na Domašov z kilometru 168 a to až do omezení v Brně. Jsou to převážně kamiony, osobní auta stojí hlavně u Ostrova či za Kývalky. A silnice 23 je mezi náměští a Kralicemi nad Oslavou uzavřená obousměrně. Na příjezdu do Kralic odklízí kamion po raním požáru, dá se to obět přes Jinošov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Čekáme slunečno, místy až oblačno, výjimečně přehánky a teploty až 27 stupňů. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Vladimír Kroc.
6: Co znamená obnovení vzájemných americko-iránských útoků, co stojí za křehkým oživením českého průmyslu a kam až se posouvají hranice umělé inteligence? Americké útoky za poslední dva dny v Iránu podle tamního ministerstva zdravotnictví zabili 14 lidí a dalších 78 zranili. Železniční spojení mezi Tehránem a Mašhadem, kde má být dnes pohřben bývalý iránský vůdce Alí Chamenejí, bylo kvůli útokům přerušeno. Oblastní velitelství amerických ozbrojených sil oznámilo zasažení přibližně 90 iránských cílů. Americký prezident Donald Trump tyto údery dříve označil za odvetu za iránské útoky na lodě v Hormuzském průlivu. Iránské revoluční gardy dnes uvedly, že zasáhly americké základny v Kuvajtu a Bahrajnu. Zdravím bezpečnostního analytika Vlastimila Břízu z katedry mezinárodních vztahů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
7: Dobrý den i vám.
6: Proč se zhroutilo příměří i naděje na uzavření dohody po dnešním ukončení šestidenního pohřbu Alího Chamenejího měla jednání pokračovat?
7: Máte pravdu, ale je to jednoduché, protože Irán nedodržuje ani ty základní stanoviska, základní paragrafy, která v tom ono memorandu podepsal. On vlastně na denní bázi narušuje tu dopravu, která přes Hormuzský průliv protéká či projíždí ve chvíli, kdy nějaká loď neakceptuje onen koridor, který si svévolně iránský teokratický režim vymezil, tak potom zahájí útoky pomocí těch rychlých člunů iránských revolučních gard. Takže to všechno jsou potom odvetná opatření, protože Spojené státy si to nechtějí nechat líbit, ale je pravda, že postupně se v tom pomyslném kotli ta voda opět zahřívá stupeň po stupni a vy jste to sám říkal, bylo to nedávno 30 útoků, 40, převčírem 80 a ze včerejška na dnes 90 útoků armády Spojených států, které se soustředily nejenom na pobřežní radiolokátory, rychlé čluny, ale i částečně ve vnitrozemí Iránu na severovýchodě země.
6: A jak efektivní z vojenského hlediska je postup amerických sil?
7: No, efektivní z vojenského hlediska čistě. Samozřejmě ten postup efektivní je, protože vojenské cíle jsou ničeny precizními řezy amerického letectva. Tam o tom není pochyb. Tam jde o to, že ta vůle
6: Trošku nás zlobí spojení, ale doufejme, že vydrží, takže zkusme zatím pokračovat, ale vypadává nám to tak jenom avizu, že doufám, že domluvíme ten rozhovor.
7: Myslím, že to je
6: v pořádku, ale gardy dnes varovali, že zaútočí na další základny Spojených států v regionu, pokud se americké útery budou opakovat. Co tedy Pentagon těmi novými útoky sleduje?
7: No, on sleduje to, aby to memorandum bylo naplňováno. To znamená, aby především Hormuzský průliv byl průjezdný, protože dnes jsme v situaci, kdy i přesto, že příměří by mělo platit, tak přes Hormuzský průliv projede pouhá třetina lodí, která jim projela před válkou v Perském zálivu, která začala 28. února, to znamená kolem 40 lodí, zatímco před tou válkou to bylo 120 lodí. Takže opravdu cílem je umravnit revoluční gardy v tom smyslu, aby Hormuzský průliv byl otevřený. Na tomto se ovšem krásně ilustruje ten fakt, že iránské revoluční gardy pomalu, ale jistě začínají třímat otěže vládnutí v Iránu. Takže ten iránský teokratický režim se pomalu, ale jistě mění na iránskou vojenskou diktaturu.
6: A co by znamenala americká invaze na strategický iránský ostrov Chark, jak o tom včera mluvil Trump?
7: To by byla mimořádná eskalace konfliktu, bezprecedentní v této době, protože Irán přes ten svůj takzvaný ropný ostrov Chark exportuje 90% svojí ropy. To znamená, byla by to velká ekonomická zbraň v rukou Spojených států, ale zároveň obrovská eskalace, která by nebyla bez následků a iránské revoluční gardy by rozhodně reagovaly až freneticky. Začaly by pálit všechno, co mají v těch podzemních komplexech po celé zemi proti veškerým základem Spojených států, ale domnívám se, že by rovněž eskalovali ten konflikt a začali by pálit i proti spojencům v regionu, tak jak jsme to v tom březnu viděli.
6: Katarský premiér dnes telefonicky vyzval Teherán i Washington, aby co nejdřív našli diplomatické řešení. Je to v současné situaci, kdy Trump tvrdí, že vyjednávání je zřejmě ztrátou času představitelné?
7: No, představitelné to je, paradoxně možná více, než tomu bude na podzim. A já to zdůvodním, protože Donald Trump vede tuto nepopulární, značně nepopulární válku ve Spojených státech proti vůli svých voličů. Na podzim tam budou důležité takzvané midterms volby, kde on nechce prohrát tolik. To, že prohraje, zřejmě hraničí s jistotou. Mimochodem to není nic, co by bylo nestandardního, protože přes 90% poválečných prezidentů prohrálo midterms. Ale jde o to, aby neprohrál moc. A on do té doby, pokud to jenom trochu půjde, se bude snažit tu situaci neeskalovat. Tam by snad mohla být ale jediná výjimka, kdyby se iránským revolučním gardám podařilo, ať chtěně nebo nechtěně, zasáhnout americkou vojenskou základnu v regionu, při které by zemřely desítky amerických vojáků. Na to jsou Američané citliví a tam by potom k té eskalaci došlo i před těmi podzimními volbami.
6: Trump kvůli bezpečnostním obavám spojeným s obnovením bojů v Iránu odletěl ze summitu NATO v Ankaře starým prezidentským speciálem Air Force One. Tajná služba na něj naléhala, aby domů necestoval tím novým, který dostal darem od Kataru a kterým do Turecka přiletěl. Ví se o tom něco víc?
7: No tak já si myslím, že to je opatrnostní apel, že to prostě tajné služby si nejsou stoprocentně jisty, zdali by tam nemohlo dojít k nějakému narušení. Já si nemyslím, že by to mělo být nějak zásadní, ale určitě hraje to roli, ta nedůvěra mezi...
6: Tak, teď se stalo to, čeho jsme se obávali, bohužel jsme nedokončili rozhovor. Naším hostem byl bezpečnostní analytik Vlastislav Bříza z katedry mezinárodních vztahů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuju a loučím se na dálku. Naschledanou. Kvůli novým ozbrojeným střetům mezi Spojenými státy a Iránem prudce rostly ceny ropy. Washington zároveň opět uvalil na Teherán sankce týkající se jejího prodeje. Podle Teheránu jde o porušení memoranda o ukončení války, kterou Spojené státy proti Iránu vedly od konce února do vyhlášení příměří v první polovině dubna. Světové finanční trhy ale zůstávají klidné, na akciových indexech zatím nebyla vidět žádná výraznější reakce. Na lince je hlavní ekonom Patria Finance Dominik Rusinko. Dobrý den.
8: Dobrý den.
6: Co eskalace konfliktu a další blokáda Hormuzského průlivu znamená pro globální ekonomiku?
8: Zatím popravdě nic moc, protože jsme vlastně ve druhém dni, kdy Donald Trump oznámil, že ta dohoda pravděpodobně není udržitelná, nicméně vše bude primárně záležet na tom, jestli znovu ten konflikt se dostane do té takzvané horké fáze, jak razantně bude eskalovat, nicméně zatím opravdu velmi omezené dopady.
6: Meziroční tempo růstu českého průmyslu zrychluje třetí měsíc v řadě, květnový nárůst byl celoplošný. Znamená to tedy, že výpadky v dodavatelství řetězcích způsobené válkou v Iránu výrobu významně nekomplikují?
8: Zatím ne. Ukazuje se, že tuzemský průmysl jako celek je relativně odolný, byť mezi jednotlivými sektory nadále přetrvávají poměrně výrazné rozdíly. Tím hlavním tahounem je automotiv. Na druhé straně, když se podíváme třeba na strojírenství, tak to stále zaostává za úrovni produkce z roku 2019 asi o 10%. Překvapivě dobře se daří ale energeticky náročným odvětvím, jako jsou třeba zpracovatelé kovů. To je možná až překvapivé s ohledem na to, co se dělo s cenami komodit, ale myslím, že celkově to dnešní číslo i s ohledem na pozitivní nárůst nových zakázek, myslím, že ukázalo na to, že oživení tuzemského průmyslu pokračuje, byť ne úplně překotným razantním tempem.
6: Průmyslová výroba v Česku v květnu tedy meziročně stoupla o 2% a dá se předpokládat, že ten trend bude dál pokračovat?
8: Tady máme jeden rizikový faktor, o kterém vy jste mluvil, a to je samozřejmě konflikt na Blízkém východě. Jak už zaznělo, zatím nepozorujeme žádné významné dopady a když se podíváme na některé ukazatele, jako je sentiment mezi průmyslovými podniky, tak se možná ani neukazuje, že by ten dopad měl mít nějak dramatický i třeba z hlediska dodavatelských řetězců. Takže já jsem relativní optimista ohledně toho, že oživení může pokračovat, ale rozhodně nemůžeme počítat s nějakým razantnějším oživením a průmysl nebude tahounem ekonomiky, jako je aktuálně a vlastně už poslední 3 roky třeba spotřeba domácností.
6: A jak je na tom aktuálně stavební výroba u nás?
8: Z hlediska stavební produkce, tak to číslo možná lehce zaostalo za očekáváním. Stále tady vidíme poměrně svížný růst. Nicméně, když se podíváme do detailu, tak tam je za mě jedno velmi dobré číslo a to je počet nově zahájených staveb, respektive výstaveb pro bydlení, což je překvapivé a možná to naznačuje, že i ta dynamika po zbytek letošního roku by mohla být o něco lepší.
6: Šéf německého automobilového koncernu, Volkswagen Oliver Blume chce výrazně zesílit propouštění. V příštích letech hodlá celosvětově zrušit až 100 000 pracovních míst, což je kolem 15% současné pracovní síly. Co by to mohlo znamenat pro zdejší průmysl navázen na automotiv?
8: To je samozřejmě i pro nás nepříjemná zpráva, protože ta nekondice německého automobilového průmyslu a možná celého průmyslu, tak s tou se potýká už možná 7 let. To znamená, nejde o nic nového, nicméně zdá se, že ty tlaky postupně zintenzivňují zejména ze strany té velmi ostré čínské konkurence. Ale tady je potřeba připomenout, že zatímco německý automobilový průmysl na tom opravdu není dobře, i třeba z hlediska využití kapacit, které je výrazně podprůměrné, tak český automotiv píše úplně jiný příběh. Český automotiv a platí to zvlášť pro Škodovku, využívá kapacity téměř na 100%, je velmi ziskový a i výroba jede na maximum. To znamená, Škoda je i v rámci koncernu Volkswagen opravdu tou výkladní skříní, které se daří velmi dobře, ukazuje možná o něco větší flexibilitu, ale ukazuje, že je schopná uspět i na tom evropském trhu, co se týče elektromobility, což je oblast, kde se Volkswagenu jako takovému moc nedaří.
6: Nezaměstnanost v Česku, to jsou všechno nová data, v červnu dosáhla 4,8%, zůstala tedy stejná jako v květnu. Znamená to stabilizaci trhu práce?
8: Znamená to stabilizaci na trhu práce. Tohle číslo není úplně překvapením, protože v červnu ještě vidíme pozitivní efekt sezónnosti, to znamená stále se nabírá ve službách, jsou tady sezónní práce v zemědělství a v jiných oborech, jako je třeba stavebnictví. Jinými slovy, tohle je standardní vývoj v červnu. Zároveň, když se podíváte na některé další charakteristiky tuzemského trhu práce, tak vidíte, že mzdová dynamika zůstává velmi vysoká v prvním kvartále o více než 8%. 10%. Jinými slovy, ten trh práce stále je relativně napjatý a přestože ta míra nezaměstnanosti je někde okolo 5%, tak to neznamená, že by ten trh práce byl v nějaké nedobré kondici. Naopak si myslím, že vlastně zvládl těch několik šoků, které přišlo v posledních letech velmi dobře a pořád ta míra nezaměstnanosti v rámci celoevropského srovnání je druhá nejnižší.
6: Dominik Rusinko, hlavní ekonom Patria Finance, děkujeme vám, nashledanou.
8: Taky díky, naslyšenou.
6: Americká společnost OpenAI, která stojí za jazykovými modely ChatGPT, má dnes uvést na trh svůj nejpokročilejší model umělé inteligence GPT-5.6. Uvedení nových modelů bylo odloženo z původního červnového termínu na žádost americké vlády. Ta vyjádřila obavy o národní bezpečnost a také ze zneužití nových modelů umělé inteligence. Podle společnosti OpenAI by se podobný druh omezování ze strany vlády neměl stát dlouhodobě standardem, protože to prý udržuje nejlepší nástroje mimo dosah uživatelů a podniků, které je potřebují. Ve spojení jsme s profesorem Ondřejem Bojarem z Ústavu formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
9: Dobrý den.
6: Co můžeme od těch nejnovějších modelů tedy očekávat?
9: Tak já se přiznám, že nesleduji absolutně nejnovější zprávy a to proto, že vždycky čekám, až se situace trošičku stabilizuje. Ale díval jsem se schválně na ChatGPT 5.6, právě na jakýsi popis toho produktu, který teď se dostane na veřejnost. A to, co z popisu jasně vyplývá, je snaha společnosti OpenAI trošičku zajistit bezpečnost při použití toho modelu. Já jako teoretik s původem z oblasti strojového překladu a právě z této oblasti všechny ty modely technicky dneska vycházejí, tak dobře vím, že nelze dát žádné 100% záruky. A veškerá snaha o bezpečnost v podstatě se redukuje na velké, ale přesto omezené úsilí najít všechny možné výjimky, najít všechny problematické situace a ty zkusit buď to odstranit z trénovacích dat, anebo následně, když ten model se pustí a začne vám radit nějakým nebezpečným způsobem, tak nějakým druhým modelem odchytit a tomu uživateli výstup nedat. Čili ta snaha odfiltrovat špatné a riskantní, nějakým způsobem nebezpečné výstupní texty, ta je asi tím hlavním, co OpenAI pod ChatGPT 5.6 představuje.
6: Tady americká vláda měla obavy z možného ohrožení národní bezpečnosti oprávněně?
9: Já si myslím, že nebezpečnost těch modelů nespočívá v modelech samotných, ale samozřejmě v tom, jak je lidé dokáží použít. A to, co dneska víme, a to, jak já sám jsem začal ty modely také používat, kromě toho, že je spolu vyvíjíme a testujeme, tak na vlastní oči vidím, že můžete velmi snadno poprosit o něco, co by vás ve snu nenapadlo, že dokážete. Jako drobný příklad uvedu, že jsem nikdy jsem neprogramoval pro mobilní telefony a třikrát jsem si poprosil a mám mobilní aplikaci, která mi ukazuje, jestli mám dostatek vody výjimce na chalupě. Podobně můj 15-letý syn nikdy neprogramoval, je normálně pražská základní škola, pražské gymnázium, běžná informatika, nedostává ode mě žádné speciální lekce. Si takhle poprosil od jednoho modelu, ukázal, jak by mohl vypadat screenshot jeho aplikace na zápis činností, kterým se věnuje a ejhle má mobilní aplikaci, která mu umožní si to zaznamenávat. Když někdo poprosí o to, jak se vloupat do bankovního systému, tak nevím, neskoušel jsem to, ale je možné, že se dostane k docela dobrým typům, jak se dostat daleko. Čili ta nebezpečnost spočívá v tom, že jsou najednou velmi přístupné postupy, které bylo těžké najít a ty postupy potom někdo může zkusit uplatnit.
6: No a dá se říci, ve kterých oborech nebo oblastech má AI zatím nejširší uplatnění, anebo je to vlastně obecné všude?
9: Já myslím naprosto obecně, protože ty modely nejsou nic jiného, já jsem začal tím strojovým překladem, ty modely nejsou nic jiného, než takový jako překladový systém, který z nějakých vstupů, původně to byl text v jednom jazyce a text v jiném jazyce, tak teď to jsou otázky, žádosti o nějaký programu, nějaký například zdrojový kód nějakého programu a výstupem je potom nějaký program, který to udělá, tak všechny tyhle texty z celého internetu, ty jsou dneska součástí těch modelů, takže cokoliv, o čem se na internetu psalo, to ty modely budou docela dobře znát. Já v tom vidím naprosto nový způsob skladování znalostí lidstva. Už to není v knihách, které jsou přístupné jenom knihovníkům pod speciálními klíčovými slovy, už to není na internetu pod běžným vyhledáváním, kde stačí se správným klíčovým slovem, nějakým slovem z toho textu zeptat, není to už full textové vyhledávání, ale už stačí tak trošku popsat, co bych si přál, a díky podobnosti těch textů a jejich rozpuštění v tom natrénovaném modelu se k té informaci dostanete. Čili myslím si, že je to naprosto ve všech oborech. Samozřejmě, že ty modely nedělají nic jiného, než jenom produkují text. To znamená, že jakákoliv jako efekt, nějaký efektor, něco, co vykoná něco v reálném světě, to už musí být nějaký jiný systém. Například to je samozřejmě výhoda profese, které jsou pečující, pracují s lidmi fyzicky, ty nikdy nepřijdou tuhle poslední část, ta robotika ještě tak daleko není. Ale když produkujete text, a text může být zdrojový kód, návod pro uživatele, cokoliv vás na právnický rozbor, tak ne, že jste v ohrožení, ale je potřeba zkusit přejít na nový nástroj a ověřit, jestli vám v práci pomáhá nebo škodí.
6: A jak velkým problémem je energetická náročnost fungování té umělé inteligence?
9: Já si myslím, že je to veliký problém. A veliký problém je to hlavně proto, že si to uživatelé neuvědomují. Já jsem slyšel nějaká starší čísla, ale myslím si, že za každého uživatele, který to zdánlivě bezplatně používá, tak firmy investují například $50 měsíčně z peněz investorů, a to hlavně na to, aby zaplatil elektřinu, kterou ten uživatel propálí, na to, aby si generoval svoje aplikace na kontrolu hladiny výjimce. Takže myslím si, že se to zatím ještě nevidí veřejně, ale ta energetická náročnost je neadekvátní. A kdyby všichni věděli, kolik energie propálí a jak to například může škodit životnímu prostředí, tak si vlastně rozmyslí, jestli je to výhodné nebo není výhodné. To, co vypadá zadarmo, tak někdo jiný platí ty náklady.
6: Vysvětluje profesor Ondřej Bojar z Ústavu formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Mluvili jsme o tom, že právě dnes se představuje nový model umělé inteligence GPT-5.6. Děkuju. Naschledanou.
9: Děkuju. Naschledanou.
6: Tolik polední publicistika a Vladimír Kroc. Teď už další zprávy.
10: Radiožurnál Půl jedné. Zprávy a Jana Gulda.
5: Hasiči ve Zlíně dál bojují s požárem výškové budovy v centru, vyhlásili tam zvláštní stupeň poplachu. Požár ve 34. patře budovy Svitu ve Zlíně zasáhl logistické centrum obuvnické firmy Vasky. Majitel firmy Václav Staněk Radiožurnálu řekl, že ve skladu bylo zhruba 70 tisíc párů vod. Na místě v době vzniku požáru bylo podle Staňka 6 lidí, všichni včas budovu opustili. Letošní jarní mrazy zničily víc než polovinu letošní úrody ovoce, vyplývá to z odhadu sklizně Ústředního kontrolního a zkušebního zemědělského ústavu. Ztráty podle Ovocnářské unie můžou přesáhnout miliardu korun. Letošní sklizeň tak bude pravděpodobně druhá nejnižší za posledních 100 let. Historicky nejhorší úroda byla v roce 2024. Škody tehdy vyšplhaly na skoro 1,5 miliardy korun. Rusko a Ukrajina na sebe v noci znovu útočili. V ukrajinském Chersonu druhý ruský dronový úder na osobní auto zabil 2 civilisty, uvedly to tamní úřady. Doněcká oblast informovala o 3 mrtvých po ruském útoku leteckou pumou na rodinný dům v obci Družkivka. Podle úřadů ruské rostovské oblasti ukrajinské drony v noci znovu cílely na 2 tankery v Tangarošském zálivu Azovského moře a poškodili je. Na plavidlech vypukly požáry. A americká internetová společnost Meta Platforms postaví své první datové centrum v Kanadě. Investuje do něj v přepočtu zhruba 195 miliard korun. Celosvětově půjde o 33. datové centrum. Společnost provozující populární sociální sítě Facebook nebo Instagram se v poslední době soustředí na rychlé budování infrastruktury pro rozvoj umělé inteligence.
3: Sport.
5: Za 2 hodiny nastoupí v semifinále tenisového Wimbledonu Karolína Muchová proti Američance Goffové. Po nich se na centrálním dvorci představí Linda Nosková s Ukrajinkou Kostěukovou. Obě utkání nabídne Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Radiožurnál odvysílá pravidelné vstupy. A fotbalový útočník Albion Rahmani přestoupil z pražské Sparty do Benátek, které jsou nováčkem první italské ligy. Kosovský reprezentant hrál na Letné 2 roky. Oba kluby o přestupu Rahmaniho informovali na svých webech.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážky na D1 a uzavřený tah z Děčína do Liberce. Na dálnici D1 nejprve velmi opatrně z Brna směrem do Prahy u Velkých Popovic. Na 15. kilometru hlásíte krabici v prostředním pruhu a vybočuje se. A překážka je pak hlášená i na D1 z Brna směrem do Ostravy, a to za sjezdem na Lipník na kilometru 304. Tam v pravém pruhu je velký kus pneumatiky z kamionu. Na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic je silný provoz. Před Benešovem nejprve na 10 minut je kolona, komplikace jsou pak také za Olbramovicemi. Pod Votickým kopcem hlásíte větší nehodu.
11: Pod Votickým kopcem je auto na střeše. Pomalu se tam, teď jsem kolem toho projížděl, není tam ani policie, nic tam není.
4: A neprůjezdná je silnice 13 z Děčína do Liberce u Markvartic. Řeší tam na přejezdu nehodu auta s vlakem, provoz policisté zastavili.
12: Je to neprůjezdné na železničním přejezdu mezi Hontířovem a Markvarticemi.
4: Osobním autem se to dá objet přes Srbskou Kamenici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Čekáme jasno až polojasno, hlavně na severovýchodě a východě až oblačno, výjimečně přehánky, nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě 20 až 23 stupňů a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Jiří Chum.
13: Čtvrtek 9. července, 4 minuty po půl jedné, krásné odpoledne přejeme a za chvíli o jednom důležitém muži. Forrest Gump, Trosečník, Kapitán Miller nebo Woody z Toy Story. Jen málo který herec dokázal stvárnit tolik nezapomenutelných postav jako Tom Hanks. Dvojnásobný držitel Oscara dnes slaví 70. narozeniny, ani se tomu nechce věřit. Jaká tedy byla jeho cesta z televizních komedií až mezi největší hollywoodské legendy, připomeneme v dnešní odpolední soutěži za pár minut. Dobré odpoledne, hodně štěstí.
3: Radiožurnál.
14: Každý den s vámi.
3: I o prázdnu.

0: Skript, Will.i.am, Hall of Fame, hráli jsme 8 minut po půl jedné, tady je odpolední radiožurnál. Tom Hanks patří už několik desetiletí k těm největším filmovým hvězdám světa. Za sebou má víc než 100 rolí, 2 Oscary a filmy, které dohromady vydělaly miliardy dolarů. Přesto je dodnes považovaný za jednoho z nejobyčejnějších a nejoblíbenějších herců Hollywoodu. Dnes slaví 70.
1: My mama always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get.
2: Když se řekne Tom Hanks, většině lidí se vybaví právě Forrest Gump. Muž, který běžel napříč Amerikou, seděl na lavičce s krabicí bonbonů a připomněl světu, že i obyčejný člověk může prožít neobyčejný život. Cesta k této roli ale nebyla samozřejmá.
3: Raz, dva, tři. Pádám, dámo, pádám už na kokos, pomoz, kámo, spěchej mi na pomoc, šimi, šimi, kokobo, šimi, šimi, rok.
2: Na začátku kariéry hrál převážně v komediích. Zlom přišel v roce 1988 s filmem Big, velký, za který získal první z celkových 6 nominací na Oscara. O pár let později už následovala role, která změnila nejen jeho kariéru, ale i pohled Hollywoodu na vážná společenská témata.
4: What do you call a thousand lawyers? Chain together at the bottom of the ocean.
5: I don't know.
4: A good start.
2: Za stvárnění právníka umírajícího na AIDS ve filmu Philadelphia získal svého prvního Oscara a hned o rok později přidal druhého za zmiňovaného Forresta Gumpa. Dodnes zůstává jedním z mála herců, kterým se podařilo získat prestižní zlatou sošku za hlavní roli 2 roky po sobě. Pak přišla série filmů, které dnes patří ke klasikám.
6: This is Houston. Say again, please.
7: Houston, we have a problem.
2: Astronaut Jim Lovell v Apollo 13, kapitán Miller v Zachraňte Wayna Ryana a také Chuck Noland, který ve filmu Trosečník přežil roky na opuštěném ostrově. Právě tam vzniklo jedno z nejslavnějších přátelství filmové historie mezi člověkem a volejbalovým míčem.
8: Wilson, where are you? Wilson! Wilson! Wilson!
2: Tom Hanks je známý také svou zálibou v psacích strojích. Ve sbírce jich má přes 300 a dodnes na nich píše dopisy i různé vzkazy. O své netradiční vášni nedávno vyprávěl i v televizním dokumentu.
9: I type almost every day.
10: Na psacím stroji píšu skoro každý den. Většinou nějaký vzkaz, otázku, poděkování nebo odpověď na dopis. Upřímně nemám rád děkovné e-maily. Když mi někdo napíše, včera jsme si to skvěle užili, nebo moc si vážím toho, co jsi pro mě udělal, a zabere mu to 7 vteřin, moc to na mě nezapůsobí. Když ale stráví 70 vteřin tím, že mi něco napíše na papír na psacím stroji a pošle mi to poštou, schovám se to navždy. E-mail prostě smažu.
2: 70-letý herec se dlouhodobě věnuje také příběhům druhé světové války. Produkoval oceňované minisérie Bratrstvo neohrožených, Pacifik nebo Vládcové nebes. Letos navíc propůjčil hlas a stal se výkonným producentem 20-dílného dokumentárního cyklu Druhá světová válka s Tomem Hanksem, který s využitím nových archivních materiálů a současného historického výzkumu mapuje celý průběh druhé světové války. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
0: Jak dobře znáte Toma Hankse, ověříme v dnešní odpolední soutěži. Ceny jsou na radiožurnál.cz sekci soutěže. Za chvíli vám je představím. A do té doby se můžete jeden nebo jedna z vás dovolat do vysílání Radiožurnálu. 221 552 255. Volejte teď.

0: Whitney Houston, 3/4 na 1, 1 minuta k tomu. No a tohletou písničkou jsme se dostali až do dekády 90. let, ve které vlastně zůstaneme i v některých otázkách. Do soutěže se nám dovolal Ladislav z Kopřivnice, tak vám přeju dobré odpoledne, Ladislave.
1: Dobrý den, zdravím vás.
0: Já vás taky zdravím, vy si určitě budete pamatovat film Osobní strážce.
1: No, Osobní strážce si tak moc nepamatuju, ale pamatuju si spoustu jiných filmů.
0: No tak hlavně, aby to byly filmy Toma Hankse. To je pro dnešní odpolední soutěž podstatné. My jsme jich dost připomněli v té reportáži před chvílí. Tak doufám, že jste dával pozor a telefonoval jste až po konci té reportáže. Byl jste první, kdo se dovolal. Gratuluju vám v tomhle prvním kroku. Ladislave, za 3 správné odpovědi. Dnes je to dárkový poukaz na wellness pobyt od internetového portálu spa.cz, dokonce v hodnotě 5000 korun. Spa.cz nabízí přes 5000 wellness a lázeňských pobytů v Česku, ale i okolních zemích jako Slovensko, Polsko, Maďarsko. A z jejich nabídky si případně určitě vyberete, ať už třeba, já nevím, preferujete nějaký romantický wellness víkend, rodinnou dovolenou nebo odpočinek v lázních. To všechno bude k dispozici, pokud 3x odpovíte správně. Pokud zaváháte, tak za 2 odpovědi jsou to 2 vstupenky do digitální galerie Signal Space, která se nachází v centru Prahy, přímo ve Staroměstské tržnici. Otevřená byla na podzim loňského roku a nedávno už získala i prestižní mezinárodní ocenění. Můžete tam navštívit třeba novou výstavu Dream On, Where It All Began, díky které můžete zažít energii nejoblíbenějších videomappingů Signal Festivalu, oblíbeného festivalu v Praze, a využít můžete i rozšířenou verzi populární dětské expozice Signal Playground. Jsou to takzvané open tickets, takže platí do celé galerie, v libovolný čas i den, takže je úplně na vás, kdy je případně využijete. No a poslední cenou útěchy, to už je překvapení od Radiožurnálu. Tak tedy, můžeme se do toho pustit?
1: No ano, můžeme se do toho pustit.
0: Ladislave, 3 soutěžní otázky, 5 vteřin na ideálně správnou odpověď nebo začátek vaší správné odpovědi. Tak pojďme tedy do té dekády, o které jsem mluvil, a ptám se vás, za který film získal Tom Hanks svého prvního Oscara?
1: Bylo to za film Forrest Gump, tak nebo Philadelphia.
0: Který to bude?
1: Philadelphia.
0: Zdravíme vaší paní. Dobrý den. Nebo je to někdo jiný. Můžete soutěžit ve dvojici, samozřejmě nápověda je povolena. První bod, rozhodl jste se správně. Vaše žena měla pravdu. Jak se jmenuje, Ladislave, volejbalový míč, který se stal nejslavnějším filmovým společníkem Toma Hankse ve filmu Trosečník?
1: Ten míč. Trosečník asi.
2: Ne, Oscar.
0: Ne, Wilson. Byl to Wilson. No a do třetice, jaké předměty Tom Hanks sbírá a dodnes na ně píše dopisy i vzkazy?
1: No, sbírá psací stroje, mají asi 300, klidně bych mu 1 až 2 přidal.
0: Tak, jsou to psací stroje, jeho záliba ho dokonce přivedla k vývoji mobilní aplikace Hanks Writer, která napodobuje zvuk i pocit psaní na starém mechanickém stroji. Po uvedení v roce 2014 se zařadila mezi nejstahovanější aplikace v e-shopu. Takže jedna správná odpověď vaší partnerky, druhá správná odpověď byla vaše, no a ta třetí, tam jsme se netrefili, takže 2 vstupenky do digitální galerie Signal Space do Prahy jsou vaše. Vezmete tu ženu, kterou jsme slyšeli?
1: No dobře, co se dá dělat, no.
0: Co se dá dělat, že ji vezmete, nebo co se dá dělat, že jste vyhrál stupenky? Jste mě trošku rozhodil.
1: No, tak já jsem spíš počítal s těmi lázněmi, tak toho Trosečníka, to jsem si nestačil poznačit, ten míč. No.
0: Škoda, ale tam bych vám nepomohl, ani kdybych se rozkrájel, tam to nešlo. Mějte se moc hezky, Ladislave.
1: No dobře, to nevadí,
0: zdravíme,
1: to nedá se nic dělat.
0: Udělejte
1: se
0: krásný výhled.
1: Děkuji
0: vám, pěkné zdraví.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.
5: Než zasnou světla poslední, tak rychle, než se rozetní.

0: To se ti zdálo, zpíval Petr Perk. Ve 12.53 vracíme se teď do Zlína, tam dál hasiči zasahují u požáru bývalých baťových závodů v centru města. Oheň se zatím nedaří dostat pod kontrolu. Je tam vyhlášený zvláštní stupeň poplachu, v horních patrech výškové budovy hoří sklad obuvi se 70 tisíci páry bot. Podle záchranářů není nikdo zraněný. Na místě máme reportéra, je to David Jabůrek. Davide, dobrý den.
1: Hezké odpoledne. Před chvílí nade mnou proletěl vrtulník s bambivakem pro hašení ze vzduchu. Z budovy každopádně dál jde hustý černý dým, který teď stoupá zejména ze střechy budovy, kam se požár rozšířil z horních pater. Z nich jdou také stále vidět silné plameny. Kvůli větru se kouř drží dole nad centrem Zlína. Lidé by proto neměli větrat ani vycházet ven. Hoří logistický sklad místní obuvnické firmy Vasky a podle majitele Václava Staňka tam bylo asi 70 tisíc párů bot. Dodací doba objednávek se tak podle něj může prodloužit. Na místě zasahuje přes 30 jednotek hasičů, mají tu také speciální jednotku. Teď přímo vidíme tři páry hasičů na výsuvných jeřábech, kteří hasí ze vzduchu, a hasiči také povolali posily z okolních regionů.
0: Davide, jak ještě ten požár zasahuje do života ve městě?
1: Hasiči postupně evakuovali všechny okolní budovy, zavřená je tak třeba krajská knihovna a také muzeum jihovýchodní Moravy, ale i Baťův mrakodrap, ve kterém sídlí krajský a finanční úřad. V okolí je také zakázané létat z drony. Hořet začalo krátce po 8 hodině, podle svědků se ozval výbuch a oheň se téměř hned rozšířil na celé patro. Škodu policisté na místě předběžně odhadli na 60 až 80 milionů korun. Hasit se podle mluvčího Pavla Řezníčka bude zřejmě nejméně celý den.
0: Z centra Zlína reportér David Jabůrek. Davide, díky za informace a nashledanou.
1: Naslyšenou.
0: Další zprávy nabídneme už za 5 minut ve 13 hodin. Víme, že úroda ovoce klesne kvůli jarním mrazům asi o polovinu. To je důležitá zpráva a nejen tu nabídneme v dalším zpravodajství odpoledního radiožurnálu. Je čtvrtek 9. července 2026.

0: Prázdniny začínají tradičně v Karlových Varech.
1: Užijte si i letos zdejší filmový festival společně s Radiožurnálem.
0: Naše mobilní studio stojí jako vždy na Sadové kolonádě a vysíláme z něj v průběhu celého dne.
1: Festivalové hosty můžete vidět od 10 hodin přímo v Airstreamu, kde je zpovídají moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný.
0: Odpolední program vyplní oblíbený magazín Filmžurnál s recenzemi na soutěžní snímky i tipy, co si ve Varech nenechat ujít.
1: A večer nově zařazujeme i festivalový kvíz o zajímavé ceny.
0: Radiožurnál ve Varech.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Zprávy a Jana Gulda.
3: Požár baťovské budovy ve Zlíně se rozšířil na střechu, oheň narušil statiku budovy. Úroda ovoce klesne kvůli jarním mrazům asi o polovinu. Fotbalisti Francie a Maroka rozehrají první čtvrtfinále letošního mistrovství světa. Na dálnici D5 na 100 kilometru ve směru na Rozvadov popojíždí kolona a počasí bude slunečno, místy až oblačno a výjimečně přehánky teploty až 27 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Požár budovy baťovského areálu ve Zlíně se rozšířil na střechu. Na místě zasahuje 31 jednotek hasičů, dron, chemická laboratoř a aktuálně střechu hasí taky vrtulník. Popisuje to Pavel Řezníček, mluvčí hasičského záchranného sboru Zlínského kraje.
4: Požár se rozšířil ze spodních pater přímo na tu střechu, takže nyní zasahujeme i zhora. Na místě máme i statika, který zakázal vstup do budovy, takže zásah probíhá zvenčí a je narušena statika budovy.
3: Z budovy, která má 12 pater, hasiči evakuovali 87 osob. Všichni jsou v pořádku. Úroda ovoce v Česku bude letos kvůli silným jarním mrazům oproti loňsku poloviční. Vyplývá to z odhadu Ústředního kontrolního a zkušebního zemědělského ústavu. Podle předsedy České ovocnářské unie Martina Ludvíka škody pravděpodobně překročí 1 miliardu korun.
5: Letošní úroda nepřesáhne 70 tisíc tun, zatímco dlouhodobý průměr je kolem 130 tisíc. Ta úroda je zhruba o třetinu, třeba v případě švestek nižší, u třešní to byla sotva polovina. Jablka dopadla jako z nejhůř.
3: Právě jablka tvoří 80% tržeb ovocnářů. Ludvík předpokládá, že pěstitelé by mohli dostat částečnou kompenzaci od Evropské unie. Podniky už teď objíždí inspektoři, kteří škody vyčíslí. Ve Švýcarsku zemřel 34-letý český horolezec. Podle policie kantonu Valais ho při horském výstupu zasáhl padající kámen. Jeho společník přivolal záchranáře, kteří se na místo vydali vrtulníkem. Švýcarské státní zastupitelství zahájilo vyšetřování incidentu. Přes 4,5 tisíce metrů vysoká hora Liskam tvoří hranici mezi Švýcarskem a Itálií. Mluvčí českého ministerstva zahraničí Adam Čerge řekl, že české úřady poskytují rodině konzulární pomoc.
6: Naši kolegové na velvyslanectví v Bernu jsou v kontaktu s bratem zesnulého českého občana a poskytují potřebnou konzulární pomoc. Rodině a pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
3: Venezuela žádá Británii o navrácení zlata v přepočtu za 20,5 miliardy.

0: nabídne přímé přenosy, na Radiožurnálu uslyšíte pravidelné vstupy. A na fotbalovém mistrovství světa začne večer první čtvrtfinále. Francie se utká s Marokem. Favority jsou šampioni z roku 2018 a finalisté minulého světového šampionátu, tedy Francouzi. Maročané si ale věří, říká záložník africké země Brahim Diaz.
1: Taky máme zkušenosti. Hráli jsme spoustu velkých zápasů. Když se podíváte na naší základní sestavu i na střídající hráče, taky máme zkušenosti. Máme jich dost na to, abychom ukázali, že dokážeme vyhrát.
0: Duel Francie-Maroko ve čtvrtfinále světového šampionátu začne v Bostonu ve 22 hodin českého času. Opět v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D5 u Heřmanovy Hutí a kolony na dálnici D8 před Prahou. Na D5 ve směru z Prahy na Rozvadov popojíždí kolona před sjezdem na Heřmanovu Huť na 100 kilometru. Přímo u sjezdu se srazila dvě osobní auta a blokují jeden jízdní pruh. Kolona zatím krátká do 10 minut. Na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy čekejte kolony za Novou Vsí. Zhruba na 14. kilometru pracuje údržba, zabrala část jízdního pruhu. Opět je tam kolona na 10 minut. Silný provoz na D8 pak je na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Od 3. kilometru až do omezení ve Kbelské ulici popojíždějí hlavně kamiony v pravém pruhu. Podobná situace je na plzeňské D5 na příjezdu do Prahy z Plzně. Nesouvislá kolona v pravém pruhu od 8. kilometru až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Osobním pojedete o něco rychleji. Taky na D1 silný provoz ve směru z Prahy do Brna. Jede hodně kamionů směr východ. Aktuálně pravý pruh plný od 168. kilometru až do Brna. A ještě silnice 3 z Prahy na České Budějovice u Botic se srazila dvě auta. Silnice průjezdná Kyvadlově a hlavně z Prahy se tam tvoří kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Čekáme jasno až polojasno, hlavně na severovýchodě a východě až oblačno, výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě 20 až 23 stupňů a na horách většinou kolem 17. Ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
5: Nezaměnitelný chraplavý hlas, hity Total Eclipse of the Heart nebo Holding Out for a Hero a kariéra, která trvala téměř půl století. V 75 letech zemřela dnes v noci Bonnie Tyler. 5 týdnů byla v umělém spánku v nemocnici v portugalském městě Faro poté, co tam podstoupila akutní operaci střev. Její stav se následně zhoršil. V půlce června byla znovu při vědomí. Lékaři byli optimističtí, ale její stav zůstával vážný a ona na jednotce intenzivní péče. Její tým rušil všechny letní koncerty a přesouval je na příští rok. Dnešní noc ale navždy změnila vše. Zavzpomínáme na ní v odpoledním Radiožurnálu za chvíli s hudebním publicistou Josefem Vlčkem.
2: Odpolední Radiožurnál a Jiří Chum.

0: Čtvrtek 9. července roku 2026 přinesl smutnou zprávu. Ve věku 75 let zemřela velšská zpěvačka Bonnie Tyler. Proslavila se hlavně v 70. a 80. letech a její charakteristický chraplavý hlas se stal jedním z poznávacích znamení světového popu té doby. It's a Hity It's a Heartache, Total Eclipse of the Heart nebo Holding Out for a Hero dodnes patří k nejhranějším písním své doby. Bonnie Tyler zemřela po několika měsíčních zdravotních komplikacích v nemocnici v portugalském Faru. Na její život a odkaz teď budeme vzpomínat s hudebním publicistou Josefem Vlčkem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Bonnie Tyler měla hlas, který pozná po několika tónech a vteřinách snad každý. Čím byla tak výjimečná podle vás?
1: No, samozřejmě byla výjimečná tím svým hlasem. Ten, jak říkáte, pozná každý, on, ten chraplák je tak výrazný a tak silný, že vlastně i ty zpěvačky, které se jí pokoušely napodobit, nikdy nedosáhly toho zvuku a té barvy, který měla ona.
0: Její největší...
1: Pak je ještě nějaký přínos hudební, že?
0: Její největší hity vznikly ve spolupráci s producentem a skladatelem Jimem Steinmanem, říkám-li to jméno správně, případně mě opravte. Jak zásadní bylo právě tohle spojení pro její kariéru?
1: Já si myslím, že ona měla takovou zvláštní kariéru, kdy byla chvíli nahoře, to bylo hlavně, když nastartovala a měla Pravice, Heartache a další písničky, pak měla takový trošku pokles a pak se seznámila s Jimem Steinmanem, což byl americký skladatel, jinak velký ctitel filmu o E.T., jak jsem nedávno četl. Mimochodem, Jim Steinman umřel nedávno taky, jo. A Jim Steinman s ní natočil album, které ji znovu vyneslo na vrchol popularity, to bylo někdy v 83. tuším. No a pak to zase trošičku šlo dolů, začala spolupracovat spíš s evropskými producenty. No a teď to vypadalo, že by mohla ještě mít nějakou zlatou tečku, ale ta už se bohužel neuskuteční.
0: Ona bývá řazena mezi popové zpěvačky, ale vlastně i díky tomu hlasu ten projev měl blízko i k roku. Kam vy byste ji z toho hudebního hlediska jako odborník zařadil?
1: Jako do pop roku, ale je pravda, že některé desky má hodně popové, zvlášť třeba ty první nebo v 90. letech, když dělala s německým producentem Dieterem Bohlmannem, tak to byl hodně pop, ale právě to Steinmanovo období, to bylo hodně rockové a pak tady bylo ještě jedno období, které u nás málo známe, ale přitom to bylo vlastně velmi zdařilé období a to bylo období kolem alba Heartstrings. To bylo někdy tak 2002. To Heartstrings bylo album, které bylo složené z cover verzí rockových hitů, který ona zpívala. A co je na tom ještě zajímavé, ona to točila v Praze a ona to točila s Pražským symfonickým orchestrem.
0: Kdyby vy jste měl posluchačům doporučit jedinou nahrávku Bonnie Tyler, která ji nejlépe vystihuje, tu výjimečnost, kterou
1: měla? No tak já si myslím, že Secret Dreams and Forbidden Fire z 86. nebo to předchozí Faster than the Speed of Night, to byly desky, které byly hodně postavené na tom jejím hlase a ještě na takovém tom trošku patetickém projevu, který ona zvládala naprosto dokonale. Ona byla vlastně něco podobně, jako je třeba Bryan Adams v mužské podobě.
0: Zemřela Bonnie Tyler, bylo jí 75 let, hudební publicista Josef Vlček na ní zavzpomínal v odpoledním radiožurnálu. Děkuji vám, naschledanou.
1: Naschledanou.
0: No a tam nahoru pošleme asi její největší hit i skladateli Jimu Steinmanovi. Total Eclipse of the Heart. Tady je odpolední radiožurnál.

0: Posloucháte Radiožurnál, prázdninová autoškola Radiožurnál už za chvíli o tom, jak je to s použitím záchranářské uličky a teď jedna aktuální informace také z dopravy. Pozor na psa.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nebezpečí teď u Drysic na D46. Na dálnici ve směru z Vyškova do Olomouce zpomalte za sjezdem na Drysice. Mezi kilometry 7,5 a 8 běhá pes. Podle policie občas i v jízdních pruzích. Tak pozor na něj. Hlídka už jede na místo. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: A teď už další rada pro řidiče z letní série prázdninová autoškola Radiožurnálu, konkrétně o tom, jak je to s použitím záchranářské uličky. To zjišťoval reportér Václav Drážek u zástupce ředitele dopravní policie Jana Straky.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: Dnešní téma může potkat každého, kdo stojí v koloně a potřebuje sjet ze silnice nebo dálnice. Smím projet záchranářskou uličkou, když potřebuji odbočit? Jak to je, upřesňuje plukovník Jan Straka. Mohu nebo nemohu sjet?
3: V žádném případě nemůžete. Záchranářská ulička je určená pouze pro vozidla s právem přednostní jízdy, pro vozidla správce komunikace, anebo vozidla, které odstraňují následky nějaké dopravní nehody. To znamená, pro nikoho ostatního ta záchranářská ulička určená není a nikdo ostatní do ní vjet nesmí.
2: Opakování je matka moudrosti. Připomeňte prosím, jak správně vytvořit záchranářskou uličku.
3: V případě, že tam jsou dva jízdní pruhy, uhnout v tom svém pruhu vždycky na stranu, to znamená levý pruh vlevo, pravý pruh vpravo. Pakliže tam je těch jízdních pruhů víc, tak to musím udělat tak, že pokud stojím v levém jízdním pruhu, uhýbám vlevo a v těch ostatních, to znamená prostředním, pravým, v případě, že jich je tam víc, tak těch dalších, uhýbám vždycky co nejvíc doprava, co to jde.
1: Letní autoškolu Radiožurnálu připravujeme ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

Skupina AHA, 13 hodin 26 minut, vy posloucháte čtvrteční odpolední radiožurnál krátce před půl druhou a ve zprávách se už za chvíli vrátíme do Zlína. Část hořící budovy se před chvílí zřítila.

0: Léto patří otáčivému hledišti v Českém Krumlově. Přijďte si užít jedinečné divadelní večery pod čirým nebem. V programu nechybí ani festival Jižní sféra z 2026, který přinese českou premiéru hudebního hitu Malý princ od oscarové skladatelky Rachel Portman. Oblíbený příběh známý po celém světě nabídne velkolepou podívanou pro celou rodinu. Vyberte si svůj letní večer na otáčivém hledišti. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Radiožurnál 13.30. Zprávy a Adéla Budešová.
2: Přední část 12-patrové budovy v Baťovském areálu ve Zlíně, kde od rána hoří, se zřítila. Oheň se stále nedaří uhasit. U požáru zasahuje přes 30 jednotek hasičů i vrtulník s bambivakem. Hořet začalo před 9 hodinou ve skladu obuvnické firmy Vasky, kde bylo uskladněných 75 tisíc párů bot. Oheň se postupně rozšířil až na střechu budovy. Uzavřeno je celé okolí a lidé by neměli kvůli kouři větrat. Nezaměstnanost v Česku v červnu dosáhla 4,8%, zůstala tak stejná jako v květnu. Bez práce bylo minulý měsíc přibližně 350 tisíc lidí. Vyplývá to z údajů úřadu práce. Podle něj za stagnaci můžou pokračující sezónní práce a oživení ekonomiky. Nejvyšší nezaměstnanost zůstala v Ústeckém a Moravskoslezském kraji, naopak nejnižší byla v Praze a Pardubickém kraji. V indickém hlavním městě Dillí zemřeli nejméně 4 lidé poté, co se během silných monzunových dešťů zřítila rozestavěná budova. 4 oběti sesuvů půdy hlásí jihoindický stát Kerala. Kvůli intenzivním dešťům se ve městě Pune sesunula obří skládka na 3podlažní budovu. Pod troskami je nejméně 16 lidí. Na místě pokračují záchranné práce. Indický meteorologický úřad vyhlásil pro část Dillí a sousedního státu Haryana červený stupeň výstrahy varující před silnými dešti. V Pardubicích dnes začíná 4denní mistrovství České republiky v hospodském kvízu. Do 9. ročníku je přihlášeno 1100 soutěžících ve 150 týmech. Dnešní večerní program se do celkového hodnocení nezapočítává. Od pátku do neděle pak účastníky čekají 4 všeobecné kvízy, jejichž výsledky rozhodnou o celkovém pořadí. Ocenění získají nejlepší týmy v součtu všech kvízů i po každém jednotlivém kole.
3: Sport.
2: O postup do finále tenisového Wimbledonu budou bojovat Karolína Muchová a Linda Nosková. Muchová nastoupí za hodinu proti Američance Goffové. Potom se v Londýně utká Nosková s Kostňukovou z Ukrajiny. Radiožurnál Sport odvysílá z místa přímé přenosy. Radiožurnál nabídne živé vstupy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na hradecké dálnici za Chlumcem a nehoda na D5 u Heřmanovy Huti. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové dejte pozor za sjezdem na Nové Město. Na kilometru 70,5 hlásíte ve stoupacím pruhu kamion.
5: Je tam ve stoupání v pravém pruhu kamion, asi prasklá pneumatika, vypočuje se tam dolového pruhu, tak ať se na to dají ostatní pozor.
4: Na dálnici D5 ve směru z Prahy na Rozvadov popojíždí kolona před sjezdem na Heřmanovu Huť. Na 100 kilometru se srazila 2 auta v místě omezení. Průjezdný jeden pruh a zdržíte se do 10 minut. Na D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy budete asi 10 minut popojíždět za Novou Vsí. Na 13. kilometru údržba zabrala jeden pruh. No a na D8 kolona pak je na příjezdu do Prahy z Ústí od 3. kilometru až do omezení ve Kbelské ulici, hlavně kamiony. To samé dálnice D5, příjezd do Prahy z Plzně, nesouvislá kolona hlavně nákladních aut od 8. kilometru až na okruh ke sjezdu na Ořech. Na D1 čekejte kolony na příjezdu do Brna z Prahy, kamiony od 171. kilometru a osobní zastavují o něco dál v okolí 180. Osobním autem se zdržíte před Brnem asi půl hodiny. Na další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme jasno až polojasno, hlavně na severovýchodě a východě až oblačno, výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na severu a severovýchodě 20 až 23 stupňů, na horách pak většinou kolem 17. To byly zprávy. A v odpoledním Radiožurnálu je s vámi Jiří Fum.
1: Jsou 4 minuty po půl druhé, ze zpráv už tedy víte, že se část hořící budovy ve Zlíně zřítila. Dodám, že nikdo není zraněný, uvnitř této tovární budovy nikdo nebyl. A ve 14.10 se v odpoledním Radiožurnálu spojíme s velitelem zásahu hasičů.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

Jsou tu letní prázdniny, pro nemocniční transfuzní stanice, ale tohle období bývá nejnáročnějším obdobím roku. Dárci krve jsou na dovolených a odběry odkládají. A někdy ta pauza může být po návratu z prázdnin kvůli přísným pravidlům až půlroční. Proč? Tak i na to se už za chvíli v odpoledním radiožurnálu zeptáme. Dobrý den.

0: Phil Collins, 3:45, čtvrteční odpolední radiožurnál, prožíváme 2 měsíce prázdnin. Pro někoho naprosto bezstarostné období, pro někoho bezstarostné o něco míň. Třeba pro nemocnice a jejich transfuzní oddělení. Právě léto a období letních dovolených pro ně patří k těm nejnáročnějším. Vysvětlíme s Davidem Šalkem z domácí redakce. Davide, dobré odpoledne.
1: Pěkný den.
0: Takže čas dovolený, je to logické, dárci jsou pryč, proto je to období pro nemocnice nejkomplikovanější.
1: Přesně tak a situaci může komplikovat i to, kam případní dárci krve na dovolenou míří. Pokud jde třeba o exotické země jako Kapverdy, Madagaskar anebo Nepál, měli by darování odložit až o půl roku. Měsíční omezení pak platí taky pro dárce, kteří byli ve Středomoří, třeba v Itálii, pevninské části Řecka, ale pak taky ve Francii, části Španělska, v Chorvatsku, Rumunsku, Srbsku nebo Maďarsku. A to kvůli západu nilské horečce.
0: No jak se to řeší? Mají třeba nemocnice nějaký speciální systém přes léto, aby si zásoby krve hlídali?
1: Tak třeba ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze na to mají speciální systém. Stav zásob tam kontrolují 2x týdně, vždy v pondělí a v pátek. Zásoby si tam udržují vždy na 3 týdny dopředu, pokračuje primářka tamního oddělení Daniela Dušková.
2: Když ten sklad poklesne na hodnotu, kdy máme zásoby na 2 týdny, to už začínáme zvát dárce aktivně. Jo? Naše děvčata sednou k telefonu, volají anebo hromadné SMSky posíláme.
1: Nemocnice se na letní měsíce nicméně připravují a předzásobují se už zhruba od května. Nikdy se hlavně nesmí stát, že by zásoby nějaké krevní skupiny došly úplně. Častěji nemocnice potřebují doplňovat všechny skupiny s negativním RH faktorem.
0: Vysvětluje v odpoledním radiožurnálu David Šalek z domácí redakce. Davide, děkuji, naschledanou.
1: Naslyšenou.
0: 13:44, dobré odpoledne s radiožurnálem.

0: Tady odpolední Radiožurnál je 13 hodin 47 minut. Část budovy v bývalém baťovském továrním areálu ve Zlíně, kterou dnes zasáhl rozsáhlý požár, se po jedné hodině odpoledne zřítila. A pokud předtím platila výzva hasičů nevětrat, teď platí v okolí dvojnásob. Ve vzduchu je o to větší koncentrace prachu a dalších látek. V 9. patře výškové budovy číslo 34, kde má pronajatý sklad zlínská obuvnická firma Vasky, začalo hořet dnes ráno. Hasiči dopoledne vyhlásili zvláštní stupeň poplachu. No a okolí hořící budovy je samozřejmě také uzavřeno. Situaci pro vás sledujeme dál a ve 14 hodin a 10 minut se spojíme v odpoledním Radiožurnálu s velitelem zásahu hasičů.
1: Zápisník Jana Kaliby. Pohled do zákulisí mistrovství světa ve fotbale.
0: Dnešní utkání Francie-Maroko na mistrovství světa ve fotbale není jenom opakováním semifinále z minulého šampionátu. Jde samozřejmě taky o zápas země, která co by koloniální mocnost do roku 1956 tu druhou okupovala. A Francouzi taky skoro o dvě století dřív pomohli Američanům ukončit anglickou koloniální nadvládu. Těžko proto hledat pro tohle úvodní čtvrtfinále mundiálu v Severní Americe příznačnější dějiště než Boston. Join us for the 11:30 guided
2: tour of Boston's Freedom Trail. Bostonská stezka svobody začíná na dohled od místa, kde za americké občanské války hrával vůbec první organizovaný fotbalový tým ve Spojených státech. Většinu turistů ovšem zajímají zdejší koloniální památky v centru města. Často jsou spojené s počátky odporu vůči britským kolonistům, který nakonec vedl ke vzniku Spojených států. A právě tady v Bostonu si víc než kde jinde uvědomují, že důležitou roli v úspěšném boji za americkou nezávislost sehrála před 250 lety Francie.
3: Ano, Francouzi byli našimi spojenci. Markýz de Lafayette se velmi spřátelil s Georgem Washingtonem. To nám pomohlo dostat Francouze na naši stranu.
2: Vysvětluje mi Kelly Strongová, do dobového kostýmu oblečená průvodkyně Bostonem ze zdejší nadace Stezky svobody.
3: Tou dobou jsme neměli žádné námořnictvo, kdežto Anglie měla jedno z nejsilnějších v Evropě. Takže jsme potřebovali něčí pomoc a dostalo se nám jí od Francouzů. My tady v Bostonu máme k Francouzům dodnes velmi vřelý vztah a máme radost, že se Francii na mistrovství světa daří.
2: Náklonost je to docela oboustranná, jak slyším od Antoana. Ten přiletěl na čtvrtfinále Francie Maroko z Paříže, má na sobě modrý dres francouzské fotbalové reprezentace a v ruce průvodce Bostonem, kam přijel poprvé. A říká, že Američané Francouzům podporu vrchovatě oplatili vyloděním v Normandii a osvobozením za druhé světové války. Ještě víc lidí se tu ovšem pohybuje v červených tričkách národního týmu Maroka a také oni zmiňují historii.
4: Je to největší zápas marocké historie. Hlavně hráči to vzhledem ke společné minulosti těchto dvou zemí můžou považovat za zvláštní rivalitu. Spousta z nich se ve Francii narodila nebo tam působí, ale já to tak nevidím. Já prostě chci Francii oplatit porážku z minulého šampionátu. Maroko vyhraje 2-1.
2: Typuje Muhsin. Právě maročtí fanoušci patřili k těm, kdo měli v některých případech problémy s vízy, buď neudělenými, nebo i na poslední chvíli americkými úřady dodatečně zrušenými.
4: Pro spoustu lidí bylo složité získat víza, aby na turnaj mohli přijet. A platí to i bez ohledu na tohle mistrovství. Získat teď víza do Spojených států je složité a ani pro šampionát to Američané nijak neusnadnili. Jeden by si myslel, že budou chtít, aby přijelo co nejvíc lidí, ale nedá se nic dělat. Tak to je.
2: Muhsin žije tady ve Spojených státech, takže to řešit nemusel a čtyři jeho kamarádi sítem amerických úřadů prošli, takže se těší na dnešní zážitek na stadionu. Z Bostonu Jan Kaliba, Radiožurnál.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Podaří se poslancům schválit v dohledné době nový stavební zákon? Pokud ano, bude opakovaně upravovaný a nebývale rozsáhlý zákon dostatečně srozumitelný, aby nevyvolával spory a zmatky? Tomáš Pancíř se zeptá vládní zmocněnkyně pro implementaci stavebního práva Hany Landové.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Co mám s tebou dělat, pekárek?
2: Největší práskačský pohov jsou řidiči.
3: A do dna.
4: Ty jsi nabůral geniálního!
1: Ty jsi kamaráde na cvakář a na kočírování můžeš zapomenout.
5: Filmová retrosérie Volha.
6: Jo, nechaj řídit a mě kvůli pár plechům souknou se.
5: Dnes večer na ČT1 a v iVysílání.
7: Atletické mistrovství České republiky se blíží. Sledujte s námi domácí atletické hvězdy na plzeňském stadionu s nově postavenou unikátní tribunou. Vychutnejte si boje o mistrovské tituly i o účast na blížícím se evropském šampionátu v Birminghamu. O víkendu 25. a 26. července v Plzni. Více na webu atletika.cz, Facebooku a Instagramu Česká atletika. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Letiště Praha, Second Foundation a Plzeňský kraj.
8: Radiožurnál, 14 hodin. Adéla Burešová a zprávy.
9: Hasiči dál bojují s požárem v centru Zlína, platí zvláštní stupeň poplachu, lidé nemají větrat. Česko má stále ambici dosáhnout letos na 2% HDP výdajů na obranu. Tenistky Muchová a Nosková budou hrát o postup do Wimbledonského finále. Na dálnici D1 na příjezdu do Prahy z Brna popojíždí kolona a počasí bude slunečno, místy až oblačno a výjimečně přehánky, teploty až 27 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
9: Hasiči stále zasahují u požáru výškové budovy v baťovském areálu ve Zlíně. Přední část stavby se zhruba před hodinou zřítila. V budově hoří sklad obuvy. Podle záchranářů není nikdo zraněný. Hasit pomáhá i vrtulník s bambivakem. Na místě je reportér David Jabůrek.
10: Jsou to děsivé obrázky. Oheň se propadem budovy rozšířil prakticky do všech pater, ze kterých šlhají plameny, a především ze všech pater jde velmi silný černý kouř. Dál se ozývají výbuchy, budova je v tuto chvíli zřejmě velmi nestabilní. Policisté z hasiči proto rozšířili evakuaci na další oblast. Hasiči teď podle mluvčího Pavla Řezníčka provádějí ochranu okolních budov, aby se požár nerozšířil dál. Platí, že lidé ve Zlíně a okolí by neměli větrat, vycházet ven ani chodit do blízko budovy. Ze Zlína David Jabůrek, Radiožurnál.
9: Vláda chce stále dosáhnout už letos výdajů na obranu ve výši 2% HDP. Podle vládního zmocněnce pro plnění aliančních závazků Jakuba Landovského jsou položky, které ještě je možné započítávat jako obranné výdaje. Jestli Česko opravdu splní alianční závazek už letos, sice ještě není jasné. Podle Landovského je ale důležité překonat výsledek z loňského roku.
11: Nějaké prostředky, které se nevykazovaly řádně, tak se podaří vykázat, a je to projednané jak s aliancí, tak třeba i se Spojenými státy. Tady existuje studie, která zahrnuje konkrétní projekty, kde by ještě bylo možné v rámci zrychlených akvizic dosáhnout nějakého výsledku, ale rozhodnutí o tom, zdali se na to najdou peníze, je čistě jakoby na vládě, budou probíhat nějaká slyšení.
9: Ke splnění letos chybí zhruba 21 miliard korun. Japonsko, Jižní Korea, Austrálie a Nový Zéland potvrdili zájem o další dlouhodobou spolupráci se zeměmi Severoatlantické aliance. S partnery z NATO se na tom shodli na summitu v Ankaře. Země mají zájem třeba o společná vojenská cvičení. Navýší se taky objem zbrojařských zakázek.
12: Jihokorejský prezident Lee Jae-myung slíbil okamžitou pomoc Ukrajině ve výši 100 milionů dolarů a členské státy NATO mají zájem o další nákup jihokorejských houfnic, tanků, munice a součástek do bojových letadel. Jihokorejské konzorcium Chanwha Ocean Hyundai sice teď čerstvě neuspělo v tendru na dodávku 12 nových ponorek pro kanadské námořnictvo. Nicméně objem svých zbrojařských dodávek armádám na to bude navyšovat. V příštích 15 letech to budou zbraně a komponenty za bezmála 10 miliard dolarů ročně. Ze Soulu David Jakš, Radiožurnál.
9: Premiéru tanečního představení Spalovač mrtvol uvede dnes v premiéře Jihočeské divadlo v Českém Krumlově. Inscenace vznikla přímo na míru bývalému pivovarskému paláci.
13: Jedná se o taneční imerzivní horor.
14: Naznačuje šéf baletu Lukáš Slavický.

0: Hodiny utká na centrálním dvorci s Američankou Coco Gauffovou, Noskova pak s Martou Kostiukovou z Ukrajiny. Muchová bude hrát už páté semifinále na grandslamových turnajích. V předchozích případech ale často bojovala i s vážnějšími zdravotními problémy. Teď věří, že je na tom oproti minulosti lépe.
1: Ty semifinále jsem hrála, že to nějaký pátek, takže si úplně přesně nevybavuju, v jakém jsem byla rozpoložení, ale je pravda, že na většinu z těch semifinálů už jsem byla v takovém stavu, že jsem nebyla moc schopná hrát. Takže 100% doufám, že budu schopná zregenerovat, načerpat síly a jít do toho, co v nejlepším stavu.
0: Radiožurnál Sport bude obě semifinále Wimbledonu vysílat v přímém přenosu. Na Radiožurnálu budou pravidelné vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D5 se za Plzní a ucpaná 34 u Vystrkova. Na dálnici D5 ve směru z Prahy na Rozvadov čekejte menší kolony před sjezdem na Heřmanovu Huť. Na 100 kilometrů odstraňují následky nehody v omezení a zdržíte se do 10 minut. Na D5 se kolona i na příjezdu do Prahy z Plzně. Popojíždějí hlavně kamiony od 8. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu. Na D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy pozor za Novou Vsí. Na 13. kilometru je zúžení a dojíždí se do kratší kolony. Provoz pak na D8 vázne i na příjezdu do Prahy z Ústí, hlavně kamiony od 3. kilometru až do Kbelské ulice. Z dálnic ještě D1, příjezd do Brna z Prahy. Nákladní auta jedou pomaleji, stojí od 168. kilometru. Osobním se před omezením v Brně zdržíte okolo 25 minut. Na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce postojíte 20 minut mezi Velkým Rybníkem a Vystrkovem. Je tam omezení a bude tam až do půlky srpna. A pracuje se i na silnici 56 z Frýdku Místku do Beskyd, a to hned na dvou místech, u Frýdlantu a taky u nádrže Šance. Dohromady počítejte půl hodiny navíc. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Říkáme jasno až polojasno, hlavně na severovýchodě a východě až oblačno, výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě 20 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 17. To byly zprávy. A v odpoledním radiožurnálu je s vámi Jiří Chum.
5: Ve Zlíně dál pokračuje zásah hasičů u požáru bývalých baťových závodů. Část výškové budovy se zhruba před hodinou zřítila a před chvílí přibyla další zřícená část. Na místě zasahuje i vrtulník s bambivakem a stále platí zvláštní stupeň požárního poplachu a výzva lidem v okolí, aby rozhodně nevětrali až do odvolání. Ostatně i na to se budu ptát už za chvíli velitele zásahu v odpoledním radiožurnálu.
2: Odpolední radiožurnál a Jiří Chum.

0: lopatej.
1: Posloucháte odpolední radiožurnál. Naším hostem měl teď být živě velitel zásahu hasičů ve Zlíně Zdeněk Otrusina. Bohužel samozřejmě, jak je situace náročná a komplikovaná, v tuto chvíli se nám s ním nepodařilo spojit. Vydáme se tak na Slovensko. Kdo zaplatí odstranění toxického znečištění jednoho z nejvíce zamořených míst v této zemi? Odpověď na tuhle otázku zatím není definitivní. Slovenské úřady totiž zrušily předchozí rozhodnutí v případu bývalé chemičky Istrochem v Bratislavě. Podle nich měl za sanaci převzít odpovědnost stát. Velkou část areálu přitom vlastní společnost Synbiol ze skupiny českého premiéra Andreje Babiše z ANO. Detaily a naše zpravodajka v Bratislavě Bára Vránová teď živě. Báro, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Možná na začátek popiš a vysvětli celou tu kauzu, o co tam jde.
2: Jednoduše je to opravdu o tom, kdo je zodpovědný za odstranění znečištění pod areálem bývalého Istrochemu. Kromě vody je tam kontaminovaná i půda a náklady na sanaci úřady odhadují na několik set milionů eur, od 300 do 700 milionů eur. Istrochem v minulosti privatizovala skupina Agrofert, kterou založil nynější český premiér Andrej Babiš, a dnes nemovitosti v areálu vlastní firma Istrochem Reality, která patří k Babišově společnosti Symbiol. Okresní úřad v Bratislavě loni rozhodl, že sanaci má zaplatit stát, a argumentoval tím, že znečištění vzniklo ještě před privatizací chemičky a tehdejší nový vlastník splnil závazky, které při té privatizaci převzal, například investice do ekologie.
1: Tak proč teď předchozí rozhodnutí zrušil?
2: Prokuratura namítla, že okresní úřad některé zákonné podmínky vůbec neprověřil, konkrétně podle ní dostatečně neskoumal, jestli byly opravdu splněné závazky, na jejichž základě stát převzal zodpovědnost za sanaci. Na sociálních sítích o tom informoval generální prokurátor Maroš Žilinka. Úřad teď těmto námitkám vyhověl a bude o celé věci rozhodovat znovu. To rozhodnutí ale zatím není pravomocné a společnost Istrochem Reality se proti němu může odvolat. Ta už dříve řekla, že privatizační závazky splnila, společnost Symbiol zatím nereagovala a vyjádření premiéra Babiše zjišťujeme. Jinak ten podnět prokuratuře podala neparlamentní strana Demokraté, podle které se stát pokoušel neoprávněně zbavit soukromou společnost z odpovědnosti na úkor veřejných financí. Ministerstvo životního prostředí ale opakovaně tvrdí, že stát musí ochránit podzemní vody a proto leží zodpovědnost na něm.
1: Máro, o tom areálu bývalého Istrochemu se mluví jako vůbec nejvíc znečištěném místě na Slovensku. Tak proč je to tak vážné, co tam chemička vyráběla?
2: Istrochem byl po desítky let vlastně jedním z největších chemických závodů na Slovensku. Vyráběl průmyslové chemikálie, výbušniny, umělá vlákna nebo plasty. No a právě po této výrobě tedy zůstala v podzemních vodách i půdě řada nebezpečných chemických látek. Znečištění se navíc v některých částech areálu šíří, proto odborníci dlouhodobě upozorňují, že jde o jednu z největších ekologických zátěží v zemi. Server Aktuality.sk navíc připomněl, že zrušení těch předchozích rozhodnutí a nové posouzení komplikuje případné budoucí komerční či realitní využití lukrativních pozemků v areálu.
1: Naše zpravodajka na Slovensku Bára Vránová v odpoledním radiožurnálu. Báro, díky.
2: Naslyšenou.

Tady odpolední radiožurnál 2:45. Ve Zlíně dál pokračuje mimořádný zásah hasičů u požáru bývalých baťových závodů. Zřítila se už další, druhá část výškové tovární budovy, která je v plamenech. Ve Zlíně jedná hasičský krizový štáb a velitel zásahu u toho požáru, se kterým máme domluvený pro odpolední radiožurnál rozhovor, musí být samozřejmě na místě, tak se s ním spojíme, jak jenom to bude možné, a přineseme další nové informace. Teď Sting.

14.20 odpolední radiožurnál. Její písně zněly v rádiích po celém světě a její hlas nešlo s nikým zaměnit. Zpívat začínala v nočních klubech ve Walesu, nakonec se stala jednou z ikon světového popu. Ve věku 75 let zemřela dnes v noci britská zpěvačka Bonnie Tyler. Naspívala i tento hit.

Chraplavý hlas Bonnie Tyler patřil k těm, které stačilo slyšet jen několik vteřin a posluchači okamžitě věděli, kdo zpívá. Velšská zpěvačka prorazila na konci 70. let hitem It's a Heartache. Celosvětovou slávu jí pak přinesla balada Total Eclipse of the Heart, která v roce 1983 ovládla hitparády po celém světě.

Následovaly skladby jako Holding Out for a Hero, If You Were a Woman nebo Lost in France. I díky nim se Bonnie Tyler na desítky let zařadila mezi nejvýraznější tváře světového popu. Právě její charakteristický chraplavý hlas přitom vznikl víceméně náhodou. Na konci 70. let podstoupila operaci hlasivek. Lékaři jí doporučili několik týdnů vůbec nemluvit. Zpěvačka ale klidový režim nedodržela a hlas se jí tak trvale změnil. A tak se právě z původně zdravotní komplikace stalo její největší poznávací znamení.

Česku se její hity staly oblíbenými nejen díky originálním nahrávkám, ale i jejich upraveným verzím s českými texty, které naspívaly třeba Lucie Vondráčková nebo Karel

Bonnie Tyler zůstávala aktivní až do posledních měsíců svého života. Do Česka se naposledy vrátila loni v říjnu, kdy vystoupila v pražském kongresovém centru. O úmrtí Bonnie Tyler informovala její rodina. Zpěvačka zemřela v nemocnici v Portugalsku, kde byla hospitalizovaná kvůli nemoci. Ještě letos se přitom měla znovu představit českým fanouškům, a to na koncertě v Třebíblicích. Pořadatelé ale akci kvůli jejímu zhoršujícímu se zdravotnímu stavu už dříve zrušili. Tereza Cidlová, Radiožur.

0: Radiožurnál 14.30. Zprávy a Adéla Burešová.
1: Zhruba před půl hodinou se zřítila další část výškové budovy v centru Zlína. Hasiči tam od rána bojují s rozsáhlým požárem. Na místě je reportér David Jabůrek.
2: V tuto chvíli vidíme při pohledu od krajské knihovny už pouze přední stěnu budovy. Téměř celý zbytek je zřejmě zřícený. Hasiči se teď zaměřili hlavně na hašení spodních pater zbývající části budovy a také ochranu okolních budov. Nade mnou dále létá vrtulník s ambivakem a pomáhá hasit ze vzduchu. Před chvílí přijela také speciální velkoobjemová hasičská cisterna CV40, která je největší v Česku a pojme přes 21 000 litrů vody. Ze Zlína David Jabůrek, Radiožurnál.
1: Prezident Petr Pavel je podle lékařů v dobrém zdravotním stavu a může bez omezení vykonávat svou funkci. Vyplývá to z lékařského posudku, který Pavel zveřejnil na síti X. Na preventivní prohlídce byl před týdnem. Kvůli vyšším hodnotám kyseliny močové a cholesterolu v krvi mu lékaři doporučili dodržovat dietu. Pavel už dřív avizoval, že bude lékařský posudek o svém zdravotním stavu zveřejňovat každý rok. Americké útoky na Irán za poslední dva dny zabily 14 lidí a dalších 78 zranili. Informovalo o tom iránské ministerstvo zdravotnictví. Kvůli úderům je přerušené železniční spojení mezi Teheránem a Mašmadem, kde dnes pohřbí zabitého iránského vůdce Alího Chameneího. Americký prezident Donald Trump to dřív označil za odvetu za iránské útoky na lodě v Hormuzském průlivu. Ve věku 75 let zemřela velšská zpěvačka Bonnie Tyler. Byla několikrát nominovaná na ceny Grammy. Podle informací zveřejněných na jejich oficiálních webových stránkách zemřela zpěvačka včera v noci nečekaně v nemocnici v Portugalsku, kde byla kvůli nemoci hospitalizovaná. Sport. Tenistka Karolína Muchová v těchto chvílích nastupuje na kurt před semifinále Wimbledonu. Její soupeřkou je Američanka Goffová. Po nich se na centrálním dvorci představí další Češka Linda Nosková proti Ukrajince Kostiukové. Radiožurnál Sport odvysílá z Londýna přímé přenosy. Radiožurnál nabídne živé vstupy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: U Tvrdé jednička u Brna, zavřená silnice 13, u Markvartic. Na dálnici D1 silný provoz. Čekejte na příjezdu do Brna z Prahy. Kamiony se sunou v nesouvislé kolony už od 168. kilometru a mají to na hodiny. Osobním se zdržíte před omezením v Brně asi 30 minut. Menší kolony na D1 už taky za Prahou směrem do Brna. Popojíždějí před Šmejkalkou 24. kilometrem a zdržíte se 10 minut. Dálnice D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy. Čekejte kolony za Novou Vsí, je tam údržba na 13. kilometru a je to asi na 10 minut. Provoz pak na D8 vázne na příjezdu do Prahy. Od 3. kilometru pojedete pomaleji až do Gbelské ulice. Silnice 13 z Nového Boru do Děčína je za Markvarticemi neprůjezdná. Na železničním přejezdu se tam zrazilo auto s vlakem, zasahují záchranáři. Objíždějte přes Benešov nad Ploučnicí anebo horem přes Olešku. Na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce připomínáme kolony u Velkého Rybníka. Opravují vozovku, jede se kyvadlově a zdržíte se v obou směrech až půl hodiny. Dlouhá kolona i v Beskydech na silnici z 56 z Ostravice na Staré Hamry. U nádrže Šance nové omezení a opět je to až na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme jasno až polojasno, hlavně na severovýchodě a východě až oblačno, výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na severu a severovýchodě 20 až 23, na horách většinou kolem 17. To byly zprávy. A v odpoledním radiožurnálu je s vámi Jiří Chum.
0: 4 minuty po půl třetí, hasiči ve Zlíně prosí lidi v okolí, aby nevětrali. Po zřícení částí budovy je ve vzduchu velké množství prachu a dalších látek a my bychom se už za chvíli mohli spojit s velitelem zásahu hasičů u požáru tovární budovy v centru Zlína. Zdá se, že by to mohlo vyjít. Zůstaňte u nás. Dobré odpoledne.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Jdeme zpátky do Zlína, tam se z větší části zřítila výšková budova, ve které hasiči od rána likvidují rozsáhlý požár. Na místě nejsou zranění, v budově podle informací nikdo nebyl. Ve skladu firmy Vasky, který hoří, byly desítky tisíc párů bot v hodnotě přes 100 milionů korun. My jsme teď ve spojení s velitelem zásahu Zdeňkem Otrusinem. Dobrý den.
1: Dobrý den vám i posluchačům Českého rozhlasu.
0: Ta situace se v poslední hodině a několika minutách změnila. Jaká je situace na místě? Víme, že už se zřítila i druhá část té budovy. Jak to na místě vypadá? Jsme slyšeli od našeho reportéra. Jaká je ta situace pro vás jako hasiče?
1: Ta situace pro nás jako pro hasiče je velmi obtížná. My od samého počátku likvidace toho požáru jsme byli nuceni zasahovat v té vážné části zvnějšku té budovy. Nebyli jsme schopni zasahovat zevnitř a pro nás to znamená, že ta účinnost těch hasebních proudů je velmi malá. My jsme schopni obsáhnout po obvodu budovy třeba hloubku 8-10 metrů, ale dál už ty naše proudnice z té výškové techniky nedošáhnou. Celá ta práce spočívá v práci s výškovou technikou a v tom, že vlastně v těch jednotlivých patrech jsme se snažili co nejvíce do hloubky ten požár uhasit. Bohužel došlo k tomu, že ta budova postupně podlehla destrukci, zůstává řekněme, tento okamžik třetina té budovy stát, což je pro nás ještě horší, protože se ten požár rozšířil do všech pater najednou. My jsme na likvidaci zasadili také vrtulníky. V této chvíli tady lítal vrtulník z Brna Bell. Teď máme povolaný vrtulník Black Hawk, který zajišťuje hašení. Ten má mnohem větší kapacitu, takže budeme schopni tím vrtulníkem na to místo zásahu dopravit zhruba 4000 litrů vody.
0: Hrozí zřícení toho zbytku té budovy, jak je ten objekt stále bezpečný pro zásah hasičů?
1: Je velmi nebezpečný. My jsme v podstatě museli vykrytit vzdálenost zhruba 70 metrů od budovy a nejsme schopni tam teď efektivně zasáhnout v těch částech, které zůstaly stát. Zasahujeme jenom v těch částech, kde ta budova se zřítila, kde to již je bezpečné pro ty zasahující. Museli jsme provést evakuaci několika vedlejších budov, protože tam hrozilo bezprostřední nebezpečí, že těma troskama budou zasaženy i ty okolní budovy. Velmi intenzivně na tom pracujeme s policií České republiky. Uzavřeli jsme celý ten střed tady toho města, aby jsme zajistili bezpečnost občanům Zlína.
0: Na místě stále platí zvláštní stupeň požárního poplachu. Dá se odhadnout, jak dlouho ten zásah může ještě trvat?
1: Můj odhad v této situaci s těmito informacemi, kterými mám, si myslím, že 3 dny minimálně.
0: Vy jste prosili přes vysílání Radiožurnálu, aby lidé v okolí nevětrali. Co je teď nebezpečné? Co je ve vzduchu kromě prachu?
1: Kromě prachu jsou ve vzduchu splodiny toho hoření. Ten objekt sloužil ke skladování textilu a bot. Nebudu jmenovat firmy samozřejmě, ale podstata těch výrobků jsou plastické látky, polyuretan a podobně. Z toho polyuretanu se samozřejmě uvolňují látky škodlivé, kyanovodík a podobně. Máme na místě chemickou laboratoř, která projíždí ulice Zlína v tom bezprostředním okolí, měří ty hodnoty. Nic jsme v těch přízemních částech nenaměřili. To neznamená, že ty nebezpečné látky nevznikají. Jenom nám to potvrzuje to, že se dostávají do vyšší vrstvy atmosféry a neohrožují ty lidi, kteří se pohybují po ulici Zlína.
0: Jsou ještě nějaká omezení, která platí pro obyvatele Zlína v tuto chvíli?
1: Já bych je chtěl poprosit touto cestou a využít tomu vysílání Radiožurnálu a opravdu je požádat, ať nechodí na místo se dívat. Všechno určitě uvidí prostřednictvím televizních štábů, na místě jsou tiskoví mluvčí, jak hasičů, policie, města, kraje. Takže ty informace dostanou, je zbytečné, aby tady vzdechovali ty látky, které vznikají při tom požáru a poškozovali si své volně zdraví.
0: Ve Zlíně se z větší části zřítila výšková budova, ve které hasiči od rána likvidují rozsáhlý požár. Velitel zásahu Zdeněk Otrusin byl naším hostem v odpoledním Radiožurnálu. Už vás nechám dál pracovat a děkuji za vaše odpovědi a za váš čas. Na shledanou.
1: Děkuji vám, pěkný zbytek, na shledanou.

0: Odpolední radiožurnál čtvrtek 9. července. Pro kyberzločince nic jako letní okurková sezóna neexistuje. V posledních dnech řešily bezpečnostní firmy rozsáhlý útok na přihlašovací údaje úřadů po celém světě a zaznamenali první hackerský útok zcela v režii AI. Směřují ty útoky i k nám do Česka a dokážeme se jim lépe bránit než v minulosti. Nejen o tom teď budu mluvit s vedoucím výzkumného týmu pražské pobočky ESET Jakubem Součkem. Dobrý den, vítám vás.
1: Dobrý den, díky za pozvání.
0: V Británii se teď řeší úspěšný útok ruských hackerů na přihlašovací údaje vládních úřadů. Ten útok byl ale výrazně širší a zasáhl skoro všechny země na světě. Je mezi nimi i Česko a ví se, kdo byl cílem a jaká data hackeři ukradli?
1: Česko mezi nimi určitě je. Ten útok dokonce podle odhadů cílil na zhruba 194 zemí, takže technicky vzato v podstatě celý svět. Ve finále ty statistiky tvrdí o tom, že něco skoro jako 500 000 zařízení FortiGate po celém světě byly skenovány a právě z nich byly exfiltrovány přihlašovací údaje. Ty odhady jsou více než 100 000 000, které už prošly skrz. Cílem tady v podstatě byl kdokoliv, kdo zařízení FortiGate s nějakou zranitelností nebo případně špatnou konfigurací používá. Tedy nemluvíme přímo o tom, že by si hackři někoho vybrali, ale zkrátka spustili sken v podstatě celého internetu a kdykoliv se jim podařilo se někde dostat dovnitř, tak kradli přihlašovací údaje.
0: Pamatujeme, že v minulosti v Česku došlo k útokům třeba na nemocnice nebo na státní úřady. Zlepšilo se od té doby jejich zabezpečení nebo jsme stále v ohrožení?
1: Já bych obecně řekl, že určitě ano. Ono přece jenom s každým tím přibývajícím kybernetickým útokem vidíme, že zkrátka nikdo na světě není tomu úplně ušetřen a hackři všech možných velikostí a zaměření se zkrátka orientují na kterýkoliv cíl, který je pro ně zrovna zajímavý. Je zkrátka potřeba zároveň zmínit, že oni se taky vyvíjí, to znamená minimálně mít základní kyberbezpečnost v nějakém řádném stavu je zkrátka mnohem efektivnější obrana, než by se možná mohlo zdát.
0: Právě ty velké obavy vyvolává v posledních měsících i ten rychlý rozvoj AI a možnosti jejího zneužití k hackerským útokům. Před pár dny byl zaznamenán první zcela autonomní AI útok, jak jsme zmínili v úvodu. Na koho cílil a jak úspěšný byl?
1: Ten útok ukazuje zajímavou věc a to sice přesně to, že AI v rukou útočníků zkrátka může znamenat a postupně se nejspíš dostaneme do téhleté éry, ten pokrok, který tady vidíme. To, co společnost CISDIC popsala, ten útok, který vlastně dostal jméno Jade Puffer, tak byl útok, kdy vlastně útočník nějakým způsobem velmi pravděpodobně využil AI model, AI agenta, který zkrátka na základě instrukcí toho útočníka dokázal zneužít několik let starou zranitelnost v serveru jedné z obětí, kterou právě společnost CISDIC vyšetřovala a útok popsala a dokázal se vlastně dostat dovnitř a následně došlo k šifrování. Já bych jenom zmínil tu okrajovou část toho útoku a to sice přesto, že došlo k tomu, že pravděpodobně AI tedy dokázala se dostat až takhle daleko, tak v té finální fázi k tomu šifrování došlo, nicméně zároveň způsobem, který neumožňuje jakoukoliv dešifraci, přesto i kdyby se oběť rozhodla zaplatit. To znamená, že nějaké masové využívání tohoto přístupu nám ještě minimálně v bezprostřední budoucnosti nehrozí.
0: A teď ještě na závěr z toho uživatelského hlediska. Vy jste nedávno vydávali varování před falešnými mobilními hrami. Jak mohou být dnes nebezpečné a může je normální uživatel třeba omylem stáhnout z Google Play anebo App Store?
1: Nejenom mobilní hry, ale v podstatě jakákoliv populárnější aplikace je oblíbeným cílem útočníků. Nesnad, že by zneužili tu aplikaci jako takovou, oni zkrátka zneužijí její jméno. Ta dobrá zpráva pro uživatele je, že ta šance, že by taková aplikace pocházela přímo z oficiálního Google Play nebo App Store, je zkrátka velmi, velmi minimální a právě v drtivé většině případů jsou to aplikace z těch nestandardních dalších zdrojů třetí stran, které jsou škodlivé. To znamená, že pokud uživatelé dodržují takovéto základní pravidlo, tedy neinstalovat aplikace z jakýchkoliv jiných než oficiálních zdrojů, tak se velké části těchto podvodných a nebezpečných aplikací právě můžou vyvarovat.
0: Říká ve vysílání odpoledního radiožurnálu vedoucí výzkumného týmu pražské pobočky ESET Jakub Souček. Děkuji vám za váš čas i odpovědi a přeju hezký den.
1: Díky za pozvání, naslyšenou.

0: V odpolední Radio Žurnálu ještě zpěvačka Dajdou ve 14.54. Stihneme ještě sport. Víme, že tenistka Karolína Muchová právě hraje o postup do finále Wimbledonu. I to jsme sledovali ve vysílání a sledujeme dál. Soupeřkou je Američanka Coco Gauffová a v Londýně u toho reportér Jaroslav Plašil.
1: 3-1 vede Karolína Muchová, která teď uhájila svůj servis v prvním setu za stavu 1-1, sebrala soupeřce podání a teď uhájila svůj servis, takže odskakuje, vede 3-1 v prvním setu česká hráčka, která je teď napřímo a fantastickým returnem teď rozebrala Cory Coco Gauffovou, která už se nedostala k žádnému úderu. Byť k němu se chystala a natočila, ale už nedokázala balonek umístit dál než metr a půl před sebe. Skvělý return Karolíny Muchové, 3-1, 15-0. Po odvrácených breakbolech Karolína Muchová si může zase o něco víc věřit. Teď se bude podání opakovat. Rozhodčí Alison Hughesová zahlásila první podání, balonek se dotknul sítě. A tak bude teď Coco Gauffová podávat znovu na Karolínu Muchovou. Těžký servis Muchová dokázala backendem dostat k šáře a teď si obíhá míček, aby mohla dát forehandem. Krásné zkrácení hry. Fantasticky Karolína Muchová uklidila balonek těsně za pásku. Doslova ukryla svůj forehandový kraťas, takže Coco Gauffová ani nereagovala. Skvěle, skvěle, skvěle. Karolína Muchová vede 3-1. A teď navíc útočí na další servisový gem Američanky, která podává za stavu 0-30. Těžký servis Muchová vyblokovala podseknutím balonku z forehandové strany, jenomže na další ránu Gauffové už nedosáhla. Gauffová šla do kurtu a
0: poslouchat dál můžete komentování Jaroslava Plašila na digitální stanici Radiožurnál Sport. Karolína Muchová hraje o postup do finále Wimbledonu s Američankou Coco Gauffovou. No a po 15. už živě z Varu.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Spolu ale sami. Babiš s Pavlem přežili summit Severoatlantické aliance. Co všechno se na něm stalo?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, Teddy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Ministerstva kultury a generálního partnera festivalu Česká spořitelna. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
4: Radiožurnál je 15 hodin. A zprávy pro vás má Adéla Burešová.
5: Hasiči stále nemají pod kontrolou požár výškové budovy v centru Zlína. Její část se zřítila. Maďarská opoziční strana Fidesz svolala na dnešek demonstraci na podporu prezidenta. Tenistka Muchová bojuje ve Wimbledonu o premiérový postup do finále. Po ní nastoupí Nosková. Na dálnici D1 popojíždí kolona na příjezdu do Brna od Prahy. A počasí zítra bude slunečno, místy až oblačno. Teploty až 29 stupňů.
0: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
5: Hasiči dál bojují s požárem v centru Zlína. Oheň se zatím nedaří dostat pod kontrolu. Část výškové budovy už se zřítila. Na místě je reportér David Jabůrek.
6: Z budovy, kterou pohltil požár, v tuto chvíli zbývá pouze jedna ze stěn. Ta je přitom nadále v plamenech a jde z ní hustý černý kouř. Ozývají se také rány. Lidé ve Zlíně a okolí by proto neměli větrat ani vycházet ven. Na místě jsou desítky jednotek hasičů, včetně speciální techniky. Hasí teď vzhledem k nestabilitě zbývající části budovy, ale pouze vrtulník s ambivakem. Škodu teď není možné vyčíslit, ale jen dvě obuvnické firmy, které v budově měly sklady, hlásí škodu kolem 180 milionů korun. Ze Zlína David Jabůrek, Radiožurnál.
5: Vláda ANO, SPD a motoristů dnes vyhodnocuje své programové prohlášení. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO od rána postupně přijímá jednotlivé ministry v Kramářově vile a je tam taky reportér Vojtěch Tomášek.
7: Série jednání předsedy vlády s ministry se už pomalu chýlí ke konci, ty schůzky většinou netrvají dlouho. Na vládních sítích se od rána postupně objevují videa jednotlivých ministrů s procentuálním vyhodnocením toho, co už se podařilo, co je v procesu a co ještě nezačalo. Drtivá většina bodů je podle té statistiky hotová nebo v procesu. Opozice to působení vlády vidí jinak, tvrdí například, že kabinet hájí hlavně své vlastní zájmy. Celou tu sérii schůzek zakončí tady v Kramářově vile zhruba za hodinu tiskový briefing premiéra Andreje Babiše, na který zatím čekáme. Z Kramářovy vily Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
5: Maďarská strana Fidesz bývalého premiéra Viktora Orbána má na dnešek svolává demonstraci na podporu prezidenta. Reaguje tak na návrh ústavní změny, který by umožnil hlavu státu odvolat. Podobný protest uspořádal Fidesz už před měsícem. Tamáš Šujok opakovaně vzkázal, že se sám prezidentského křesla nevzdá. Premiér jeho rezignaci požaduje jako součást očištění státní správy od bývalé vlády. Chystané odvolání Šujoka kritizovala i maďarská pobočka Organizace na ochranu lidských práv Amnesty International. Medvědi hnědí si podle ošetřovatelů už zvykli na přírodní výběh v Jánských lázních. Do Krkonoš byli převezeni před čtvrt rokem ze zoologické zahrady ve Slovenských Košicích. Každý den snědí celkem 25 kilogramů potravy, říká ošetřovatelka Natálie Poděbradská.
8: Máme jenom svačinku, psí granule, lněný granule, mrkvičku a celer. Hlavní jídlo pak dostávají, tam mají batáty, kukuřici, hlávkový salát, jablíčka a pak jako dostávají k tomu ještě hovězí žebro.
5: Do Krkonoš se tímto převozem medvědi vrátili po 300 letech.
0: Sport.
9: Tenisový Wimbledon může mít ryze české finále ženské dvouhry. Lindu Noskovou totiž čeká v All England Clubu souboj s Ukrajinkou Kostěukovou a Karolína Muchová už teď hraje semifinále s Američankou Goffovou. Je u toho Jaroslav Plašil.
10: Jdem do lůžku, Goffová se brání, Karolína Muchová volej, krásně umístěný, z 0-40 na schodu, 4-1 vede Karolína Muchová a teď dává na schodu poté, co se dostala ze stavu 0-40, fantasticky, teď hraje Karolína Muchová. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
9: Deblistka Kateřina Siniaková končí na Grand Slamu v Londýně ve čtvrtfinále, s Taylor Townsendovou podlehli čínsko-francouzské dvojici Kuo Han Yi, Kristina Mladenovičová po setech 6-7 a 5-7.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: na Ořech. Osobním autem je ta jízda o něco rychlejší v levém pruhu, alespoň na dálnici D5. Na okruhu se pak zdržíte v osobním autě asi 10 minut. Taky na dálnici D8 vázne provoz na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Zastavíte na 3. kilometru, pomalu pojedete až do Kbelské ulice, hlavně v kamionu v pravém pruhu. V Praze houstne provoz, už musí regulovat vjezdy do tunelového komplexu Blanka směrem Stroje. Pozor, teď dejte v Letenském tunelu. Ve směru nahoru na Letnou překáží dvě auta po nehodě a tunel je ucpaný. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě území až oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě 21 až 24, na horách většinou kolem 19. Tolik zprávy. A teď se vysílání Radiožurnálu vrací do Karlových Varů. Slovo má Hanka Schánilová.
3: A přeji vám krásné odpoledne, ano, z Karlových Varů, naše filmové studio. Dnes budeme hodně propojovat s Londýnem, kde se dnes odehrají obě semifinále s českou účastí na Wimbledonu. Karolína Muchová, Linda Nosková, tak to budou hlavní hvězdy našeho vysílání hned po 15. hodině. Vám všem teď přeji krásné odpoledne.
1: Filmžurnál s Hankou Schánilovou.

0: Dnes v Londýně možná vzniká nový filmový námět. Dvě Češky se pokusí probít do sobotního finále ženské dvouhry. Karolína Muchová už se o to pokouší proti Američance Goffové a slovo má náš reportér Jaroslav Plašil.
1: Goffová servíruje dobře teď na střed. Muchová se dokázala vrátit. Stav připomínám příznivý pro Muchovou. 5-1 vede a teď je to schoda při podání Američanky. Goffová se vydává k síti. Karolína Muchová se jí snaží prohodit, ale Goffová neuvěřitelně se odrazila do vzduchu a předvedla neskutečný volej, stop volej, hned za síť pak zapadl míček a Karolína Muchová neměla šanci. Vypadalo to hodně nadějně pro českou hráčku, která se snažila prohodit

teď Američanku, ale její reakce byla velmi blesková a dokázala zahrát míček tak, že skočil hned za síť a Muchová už neměla nárok. 1-5 výhoda pro americkou tenistku, která teď servíruje tak, aby ještě set nekončil, a má teď gamble, má výhodu, 1-5 výhoda Američanky. Těžký servis, Muchová dostala balonek zpátky a vynutila si chybu Američanky, tak další schoda. Tak Američanka Goffová musí bojovat i o tento servisový gem velmi urputně, přestože ji měla velmi dobře rozehraný, ale Karolína Muchová se stále brání, stále je teď ve hře v tomto servisovém gemu. Američanky už dvakrát získala podání soupeřky, sama uhájila několik breakových šancí a tak vede 5-1. A teď servíruje Goffová do autu, takže 5-1 a schoda z pohledu české hráčky. Navíc bude Muchová přijímat druhé podání Goffové. Goffová servíruje velmi dobře. Teď Muchová bohužel teď z backendu do autu a tak je to přímý bod z druhého podání Goffové, která má výhodu na centrálním dvorci v prvním semifinále, které můžete poslouchat na radiožurnálu Sport, stejně jako druhé, ve kterém Linda Nosková nastoupí proti Martě Kostěkové z Ukrajiny, takže i tam bude Češka, ale teď jsme zvědaví na Karolínu Muchovou, která je na returnu. Goffové při podání teď překážela síť, takže druhé podání Američanky, 1-5 výhoda americké tenistky. Goffová už servíruje na Muchovou, servis s odskokem, s rotací, Muchová trefuje nakonec do autu, tak trošičku se zpožděním se ozvalo elektronické hlášení, těsný aut, ale byl, a tak Američanka Goffová přeci jenom snížila na 2-5.

0: všecko, tak všechno mám.
1: My pro vás vysíláme z filmového festivalu v Karlových Varech a každý den pro vás chystáme také podcast o životě na festivalu. A tady už je čtvrteční díl.
2: Festivalový vývar.
3: Podcast o tom nejzajímavějším na prestižní filmové přehlídce v Karlových Varech.
4: V dnešním vývaru se blíž podíváme na dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato, za který režisérka Pepa Lubojacky získala cenu na Berlinále. A odpovíme na otázku, jak se dělá rádio. Příjemný poslech přeje Eliška Zábrocká.
3: Festivalový vývar.
4: Mistryně. Tak to je film Bohdana Karáska, který měl na Karlovarském filmovém festivalu ve středu premiéru. Hlavní roli lékařky Moniky stvárnila herečka Marie Švestková.
5: Jo, taky se v sobotu asi uvidím s Petrem.
6: A Petr, on bude tady?
5: Kdyby to tehdy s Petrem vyšlo, tisíckrát omletá otázka.
4: Právě ona si povídala v našem airstreamu s moderátorem Martinem Baluchou. Mistryně je podle Marie Švestkové konverzační drama.
5: Ta scéna, která je nakonec 10minutová v té kavárně, tak ta se točila třeba 2 dny, jo. Takže prostě já bych tady chtěla zdůraznit jako funkci režisera a zároveň střihače, protože jako ten střih pak s tím taky udělal jako neuvěřitelný věci, protože těch takeů bylo opravdu hodně a těch variant a jakože různých intonací jako, a Bohdan se s tím pak jako pohrál i v té střižně. Já jsem totiž člověk, co má hrozně slabou jako pozornost a děsí mě filmy, kde se hodně mluví, ale Bohdan třeba v Karelia a ty mě přesvědčil o tom, že i já to zvládnu, jo.
4: To herec Pavel Liška nový film zatím připravuje, ale prozradil nám, o čem bude.
7: Já jsem si ho pojmenoval takový jakoby sociálně vykořeněnej Kolia, jako jo, protože to gro toho příběhu je vlastně stejný, jako jo, kdy si dva lidi, starší muž a malé dítě, jako k sobě najdou cestu, ačkoliv oni se vlastně nechtějí. Osud je dá dohromady a skončí to tak, že nejradši potom se to odloučení je těžký. Takže pro mě ten vlastně ten námět jsem si pojmenoval jako takovej Kolia. Ale svazující to vůbec není, protože to jsem si takhle přečetl jenom já, jako jo, a to nikdo neví.
4: Ve velkém sálu hotelu Thermal se promítal taky dokument Pepy Lubojacky, Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Tedy film, který získal na letošním Berlinále cenu za nejlepší dokument.
8: Já jsem koště.
5: Beze mnou brácha dneska.
9: Nejseš koště.
5: Přines mi jahody.
9: Jsi jenom trošku ztracený.
4: Kolegyně, redaktorka Lucie Pávová. O čem je dokument, Kdyby se holuby proměnily ve zlato?
10: Je to takový hodně surový osobní film, ve kterém ta autorka zkoumá příběh hlavně svého bratra, který trpí závislostí a taky je bezdomova. A ona zachycuje vlastně na vlastní telefon tu jeho cestu, ty problémy, které řeší.
4: Ty jsi viděla to zahájení, co Pepa Lubojacky, tedy režisérka toho dokumentu, řekla před premiérou?
10: Ona tam mluvila o tom svém otci, říkala, že je jedním z osob, kterým by ten film chtěla věnovat. Odkázala ho mimo jiné i dalším lidem, kteří trpí závislostí nebo jí trpěli a zemřeli kvůli tomu, nebo se potýkají s tím, že jsou bezdomova, že žijí na ulici.
4: A režisérka Pepa Lubojacky byla i hostem Radiožurnálu.
11: Je to brutální upřímnost hlavně kvůli tomu, že ona vlastně jako závislost je ošklivá. Já jsem ji nechtěla nějak já si myslím, že je prostě potřeba to ukázat celý. Já jsem vždycky věděla, že můj brácha měl právo veta. Bylo pro mě hrozně důležité, aby ten film viděl celý, zastřízlivě, aby opravdu jako vědomě byl schopný jako pochopit, co tam je zobrazený a od začátku věděl, že cokoliv by tam nechtěl, tak půjde pryč. My jsme se na to podívali znova, on prostě řekl, že to je sice drsný, ale že to je realita a pojďme prostě ukázat tu realitu, protože takhle to je a je to denní realita strašně moc lidí, kteří žijou se závislostí nebo rodinných příslušníků a blízkých lidí, kteří žijou se závislostí nebo kteří mají zkušenost se životem na ulici.
4: Lucko, ty jsi mluvila s diváky po premiéře, jaké emoce se v nich mísily?
10: Já jsem byla vlastně překvapená tím, kolik z nich mi řeklo, že se v tom filmu aspoň částečně našlo.
12: Jo, tak téma celkem znám, takže dobrý téma, no, určitě dobrý.
13: Ve výsledku to bylo velmi dechberoucí a hrozně mě vlastně mrzí, že někdo musí zažívat takovouhle realitu života.
14: Zasáhlo mě to strašně moc a od jak živa si myslím, že je nejdůležitější nebýt lhostejný.
15: Tak člověk si uvědomí různý věci během toho, no.
2: Posloucháte podcast Radiožurnálu Festivalový vývar.
4: diplomatka, politička a herečka Magda Vašáriová. Právě ona převezme na slavnostním zakončení cenu prezidenta festivalu. Ve vysílání Radiožurnálu společně s Janem Pokorným vzpomínala na jeden ze svých nejslavnějších filmů, Postřiženy.
16: Usíla si vlasy.
17: To je z Postřižin.
18: Já tam nehrál.
17: Já sa nedívam na seba, no čo som masochista, nie. Takže já sa na seba nedívam.
18: Tak tam jsou různé scény v těch Postřižinách, když tedy chcete, abychom vám ten film přiblížili.
17: Já si něco pamatuju.
18: Já už taky něco pamatuju, ale ta scéna, dobře, já se vás na to zeptám. Když jste vypila to pivo, jak se říká na ex, no. Tedy v tom obraze to tak bylo, v tom záběru.
19: Paní Sládková, kdybyste se neurazila, napijte se s námi.
20: Na zdraví.
18: Fakt to bylo na ex, nebo to bylo střihem?
17: Oni mě naučili, že nesmíte polikat, jo? Musíte prostě dobře. Otevřít hrdlo a vlít to do sebe.
18: A co jste udělala?
17: No, udělala jsem to dvakrát, jednou dopoledne a jednou odpoledne. To jinak nejde. A jelikož v podstatě já nepiju a už vůbec ne pivo, já se omlouvám. Prostě já vím, že jsem symbolem piva, ale já, pokud mě někdo nedonutí, tak já vlastně to pivo nevypiju. Takže, ale když mi zaplatíte, tak jo, samozřejmě.
20: Dobré, mělo by se vychladit.
4: Lucí, o jakém filmu se tady moc nemluví a podle tebe by se mělo?
10: Já si myslím, že se málo mluví o filmu Milovník, ne Bojovník. Je to slovensko-česká koprodukce a pro mě je to taková generační výpověď, generace Z, o tom, jak nahlíží na život.
4: V TV Parku měl znovu po roce prostor i Radiožurnál. Tentokrát se na jednom pódiu sešly hned tři osobnosti Českého rozhlasu. Našemu fotbalovému expertovi Pavlu Horvátovi se dostalo pochvaly nejen od moderátora Libora Boučka, ale taky od Jana Pokorného.
18: V tom Pavlovi to rádio, člověk to pozná za ta léta, v něm to bylo jako v koze. On to tam začal dávat na první dobrou, byl neuvěřitelně autentický.
21: Jakože to je z kozy, to je jako dobrý, jo? Nebo...
18: Že je to v tobě jako v koze.
21: A to je jako pochvala, jako jo.
22: To je pochvala.
18: Ano.
21: Tak děkuju, to jsem právě chtěl vědět.
23: Ne, tam je uchvatné, jestli to posloucháš, tak desíce, Pavel se tam naučil celou řadu cizích slov.
21: My tomu říkáme lingvistický kroužek, protože tam jsou některé výrazy. Ono, když jsi vyučený řezník prodavač, hraješ 20 let vrcholově fotbal, tak úplně slovo implementovat nepoužíváš, jako. Takže když to ale prvně vybalili, tak jsem říkal, tyve, to mi nadávají asi.
23: A můžeš si i dál povídat se svými kamarády fotbalisty, nebo už
21: vůbec nemají nárok?
23: Nemají nárok.
4: A slíbili jsme odpověď na otázku, jak se dělá rádio, tak tady je.
18: Pokud se dělá s láskou, s vášní a zodpovědně, tak se dělá dobře.
23: Pavle?
21: To se dá podepsat. Já fakt si myslím, že tam je rozhodující ta parta. Pro mě vždycky bylo důležitý, v jakém týmu hraju a jaký lidi mám kolem sebe. A já tady se od prvního momentu, co jsem vylez tý trojice z toho výtahu, tak se tam cítím prostě dobře.
23: A když jsi zmínil tu partu, tak já musím zmínit úplně tu nejdůležitější partu. A tou sportovní terminologií jsou to fanoušci a faninky. A jsou to lidé, kteří poslouchají Český rozhlas a kteří s námi sdílí to, o co my se pokoušíme. Tak za to vám patří obrovský dík. Držte palce Českému rozhlasu, protože je to instituce nezastupitelná.
4: A díky, že držíte palce i podcastu Vývar. Další porci naservírujeme hned zítra.
2: Festivalový vývar.
3: To nejzajímavější z filmových varů najdete na webu Radiožurnálu nebo v aplikaci Můj rozhlas a na všech podcastových platformách.

0: Dvě dosud bezchybné tenistky v turnaji v Londýně, Češka Karolína Muchová a Američanka Coco Gauffová, hrají první semifinále ženské dvouhry na Wimbledonu. Vidí je u toho Jaroslav Plašil.
1: Karolína Muchová, připomínám, první sadu vyhrála 6-2. Teď je to 0-1, 30-0 pro Karolínu Muchovou, která teď servíruje do forehandu Gauffové. Krásný return Gauffové, měl parádní délku a Muchová už si s tím neporadila, protože balonek přistál u čáry tam, kde je to nejvíc hnědé, nejvíc rozbité. To se ohromně těžko pak něco vytváří dál. Muchová teď si bere další balonky, bude podávat za stavu 6-2, 0-1, 30-15. Fantastický return Gauffové, ideální délka, parádně trefeno. Teď Karolína Muchová bude servírovat z levé strany. Bohužel do autu, stále jí nejde první servis v celém tomto zápase. Nechci se opakovat, ve vysílání radiožurnálu Sport už jsme to párkrát připomněli. Ta procenta jsou nízká a velký obdiv, jak to Muchová zvládá. Karolína Muchová, teď další druhý servis na Gauffovou. Teď trefená lajna Muchové forehand k čáře a Muchová se teď ale musí bránit, protože také Gauffová trefila lajnu, ale Gauffové už další úder nevyšel. Out, přestože hraje Gauffová údery pod velkým liftem, snaží se dávat balonku.
0: Další vývoj utkání už můžete poslouchat na digitální stanici Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Radiožurnál je 15.30. Zprávy pro vás má Adéla Burešová.
1: Ve Zlíně dál hoří jedna z výškových budov baťovského areálu. Ta se navíc z velké části zřítila. Na místě zasahují stovky hasičů s výškovou technikou. S likvidací rozsáhlého požáru jim pomáhá taky vrtulník. Požár hasiči nemají stále pod kontrolou. Velitel zásahu Zdeněk Otrusin proto prosí lidi, aby se k místu vůbec nepřibližovali.
2: Informace dostanou, je zbytečné, aby tady zdechovali ty látky, které vznikají při tom požáru a poškozovali si své volně zdraví.
1: Nejvyšší povolené ceny paliv zítra vzrostou o desítky haléřů, informovalo o tom ministerstvo financí na síti X. Za litr nafty řidiči zaplatí zítra až 38 korun a 22 haléřů. To je o 77 haléřů více než dnes. Po několika týdnech státní regulace se tak cena vrátí nad 38 korun. Benzín zdraží o 27 haléřů na 41 korun a 70 haléřů. Regulaci cen pohonných hmot vláda prodloužila zatím do 19. července. Na švýcarské hoře Liskam zahynul český horolezec. Informovala o tom policie v kantonu Valais. 34-letého Čecha zabil skalní sesuv ve výšce přibližně 4300 metrů. Na místo nehody dorazily záchranné složky i s vrtulníkem. Oživit se horolezce ale nepodařilo. Mezinárodní letiště v Palm Beach na Floridě se dnes přejmenovalo na letiště Donalda Trumpa. O změně rozhodli poslanci floridského parlamentu. Zatím bude letiště používat dvě kódová označení zároveň. Na zkratku DJT, tedy Donalda Johna Trumpa, přejde 18. srpna. Sport. České volejbalistky čeká na turnaji Ligy národů v srbském Bělehradě druhé utkání. Po porážce 1-3 s Němkami zabojují o vylepšení pozice v tabulce proti Nizozemkám od 16.30. To reprezentační smečař Donovan Javoronok po 10 letech opouští Itálii. Z Perugie se stěhuje jako první český volejbalista v historii do Japonska, kde bude hájit barvy Wolf Dogs Nagoya. Hned po zprávách se vydáme na semifinále tenistky Karolíny Muchové na Grand Slamu v Londýně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Úspora D1 u Brna a v Praze nehoda ve Spořilovské ulici. Na dálnici D1 čekejte kolony na příjezdu do Brna z Prahy od kilometru 176 až do omezení v Brně. Často se zastavíte i v levém pruhu osobním autem. Pro osobní je to asi na 40 minut ten průjezd Brnem. A taky severní trasa silnice 35 hlásíte kolony u Litomyšle směrem na Mohelnici.
5: Od Hrušové, od Vysokého Mýta, do přední Tomiš na tom kruháku, je to asi 3 kiláky frontanu.
4: Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 po pojíždí kolona před sjezdem na Ořech. Pouze silný provoz a zdržíte se přes 15 minut. Ucpává se kvůli tomu i plzeňská dálnice na příjezdu do Prahy. Tam stojí hlavně kamiony od 8. kilometru. Podobná situace i na D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Koleny se sunou ze 3. kilometru až do Kbelské ulice do omezení. V Praze i nehoda, dvě auta se srazila ve Spořilovské ulici směrem z centra za křížením s jižní spojkou a je tam kolona už z Bohdalecké ulice. Ještě silnice 16 z Mělníka do Slaného je ucpaná před Novou Vsí, pomalu pojedete od Spomyšle až ke sjezdu na D8. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V noci se ochladí na 12 až 7 stupňů a zítra čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě území až oblačno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě 21 až 24, na horách pak většinou kolem 19. To byly zprávy. A odpolední Radiožurnál vysílá z festivalových Karlových Varů. Slovo má Hanka Schánilová.
3: Filmžurnál s Hankou Schánilovou.
0: A dnešními hosty Filmžurnálu jsou hudebník, skladatel, herec Jan P. Muchov a spolu s ním také zpěvák David Volenec. Tak hezké odpoledne, pánové.
6: Dobrý den, hezké odpoledne.
7: Krásné odpoledne.
0: Oba dva patříte do skupiny Color Factory a oba vás tady ve Varech spojuje zvláštní uvedení filmu Šeptej Davida Ondříčka. Do jeho debutového filmu patří vaše hudba a Jan P. Muchov tam dokonce i hraje. Kolik vám bylo, Honzo?
6: Mě bylo v té době asi 23 a prostě byla to na Davidovu zodpovědnost, jako dneska už by mě asi neobsadilo.
0: A takže pořád o sobě říkáte, že jste příležitostným hercem?
6: Ano, a moje filmo, jako už je ukončená má herecká kariéra.
0: Kdo ví. Šeptej má ale 30 let od premiéry, což je vážně docela dlouhá doba. Vím, že v tom věku vám to muselo přijít jakože dinosauří doba.
6: Přesně tak.
0: Takhle obrovská. Byli jste se, pánové, podívat tady na projekci ve Varech?
7: Na projekci Šeptej. Teď před chvílí jsme přišli z ní, protože jsme měli tu čest tu projekci uvíst třema písničkama Color Factory. Bylo to krásný, myslím, že lidi nás překvapili, protože v tom divadelním sále křičeli a aplaudovali, bylo to strašně příjemný.
6: Ale samotný film jsme neviděli, protože jsme už zase museli jít za dalšími povinnostmi.
0: Možná věčná škoda.
7: Takže Honza je rád. Asi, ne?
6: Já jsem byl rád.
0: Ten film Šeptej měl podtitul Na křídlech adrenalinu, lásky a fantazie. Jsou tohle pro vás 90. léta?
6: Já myslím, že ten podtitul minimálně pro ten film byl velice přesný a myslím si, že i částečně pro popis té doby, že to byla taková doba bezstarostná a ten pocit po té revoluci vlastně ještě stále přetrvával, že dnes je všechno, nebo v tu chvíli, že je všechno možné, všechno se otevírá a méně se, myslím, přemýšlelo a více se člověk jako spontánně užíval pocit té svobody, že může cestovat, že může číst, co chce, že se může dívat na filmy, jaké chce a může zkoušet věci, jaké chce a nebylo, a všichni si tak jako fandili a všichni byli přátelští a bylo to fajn.
0: Davide, co vy?
7: A ač teda bezstarostná doba, tak nás ta divoká i doba zasáhla ještě v našem divokém věku, bych řekl. My jsme byli všichni tak ještě pubertální, podle mě, nebo já určitě, takže
0: se nám spojili
7: opravdu, ano, takže nám se spojili dvě takové divoké doby dohromady a takže nejenom my jako lidi jsme sami sebe poznávali, ale myslím, že i ta společnost objevovala tehdy a vůbec se tak jako snažila někam zařadit.
6: Formovala vlastně.
0: Bylo i natáčení plné toho adrenalinu, o kterém jsme mluvili.
6: Bylo také i z důvodu toho, že to byl filmový debut většiny vlastně toho štábu a nebylo to nějak úplně, prostě, že by to byl vysokorozpočtový film, takže bylo i jako nutné díky finančním jakože limitům bylo potřeba se uspůsobovat a přizpůsobovat pomalu každý natáčecí den, ale někdy to tak bývá, že to omezení vám dává jistou dávku jako kreativity, protože si musíte pomoct nějakým nápadem.
0: Dneska bychom řekli punk?
6: No, nebyl to úplně punk, ale prostě nebylo to úplně tak jako snadný a samozřejmě dlouhý natáčecí dny s přesčasama. Bylo tam hodně noček, což je potom, když třeba už natáčíte pátou noc a třeba já to neumím spát přes den, tak je to pak náročnější.
0: Já jsem se dívala na starý plakát a Šeptej byl film Nevhodný mládeži do 12 let. Myslíte si, že mu ta nálepka zůstala i teď? Já si říkám, co by na ně řekli dnešní 12-letí.
7: My jsme měli zůstat v tom kinosále a znova si ho připomenout, protože já teda vím, že Honza tam měl milostnou scénu, to je pravda,
6: že? Jo, ale bylo to podle mě, jako já si to nepamatuju přesně, ale už to samotné natážení bylo velmi decentní, takže se nemyslím, já si myslím, že ta nepřístupnost jako jistá není z důvodu tohoto tématu, ale spíš prostě, že se tam i jsou nepovolené látky. Já si myslím, že to je v tom příběhu. Já si myslím, že to bude spíš z tohohle důvodu.
0: Vy jste, Jene, hercem, zároveň také autorem hudby. Já vím, že už to je 30 let, ale první nabídka byla na hudbu anebo na herce?
6: No právě, že na to herce mám ten pocit, ale musela byste se asi přeptat pana režiséra, ale já si to pamatuju tak, protože my jsme s Honzou Čechtickým, kamarádem našim a spoluhráčem Davida z kapely Sebastians. My jsme byli velcí kamarádi a chodívávali jsme do kavárny Slávie a David Ondříček nás tam vídal a on si myslel, že my jsme si a stále možná jsme, ale bývali jsme si hodně fyzicky podobní a on si myslel, že jsme opravdoví bratři a oslovil nás, protože v tom scénáři tam jako jsou dva bratři, jako dvě ty postavy a on si říkal, tyhle dva bráchové by se mi tam hodili a říkal teda, že mu bylo divný, že jsme oba dva Honza. No, ale říkal si,
0: ale
6: že to
0: rodiny jsou různé.
6: Pro ten film to nevadí a myslím si, že to vlastně původně a až když nás jako poznal víc, tak jako by zjistil, že vlastně jsme jako hudebníci a díky tomu.
0: Do když
6: vlastně
0: jste mu tam fašoval tu hudbu?
6: To bylo, my jsme právě s Honzou jsme se vraceli z nějakého natáčení té naší desky, jsme se vraceli na nějaký ten plac na to natáčení filmové a pustili jsme mu z kazety nějaký jako průběžný stavy našich nahrávek a Davidovi se to hrozně zalíbilo a požádal nás, jestli by ty naše písničky tam mohl použít.
0: Jak jste reagoval, Davide? Ne Ondříčku, ale Volenče.
7: My jsme byli strašně rádi určitě. My jsme od začátku cítili, že ten hudební projekt který vytváříme, je něco speciálního. Jsme to jako věděli a už i zkoušky probíhaly tak, že který prostě probíhaly doma v obývacím pokoji, ale na ty zkoušky chodili naši kamarádi. Myslím, že i David Ondříček právě tam přišel a tak dál. A přišel tam náš budoucí, já nevím, zvukař zní dost spíš Honza Petrusek, který vlastně vytvořil zvuk ty desce a takže my jsme věděli, že je to něco speciálního, ale to, že nakonec to bylo použito v tom filmu, tomu dodalo samozřejmě mnohem větší publikum a dostalo to mezi lidi, takže my jsme určitě Davidovi za tohle vděční.
0: Jan P. Muchov, David Volenec, hudebníci nově obnovené skupiny Color Factory jsou našimi hosty tady ve filmovém studiu Radiožurnálu. Víte co, pojďme si poslechnout jejich muziku, kterou proslavil film Šeptej.

0: Pod touhle muzikou, co jste právě teď poslouchali ve Filmžurnálu, jsou podepsaní hudebníci Jan P. Muchov, David Volenec, což jsou staronoví členové skupiny Color Factory. Ten váš příběh právě téhle skupiny měl americký začátek, potom české pokračování. Podle mě docela rychlý konec. Proč se Color Factory nezdrželi na české scéně poněkud delší dobu? Teď se na sebe se podívali a nevím, kdo by měl začít. Kdo za to může?
1: Oni ty koncerty,
2: nikdo
1: kapel,
2: za to nemůže, to, no. Protože to byl vlastně, to byla kapela stvořená z kamarádů, kteří zároveň hráli v několika dalších kapelách a bylo to vytvořené vlastně jenom pro jednu desku. Na základě toho jakoby diváckého ohlasu a že o to byl zájem a bavilo nás spolu hrát, tak vznikla ještě další deska a pokračovala se chvíle, ale ty aktivity v těch dalších kapelách vlastně působily jakoby logicky odstředivě na to občasné setkávání se a proto se to potom díky těm aktivitám ostatním už to nepokračovalo.
0: To byla hodně diplomatická.
2: No ne, ale bylo to tak. To tak, v tom nebyl žádný konflikt, nic, jenom konflikt časovej vlastně.
1: Ano, my jsme se jako nikdy nepohádali, ne, vůbec, takový, vůbec, prostě vůbec. Jenom už to skončilo.
0: Prostě to skončilo. Není v Česku podle mě nic víc než Rudolfinum. Jak se vám podařilo natočit desku právě v Rudolfinu?
1: No já už jsem tady zmiňoval Honzu Petruska, což byl člověk, který postavil pod Rudolfinem, pod tím sálem úžasný studio, navrhl ty technologie a vůbec procesy, jak se tehdy tam nahrávalo. A bylo to skutečně revoluční. A my, když jsme přišli do toho studia, tak tehdy to bylo fakt něco. Sednout si do toho studia před tu obrovskou konzoli a používat takový krabičky, o kterých se nám do ty doby nezdálo.
2: A natáčet v Dvořákově síni.
1: Dvořákova síň bylo samozřejmě něco fantastického. My jsme tu desku natáčeli všichni dohromady, my jsme ji natáčeli živě.
2: V nočních frekvencích, když tam bylo volno, filharmonie spala, tak my jsme užívali.
1: A tak, jak ten sál je samozřejmě zvukově neuvěřitelný, tak je samozřejmě taky nekompromisní a přísnej, protože tam, jakmile jsme udělali nějakou chybu a jak říkám, nahrávali jsme dohromady, tak ten sál tu chybu takhle vzal a takhle ji nafouk jako balón
2: ve velký ozvěně
1: vypustil. A šli jsme znova.
2: A ještě, pardon, fascinující na tom Honzovi Petruskovi, to bylo to nejenom, že měl na starosti to studio a vlastně ho jako celý vymyslel a tu akustiku, on byl náš, jako, on byl, jemu bylo taky 20 plus, on to nebyl nějaký matador, takže bylo skvělý, on byl hrozně jako, nám to pomohlo.
1: Ale ten pravý poklad toho Honzy se skrýval tady, no, si myslím, v té hlavě, protože to bylo, jako, to bylo gro toho.
2: Ale takže, jako, to, že natáčíme v tom svatostánku, to bylo fakt, jako, pro nás svátek.
1: To bylo nádherný, jak jsem říkal, ten sál, jako, nás uměl i podpořit a byl teda i, jako, nekompromisní k nám a já si pamatuju, jak jsme říkali, že to byly noční frekvence. Když jsme odsunuli ty nástroje těch filharmoniků, tak pak nebyl lepší nápad, než nakonec jedny písničky bouchnout do gongu, který tam zůstal, obrovský gong od toho nějakého bubeníka. A to byla taková rána, kterou jsme si neuměli představit a museli jsme znova.
0: Pojďme se jenom vrátit k tomu momentu, k tomu spouštěči vaší popularity, což bylo velmi pravděpodobně právě film Davida Ondříčka. Co přišlo potom? Tehdy, kdo nebyl v ESU, tak jako by nebyl. Vy jste byli i v ESU?
2: Já si pamatuju, že ESO začalo možná ještě potom, ne, ale byli jsme
1: myslím, že ne, ale byli jsme v hitparádě
2: Martina Hrdinky, na ČT, to bylo právě takové jako předchůdce ESA, bylo to takové jako pořád asi měsíčník nebo něco, kde
1: ale byli, asi stejný tam bizár, takový top of the pops, byli jsme nebo tam pokus přesně o český top of the pops. A na to si opravdu pamatuju, na ten koncert, na ten playback samozřejmě.
2: A samozřejmě, jako byli jsme, já jsem bydlel tenkrát jako na Jižňáku v paneláku a před tím panelákem třeba přespávali jako faninky a bylo to taky jako bizarní, prostě bylo to zvláštní, opravdu tenkrát, jak nebyly 42 programů a bylo prostě, když šlo něco do kin, tak to vlastně půlka republiky fakt znala a bylo to hrozně.
1: Ale
2: jako
1: ano, bylo to díky vlastně tomu Davidovému filmu, jak jsem říkal, který nám přivedlo jako nový publikum, tak asi pro nás, vzhledem k tomu, z jakých kapel jsme všichni zešli, tak to bylo opravdu bizár.
2: No, byli jsme
1: často.
2: Jako
0: Už jsme mluvili o tom, že jste obnovili tu kapelu. Jaká byla první zkouška? Naskočili vám okamžitě ty texty, hudba, všechno, jako no, kdybyste se nerozešli? Ano, to byl základ.
2: pro mě to bylo fascinující, že vlastně jakoby de facto, když se tak řeknu blbě, jsme se navázalo, jakože tam vůbec člověk, ne, já jsem necítil, myslím, že někdo nějakou jako časovou jako mezeru, protože já nevím, jestli to je tou hudbou, ale i myslím si, že právě i tím kamarádstvím bylo to hrozně milý, hrozně. A vlastně to, samozřejmě máme i taháky, jestli tam je G-dur nebo C-dur, ale šlo to velice jednoduše a jakoby samo.
0: A už jenom poslední otázka, bude nějaké turné?
1: Tak původně ten nápad byl vlastně udělat jenom jeden takový vzpomínkový koncert díky
0: třicetiletům od filmu ano, Šeptej.
1: Mm-hmm. Na podporu Šeptej, ale vzhledem k tomu, když už jsme se sešli a jak říkal Honza, bylo to strašně milý a vlastně od té doby to, když jsme zkoušeli, tak ty dny se opravdu staly. Aspoň budu mluvit za sebe, mými oblíbenými
2: přesně
1: dny.
2: Přesně tak.
1: A strašně rádi jsme spolu a myslím
2: a to
1: si,
2: rezonuje,
1: jako
2: když třeba někomu řekneme, že to tak vlastně se nabaluje a přichází ten zájem, takže ano.
1: A já už jsem o tom mluvil dřív, my máme pocit, že samozřejmě s tou hudbou my máme vlastní vzpomínky spojený, ale stejně tak jsme za těch strašných let zjistili, že těch lidí, kteří s tím mají spojený svoje vzpomínky z mládí, tak je hrozně moc a že jim vlastně trošku něco dlužíme a ty koncerty, protože ne všichni už slyší asi ten dnešní koncert ve Varech, tak se dostanou asi na jiný koncert.
0: A za ty vzpomínky, pánové, moc díky. Hudebníci Jan P. Muchov a David Volenec, které spojuje skupina Color Factory a také vlastně film Šeptej Davida Ondříčka, byli našimi hosty ve Filmžurnálu.
2: Děkujeme za pozvání, hezký den.
1: Děkujeme, hezký den.
0: No a my se teď obrátíme k Wimbledonu. My tak po očku sledujeme, jak se daří Karolíně Muchové. Tak Karolína Muchová a Coco Gauffová hrají první semifinále ženské dvouhry na Wimbledonu a sleduje je Jaroslav Plašil.
3: Coco Gauffová teď servíruje na výhru ve druhé sadě. První set sice prohrála 2-6, teď ale vede 5-1, 15-0. Ve druhém setu je Američanka lepší hráčkou na centrálním dvorci a teď to může dorazit při svém podání. Teď může navázat na své předchozí obraty tady ve Wimbledonu. ESO to jenom potvrzuje, dává na to razítko, jak dobře teď hraje Coco Gauffová a v jakém rozpoložení teď hraje oproti třeba první sadě. Gauffová má teď proti sobě Karolínu Muchovou, která ji tak neubližuje jako v prvním setu, který vyhrála česká hráčka 6-2. Teď je to naopak 5-1, 30-0. Gauffová teď si ještě zastavila balonek ve vzduchu. Je teď složitější servírovat možná vzhledem ke sluníčku, ale teď už Gauffová servíruje a do autu, takže Muchová se bude teď bránit druhému servisu. V podání je velký rozdíl. Karolína Muchová má procenta úspěšnosti prvního podání velmi nízká ve srovnání se soupeřkou. Nepohybuje se ani nad 50%. Teď navíc nepovedený úder ze základní čáry od Karolíny Muchové a je to setball. Dokonce 3 setboly v řadě má teď Coco Gauffová za stavu 2-6, 5-1 a 40-0. Vypadá, že už třetí rozhodující sadu v těchto těžkých podmínkách za vedra Karolína Muchová neodvrátí. Teď je to další těžký servis, naštěstí pro Karolínu Muchovou kousíček do autu poslaný, takže teď Gauffová bude spoléhat na druhé podání, ale ve velmi komfortním stavu 2-6, 5-1 a 40-0 pro Američanku. Druhý servis s velkým odskokem, Muchová se nemohla dostat pořádně k backendové ráně, tu poslala nechtěně za čáru a tak je tady konec druhé sady. Všechno je otevřené, srovnáno 1-1, ovšem...
0: A přímý přenos i třetího setu můžete poslouchat na digitální stanici Radiožurnál Sport.

Zdravíme ještě jednou z Karlových Varů ze Sadové kolonády. Předpremiéra Pavla Sladkého, ta vás čeká po 16. hodině v našem filmžurnálu. A o 16:30 přijde herečka, také držitelka Českého lva, Pavla Gajdušíková. I na ní si určitě počkejte, budeme vysílat znovu ze Sadové.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Podaří se poslancům schválit v dohledné době nový stavební zákon? Pokud ano, bude opakovaně upravovaný a nebývale rozsáhlý zákon dostatečně srozumitelný, aby nevyvolával spory a zmatky? Tomáš Pancíř se zeptá vládní zmocněnkyně pro implementaci stavebního práva Hany Landové.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
3: Právě teď na webu Déčka. Vydejte se s dětmi na letní dobrodružství s Déčkem. Tentokrát můžete společně s dětmi hledat písmena, která záhadně mizí...
4: Na kulte písmena, prdoši!
3: ...ze světa Déčka. Na cestách vám pomůže aplikace Léto s Déčkem, ve které najdete mapu soutěžních míst i další překvapení. Zapojte se do hry, sbírejte hesla a soutěžte o spoustu krásných cen. Více se dozvíte na operace abeceda.cz.
5: Moby se vrací po 17 letech do České republiky. Vystoupí na Colors of Ostrava 17. července v Dolních Vítkovicích. U toho nesmíte chybět. Více na colors.cz.
6: Radiožurnál je 16 hodin. Adéla Burešová a zprávy.
7: Pod kontrolou požár výškové budovy v centru Zlína, její část se zřítila. Začíná komplikované období pro transfuzní stanice. V létě mají méně dárců kvůli krve kvůli dovoleným. Muchovou dělí na tenisovém Wimbledonu vyhraný set od postupu do finále. Na dálnici D10 popojíždí kolona za Mladou Boleslaví směrem do Prahy. A počasí zítra bude slunečno, místy až oblačno. Teploty 29 stupňů.
0: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
7: Hasiči od rána bojují s požárem v centru Zlína. Oheň se zatím nedaří dostat pod kontrolu. Velká část výškové budovy už se zřítila, nikdo není zraněný. Na místě je reportér Šimon Franz.
8: Z budovy stále stoupá hustý černý dým. V hašení se střídají dva vrtulníky z bambivaky. Hasiči hasí hadicí z jeřábu. Na střeše i v několika oknech v nižších patrech budovy jsou stále vidět šlehající plameny. Hasiči a policisté prosí lidi, aby nevětrali a pokud možno se k hořící budově ani nepřibližovali. Přesto na okraji perimetru požár sledují stovky lidí. V okolí platí zákaz bezpilotních dronů kvůli vrtulníkům a také dronům hasičů. Ze Zlína Šimon Franz, Radiožurnál.
7: Transfuzní stanice během letních prázdnin pravidelně řeší nedostatek dárců krve. Situaci navíc komplikují pravidla pro dárce vracející se ze zahraničí. Kvůli riziku některých infekčních onemocnění, třeba západu nilské horečky, musí po návratu s darováním počkat. Odklad se podle navštívené země pohybuje od jednoho měsíce do půl roku. Technologické firmy můžou pokračovat v dobrovolném skenování obsahu na internetu. Výjimku pro tzv. Chat control prodloužil Evropský parlament. Provozovatelé sociálních sítí budou dál kontrolovat komunikaci uživatelů a závadný obsah týkající se šíření dětské pornografie předávat policii.
9: Kontrola obsahu na sítích se nově nebude týkat takzvané end-to-end šifrované komunikace. Podle Markéty Gregorové z Pirátů ale většina konverzací šifrovaná není.
10: Jsou to samozřejmě ty komunikace, jako je WhatsApp nebo Meta, které šifrované nejsou, které skenují. Takže já to považuji dneska za velkou prohru pro soukromí.
9: Naopak europoslanec Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL výjimku vítá. Návrh podle něj zvýší transparentnost.
11: Ta pozice vlastně odpovídá té odborné debatě, kterou jsme tady vedli několik let. A která vlastně říká, ano, musíme chránit soukromí, na druhé straně musíme bojovat proti sexuálním predátorům, který zneužívají malé děti.
9: O postoji Evropského parlamentu budou ještě jednat členské státy. Ze Štrasburku Jiří Chábera, Radiožurnál.
7: Dnes je to přesně 669 let od položení základního kamene Karlova mostu v Praze. V 5 hodin ráno po něm prošel průvod Karla IV. Za doprovodu družiny českých rytířů. Základní kámen mostu měl položit sám císař pravděpodobně 9. července 1357 v 5 hodin a 31 minut. Datum a čas ale neznáme přímo z historických záznamů, vysvětluje ředitel Muzea Karlova mostu Zdeněk Bergman.
12: Toho matematického a astronomického data 13597931 je vlastně okamžitý, který vymodeloval profesor Horský, matematik a astronom. My vlastně z dobových pramenů víme pouze, že Karlův most byl založen v roce 1357.
0: Sport.
13: Tenistka Karolína Muchová se snaží poprvé v kariéře projít do finále Wimbledonu. Její semifinálovou soupeřkou je na trávě v Londýně Američanka Goffová. Aktuality doplní Jaroslav Plašil.
14: Goffová podává na začátku rozhodující třetí sady, snaží se teď o srovnání, protože Muchová vede 1-0, uhájila svůj servis, teď se o to též snaží Američanka za schody. Před chviličkou Karolína Muchová nádherně se ubránila fantastickým úderem, když hrála zády k soupeřce přes sebe, teď je tedy Karolína Muchová rozhodující třetí set zápasu, vede 1-0 a je to teď schoda, utkání můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Karolína Muchová teď útočí, ale brání se neuvěřitelně Goffová. Teď Karolína Muchová bohužel forehandem do autu, tak tato nádherná výměna končí pro Američanku Goffovou úspěšně. Má teď výhodu, prohrává 0-1 v rozhodující sadě. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
13: Na Radiožurnálu Sport pak nabídneme také celý semifinálový souboj mezi Lindou Noskovou a Ukrajinkou Kostěukovou.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Uspořádá jednička u Brna a nehoda na dálnici D10 u Bezděčína. Na D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna z Prahy.

0: A nehoda teď čerstvá za Prahou směrem do Brna. Na kilometru 12,5 za sjezdem na okruh dvě auta, jedno stojí u středových svodidel. Na místo dorazili záchranka, taky policisté zabrali levý jízdní pruh. Kolona směrem z Prahy zabere asi 10 minut a prodlužuje se. A ucpává se i pražský okruh ve směru z letiště na D1. Popojíždět budete před sjezdem na Ořech od Zlíčína asi 25 minut. Ucpává se kvůli tomu i plzeňská D5, hlavně kamiony od 8. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: V noci se ochladí na 12 až 7 stupňů a zítra čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě území až oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě 21 až 24, na horách většinou kolem 19. To byly zprávy. A odpolední radiožurnál dál vysílá z festivalových Karlových Varů. Slovo má Hanka Schánilová.
3: Festivalová předpremiéra Pavla Sladkého.
4: Na Karlovarském festivalu je dnes hlavní hvězdou francouzská herečka Juliette Binochová. Spolupracovnice mnoha slavných režisérů je držitelkou Oscara za film Anglický pacient, ceny pro nejlepší herečku na festivalu v Cannes za snímek Věrná kopie a třeba také cen od Evropské filmové akademie, které je aktuálně prezidentkou. S Juliette Binochovou zhruba před hodinou udělal exkluzivní rozhovor Pavel Sladký, náš filmový kritik. Pavle, hezké odpoledne.
5: Hezké odpoledne.
4: Tak jaké filmy Juliette Binochová uvádí letos v Karlových Varech?
5: Jejich hned několik, možná si sama nemohla vybrat, co nejlépe reprezentuje její dlouhou kariéru, takže z legendárních filmů, které už mají pár dekád od vzniku, se tady bude zítra v velkém sále Termálu hrát film Tři barvy modrá, což je začátek trilogie, který Juliette Binoche natočila s Krzysztofem Kieślowskim, legendárním polským, anebo můžeme říct francouzsko-polským v tomhle případě. Režisérem bude se tady taky hrát film Věrná kopie, což je pro změnu její spolupráce s dalším slavným režisérem, tentokrát iránským, Abbasem Kiarostamím, a jeho vykročení mimo Irán, natáčení právě s Juliette Binochovou. A bude se tady ale taky promítat už dneska film, který se jmenuje Queen at Sea, česky V neznámých vodách, což je její úplně nejnovější film. A ten film má hodně zajímavé téma, protože v úplném úvodu toho filmu jí vidíme jako dceru poměrně už staré maminky, přichází domů a zjišťuje, že její maminka, která trpí takovým dost už pokročilým stádiem stařecké demence a neorientuje se úplně ve světě kolem sebe, má sex se svým přítelem. A celý ten film vlastně provází otázka, jestli ten sex je konsenzuální u někoho, kdo už se příliš kvůli svému zdravotnímu stavu neorientuje ve světě, a co všechno tohle může napáchat v rodině, protože postava, kterou Juliette Binoche hraje, zavolá policii a věci se dají dost rychle do pohybu.
4: Když se dostaneme k tomu nejnovějšímu filmu V neznámých vodách, natočil ho kdo?
5: Natočil ho Lance Hammer, americký režisér, poměrně málo známý, bych si troufnul říct, protože natáčí málo. Příprava jeho filmů trvá vždycky velmi dlouhou dobu a já jsem se právě Juliette Binoche ptal, jak to bylo v tomto případě a jak tenhle film vznikal.
6: Well, I read the script. He gave me the script. I loved the script. I thought there was really a subject matter.
5: Režisér mi dal scénář a já jsem se do něj zamilovala, jde o nesmírně důležité téma. Pak jsme spolu mluvili na dálku, po internetu, líbilo se mi, jak uvažuje a jak reaguje. Líbilo se mi, že nespěchá a šlo mu hlavně o to, aby ten film byl dobrý, ne aby jsme ho měli udělaný rychle. Byl hodně otevřený naší spolupráci, takže jsem se zapojila do psaní další fáze scénáře a do vývoje celého příběhu a dala jsem do toho i trochu ze svého života. Pak jsme dokonce společně hledali herce, vyzkoušeli jsme spoustu možností, než jsme našli naše hlavní představitele, což jsou Anna Calder-Marshallová a Tim Courtney. A pak se kvůli nim celý film přesunul do Anglie, protože původně jsme měli natáčet v Americe.
4: No a doporučil bys V neznámých vodách karlovarskému publiku?
5: Doporučil. Je to film zneklidňující, film, který možná není perfektní ve své filmové struktuře, ale je intenzivní a myslím si, že nejenom ti z nás, kdo máme v rodině nějaké zdravotní potíže nebo stárnoucí příbuzné nebo kohokoliv dalšího, tak dokážeme dost rychle proniknout do toho emočního jádra příběhu a potom je to teda zdrcující podívaná.
4: Dnes Juliette Binochová uvedla svůj celovečerní režijní debut V nás. O jaký film jde?
5: Je to dokumentární film, který zachycuje vznik jejího představení, který udělala

0: Achramem Khanem, což je věhlasný, světoznámý choreograf a vlastně se učili jeden od druhého. On se od ní učil hraní, ona se od něj učila výrazovému a scénickému tanci modernímu. Je to film, který zachycuje celý ten kreativní proces, který k tomu představení a následně k filmu samotnému vedl a zajímavé je, že se do toho vložili další docela slavné osobnosti.
1: Robert Redford saw the show and he really insisted that I
0: Robert Redford viděl to naše divadelní představení a trval na tom, že z toho musíme udělat film. A měl pravdu. Myslím si, že je důležité sdílet tu kreativní zkušenost, vidět všechny vývojové fázy a vrstvy díla uměleckého, jak to může koexistovat. Já sama ráda vím, jak věci vznikají.
2: No a na téma slavné herečky pokračujeme za chvíli ve Filmžurnálu i dál.

0: Coco Gauffová je soupeřkou české tenistky Karolíny Muchové v prvním semifinále londýnského Wimbledonu. A jak se vyvíjí třetí set, to si právě teď poslechněte od Jaroslava Plašila.
1: A tak je to teď 2-2. Česká hráčka teď měla dobré možnosti, ale jenom zdánlivě možná, protože Gauffová se ze stavu 15-40 dostala díky dobrým svým úderům. Ve druhém případě fantastické první podání, v tom prvním vynikající čtení hry, reakce, rychlé nohy, krásný volej. Teď bohužel volej zradil Karolínu Muchovou, ale je to 2-2. Ve třetí sadě třeba ještě šance Karolíny Muchové přijdou dál. Teď česká hráčka si
0: reportáž poslouchat na radiožurnálu Sport na naší digitální stanici. A náš filmový kritik Pavel Sladký zhruba před hodinou ulovil na festivalu hvězdu Juliette Binochovou. Pavle, co charakterizuje kariéru Juliette Binochové, která je hlavní hvězdou druhé poloviny Karlovarského festivalu?
2: Je to dlouhá kariéra, plná spousty velmi různorodých filmů a podle mě velmi odvážných voleb, protože Juliette Binochová v průběhu své kariéry oslovila i sama častokrát režiséry, kteří ji zajímali, a začala s nimi spolupracovat, režiséry nebo režisérky, slavná jména evropského filmu jako Michal Haneke nebo třeba Claire Denis, její krajenka, se kterou natáčela hned třikrát, a jsou to hodně atypické role. Hraje třeba v Science Fiction High Life, kde hraje takovou trošku totalitně působící doktorku, a mimo jiné v tom filmu Ve vesmírném korábu, kde se to celé odehrává, nese v dlani pánské sperma a takovéhle věci, které nejsou pro herečku určitě jako ničím samozřejmým. Takže odvážné volby, ale zároveň kdykoliv třeba byla nějak zaškatulkovaná kritiky jako herečka, která oslovuje takové poměrně intelektuálně laděné režiséry, tak do toho střelila nějakou velmi jednoduchou francouzskou komedii a tím zase rozšířila obraz o tom, co je a co umí. Takže tyhle ty nečekané volby a výzvy, to je něco, co ji podle mě docela charakterizuje.
0: Ty už se s Pavle s Juliette Binochovou před pár lety setkala, dělal s ní rozhovor v Paříži, že jsem tak směla. Pamatovala si tě?
2: Vůbec, samozřejmě, že vůbec. Abych přiblížil, jak ty rozhovory často probíhají, tak mám pocit, že hvězdy si novináře, se kterými dělají rozhovory, nepamatují už druhý den, pokud tam není něco výraznějšího, co se kolem toho rozhovoru stane, a docela dobře tomu rozumím. Takže,
0: snaž se trochu.
2: Takže nemám ani tendenci, když se s někým jako Juliette Binoš po letech setkám, se ptát, pamatujete si mě, protože je mi ta odpověď celkem zřejmá.
0: A o čem dalším jste se slavnou herečkou bavili v tom dnešním rozhovoru?
2: Já jsem se jí ptal na to, jak to vypadá, když natáčení nejde dobře, když narazí kosa na kámen. Ona mě k tomu navedla trošku tím, že dost otevřeně mluvila o tom, že právě při spolupracích s režisérkou Claire Denis, se kterou natáčela třikrát, takže to třetí natáčení bylo dost hrozné, že si nerozuměla se svým hereckým kolegou a partnerem a že to tím pádem bylo těžké. Takže na moji otázku, jak je zvyklá řešit potíže při natáčení a při vývoji těch projektů, odpověděla takhle.
3: It's always like that. When you want to achieve something, there are difficulties.
2: Potíže jsou vždycky, když chcete něčeho dosáhnout, tak vás čekají zádrhele. Nic nedostaneme na zlatém podnose. Je to jako když lezete na nějakou horu. Někdy nevidíte vrchol, jindy ztrácíte síly nebo naději, že to vůbec zvládnete. Ale nesmíte prostě ztratit ze zřetele to, proč to děláte a co je esencí celé věci.
0: Ještě mi na závěr řekni, jaké její filmy, řekněme, z poslední doby máš ty sám rád.
2: Je jich hned několik. Já bych zkusil vyzdvihnout třeba film Umění jíst a milovat, ve kterém hraje se svým někdejším nejenom hereckým, ale i životním partnerem Benoa Mažimelem. A je to taková love story, která je hodně o jídle. Je to trošku food porno. Je to film, kde úvodní scéna trvá 35 minut a celou dobu se tam jenom vaří v té scéně. A je to nádherné. Celý ten film je nádherná romance o dvou lidech, kteří spolu žijí, spolu vaří, a co všechno vlastně do toho jídla může být investované za pocity, emoce a tak dál. Takže v tomhle ohledu i velmi francouzský snímek nebo francouzský námět. A kdybych měl dát nějaký protipol, tak o několik málo let starší film který bohužel v českých kinech úplně prošuměl a myslím, že ho velmi málo lidí zná a že to je trochu škoda, se jmenuje Dva světy a Žili Binošová tam hraje spisovatelku, reportérku, která se vydá do jednoho z francouzských přístavů, myslím, že to je do Calais, ale nejsem si teď úplně jistý, a chce napsat takovou velkou dokumentární reportáž nebo skicu o tom, jak se pracuje na lodích, na trajektech a že především ženy, někdy, v některých případech také muži, ale především ženy, které se starají o všechny ty kajuty, pracují v neuvěřitelných podmínkách, strašně drsných, a ona se vlastně do těch podmínek infiltruje, tu práci přijme a pak se ten příběh vyvíjí dál.
0: Pavel Sladký, náš filmový kritik, se dnes potkal s hvězdou, myslím, že sám bude zapomenutý, ale řekla bych, že je s tím celkem smířený, ne, Pavle?
2: Zcela.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Karolína Muchová a Coco Gauffová hrají třetí set prvního semifinále ženské dvouhry na Wimbledonu. My se půjdeme podívat za nimi na kurtu. Ve velkém horku je totiž vidí Jaroslav Plašil.
1: Nedala šanci Karolíně Muchové. Srovnáno 3-3 na centrálním dvorci v rozhodujícím třetím setu. Teď krásně modré nebe nad fanoušky, kteří jsou ale taky částečně pod střechou. Ale stále pokračuje zápas Karolíny Muchové a Coco Gauffové, který je otevřený podobně, jako je otevřená střecha tohoto stadionu. Teď tedy Karolína Muchová, takzvaný Tildenův gem, jak možná připomenou někteří starší, zkušenější posluchači a fanoušci. Krásný útok z backendové strany od Karolíny Muchové. Zahajuje tuto hru, samozřejmě předcházelo tomu výborné podání, po kterém mohla jít Muchová zase kousek dopředu. 3-3, 15-0. Karolína Muchová se ujímá vedení, důležitého vedení při svém servisovém gemu. Není příjemné od začátku dotahovat. Muchová teď bude servírovat z levé strany dvorce. Gauffová připravena na returnu. Teď je to nejvyrovnanější část zápasu bezesporu po těch prvních dvou sedách, kdy každý set patřil jiné hráčce. Teď je to Karolína Muchová, která servíruje za stavu 3-3 a 15-0. Servis s pomocí pásky bohužel dlouhý, takže teď kvůli pásce a ne díky. Díky by to bylo z pohledu Američanky Gauffové, která teď díky tomu bude přijímat druhé podání české tenisky. Forehand tvrdý Gauffové, ale Muchová dokázala vyblokovat backendem. Teď je to backend křížem Muchové, backend křížem Američanky Gauffové. Gauffová teď přechází k forehandovému úderu. Backend Muchové přesně k čáře poslaný. Muchová teď zkracuje hru, ale Gauffová má rychlé nohy a teď se snaží prohodit Karolínu Muchovou, ta zase snaží se přehodit Gauffovou, ale ta teď vládne ve vzduchu pro změnu, tato Američanka tedy, a smečuje přesně do volné části kurtu, do volného růžku. Krásný úder nad hlavou a ještě v pohybu, takže to nebylo vůbec jednoduché. Karolína Muchová teď neustála útok Američanky, která zahnala Muchovou do kouta.
0: A přímý přenos celého utkání můžete i dál poslouchat na naší digitální stanici Radiožurnál Sport.

0: A naším hostem bude už za chvíli herečka Pavla Gajdošíková, tak nás určitě poslouchejte i dále. Ještě předtím si dejte aktuální zprávy. Radiožurnál je půl páté. Kateřina Causidisová a zprávy. Hasiči dál zasahují u požáru výškové budovy v centru Zlína. Pomáhají jim dva hasicí vrtulníky. Velká část budovy už se zřítila. Požár poničil sklad se 75 tisíci párů obuvi firmy Vasky. Oheň začal dnes ráno hořet v 9. patře budovy, kde měla firma logistické centrum. Škodu policie odhaduje na 80 milionů korun. Podrobnosti má majitel firmy Václav Staněk.
1: Jedná se o prostor asi 3 tisíce metrů čtverečních, kde jsme měli uskladněny téměř všechny naše boty. Jednalo se 85 tisíc párů našich bot, takže z posledních informací tak to vypadá, že tam rozhodně nezbyde ani jedna bota, s tím, že ale to nejdůležitější je, že se nikomu nic nestalo.
0: Vláda podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO plní své programové prohlášení. Babiš to řekl po celodenních schůzkách s jednotlivými ministry. S těmi jednal o plnění vládních slibů za půl roku vládnutí. Premiér ocenil, jak vláda podle něj zvládla inflaci a nebo vysoké ceny energií a pohonných hmot. Opozice dnes vládu kritizovala třeba kvůli nízkým výdajům na obranu anebo zásahům do fungování státní správy. Na Tajvan míří přes Tichý oceán tajfun Bavi. Meteorologové varují, že může jít o největší bouři za posledních 40 let. Tajvanské aerolinky oznámily, že v sobotu zruší všechny lety z hlavního mezinárodního letiště Chaoyan. Podle ústředního meteorologického úřadu zasáhne tajfun ostrovní stát hlavně zítra a v sobotu. Doprovázet ho bude silný vítr, déšť a rozbouřené moře. Sport. Po porážce s Německem nastoupily české volejbalistky na turnaji Ligy národů v Bělehradě proti Nizozemsku a úvod zápasu tam sleduje také reportér Kamil Jáša.
2: Odehrány jsou první dvě výměny. Česká reprezentace nastoupila do tohoto zápasu s výraznými změnami. Trenér Atanasopoulos nebyl vůbec spokojený s tím, jak se česká reprezentace prezentovala proti Německu. A tak v sestavě je Mlejnková, Orošová, Grabovská, Libera, Digrinová, Dostálová a také Jelářová a Kulisiany. Stav zápasu v prvním setu 2-1 pro Nizozemsko. Z Bělehradu Kamil Jáša, Radiožurnál.
0: Po zprávách se vydáme do Londýna na semifinále tenisového Wimbledonu s Karolínou Muchovou.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: O nebezpečí na D1 u Velké Bíteše a nehoda na dálnici D10 za Mladou Boleslaví. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna buďte opatrní před sjezdem na Velkou Bíteš. Na kilometru 161 hlásíte pneumatiku na vozovce.
5: U kamionu tam praskla pneumatika, která leží mezi pravým a levým jízdním pásem a ještě se tam, myslím, povaluje kus nějakého železa nebo pletu a prudce se tam brzdí.
4: Na dálnici D1 připomínáme taky kolony na průjezdu Brnem ve směru z Prahy na Ostravu. Kamiony poprvé zastavují na 168. kilometru. Osobním autem se zdržíte asi půl hodiny na průjezdu Brnem. Na D1 se rozjíždí kolona za Prahou směrem do Brna. Na kilometru 12,5 překážela dvě auta, po nehodě už jsou na krajnici. Na D10 ve směru z Turnova do Prahy čekejte kolony za Mladou Boleslaví. Na 40. kilometru se srazilo osobní auto s nákladním. Průjezdný pouze levý pruh a zdržíte se 15 minut v koloně. Hodně ucpaný je Pražský okruh ve směru z letiště na D1. Před sjezdem na Ořech budete popojíždět asi 20 minut. Kolona je kvůli tomu i na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně od 8. kilometru. A netradiční kolona v Praze taky v ulici k Barandovu směrem z centra. Nahoře na křižovatce s Lamačovou opravují sloup a fronta je už od Barandovského mostu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě oblačno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů. Tolik zprávy. Odpolední Radiožurnál dál vysílá z festivalových Karlových Varů, slovo má Hanka Schánělová.
3: Filmžurnál s Hankou Schánělovou.
0: Krásné odpoledne vám všem. Dvě holky z Moravy dnes hrají semifinále Wimbledonu. Linda Nosková je z Valašska, Karolína Muchová je z Olomouce. No a náš dnešní host je z pomezí Valašska, Slovácka a Hané. Možná nehraje tenis, to nevím, ale určitě hraje hlavní roli tady u nás v Radiožurnálu ve filmovém studiu v Karlových Varech. Dámy a pánové, tohle je herečka Pavla Gajdošíková.
6: Dobrý den.
0: Vy jste si do Prahy krom toho hereckého talentu přinesla hudbu, zpěv a vůbec tradiční folklor. Vy ale prý dokonce umíte hrát na cymbál?
6: Já jsem na něho hrála 8 let, ale teď už jsem na něho fakt dlouho nešáhla, ale tak některé věci se snad úplně nezapomínají. A hrála jsem v různých cymbálovkách, takže jako jakž takž bych tam ještě něco zvládla.
0: A asi, máte někde doma cymbál?
6: No, tak to je taková dobrá otázka, protože já jsem ho ztratila.
0: To se dá ztratit.
6: Cymbál opravdu, cymbál? No tak jako to tak zní, jako jsem ho ztratila. Já jsem ho nechala na konzervatoři v Ostravě a teď tam někde je a já tak jako s oblibou říkám, že jsem ho ztratila, což jako nestratila jsem, že bych šla a ztratila cymbál, to bych se asi všimla i já teda, jo, ale ne, je někde na konzervatoři v Ostravě, takže já vlastně ho u sebe nemám momentálně, ale vím, že někde je, no.
0: A kdybychom vám dali paličky do rukou, tak by se to rozjelo?
6: No jakože kdyby tady byl cymbál, tak asi jo.
0: Ale nemám.
6: Jo, tak to nevadí, tak ale vy jste to nestratila, vy jste, já jsem takovou, no, takže jako asi bych jako dokázala. Máte to hlavně jako bicí nástroj, takže já, když jsem došla na konzervatoř studovat herectví, tak jsem vlastně první dva roky jako ve volném čase chodila na cymbál a učila se nový úhoz, takže vlastně jak je to bicí nástroj, tak jsem vlastně měla jako naučený špatný úhoz, takže jsem tam chodila jako takhle na cymbál.
0: Jako se tenisky přeučují úder, když mají špatný, tak byste měla špatný úhoz.
6: Akorát já bych na tenise měla velmi špatný úder, to já teda obdivu tenistky a tenisty jako klobouk dolů, to já fakt ne.
0: Už vás někdo obsadil do filmu, protože umíte na cymbál?
6: Ještě ne. Ale teď zrovna bude film Dřevorubec v kinech. Je to film, který se otočil ve Velkých Karlovicích, takže jako takhle na pomezí. A jsem jediná postava, která tam nemluví moravsky. Takže jsem se učila spíš pražsky a jakoby vlastně...
0: A já jsem si zrovna říkala, jestli vás do toho Dřevorubce obsadili právě kvůli tomu,
6: no,
0: že jste...
6: No a já jsem se těšila,
0: tama.
6: Ale ne, protože právě, že mám být prostě kancelářská holka z Prahy. Takže jsem jediná, která se tam jako takhle povídá, no.
0: Když si rozkliknu váš profil v Actors Map, najdu tam, že Pavla Gajdošíková hraje na cymbál?
6: To já nevím, to já jsem se ještě nerozklikla, tak jestli se oni rozklikne.
0: Tak jestli to není ten důvod, proč vás ještě neobsadili kvůli cymbálu.
6: Jo, vidíte, no tak to já si řeknu své manažerce možná. Dej tam cymbál. Ale myslím si, že by po mě chtěli potom jako nějaké velké
0: výkony
6: a tak to bych musela mít ještě trénink jako zase.
0: Kvůli roli ve filmu Tanec s medvědem jste se musela naučit hrát na housle, což muselo být docela dost náročná věc, když se učí děti, tak to hodně dlouho skřípe. Ale hodně dlouho skřípe, než to začne trochu znít. Jak to dlouho skřípalo vám?
6: No, obdivu svého partnera, že to se mnou vydržel, dokonce i své sousedy, ale já jsem měla skvělýho učitele, který učil třeba Ivona Trojana v nějakým filmu, když se učil pan Ladislav Cigler a ten byl teda výborný, ten mi dokonce říkal, že ať u toho teda zůstanu, že, jako by to, že to bylo docela takový jako dobrý rychlokurs, já jsem asi měsíc a půl jsem trénovala každý den třeba 2 hodiny. A potom už to jako nějak ani neskřípalo tolik, jo, ale musím říct, že kdybych se tomu věnovala, tak to chce velkou trpělivost a třeba denně trénovat jako 3-4 hodiny. To jako chce čas a to pro mě úplně jako teď není, jako momentálně, no.
0: No, mě by zajímala jedna věc. Vy totiž hrajete houslistku v symfonickém orchestru.
6: Ano.
0: Jak se točí, když jste přímo uvnitř toho orchestru? Vy jste hrála totiž obrovsky zapáleně, já jsem vám věřila každý hmat, každý jo. Tak tím smyčcem. To opravdu hrajete a hrajete to samé, co ten orchestr?
6: Ne, já se vám přiznám, já jsem měla smyčec, který nebyl nakalfonovaný. Takže když nemáte jako žíně nakalfonované, tak to jako vlastně nezní. Samozřejmě trošku to jako vrže a proto to pro některé spoluhráče v tom symfonickém orchestru bylo neuvěřitelně jako pro mě nepochopitelné, že to vydrželi, ale byli to stateční a hodní lidé a kolegové.
0: Takže... A udrželi poker face?
6: Poker, ano, dokázali. Ale já jsem se potom učila vlastně i jako úplně, protože já jsem opravdu musela se dotýkat na těch strun. Já jsem se učila jakoby tahy, já jsem se učila vlastně jakoby jak kdy jako i ty vibráta i zhruba jako i kde by to mělo být zhruba ten prst jako a takže to bylo docela jako těžký, ale samozřejmě to nehrál tak to mělo hrát. Takže obdivuju své spoluhráče, velice, mají jako klobouk dolů. My jsme točili vlastně v Bratislavě, vlastně v Bratislavské, ta krásná taková stará budova, Bratislavské filharmonii, takže to byly jako obdivuhodní lidé, že to vydrželi.
0: My si budeme povídat o nových filmech, ve kterých hraje Pavla Gajdošíková. Vy nás poslouchejte z Filmžurnálu, který vysíláme přímo z Karlových Varů.

0: Je to dnes takové mírně netradiční vysílání, protože z Varu se odpojujeme do Londýna. Jdeme teď za Karolínou Muchovou na Wimbledon, který sleduje náš reportér Jaroslav Plašil.
1: 5-4 v rozhodujícím třetím setu pro Karolínu Muchovou, teď ale 30-15 pro Goffovou, která servíruje velmi dobře. Muchová dokázala vrátit ale do dobré pozice Goffové, která útočí a která nedává šanci Karolíně Muchové. Krásný volej, perfektně zahraný z forehandové strany, hned za síť a Karolína Muchová byla daleko, takže neměla šanci. 40-15.
0: Víme, kolik to je, více poslouchejte na digitální stanici radiožurnálu Sport. A v našem filmovém studiu dnes mluvíme o filmech, jsme v Karlových Varech, tak se to od nás asi dá celkem čekat. Jsem ráda, že je s námi herečka Pavla Gajdušíková. Já teď mluvím s držitelkou Českého lva za film Chyby také, ale s divadelní Julí, Marišou, Lízou Dolitlovou, Mařenkou z Prodané nevěsty. Taky se ženou, která jako malá chtěla být policistkou. Co vás na tom tak fascinovalo?
2: Já nevím, já jsem se asi chtěla zastávat lidí a tak si jako hrát na hrdinku.
0: Kdy vás to přešlo? My jsme rádi, že vás to přešlo, protože jste herečka, ale kdy vás to přešlo?
2: No, přišlo mi to asi v momentě, když jsem vstoupila na konzervatoř a začala být jakž takž vlastně student herectví, tak jsem si říkala, já si vlastně na to můžu zahrát a to je vlastně míň zodpovědnosti, že?
0: Pravda je, že to je trochu škoda pro sbor policie České republiky.
2: To si nemyslím, no. Myslím, že v pohodě.
0: Na druhou stranu, vy jste si to díky kriminálce Anděl, možná od znaku Vysočina, extraktoři taky.
2: Spíš extraktoři, no. Tam jakoby vlastně, protože v kriminálce Anděl hraju patoložku, ve Vysočině jsem hrála pošťačku a teda v extraktoři hraju plukovníci České rozvědky, no.
0: A tam jste se taky zkoušela, když jsme mluvili o tom cymbálu a houslí, že jste se musela naučit na housle a podobně, tak jste musela se naučit střílet?
2: My jsme tam měli jako nějaký jako taktický jako výcvik, ale velice krátký, jako myslím, že to bylo spíše pro kluky, kteří jako vlastně hrajou ty vojáky nebo respektive ty agenty tajné, ale jako vlastně na zbraň jsem šáhla a myslím si, že to bylo jako velice záživné.
0: Já teď trochu zvážním s dovolením, protože ano. Váš film Tanec s medvědem, my jste měli premiéru už 19. března tohoto roku. Jaké jsou ohlasy od publika? Ten film, jenom abychom uvedli tady naše diváky do obrazu, tak je to docela těžké téma, volba rodičů, jestli si nechat nebo nenechat dítě s postižením. Tak jaké byly ty reakce?
2: Reakce vlastně byly vesměs kladné. Samozřejmě je to film, který na první pohled, proto asi měl i malou jakoby účast podle mě v kinech, lidi se trošku jako bojí na některé témata jako jít a vlastně některé témata si jako oživovat. Nicméně ten film nedává ani tohleto, ani tuhletu cestu. On dává spíš jenom otázky a jako otevřít oči. Neklaní se ani k jakémukoliv rozhodnutí, proto si myslím, že ten film je jako velice kvalitní od Jitky Rudolfové a i od Jitky od paní Bokšiltové, která natočila vlastně, napsala scénář. Ale jinak si myslím, že ty reakce jsou vlastně kladné, no. Vždycky je takové hrobové ticho po tom jako promítání, což jako člověka potěší, protože cítíte, že je to jako zasáhlo a že se to mohlo dotknout.
0: Došlo třeba to i tak daleko, že vám píší lidi, kteří film viděli a píší možná své zkušenosti?
2: Píšou. Já jsem se dokonce potkala s jednou holkou, která nás pozvala někam jako do kina, kde to vlastně vedla a ta mi říkala, že si tím prošla a že se mě ptala, jestli já jsem tohleto zažila stejné, protože ty fáze, které ona tam, které já tam vlastně mám, tak které všechny zažila. A já říkám, ne, neprošla, ale v tom případě, OK, jako bylo to přesně takhle, vlastně bylo to až nenávist vlastně, jako s kýmkoliv se bavit a vlastně jako byly tam takové jako těžké jako chvíle a vlastně i potom taková nějaká naděje, jako vlastně všechny ty fáze ona zažila. Tak jsem ráda, že jsem to mohla akorát do role, nejsem ráda, že to někdo zažil.
0: Ve filmu Tanec s medvědem s vámi hrají Krištof Hádek, Klára Melíšková, Vladimír Javorský, Zuzana Kronerová. Mít filmovou mámu Melíškovou a tchýni Kronerovou, to by asi v životě žádná velká výhra nebyla. Jaké jsou to herecké kolegyně?
2: Jsou to úžasné ženy, jsou strašně jako normální, nehrají si na žádné velké hvězdy, jsou strašně poctivé a jako děkuju za tuhletu společnost od herců, od kterých jsem se mohla učit, jako vlastně i ten Krištof Hádek a Vláďa Javorský, vlastně všichni ti herci tam jsou, jako byli skvělí, takže děkuji za dobrý výběr a dobrou společnost.
0: Někdo pořád hubne, jiný to umí taky naopak. Vy jste prý byla ochotná kvůli roli přibrat.
2: Jo, já jsem přibrala, no. Já jsem myslela taky, že tam budu mít dublérku, jako tu těhotnou, ale neměla, jako jsem to všechno dělala já. Takže já mám super schopnost, že umím nafouknout břicho, no, takže to si myslím, že
0: dělala... to bříško bylo dost velké.
2: Jo, to jsem byla já. A, no tak jako, to je jedno, ale ne, tak je to venku, ale každopádně tak jako to se dá, když se oni nadechnete a jako zpívám.
0: Umíte pracovat s bránicí, takhle bychom to zachránili.
2: To si myslím, jako, že jako by to jako je asi docela potřeba, že spousta zpěváků umí jako hodně nafouknout břicho. No a to si se mi dělal Krištof Hárek srandu, protože říkal, já už vím, proč to hraješ, protože umíš tady tohle. Tak ano, tak doufám, že to proto jenom není, jo.
0: Jak je to je mít mimochodem za manžela Krištofa Hádka, navíc tedy pilota dopravního letadla?
2: Ano, tak když jsme se s Krištofem poprvé potkali někde jako, myslím, že to byla dokonce dotočná chyb, tak jsme si řekli, že bychom si rádi spolu zahráli, protože jako... prostě máme se rádi, jsme přátelé, takže to se nám splnilo a myslím, že to bylo jako super, že tam ta chemie byla a fakt jsme přátelé, takže jsme rádi, že jsme si mohli spolu zahrát a je to teda vynikající herec, já se ho strašně vážím.
0: My když se teď dostaneme k filmu, který teprve bude mít svou premiéru, k filmu Dřevorubec, myslím někdy na podzim, že jí má mít, tak ten Dřevorubec, kterého vy si tam vyhlédnete, Adam Vacula, je podstatně vyšší než Krištof Hádek, který vám hrál partnera v Tanci s medvědem. Ten má snad přes 2 metry, to musel být někdy i problém ho dostat do záběru.
2: Já myslím, že nemá 2 metry, že jsme to nedávno řešili zrovna. Samozřejmě má to být romantická komedie a v momentě, když postavíte Vacula Gajduškou vedle sebe, tak to komedie už musí trošku být. Ale já tomu říkám, že trošku romance ten film, ale dobře, je to romantická komedie. Vlastně nevím, kde jsou ty parametry nebo kde jsou ty hranice, ale nicméně, on má kolem 197 nějak takhle, ale tím, jak je vlastně velký, tak jako působí jako obrovsky a já jsem teda jako fůra něčem stála, na nějakých hokrech nebo nějakých schůdcích, takže v tomto jako jsme se jako nějak dorovnávali, ale s Adamem se znám, jako, protože já jsem s ním vlastně byla v divadle Pod palmovkou kolegyně. Takže my se známe s Adamem dobře.
0: Vy jste se vydala do místa, kde se vaše podpatky boří do hustého bahna, kde se štípe dřevo, kde se zatápí v kamnech. Jak vám tam bylo?
2: No, mně tam bylo dobře. Já jsem se učila řídit lakatoš, dokonce se mi ptali, jestli nechci jít na pilu, kdyby mi nevyšlo to herectví. To je zvláštní. Třeba v chybách mi chtěli, jestli nechci do Lidlu a potom nebo respektive do nějakého obchodu, pardon. A ano, pardon.
0: A lakatoš je pardon, co?
2: Lakatoš je takový velký traktor, má takový ten...
0: Jo, to je ten s tím hrablem obrovským.
2: Jo.
0: Tak to jsem fakt řídila.
2: No, tak to byl takový jako rychlokurs, ale pak mi vlastně bavilo jakoby být na té pila, tak se mi ptal jakoby právě ten hlavní dřevorubec, co nás to učil, jestli jako nechci tam pracovat, tak říkám, tyjo, zatím bych ještě trošku chvilku to herectví, ale když tak se ozvu. Takže to mám jako štěstí, že jako se takhle potkávám s lidmi a vždycky se něco naučím. No.
0: Film není jenom v tom bahně, je taky v krásné horské přírodě. Přálo vám počasí a nebývá třeba herečkám zima, když se točí a je tam sníh a je tam sichravo?
2: No, tak to jako moc neřeším úplně tohleto, jako já vím, že je to prostě moje práce a já jsem docela takový blázen, který se nebojí dobrodružství, takže a nebojí se jako takových jako i náročnějších akčních scén, takže mi to nevadí. Pro mě je to vždycky jako výzva.
0: Já si hlavně říkám, jestli vůbec jsou dnes štáby závislé na tom, jaké je počasí, když máme umělou inteligenci, tak to sněžení se tam dá krásně dodat.
2: Aha, tak to já nevím. Doufám, že nám to nebudou žádná umělá. Tak to nevím, jak to mají vymyšlený takhle, ale...
0: A chumelilo vám?
2: My jsme tam měli sněhostroj.
0: A jo, takhle.
2: No, my jsme šli po staru asi a uvidím, jak to jako potom jakoby teda jakoby pak to jako vyřeší asi nějak voní a tomu, to už není mé, jako, to já už vlastně nikdy nevím. Já jsem hlavně slyšela, že vy jste ten film viděla a já jsem možná neviděla, takže já
0: to je bizar.
2: Já se teda podívám na ten film. Mě to ještě nikdo neposlal, takže já...
0: Každopádně premiéra je naplánována na 12. listopadu. Ano. Film zrežíroval, napsal k němu scénář Petr Zahrádka. Úplně poslední otázka. Co dělá vaše hudební skupina Tamala?
2: Teď momentálně trénuje a připravuje možná nějakou píseň, kterou nechci jako propálit, do čeho by mohla být, ale mohlo by to být velice zajímavé.
0: Takže
2: teď
0: vás
2: trénujeme.
0: Uvidíme i na nějakém koncertě?
2: Já doufám, že ano.
0: A nějaké datum nechcete?
2: Datum vám neřeknu ještě. Pardon.
0: Každopádně děkuji, že jste přišla. Ať se daří vašim filmům, vašim divadelním rolím, ať se vám daří také ve skupině Tamala. To je mimochodem Tamala?
2: Je to takhle jednoduše, ano.
0: A co je malý, to je hezký. Tak a tím skončíme. Naším hostem byla herečka Pavla Gajdošíková. Díky, že jste
2: děkuji
0: přišla.
2: Děkuji vám, jste úžasná. Děkuji. I vám.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: pojďme se teď v Radiožurnálu ještě podívat znovu na semifinále Wimbledonu, které hrají Karolína Muchová a Coco Gauffová a třetí set jejich neskutečné bitvy vidí sportovní reportér Jaroslav Plašil.
1: Karolína Muchová svým podáním zahajuje tiebreak rozhodující třetí sady. 6-6, ani jedna hráčka nestratila servis v tomto rozhodujícím setu. Karolína Muchová teď zahajuje tiebreak dlouhým podáním, takže druhý servis teď bude muset stačit. Karolíně Muchové proti ní Coco Gauffová, Američanka, která teď vypadá lépe, alespoň fyzicky, protože Karolínu Muchovou evidentně trápí něco v oblasti podžebry. Několikrát už si tam Karolína Muchová sahala, snaží se ulevit i teď po té, co odservírovala, po té, co soupeřka v desetibodovém tiebreaku chybovala. Takže Muchová vede 1-0. Karolína Muchová vede 1-0 v desetibodovém tiebreaku. Ale samozřejmě 10 bodů nemusí to být, protože musí být rozdíl dvoubodový. Out po podání Gauffové, takže druhý servis teď bude přijímat také Karolína Muchová, také soupeřka teď.
0: No a konec tiebreaku uslyšíte ve zprávách Radiožurnálu nebo na digitální stanici Radiožurnál Sport.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Spolu ale sami. Babiš s Pavlem přežili summit Severoatlantické aliance. Co všechno se na něm stalo?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: Radioservis představuje
4: audioknihu Dory Kaprálové Mariborská hypnóza.
5: Maribor má své mouchy a tou největší je jejich nepřítomnost.
4: Autorské čtení z díla ověnčeného oceněním Kniha roku Magnesia Litera.
5: Nejsme jen jeden tvor. Kdybychom jim byli, byli bychom hrozně sami.
4: Mariborská hypnóza. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
6: Radiožurnál 17 hodin. Zprávy a Kateřina Cousidisová.
7: Vláda podle premiéra Babiše plní své programové prohlášení. Ukrajinci zasáhli drony dva velké sklady pohonných hmot v Rusku. Tenistka Muchová bojuje o finále Wimbledonu, pak čeká semifinále Noskovou. Na dálnici D1 na výjezdu z Brna směrem na Ostravu brzdí provoz nehoda. A zítra bude skoro jasno, místy oblačno, teploty až 29 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
7: Hasiči dál bojují s rozsáhlým požárem výškové budovy v centru Zlína. Oheň zatím nemají pod kontrolou, nikdo není zraněný. Velká část budovy už se zřítila. Na místě je reportér Šimon Franc.
8: Nad hořící budovou se stále střídají hasičské vrtulníky. Ze střechy asi před půl hodinou opět začaly šlehat větší plameny. Část budovy už se zřítila podle mluvčího hasičů Pavla Řeznička, ale stále hrozí další borcení poškozené budovy. Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš z hnutí ANO zhruba před půl hodinou potvrdil, že budovu se zachránit zřejmě nepodaří a Zlín se s ní bude muset rozloučit. Zásah podle něj potrvá minimálně ještě v řádu hodin. Hasiči se teď zaměřují na lokalizaci požáru a ochranu okolních budov. Ze Zlína Šimon Franc, Radiožurnál.
7: Vládě se podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO daří plnit své sliby. Za největší úspěch označil nízkou inflaci nebo snížení cen energií. Babiš to řekl na bilanční tiskové konferenci k prvnímu půl roku vládnutí. Předtím celý den postupně jednal s jednotlivými šéfy rezortů. Babiš se teď chce zaměřit na český státní rozpočet pro příští rok, ale i rozpočet Evropské unie.
9: To bude Evropská rada koncem listopadu tohoto roku, která bude vyjednávat a možná i rozhodne o příštím rozpočtu Evropské unie na leta 2028 až 2034.
7: Opoziční strany ale hodnotí první půl rok Babišovy vlády kriticky. Třeba podle předsedy ODS Martina Kupky nenaplnila své předvolební sliby v oblasti školství anebo sociálních služeb. Ukrajinské drony útočily na ropné sklady v Rusku, v Tveru i Michajlovsku, vypukly na místě dopadu dronů požáry.
10: Zásah velkých ropných rezervoárů natočili a zveřejnili na sociálních sítích očití svědci z Michajlovska ve Stavropolském kraji Ruské federace. Podobné záběry přišly i z oblastního města Tver. Ukrajinská armáda fotografiemi potvrdila včerejší sestřelení ruské superstíhačky SU-35, která doprovází jiné letouny s nákladem řízených leteckých bomb odpalovaných na Ukrajinu. Podle ruských zdrojů se pilot katapultoval. Rusko ráno zaútočilo na auto s civilisty v Chersonu. Dva lidé zahynuli, oznámila chersonská vojenská zpráva. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
7: Ve věku 75 let zemřela velšská zpěvačka Bonnie Tyler. Její skladby se opakovaně umisťovaly na nejvyšších příčkách hudebních hitparád. Podle informací zveřejněných na jejich oficiálních webových stránkách zemřela zpěvačka včera v noci nečekaně v nemocnici v Portugalsku, kde byla kvůli nemoci hospitalizovaná.
11: Sport. Linda Nosková se v semifinále tenisového Wimbledonu utká s Ukrajinkou Kostukovou, ale až po zápase Karolíny Muchové s Američankou Goffovou, který v All England Clubu také sleduje Jaroslav Plašil.
12: Karolína Muchová servíruje za stavu 6-5 v desetibodovém tiebreaku rozhodující třetí sady a musí se teď vystačit s druhým podáním. Na Radiožurnálu Sport můžete poslouchat, jak tento napínavý zápas dopadne. Teď to bylo prasátko, ale bohužel balon dopadl mimo, takže 6-6 hráčky se jdou zase měnit strany. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
11: A české volejbalistky hrají v Lize národů s Nizozemkami. Z Bělehradu se hlásí Kamil Jáša.
13: Česká reprezentace prohrává 0-1 na sety a Nizozemky jsou i teď lepší, ve druhém setu vedou 5-2. Z Bělehradu Kamiliáša, Radiožurnál.
14: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Nehoda na D1 v Brně, taky na dálnici D10 za Mladou Boleslaví. Na D1 se komplikuje situace v Brně směrem na Ostravu. Nejdříve omezení na 196. kilometru, teď navíc nehoda. Na kilometru 202 hlásí náš zpravodaj.
16: V levém pruhu 3 osobní auta dojeli k tomu před chvilkou komplet všechny složky IZS a objíždí se to pravým pruhem.
15: Aby toho nebylo málo, tak ještě je pak omezení u sjezdu na Slavkov na 210. kilometru. Celkově se zdržíte osobním autem na průjezdu Brnem směrem na Ostravu asi 40 minut. Provoz vás dne na D1 i za Prahou směrem do Brna. Na 12,5 kilometru řeší následky nehody. Sice už v odstavném pruhu, ale projíždí se pomaleji. Na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy čekejte kolony za Mladou Boleslaví. Na 40. kilometru v levém pruhu uklízejí po nehodě a zdržíte se 10 až 15 minut. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 postojíte mezi sjezdy na Plzeň a na Ořech. Asi 20 minut v koloně. Hodně ucpaná je taky ulice k Barandovu směrem z centra. Na křižovatce s Lamačovou opravují sloup a fronta se táhne už od Barandovského mostu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
14: 800 550

0: Novele urychlit povolování jednotlivých staveb. Hrozí kolaps stavebních úřadů po jejich převedení z města obcí na stát, jak varuje opozice? A nejde novela příliš na ruku velkým developerům? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je vládní zmocněnkyně pro implementaci stavebního práva Hana Landová. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
1: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Předesílám, že náš rozhovor přetáčíme předpolednem, takže na případné pozdější informace nemůžeme reagovat. Už jsem říkal, že sněmovna včera opět nedokončila třetí čtení, tedy definitivní schvalování novely stavebního zákona, a to po ostrém sporu mezi vicepremiérem z hnutí ANO Karlem Havlíčkem a opozicí. Dohromady zatím debata poslanců na toto téma ve třetím čtení zabrala 4,5 hodiny, aniž by se dostali ke slovu řadoví poslanci. Je tohle z vašeho pohledu optimální situace pro schvalování změn stavebního zákona?
1: Tak určitě ne. Já bych přivítala, kdyby ta debata byla opravdu více věcná a méně politická, ale pravdou prostě je, že poslanecká sněmovna prostě projednává způsobem, jakým ty zákony projednává, a každý má zde právo vystoupit a svoje názory říci.
0: Není stavební zákon přesně tím typem normy, na které by měl být širší konsenzus a širší shoda, aby se neměnila tato norma tak často, jak vidíme v poslední době?
1: Tak některé věci určitě takový charakter mají, že je potřeba na nich mít nějakou širokou shodu. Já se domnívám, že na tom i široká shoda je, alespoň obsahová.
0: Opravdu si myslíte, když sledujete projednávání v parlamentu, že je na tom návrhu široká shoda?
1: Opravdu jsem o tom přesvědčená, že v zásadě je na tom široká shoda.
0: Proč to tedy trvá tak dlouho a proč to vypadá tak, jak to vypadá?
1: Já si myslím, že tam padají různé dílčí návrhy, některé a velká řada z nich vrací tu novelu zpátky do současného stavu, ale současně panuje velká shoda na tom, že současný stav je prostě nevyhovující.
0: Nepřispívá těm kontroverzím také to, že novela stavebního zákona není návrhem ministerstva vlády, ale že to je poslanecká iniciativa, poslanecký návrh, tím pádem, že to neprošlo řádným připomínkovým řízením?
1: To je takový trošičku mýtus. Jednak ta poslanecká iniciativa je legitimní nástroj, vláda s ním plní svůj slib, plní slib dokonce předvolební daný voličům.
0: Pardon, vláda, ale předkládají to poslanci. Právě proto se ptám, proč to nepředkládá vláda, aby splnila svůj slib?
1: Předkládají to poslanci, je to legitimní nástroj, oni na tom pracovali už mnoho let, začínali za Kláry Dostálové, takže prostě ten návrh prochází různými debatami na úrovni různých pracovních seskupení, skupin a debat už třeba 8 let. Takže já si nemyslím, že to neprošlo jako řádným připomínkovým řízením. Je to trošičku nadnesená informace a je naprosto běžné, že například v minulém volebním období takhle procházela největší změna energetického zákona, která přesto, že už byly ve vládě asi 2 roky, šla poslaneckým návrhem. Je to prostě legitimní nástroj a ta debata by neměla být o formě, ale o obsahu.
0: Vy říkáte, že to je mýtus, na druhé straně to je přece realita, že to připomínkové řízení vypadá jinak u vládního návrhu a jinak u poslaneckého návrhu.
1: Já ale říkám, že jednak to připomínkové řízení proběhlo, jednak proběhlo už v roce 2021, dokonce ve dvojím celé té kráse, to znamená
0: ohledně verze
1: věcného, záměru, proběhlo celým kolečkem, bylo na to několik dní dokonce vyčleněno na legislativní radě vlády a potom v rámci toho schvalování toho zákona jako takového rovněž. To, co se tam promítlo nově nad rámec toho, prošlo zase širokou debatou ve 4 roky trvající práci pracovních skupin na MMR, takže já prostě tuhle tu věc beru spíše jako nějaký zjednodušený závěr nad něčím, co tak až úplně není.
0: Vy říkáte, že to bylo předjednáno, že na tom je široká schoda. Na druhé straně, ta samotná novela má 144 stran s důvodovou zprávou, ten původní poslanecký návrh má 560 stran. Při jednání ve sněmovně k němu přibylo 130 nebo skoro 130 pozměňovacích návrhů. Z toho ten nejobsáhlejší, takzvaný komplexní pozměňovací návrh, má i s důvodovou zprávou 1097 stran. Ten samotný právní text má kolem 200 stran. Neukazuje už tohle, že to nebylo dostatečně předjednáno a že to připomínkové řízení nebylo dostatečné?
1: Já myslím, že to ukazuje pouze na to, že to je širokospektrální záběr toho zákona, protože tam se prostě opravdu promítají v záležitosti ze životního prostředí, z kulturního dědictví prostřednictvím památkového zákona. Promítají se tam různé požadavky a je to prostě opravdu velmi obsáhlá záležitost. To,

0: co se tam třeba v těch počtech těch pozměňovacích návrhů, pojďme si říci, že zase třeba slovy čtyři pozměňovací návrhy míří jenom na to, že se upřesňuje vzdálenost těch logistických areálů od dálnice, takže vlastně je to tentýž, ale ve čtyřech variantách. Totéž například pozměňovací návrhy pana Bohuslava Němce, tak směřují vlastně ve třech nebo čtyřech variantách k témuž tématu. Takže já bych vlastně jako ten počet brala jako různé alternativy řešení, ze kterých si politici mohou vybrat. Je to politická debata.
1: Tomu rozumím, ale možná v tomto směru nejzajímavější je, že sama vládní koalice přichází s tím komplexním návrhem, který, jak říkám, má dohromady ten materiál 1097 stran. Když vezmeme to, že tedy je to poslanecká iniciativa, 144 stran původní novela, teď dalších 200 stran v jednom pozměňovacím návrhu, může tímhle způsobem vzniknout kvalitní stavební zákon?
0: No jednoznačně může. Ten komplexní pozměňovací návrh vznikl z podnětů opozice, tak, aby to měli přehledné, protože prostě chtěli vlastně si přečíst jako v jednom uceleném dokumentu nějaký text. Koalice jim v tomto smyslu vyšla vstříc, proběhlo mezirezortní připomínkové řízení. Ten komplexní pozměňovací návrh jednomyslně schválili ministři poté, co jim k tomu dali zelenou rezorty a poté, co proběhlo vypořádání. Takže já bych opravdu jakoby tady se dívala na to, že obsahově ta skutečnost je prostě trošičku jiná, než jak se zbytečně okolo toho tvoří takové nervózní ovzduší.
1: Vládní zmocněnkyně pro implementaci stavebního práva Hana Landová je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vládní politici slibují, že novela stavebního zákona zrychlí stavební řízení. Máte spočítáno, o kolik u různých typů staveb?
0: Máme. Důležité je říci si, co si kdo představuje pod tím stavebním řízením, protože zase, když si půjdu postavit, požádat třeba o povolení na stavbu rodinného domku, tak já jako občan stavebník si asi představuju, že to stavební řízení trvá od té doby, co si vzpomenu, že ten domek chci, do té doby, než můžu začít stavět. A tady v té veřejné debatě se trošičku neférově zapomíná na všechna ta kolečka, která ty stavebníci musí oběhat předtím, než můžou jít na stavební úřad. A trošičku se taky opomíjí to, že se kolikrát prostě stane, že potom v souladu, když to ten stavební úřad všechny ty papíry dostane, tak už to dohromady nefunguje a on ten stavebník musí začít znovu. Nehledě na to, že to tady se stane, když nedej bože, tam někdo pochybí, třeba ten úřad ve formálním odůvodnění a musíte začínat znovu od začátku a všechno obíhat znova. Takže my se snažíme, aby u úplně běžných staveb v běžném území to razítko bylo jenom jedno, to znamená, škrtáme všechny ty předcházející procesy a můžu říct, že prostě tím, že se ty lhuty normálně sčítají, že to je prostě třeba 60 plus 60 a my máme třeba jenom 60, tak to prostě zkrátíme u těch běžných staveb na půlku.
1: To znamená, jak dlouho to bude trvat u toho rodinného domu?
0: No ten rodinný dům, například, když bude jeho zastavená plocha do 60 metrů a bude to malý domek do jednoho patra, tak se to dá vydat jako, tak to bude dokonce drobnou stavbou bez povolení. Pokud bude o něco vyšší, větší, tak se dá vydat jako první úkon v řízení, to znamená se vším všude za 30 dní.
1: A teď je to?
0: No teď si nejdřív musíte oběhat všechny ty hasiče a životní prostředí a tak dále, takže až to všechno oběháte, což trvá prostě leckdy řadu měsíců, tak prostě teprve potom jdete na stavební úřad a tam běží ta lhůta, která je prostě 30 nebo 60 denní podle toho, jak je to velký.
1: Jak se urychlí třeba projekty velkých administrativně obchodních center?
0: Urychlí se taky podstatným způsobem. Víte, ono totiž v dnešním stavu je takový paradox. Ty žádosti se posuzují ke dní vydání rozhodnutí. To znamená v řadě případů i několik let poté, co jste tu žádost podali. A mezi tím se mění různé požadavky. Například přijde směrnice z Evropské unie, kterou my tady musíme prostě zohlednit. Ty technické podmínky se mění. Takže vlastně v okamžiku, kdy ten úřad jako se dostane k tomu posouzení, tak už ten projekt je zastaralý. A z toho potom vyplývají takové ty informace, že ti stavebníci to mají špatně, my je musíme vyzývat k doplnění a oni tu dokumentaci neumějí udělat pořádně, tak prostě tohle
1: to
0: jako nekonečné.
1: Takže tím se to zdržuje teď podle té novely, ano. Tak by se to mělo posuzovat k datu
0: podání žádosti. Tím to zastabilizujeme a tomu to se vyhneme, takže minimálně.
1: A k té mé otázce to znamená, tohle je asi jedna věc, předpokládám, že tam je víc komplikací v tom současném stavebním řízení, tak. Kolik trvá obchodní administrativní centrum stavební povolení teď, kolik bude trvat potom?
0: Trvá nezřídka, kdy trvá třeba 80 let. A mělo by být do roka.
1: Mělo by být do roka. Tyhle ty změny, to zkrácení, to bude hned od 1. ledna příštího roku?
0: Tak ta změna toho obchodního centra, na kterou jste se ptal, tak úplně zcela bude aplikovatelná až od 1.1.2028.
1: A ten rodinný dům, ten bude rovnou od 1. ledna příštího roku?
0: Ten malý, ano. Ten malý dokonce možná i dříve.
1: Politici u toho zákona opakují heslo jedno řízení, jeden úřad, jedno razítko. Mm-hmm. Vy jste teď také popisovala, že teď, když chci nový dům, tak musím obíhat úřady, to, že nově odpadne. Znamená to, že vyjádření hasičů, vyjádření dalších úřadů, památkářů a tak dále si bude tedy zařizovat sám stavební úřad?
0: Ne, to rozhodně takhle není. My vlastně provádíme takzvanou integraci, to znamená, že ty dotčené orgány, ti úředníci, kteří třeba dávali to povolení ke kácení, tak budou na témže úřadu. To znamená, ten úřad to prostě vydá sám, nebude si to schánět. Prostě to vydá, protože tam bude mít ty kvalifikované osoby. A s těmi hasiči je to tak, že jsme vlastně byli schopni stanovit technické požadavky pro ty menší, pro ty běžné stavby tak, aby nebylo potřeba získávat vůbec žádný papír od hasičů. Čím větší stavba potom, tak tím to bude o něco složitější a tím potom nějaké to razítko navíc tam od hasičů bude, je to třeba tunel, nebo prostě nějaké stavby, které jsou opravdu velmi nebezpečné z hlediska požárního dozoru. Ale podařilo se nám velmi férově a dále ještě pracujeme na tom rozdělení těch technických požadavků tak, aby to bylo prostě ověřitelné bez zvláštního razítka. Vy totiž jako stavebník stejně musíte mít odborníka, projektanta, kterému prostě zadáte ten projekt, on ho vyprojektuje, má na tom kulaté razítko, není to úplně levná záležitost. A vlastně je to prostě potřeba brát v potaz, že tenhle ten projektant tu odbornost má, není fér jí přenášet potom na stavební úřad, aby přebíral tu podrobnost v celém tom dosahu.
1: V tomhle novém modelu nepovede to k tomu, že se bude méně myslet třeba na požadavky ekologické, na ochranu životního prostředí, méně třeba na památkovou ochranu?
0: Nedovedu si představit, že by ten týž úředník, který jenom změní vlastně kancelář, myslel na požadavky na ochranu přírody méně než doteď.
1: Ale on to nemusí být ten stejný úředník. My se za chvíli dostaneme k tomu, jestli všichni úředníci přejdou, o čemž existují pochybnosti, ale ono přejde tabulkové místo čistě teoreticky, tam bude moci být jiný úředník.
0: No, ale vždycky musí mít tu správnou odbornou způsobilost, to znamená, vždycky se drží zákona a ten zákon hovoří stejně, ať ten úředník sedí kdekoliv.
1: Takže garantujete, že tyhle ty veřejné zájmy nebudou jakkoliv ošizeny?
0: Naopak, oni totiž mají jako vyšší právní sílu. Oni doteďka byli v nějakém vyjádření nebo stanovisku, které potom vlastně systémem copy-paste ten stavební úřad přenášel. Vemte si, prostě vzniknul papír, ten stavební úředník, protože to neměl ve Wordu, tak to musel celý přepsat, musel si zkontrolovat, že tam při přepisu ručním nenasekal nějaké chybky a vydal to znova, ale jako žádná přidaná hodnota v tom nebyla. Dneska to prostě napíšou spolu ti dva úředníci do jednoho papíru. Ten čas, který vlastně se stráví tím, že se to přepisuje, ten čas, který se stráví tím, že se běhá od jednoho úřadu ke druhému, se prostě ušetří a ušetří se tím skutečně i zbytečná administrativa, kterou naši daňoví poplatníci platí ve svých daních, z mého pohledu úplně zbytečně.
1: Vládní zmocenkyně pro implementaci stavebního práva Hana Landová zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Politické spory budí chystaná reorganizace stavebních úřadů, ty mají přejít z města obcí na stát. Opoziční poslanci varují před kolapsem. Jako zmocněnkyně dokážete garantovat, že nedojde ke kolapsu?
0: Tak samozřejmě jako určitá rizika a obavy ze změny jsou prostě přirozené, vždycky existují. Není fér říkat, že to tak, že tam ten přechod je úplně jednoduchý, jednoznačný a hladký. Ostatně v nedávné době takhle přecházeli například z úřadu na pracovně právní agendy a sociální agendy a ty zkušenosti stát s přechodem zaměstnanců z jednoho úřadu na druhý na výkon stejné práce nějaké má. Takže my se opravdu snažíme s tím pracovat, vytvořit podmínky, aby ti úředníci měli prostě profesionální zázemí aby měli dobré platové podmínky a aby měli prostě chuť přejít. Ono totiž dneska celá řada těch úřadů je personálně zcela neobsazených, takže tam ta agenda se vlastně vůbec nevykonává. Je prostě nefér zase z druhé strany dneska říkat, že ten systém takhle, jak je, tak je funkční, když na tom úřadě několik let nesedí vůbec nikdo a žádná agenda se tam prostě nedělá. Je taky nefér nechávat toho stavebního úředníka samotného na tolik jako chráněných zájmů, jako na té menší obci, kde je jeden nebo dva lidi, obsáhnout celou širokou škálu těch veřejných zájmů je neskutečná práce a ty lidi mají můj hluboký obdiv, že se s tím takhle jako dokážou poprat. A samozřejmě pro tyhle lidi, na kterých ta potom práce reálně v praxi stojí, my jim chceme udělat podmínky pro to, aby mohli být hrdí a být rádi, že chodí ráno do práce.
1: Máte představu, máte nějaké průzkumy, bavíte se s úředníky stavebních úřadů, kolik z nich z těch stávajících chce přejít?
0: No, tak samozřejmě bavíme. Někteří jsou takoví, kteří nám sami aktivně posílají náměty, tvoří si tabulky, myslím tím jako procesní tabulky, pomáhají nám na to vlastně nové uspořádání, se velmi těší. No a pak jsou taky takoví, kteří z toho mají obavy, prostě proto, že to je životní změna, pro kterou se nerozhodují oni sami. Já se to neodvažu odhadnout. Já jsem koukala na analýzu nebo ten průzkum, který si dělala zpráva Sdružení místních samospráv, ale musím říci, že vlastně ta interpretace potom těch výsledků úplně mi nesedí s těmi vstupy, které v tom měly, takže my prostě s těmi úředníky, se kterými hovoříme a s těmi jejich tajemníky, s těmi zastupiteli, pod které dneska spadají, tak se prostě snažíme vyřešit všechny jejich problémy a snažíme se postupně zbavovat těch věcí, ze kterých mají obavy.
1: Předseda Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů Jan Holický před necelým měsícem v tomto pořadu mluvil o průzkumu odborářů, podle kterých chce přejít třetina. Když říkáte, že se ptáte, může to být reálné, že to bude třetina nebo třeba polovina?
0: Takhle, ono se vlastně ten přechod jde způsobem jakoby přechodu pracovně právních práv a podmínek. To znamená, že pokud by ti úředníci nechtěli přejít, tak by museli dát výpověď v tom systému. To je jako jedna věc. Druhá věc je, že vlastně ty dneska tak, jak jsou nastaveny ty, nebo tak, jak jsou obsazeny ty úřady, tak celá řada těch úřadů, jak říkám, má tabulková místa, která jsou dlouhodobě neobsazená. Předpokládám, že tyto lidi, kteří tam ve skutečnosti nejsou, tak nepřejdou. Zhruba 30% těch, a těch míst je zhruba 25% z těch jako z toho celkového obsahu.
1: To znamená, že by vám těch lidí mohlo chybět ještě víc, než tady uváděl pan Holický.
0: Pak je potřeba si říci, že už dneska je zhruba 30% lidí v důchodovém věku a já nevím o tom, že by ty obce věděly, jak tenhle ten problém řešit. To řešení nemají, stát přichází s řešením, zjednodušením agendy a odbřemenění, aby se ta agenda stíhala.
1: Já tomu rozumím, že otázky na obce by v tomto směru měly být, ale já se ptám vás, protože vy máte na starosti tu reorganizaci. Pokud by opravdu polovina nebo dvě třetiny nebo s těmi neobsazenými místy možná ještě víc těch míst z reorganizovaných stavebních úřadů zůstalo prázdných. Je reálné za rok a něco najít a vyškolit nové úředníky na ta místa?
0: No, my pracujeme s tou informací, že té agendy bude podstatně méně. Objemově té agendy bude podstatně méně.
1: Takže bude potřeba méně úředníků.
0: V zásadě oproti stávajícímu stavu. Ano, přesto každý úředník, který prostě dneska tu agendu vykonává, už právě proto, že jich je dneska málo kvalifikovaných, tak je pro nás tou klíčovou osobou. Takže já bych nechtěla říci, že prostě, aby se to zase neinterpretovalo, takže my ty úředníky nechceme. Ne, my o ně stojíme, stejně každého z nich, každému z nich chceme vytvořit dobré podmínky, ale podstatou, co chceme udělat, je zjednodušení těch agend natolik, aby nebylo té agendy zapotřebí tolik.
1: Jan Holický, šéf asociace nebo sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, mluvil ve 20 minutách Radiožurnálu před necelým měsícem také o tom, že není a včas nebude připravená počítačová podpora a přenos dat. Vysvětloval tam, že to není tak jednoduché i z hlediska kyberbezpečnosti ve chvíli, kdy se to oddělí. Tohle také jste schopná garantovat, že bude vyřešeno během necelého roku a půl?
0: Máme na to rok a půl, takže my to prostě vyřešit musíme A my na tom skutečně už nyní pracujeme, celý ten tým, který je složen ze zástupců všech rezortů, mimo jiné teda se na tom podílí právě i svaz tajemníků, asociace tajemníků a zástupci třeba ředitelů krajských úřadů a tak dále. Takže my věříme tomu, že to je dostatečný časový prostor pro to, aby to vyšlo. Já bych, ono totiž málo kdo si uvědomuje, že třeba některé ty agendy, které se vyřídí už v rámci pořízení územního plánu, například to vynětí ze zemědělského půdního fondu, se potom na tom území dělají opakovaně pro každou stavbu. A když si vezmu, že se vymezí území pro 30 rodinných domků, tak jednou se provede tato agenda při tom územním plánu a pak ještě 30krát při každém tom rodinném domku. A to, co my říkáme, provede se jednou a těch 30 řízení odpadne. Z mého pohledu to není malé snížení administrativní zátěže.
1: K tomu návrhu míří i řada konkrétních připomínek. Potřebovali bychom několik dalších pořadů, abychom všechny probrali, ale vyberu alespoň jednu. Ta novela má usnadnit a urychlit povolování velkých bytových projektů, které se označují nově za projekty ve veřejném zájmu. Mají tam patřit ty projekty, kde je podlahová plocha od 10 000 metrů čtverečních, což když pronásobíme, tak kdyby to byly 70-metrové byty, tak to znamená přes 140 bytů. Proč je tam tahle ta hranice, neměla by být nižší?
0: Ta hranice je tam právě z jednoho prostého důvodu. Ty projekty bude povolovat ten centrální úřad, nebo ta nejvyšší úroveň toho stavebního úřadu, která má pouze v dnešní době, kdy se to ještě jmenuje dopravní energetický stavební úřad, na jehož podkladu vlastně vznikne ten úřad rozvoje území, tak má asi jenom 4 pobočky a nedává smysl, aby vlastně jeden centrální úřad povoloval úplně všechno v tom území. Tak je potřeba si uvědomit, že ten centrální stavební úřad povoluje projekty jaksi strategického zájmu státu. A protože v předvolebních slibech bylo, že vláda chce zdostupnit bydlení, tak chce podporovat jaksi projekty, které obsahují pokud možno čím více těch bytových jednotek, tím lépe. Takže to, že se celkově zjednodušuje povolování a dopadne to i na povolování menších staveb, že například ty domy, bytové domy malého rozsahu po dohodě se Svazem měst a obcí, Komorou autorizovaných inženýrů a Českou komorou architektů budou v režimu jednoduchých staveb, jinými slovy prostě mohou být rozhodnuty prvním úkonem řízení do 30 dnů, tak nevidím jako malé zlepšení.
1: Nejde ta novela příliš na ruku těm největším developerům?
0: Naopak, jak jsem právě zmiňovala, jde právě na ruku i těm, kdo si chtějí povolovat buď malé bytové domy, třeba o 4, o 5 bytových jednotkách nebo rodinné domy. Jde na ruku úplně každému, kdo chce něco stavět.
1: Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, vládní zmocněnkyně pro implementaci stavebního práva Hana Landová. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
0: Budu se těšit na viděnou, naslyšenou. Hezký den.
1: Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.
2: Zprávy z domova a vašeho regionu.
3: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
2: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
3: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: Prázdniny začínají tradičně v Karlových Varech.
3: Užijte si i letos zdejší filmový festival společně s Radiožurnálem.
2: Naše mobilní studio stojí jako vždy na Sadové kolonádě a vysíláme z něj v průběhu celého dne.
3: Festivalové hosty můžete vidět od 10 hodin přímo v Airstreamu, kde je zpovídají moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný.
2: Odpolední program vyplní oblíbený magazín Filmžurnál s recenzemi na soutěžní snímky i tipy, co si ve Varech nenechat ujít.
3: A večer nově zařazujeme i festivalový kvíz o zajímavé ceny.
2: Radiožurnál ve Varech.
3: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.
1: Radiožurnál je 17:30. Zprávy a Kateřina Cousidisová.
4: Stovky hasičů dál zasahují u požáru v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Na místě platí zvláštní stupeň poplachu. Část zasažené budovy se zřítila. Na místě podle hasičů nejsou zranění. Podle velitele zásahu Zdeňka Otrusina by lidé ve Zlíně neměli k místu se přibližovat.
5: No, určitě uvidí prostřednictvím televizních štábů. Na místě jsou tiskoví mluvčí jak hasičů, policie, města, kraje. Takže ty informace dostanou, je zbytečné, aby tady zdechovali ty látky, které vznikají při tom požáru a poškozovali si své volně zdraví.
4: Zásah podle něj bude trvat až 3 dny. Hořet začalo ráno v 9. patře výškové budovy, kde má pronajatý sklad zlínská obuvnická firma Vasky. Nejvyšší povolené ceny paliv zítra stoupnou o desítky haléřů. Informovalo o tom ministerstvo financí. Za litr nafty řidiči zaplatí zítra až 38 korun na 22 haléřů. To je 87 haléřů více než dnes. Po několika týdnech státní regulace se tak cena vrátí nad 38 korun. Benzín zdraží o 27 haléřů na 41 korun na 70 haléřů. Regulaci cen pohonných hmot vláda prodloužila zatím do 19. července. Česká obchodní inspekce kontroluje bary, restaurace nebo i venkovní občerstvení i na letošním mezinárodním filmovém festivalu. S celkem 48 kontrol byly nesrovnalosti ve 20 případech. Jednalo se hlavně o nedolití alkoholických nápojů i nedodržení hmotnosti jídel. Časté prohřešky se týkaly taky podávání alkoholu mladistvým. Sport. První finalistkou letošního Wimbledonu se stala česká tenistka Karolína Muchová, která porazila Američanku Goffovou super tiebreaku. Navázat na ní se pokusí přímém přenosu radiožurnálu Sport ještě Linda Nosková. Ta v následujících minutách nastoupí v Londýně ve druhém semifinále proti Ukrajince Kostukové. A české volejbalistky se v Bělehradě pokouší zvýšit šance na postup do play-off Ligy národů. Aktuality ze zápasu s Nizozemkami má Kamil Jáša.
6: Přesně v tuto chvíli začíná třetí set. První výměnu třetího setu česká reprezentace vyhrála, takže vede 1-0 na sety, ale Nizozemky vedou 2-0. Naprosto jednoznačně 25-21 a 25-21 také ve druhém setu. Česká reprezentace tedy aktuálně prohrává s Nizozemskem 0-2. Z Bělehradu Kamil Jáša, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Ucpaná D1 v Brně a nehoda na silnici 3 v Benešově. Na dálnici D1 připomínáme kolony na průjezdu Brnem směrem na Ostravu. Omezení na 196. kilometru a pak ještě nehoda na 202. kilometru v levém pruhu. Celkově se zdržíte osobním autem asi půl hodiny v Brně směrem do Ostravy. Na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy čekejte kolony za Mladou Boleslaví. Na 40. kilometru sjezdu na Bezděčín odstraňují následky nehody v levém pruhu a kolona je tam asi na 15 minut. V Praze je velmi silný provoz, kolony hlásíte na obvyklých místech. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 postojíte asi 20 minut mezi sjezdem na Plzeň a na Ořech. Komplikace teď na okruhu i na Černém mostě. Ve směru na Ústí nad Labem ve sjezdu z Černého mostu na Novopatskou hoří auto. Na místo jedou hasiči a omezí průjezd. Pozor dejte na dálnici D6 na příjezdu do Prahy z Karlových Varů. U sjezdu na Hostivici na 2. kilometru nehoda blokuje jeden jízdní pruh a tvoří se kolona směrem na Prahu. Na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic komplikuje dopravu nehoda v Benešově. U sjezdu na Konopiště 2 auta v sobě, hlavní tak je průjezdný pouze Kyvadlově. Delší je kolona z Prahy už asi na 15 minut. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě až oblačno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů. Tolik zprávy. Dál pokračuje odpolední radiožurnál s Tomášem Pancířem.
1: Jsou 4 minuty po 17:30. Už za hodinu se opět vrátíme do našeho mobilního studia v Karlových Varech na filmový festival, ale v téhle půlhodině se budeme věnovat hlavně sportu. Jak jsme slyšeli ve zprávách, Karolína Muchová postoupila po dramatickém tiebreaku do finále Wimbledonu, v něm může mít navíc další českou soupeřku. Všechno přímo na místě sledoval a bude sledovat náš reportér Jaroslav Plašil a my se s ním už za chvíli spojíme.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Bosny.
1: Posloucháte Radiožurnál. Na východě Bosny pokračuje mírový pochod. Přes 6 tisíc lidí si na 100-kilometrové trase připomíná oběti etnických čistek bosensko-srbských sil v okolí městečka Srebrenica. Násilnosti tam v červenci roku 1995 nepřežilo přes 8 tisíc mužů a chlapců z řad bosenských muslimů. Mezinárodní soudy to později označily za genocidu. Od tragických událostí války v někdejší Jugoslávii uplynulo 31 let. Pro obyvatele Bosny a Hercegoviny ale rozhodně nejde o uzavřenou kapitolu dějin. Víc už teď řekneme s Matějem Kolářem z naší zahraniční redakce. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Matěj, mohl bys nejdřív přiblížit, kudy ten průvod putuje?
2: Průvod vyšel z vesnice Nezuk a míří k památníku v obci Potočáry, nedaleko Srebrenice. Částečně tak v protisměru kopíruje trasu, kterou ušli tisíce bosňáckých mužů a chlapců, kteří prchali před bosensko-srbskými vojsky. Ty vedl dnes už oficiálně uznaný válečný zločinec Radko Mladič. Účastníkům aktuálního pochodu zabere cesta 3 dny. Uprchlíci před 31 lety podobnou trasu ale překonávali i několik týdnů. Po cestě se totiž museli skrývat před ozbrojenci a i tak na mnoha místech čelili útokům. To připomíná i ten dnešní pochod. Prochází například takzvaným údolím masových hrobů. Okolí Srebrenice jimi bylo totiž doslova poseté. Úřady tam v poválečných letech odkryly na 95 takových pohřebišť.
1: Kdo všechno si v rámci pochodu přišel připomenout ty tragické události?
2: V průvodu jsou mimo jiné přeživší masakru a taky potomci a příbuzní obětí. Podle hlavního organizátora pochodu Sulia Čakanoviče letos dorazil taky nezvykle velký počet mladých. Do Potočáry symbolicky míří taky kolony motorek nebo 300členný cyklistický peleton.
1: Už jsme se zmínili o tom, že ty přes 30 let staré události zůstávají stále živé. Projeví se to nějak i při těch letošních připomínkách?
2: Určitě, ty vzpomínkové akce symbolicky zakončí totiž sobotní pohřeb 10 nově objevených těl. To je vlastně taková smutná tradice, rozsah vraždění byl totiž tak velký, že se stále nepodařilo najít všechny ostatky všech zabitých. I to podle bosenských úřadů svědčí mimo jiné o tom, jak systematičtí byli srbští ozbrojenci při zahlazování svých zločinů.
1: Připomínají si nějak ty tragické události také Srbové?
2: Zítra si genocidu přímo v centru srbského Bělehradu připomene hnutí Ženy v černém. Ty chtějí upozornit i na to, že Srbsko stále nepřijalo rezoluci OSN, která dění v Srebrenici označuje jako genocidu. Vláda tím podle Žen v černém nadále chrání a oslavuje válečné zločince. Většinová srbská společnost je například podle stanice BBC, ale odměřenější a zastává tak jemnější názor. Nepopírá srbské násilnosti, za genocidu je ale nepovažuje a zároveň upozorňuje i na to, že oběti měly všechny národy bývalé Jugoslávie, včetně Srbů.
1: Říká Matěj Kolář z naší zahraniční redakce. Díky za to, naslyšenou.
2: Děkuju, naslyšenou.
1: A už za chvíli se ve vysílání Radiožurnálu přesuneme na kurty nebo do hlediště kurtů v All England Clubu v Londýně ve Wimbledonu za Jaroslavem Plašilem a připomeneme si úžasný úspěch českého tenisu, který sledoval a snad za chvíli bude i dál sledovat.

0: Ve 17:45 posloucháte Radiožurnál a my můžeme připomenout dobrou zprávu. Tenistka Karolína Muchová poprvé v kariéře postoupila do finále Wimbledonu. Po odvráceném matchballu porazila na londýnské trávě Američanku Coco Gauffovou po setech 6-2, 1-6 a 7-6 a o titul si zahraje s vítězkou zápasu mezi další Češkou Lindou Noskovou a Ukrajinkou Martou Kostukovou. Podrobnosti přímo z Londýna má reportér Jaroslav Plašil.
1: Ano, ten zápas už začne za pár minut, protože Linda Nosková i Marta Kostuková jsou právě už na centrálním dvorci. Utkání stejně jako to první budete moci poslouchat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport přímo odtud tady z centrálního dvorce, kde máme kabinku a odkud je dobrý výhled a odkud snad uvidíme další českou radost. Ale samozřejmě i v tomto zápase platí, že česká hráčka není favoritkou. Vzájemný duel zatím jediný na jaře vyhrála Kostuková. Bylo to na Antuce. Pravda, kde se tato tenistka cítí nejlépe, má ale fantastickou sezonu, hraje tady ve Wimbledonu parádně. Na druhou stranu, to se snad dá říct i o Lindě Noskové. Už tady postoupila Karolína Muchová, obrovská bitva na úvod tohoto čtvrtečního semifinálového dne. Teď tedy budeme zvědaví na tu další. Poslouchat můžete na Radiožurnálu Sport. Za chviličku, už opravdu za pár minut tento zápas začne.
0: Tolik tedy pro tuto chvíli z Londýna Jaroslav Plašil. Samozřejmě se s ním uslyšíme i na Radiožurnálu v dalších minutách našeho vysílání. A nezapomeneme ani na fotbal, i tomu se budeme za chvíli věnovat v odpoledním Radiožurnálu.

0: fotbalovém mistrovství světa už za 4 a čtvrt hodiny začne úvodní čtvrtfinále. Jeden z favoritů turnaje Francie se od 22 hodin českého času utká v Bostonu s Marokem a s podrobnostmi o tomto zápase už je ve studiu Jakub Kanta ze sportovní redakce. Dobrý den.
1: Hezký den. Pokud Francie vyhraje, stane se teprve třetím týmem v historii, který postoupil na světovém šampionátu do semifinále třikrát za sebou. Francouzi mají i letos obrovsky silný tým a papírově slabší soupeři, tak proti nim uplatňují i strategii, která překračuje hranice sportovního chování. Například od Paraguajců se Francouzi v minulém kole dočkali podrážení, kopanců nebo nenápadných úderů loktem do žeber. Oproti Paraguaji má ale Maroko individuální hráčskou kvalitu mnohem vyšší. Francouzský trenér Didier Deschamps řekl, že to pro jeho tým bude velmi náročný soupeř.
2: Potkali jsme Maroko před 4 lety v semifinále mistrovství světa. Je to taky tým, který se dostal do finále poháru afrických národů. Nejsou tu náhodou. Bude to souboj dvou týmů, které hrají aktivně, s míčem, útočně. Budeme muset hrát opravdu dobře. Maroko má vysokou kvalitu.
0: Obě země mají společnou historii, asi nemusíme připomínat, že Maroko bylo do roku 1956 v čest francouzským protektorátem. Projevuje se to nějak i ve fotbalovém světě?
1: Ano, Maroko patřilo pod Francii celkem 44 let a mezi oběma zeměmi tak stále zůstává rivalita, kterou potřebují někteří fanoušci obou táborů ventilovat i při příležitosti vzájemného fotbalového zápasu. Ve Francii zároveň žije spoustu rodin s marockými kořeny a několik reprezentantů africké země vyrůstalo nejen fotbalově na předměstí Paříže. Vzájemné utkání na mistrovství světa před 4 lety i jarní vítězství Paris Saint-Germain v lize mistrů provázely divoké nepokojení. Fanoušci stříleli ze světlic, ničili autobusové zastávky nebo zapalovali auta. Jak se hlavní město na dnešní večerní zápas připravuje, popisoval ve vysílání radiožurnálu Sport zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu Martin Balucha.
3: Přístup na Champs-Élysées bude komplikovanější, jsou uzavřené některé stanice metra právě to z toho důvodu, aby se neopakovaly ty stejné výtržnosti, ale dá se očekávat, že se zase v noci něco určitě dít bude.
1: Utkání čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale mezi Francií a Marokem začne ve 22 hodin a v přímém přenosu ho uslyšíte na radiožurnálu Sport.
0: Slibuje Jakub Kanta z naší sportovní redakce. Díky, naslyšenou.
1: Není vůbec za co, naslyšenou. Někdy

0: Opět a Radeček, všechno je v pořádku. Ano, je to tak, všechno je v pořádku, protože ve studiu 5 minut před 18. hodinou už sedí Vladimír Kroc, který je autorem dnešní publicistické části hlavních zpráv Radiožurnálu. Tak co uslyšíme?
1: Dobrý den, tak zejména jaké vysvědčení po půl roce vládnutí si dává sama vláda? Jak ho hodnotí veřejnost, opozice a jak politolog Michal Malý? Hasiči od rána likvidují rozsáhlý požár budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Odpoledne se postupně na dvou místech budova zřítila. O historické hodnotě objektu, takzvané 34, budeme mluvit s historikem architektury Zdeňkem Lukešem. V mauzoleu imáma Alího Rezy ve městě Mašchat vrcholí šestidenní pohřeb bývalého iránského vůdce Alího Chameneího. A mluvit o tom budeme se Slavomírem Horákem z Univerzity Karlovy. A hlavní letní dovolenou plánuje, zvažuje nebo už absolvovalo 62% Čechů. Víc si řekneme se sociologem Janem Buriancem.
0: A to všechno po hlavních zprávách za 15 minut.
1: Těším se.

0: nenechte si ujít v České televizi.
1: Chcete dětka?
2: Dokážu vypadat bratonic.
3: No děle prostě myslím, že Tonda nepřijde do styku s Pavlem.
4: Tonda není teplej.
1: Ježišmarja, co tu sakra děláš?
3: Rozjedu vámičko.
5: Věděl jsi ho nahýho?
2: Je povedený.
6: Otče, potřebuji vyspovídat.
7: To, co se stalo, brácho, je to hodně zlý. Teď exorcista, tak z něj vymítám ďábla.
8: Komediální seriál Most. Další díl dnes večer na ČT1 a v iVysílání.
9: Je 18 hodin. Radiožurnál vysílá hlavní zprávy.
10: Hasiči bojují celý den s požárem v baťovském areálu ve Zlíně. Velká část stavby se zřítila.
11: Hasíme vesměs z další vzdáleností, což nám samozřejmě znemožňuje efektivní zásah přímo na zasažený prostor.
10: Vláda hodnotí první půl rok u moci, svoje sliby podle Babiše plní.
12: Máme jednu z nejnižších inflací v Evropě. Podařilo se nám zrazit ceny energií, držíme na úzdě ceny pohonných hmot.
10: Tenistka Muchová je poprvé v kariéře ve finále Wimbledonu. O postup do něj bojuje i Nosková. Nehoda brzdí provoz na silnici 3 v Benešově. A zítra bude polojasno, místy oblačno, teploty až 29 stupňů. Je čtvrtek 9. července. Posloucháte zprávy s Kateřinou Cousirisovou.
13: Radiožurnál. Hlavní zprávy. Víme, co se děje.
10: Skoro 10 hodin už hasiči bojují s požárem v centru Zlína. Hoří tam výšková budova v baťovském areálu. Na místě jsou stovky hasičů, speciální technika i jednotky z dalších krajů. Velká část budovy už se zřítila, nikomu se nic nestalo.
14: Jedná se o požár výškové budovy průmyslové, hoří nám 8. 9. patro. Letí nám sem vrtulník s bambivakem.
10: Požár bylo vidět z širokého okolí, z místa stoupal celý den hustý dým. Obyvatelům hasiči doporučují nevětrat.
15: Hrozné, nečekané. Zbudilo mě to ráno, jezdili hasiči, lítali vrtulníky, tak jsme se přišli podívat sem.
16: Popisuje jeden z desítek přihlížejících u zlínského vlakového nádraží, nejbližšího místa, kam policisté lidi pustili po evakuaci. Hořet začalo v horních patrech budovy krátce po 8. hodině. Následně se požár rozšířil i na střechu. To budova nevydržela a její velká část se postupně zřítila. Na místě je dál přes 40 jednotek hasičů, říká jejich mluvčí Pavel Řezník.
11: Hasíme vesměs z další vzdáleností, což nám samozřejmě znemožňuje efektivní zásah přímo na zasažený prostor.
16: Sklady v budově měly mimo jiné obuvnické firmy Botas a Vasky, říká majitel jedné z nich Václav Staněk.
17: Jedná se o prostor asi 3000 metrů čtverečních, kde jsme měli uskladněny téměř všechny naše boty. Jednalo se o 85 tisíc párů našich bot.
16: O uskladněný majetek přišla i nadace Tomáše Bati. Budovu se už nepodaří zachránit. Ze Zlína David Jabůrek, Radiožurnál.
10: Hasičům se stále nedaří dostat oheň pod kontrolu. Zásah sleduje reportér Šimon Franz.
16: Hasiči na budovu stříkají z hadice z jeřábu pěnu, nad budovou létají i vrtulníky z bambivaky. V oknech nejvyššího patra jsou stále vidět plameny. Dým stoupající ze střechy už je však o něco méně intenzivní. Zbývající část budovy je očouzená, horko vysklilo i velkou část oken. Hasiči v souvislosti s požárem stále lidi upozorňují na to, aby nevětrali a pokud možno nevycházeli ven. Požár z okraje perimetru přesto sleduje několik stovek lidí. Několik málo z nich má ale na obličeji roušku. Podle velitele zasahujících hasičů Zdeňka Otrusiny stále hrozí další borcení budovy. Úplné dohašení požáru podle něj může přijít i v řádu dní. Ze Zlína Šimon Franz, Radiožurnál.
13: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
18: Víme, co se děje u vás.
10: Spojené státy opět udeřily na Irán. Ten odpověděl útoky na vojenské základny v regionu. Zdůvodňují to iránskými útoky na lodě v Hormuzském průlivu. Teherán v odvetě udeřil na některé arabské země.
19: Varovné sirény se odpoledne rozezněly taky v jordánské metropoli Amánu. Místní armáda uvedla, že sestřelila 8 střel odpálených z Iránu a že se útok obešel bez škod i obětí. Iránské revoluční gardy následně prohlásily, že vypálili 10 balistických střel na jordánskou vojenskou základnu Azraq. Teherán tvrdí, že útočil taky na americké základny v Kuvajtu a Bahrajnu. Iránské revoluční gardy vyhrožují, že útoky na tyto cíle budou opakovat, pokud budou Spojené státy pokračovat v úderech proti Iránu. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
10: Spor amerického prezidenta Donalda Trumpa s Jean Carrollovou je u konce. Soud v New Yorku nařídil novinářce vyplatit odškodné ve výši 5 milionů dolarů a úroky za to, že jí Trump v 90. letech sexuálně napadl.
4: New Yorkský soud před 3 lety uznal amerického prezidenta Trumpa vinným ze sexuálního obtěžování Jean Carrollové v převlékací kabině obchodního domu Bergdorf Goodman v roce 1996 a z pomluvy poškozené, když v roce 2022 její obvinění odmítl. Novinářce přisoudil odškodné ve výši 5 milionů dolarů. Donald Trump se odvolal, ale nejvyšší soud Spojených států před měsícem verdikt potvrdil. Po prvoinstančním rozsudku musel žalovaný složit dlužné peníze do soudní úschovy. New Yorkský soud se teď nařídil exekuci rozhodnutí, tedy výplatu 5 milionů dolarů plus 800 tisíc jako úroku z prodlení Carrollové. Pavel Novák, Radiožurnál.
10: Vláda podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO splnila už skoro pětinu svého programového prohlášení. Předseda vlády to řekl po sérii schůzek s ministry, se kterými postupně bilancoval první půl rok u moci. Sledoval to i reportér Vojtěch Tomášek.
20: Jednotliví ministři se dnes postupně střídali u premiéra v Kramářově vile. Za největší úspěch vlády Andrej Babiš po té sérii schůzek tady označil snížení cen energií a taky to, že se daří držet nízkou inflaci. Zlepšit chce plnění spojeneckých závazků. Připomněl, že Česko vydává ze zemí NATO na obranu nejméně.
12: Je to asi dobrá výchozí pozice na to, aby jsme skutečně zabrali a poprvé v historii naší země splnili minimálně ty 2

0: Film pouští diváky do zákulisí představení z roku 2007, ve kterém Binocheová účinkuje s britským tanečníkem a choreografem Akramem Khanem. Držitelka Oscara za snímek Anglický pacient před promítáním vysvětlila, co má v divácích film vyvolat.
1: Představa je taková, že na konci filmu budou z vás všech tvůrci a budete chtít dělat, co jste ještě nikdy v životě nedělali. Věřím totiž, že my všichni jsme tvůrci.
0: Binocheová uvádí na Karlovarském festivalu celkem 3 filmy. Při slavnostním zakončení převezme křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Z Karlových Varů Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
2: Sport. Tenistka Karolína Muchová vyhrála ve Wimbledonu nad Američankou Goffovou 6-2, 1-6 a 12-10 super tiebreaku a vyhlíží finálovou soupeřku. Tou se může stát její krajanka Linda Nosková, která teď čelí v Londýně Ukrajince Kostukové. Také tento zápas na Radiožurnálu Sport komentuje Jaroslav Plašil.
3: Linda Nosková teď podává za stavu 2-2 a je to už druhá schoda teď při servisovém gemu Noskové. První dva servisové gemy česká tenistka zvládla velmi dobře i díky výtečnému prvnímu podání. Teď to má složitější s Kostukovou, stav tedy 2-2 a schoda v prvním setu zápasu. Můžete jej poslouchat na Radiožurnálu Sport z Wimbledonu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: V prvním čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale nastoupí Francie proti Maroku. Zápas začne ve 22 hodin našeho času v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. A české volejbalistky prohrály na turnaji Ligy národů v Bělehradě i druhý zápas a postup do play-off se jim zase vzdálil. Nizozemkám podlehli 0-3 na sety.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolona na D1 u Brna a nehoda v Benešově na silnici 3. Na D1 stále čekejte kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Kamiony od 176. kilometru. Osobně zastavíte jen místy a na chvilku třeba v okolí 182. kilometru. Na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy popojíždí kolona za Mladou Boleslaví. Na 40. kilometru uklízejí po nehodě v levém pruhu a zdržíte se asi 10 minut. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 popojíždí kolona od sjezdu na plzeňskou dálnici až ke sjezdu na Ořech a je to asi na 4 hodiny. Ucpává se kvůli tomu i plzeňská dálnice na příjezdu do Prahy, hlavně kamiony od 7. kilometru. Na silnici 3 z Prahy na České Budějovice se zdržíte v Benešově. Za odbočkou na Konopiště šetří následky nehody, projíždí se Kyvadlově. Delší je fronta z Prahy asi na 20 minut. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zítra čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě území až oblačno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě 21 až 24, na horách většinou naměříme kolem 19 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku s Vladimírem Krocem.
7: Daří se koaličnímu kabinetu plnit vládní program, jak tvrdí premiér Andrej Babiš. Jakou historickou ztrátu znamená zničení jedné budovy v baťovském areálu ve Zlíně? Jak finance ovlivňují plány Čechů na volbu dovolené? Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš dnes hodnotil půlroční práci koaliční vlády. Podle něj se kabinetu daří plnit programové prohlášení.
8: Za největší úspěch považuji, že máme jednu z nejnižších inflací v Evropě. Podařilo se nám zrazit ceny energií, držíme na úzdě ceny pohonných hmot a samozřejmě plníme ty hlavní věci, jako předložili jsme nový zákon o migraci, plníme všechno ohledně energií, bydlení.
7: Premiér doplnil, že na domácí i unijní úrovni se soustředí na příští rozpočet. V Českém chce v roce 2027 poprvé naplnit závazek Severoatlantické alianci dát 2% HDP na obranu. Do vysílání zveme politologa Michala Malého z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
9: Dobrý den.
7: Co lze za první 6 měsíců vládě jednoznačně přičíst k dobru?
9: Těch věcí může být samozřejmě víc, ale těch prvních 6 měsíců je vždycky složitých, protože ta vláda ještě nemá dostatečný prostor na to, aby měla nějaké výrazné úspěchy. To, co my sledujeme a to, co Andrej Babiš jednoznačně kvitoval, je zlevnění energií. Mluvilo se samozřejmě i o zrušení koncesionářských poplatků a tak podobně, ale my víme, že to jsou vlastně jenom kosmetické věci, že přesunul jednu část poplatků pod státní rozpočet, takže to opticky působí, že občané mají levnější energii.

0: a tak podobně, ale skutečně je těžké za 6 měsíců přijít s něčím výrazně hmatatelným, s nějakou velkou změnou, které by si občan všimnul.
1: Opoziční strany vytýkají Babišově kabinetu chaos, neplnění předvolebních slibů i zásahy do fungování státu. Oprávněně?
0: Tak samozřejmě to opozice taky musí reagovat nějakým způsobem, že vláda neplní to, co slíbila, nebo naopak vyzdvihovat ty negativní aspekty. Nicméně už hned po začátku nebo po nástupu do Strakovy akademie bylo zřejmé, že ne všechny sliby se podaří splnit, ať už se to týkalo slibů spojených s migračním paktem nebo zasílání podpory na Ukrajinu. A nemyslím si úplně, že s tím vládnutím jako takovým je spojen chaos, nicméně tu vládu provází kauzy, které se neúplně týkají způsobu vládnutí, ale řekněme kontroverzní minulosti některých jejich členů nebo neúplně členů, který by chtěli být členy, jako třeba Filip Turek.
1: ODS kritizuje zejména snahu o zrušení televizních a rozhlasových poplatků nebo uvolnění rozpočtové odpovědnosti.
0: Ano, samozřejmě, ale to je něco, s čím Andrej Babiš a vlastně i SPD do těch voleb šlo, že k tomuhle chtějí přistoupit. Motoristé se k tomu pak pod tíhou koaliční většiny přidali, takže nelze se tomu divit, že takhle dále postupují.
1: Předseda Pirátů Zdeněk Hřib označil za největší selhání vlády oblast bydlení. Je to zasloužená kritika?
0: A nemyslím si, že je to úplně zasloužená kritika, nebo zasloužená kritika, jak jsem říkal, je to stále 6 měsíců, my jsme viděli, ale u ministryni, že pro ní je to ta nejdůležitější a nejdůležitější část jeho působení na ministerstvu pro místní rozvoj, ale už teď vlastně vidíme, že to, jak ta vláda chce urychlit to, aby ta legislativa byla platná a nějaká reforma toho zákona, tak sebou nese i spoustu negativních aspektů a stále vyplouvají na povrch některé, řekněme, zmetkové části toho zákona, ale je vidět, že pro vládu to je prioritní a víceméně ministryně Mrázová o ničem jiném a ve svých 4 minutách nemluvila.
1: Které členy kabinetu považujete za nejschopnější a které naopak za nejslabší?
0: Tak ono to už částečně bylo vidět během těch prezentací. Například brilantní prezentaci měla Alena Schillerová, která po volbách, zejména i s nárůstem zisku hlasů v Jihomoravském kraji, posílila svoji pozici v hnutí ANO. Dále výrazně suverénně působil ministr Plaga, ministr Vojtěch, ministr Juchelka. A naopak, kdo mě poměrně překvapil, řekněme, takovou prázdností těch splněných věcí, byl ministr Havlíček, který byl víceméně považován za pravou ruku Andreje Babiše a za korunního prince hnutí ANO. Nicméně z toho, co on říkal, jsme viděli, nebo ta retorika byla spíš stylem pracujeme na tom, splníme to, budeme na tom dále pracovat, ale vlastně žádné hmatatelné věci, kromě zrušení toho poplatku za obnovitelné zdroje nebo jeho převedení pod státní rozpočet, tam nebylo. Tak ze strany hnutí ANO je tohle pro mě vlastně nejpřekvapivější výsledek.
1: Když je to vlastně brzy, jak jste už naznačil, kdybyste měl přece jenom vystavit koaliční vládě jako celku známku, jako při klasifikaci ve škole, jaká by byla?
0: Já bych zatím hodnotil, že ta vláda pracuje za 3, což v tomhle tom čase asi ani jinak nejde. Vláda se s nějakým způsobem srovnává s tím, jaký dostala rozpočet, zjišťuje realičnost svých slibů, u některých už vidíme, že to zkrátka nepůjde a zároveň je vidět, že někteří ministři zkrátka nejsou zkušení natolik, aby důsledně dodržovali to vládní prohlášení. Ono to bylo i částečně vidět například na vystupování ministra kultury o ty Klempíře, ale trošku i ministra obrany za SPD, pana Zuny.
1: Politolog Michal Malý z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuju. Naschledanou.
0: Naschledanou, díky.
1: Ve Zlíně se dnes odpoledne zřítila další už druhá část hořící budovy v někdejším baťovském továrním areálu. Část objektu se zbortila už popoledni. Na místě zasahují stovky hasičů s výškovou technikou s likvidací rozsáhlého požáru. Jim pomáhá také vrtulník. Požár stále nemají pod kontrolou. V 9. patře výškové budovy číslo 34, kde má pronatý sklad zlínská obuvnická firma Vasky, začalo hořet dnes ráno. Oheň se postupně rozšířil i do dalších pater budovy a na střechu. Hasiči dopoledne vyhlásili zvláštní stupeň poplachu, nejvyšší ze 4, který platí jen při mimořádných událostech. U telefonu je historik architektury Zdeněk Lukeš. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Desetipodlažní kolos má v obraze továrny i samotného města svou velikostí a architektonickou kvalitou své nezastupitelné místo. To cituji z webových stránek města. Jak moc bude v celkovém panoramatu chybět?
2: No, chybět bude, pokud tedy bude muset být ta budova demolována, což je docela možné, protože to je skeletová konstrukce, která samozřejmě může být narušena, to musí rozhodnout statici. Jenom k té historii, ten dům navrhl architekt Vladimír Kubečka, což byl žák Pavla Janáka z umělecko-průmyslové školy, který před válkou přišel pracovat do Zlína, do té Baťovy projekční kanceláře a potom po válce tam navrhl několik budov, včetně tady tohoto skladu obuvy, což byla stavba i po technologické stránce zajímavá, dokonce se počítalo s tím, že na střeše bude heliport a stavilo se to v letech 1947, to byl teda projekt a v polovině 50. let ta budova byla dokončena v tom baťovském stylu. Toho bych si vážil nejvíc, že se podařilo i teda v té komunistické éře udržet tu baťovskou architekturu, to znamená ten známý modul 6x6 metrů, železobetonový skelet s válcovými sloupy a s těmi cihelnými vyzdívkami, takže je to vlastně přesně v tom stylu, jako jsou ty ostatní budovy v celém tomhletom továrním areálu ve Zlíně.
1: No a právě ten typický baťovský modul, to byla přímá inspirace americkou průmyslovou výstavbou?
2: Přesně tak, protože Baťa jako mladík, Tomáš Baťa tedy byl ve Spojených státech a odtamtud přivezl dvě důležité věci, respektive tři. Ta první byla pásová výroba, kterou viděl u Forda. Ta druhá byl právě tenhle ten jednoduchý konstrukční systém, který umožňoval díky těm válcovým sloupům velmi rychle posouvat bednění, takže ty stavby se stavily mnohem rychleji, než bylo tehdy obvyklé. No a ta třetí, to byl ten systém, který vlastně nejlíp charakterizuje ten známý Baťův slogan společně pracovat, individuálně bydlet. To znamená tak, jako v Americe, ty dělníci sice pracovali v těch velkých továrnách, ale bydleli v těch malých rodinných domcích se zahrádkami.
1: Jak jste říkal, byla využita metoda železobetonového monolitického skeletu s cihelným vyzděním. Jakou životnost mohou takové stavby mít? Je běžné, že stále slouží svému původnímu účelu?
2: Podívejte, mnohé slouží svému původnímu účelu a nejenom u nás, ale i třeba v řadě zemí světa, protože se podle toho systému stavělo samozřejmě, Baťa stavěl na všech kontinentech filiálky. Nicméně hodně záleželo na kvalitě těch cihel. Je známo, že některé objekty ve Zlíně byly postaveny z nekvalitních cihel a ty degenerují, takže ty objekty už vlastně dneska nestojí. Takže já se domnívám, že tady v tomhle případě to nehrozí, protože to byl objekt, který byl postavený až později a už se všemi těmi zkušenostmi, které ten architekt měl samozřejmě. Nicméně samozřejmě taková věc jako třeba požár může způsobit vážné škody.
1: No a vy jste už připomenul, že to byl centrální sklad obuvy, čili i přesto má historickou hodnotu a mělo by smysl pokusit se objekt
2: zrekonstruovat. No já si myslím, že my už dneska víme, že celá řada těch industriálních objektů má ohromnou hodnotu a že když se pro ně najde nové vhodné využití, tak je to samozřejmě úžasné, pokud to teda je zachrání. I když v tomhle případě vlastně to využití bylo pořád stejné, což je dobře, pochopitelně. No. Takže jistě by to mělo smysl budovu zachovat. Pokud to nebude možné a ze statických důvodů, tedy a bude muset být stržena, tak pak je tady samozřejmě ve hře otázka, jestli tam postavit nějakou repliku, anebo třeba úplně novou současnou architekturu, která ale určitě bude muset respektovat to měřítko.
1: Historik architektury Zdeněk Lukeš, děkuji vám. Naschledanou.
2: Prosím, naschledanou.
1: Po šestidenním ceremoniálu, který začal v sobotu v Teheránu a pokračoval přes šíitská poutní místa v Iráku až po Nadžaf, byl dnes v mauzolu imáma Alího Rezy ve městě Mašchat pohřben bývalý iránský vůdce Alí Chamenejí. V čele země byl od roku 1989 a měl v Iránu poslední slovo mimo jiné v zahraniční politice, jaderném programu nebo při vojenských záležitostech. S námi je ve vysílání Slavomír Horák, vědecký pracovník Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
3: A hezký den.
1: 86-letý ajatolák zemřel 28. února. Proč byl pohřeb teprve teď?
3: No tak jednak se to týkalo vojenských operací, které vlastně až do nedávna fungovaly v oblasti Blízkého východu, včetně Iránu. Prostě režim si netroufal risknout to, že by doprostřed jako milionových nebo minimálně 10 000, maximálně 100 000 davů někdo udělal nějaký nálet a byly by tam ještě nějaké další oběti. Samozřejmě bylo by to součást nějakého zesvětění toho celého procesu, ale na druhou stranu ani takovouhle otázku si režim asi pravděpodobně netroufl. A další věc je načasování. Když mohli říct, ano, podívejte se, my jsme prostě uzavřeli mír, aspoň příměří a teďka teda můžeme v klidu pohřbít naše milované vůdce.
1: No jak víme, tak to má další vývoj, ale k tomu se asi vrátíme. Dnes byly jeho ostatky uloženy v rodném Mašhadu, ten je zároveň významným poutním místem. Běžně bývá pohřeb několika dní, jaký měl průběh?
3: Ano, pohřby obecně mohou být vícedenní, respektive podle islámského práva by se měl neboštík pohřbít vlastně do 24 hodin po smrti, což teda z takto objektivních důvodů k tomu nedošlo, ale na druhou stranu je naprosto běžné, že ty pohřební obřady se dělají několik dní, když zemře vlastně předchůdce Aliho Chamenejho, tak tyto pohřby, tomu ten pohřeb proval taky několik dní, účastnil svého údajně okolo 10 000 000 lidí, takže bylo to něco podobné.
1: Narušily obřad nějak ty současné americké útoky na Irán?
3: Podle toho, co jsem slyšel a viděl nějaké reportáže z Iránu, bohužel v Iránu jsem v tu dobu nebyl, nebo nejsem, nebo ani tam nemám možnost být, tak ani ne, ten režim si byl v tomto směru jistý, že minimálně nějaký velký útok v době pohřbu nepřijde, to dokonce berou, vydávají za takové své velké vítězství, podívejte se, donutili jsme Spojené státy, aby nezaútočili na nás v době takovéto státního smutku.
1: Ve funkci Alího Chameneího nahradil už 8. března jeho syn Močtaba Chamenejí. Jak si vysvětlit, že ten se ale na veřejnosti vůbec neobjevuje a komunikuje jenom písemně?
3: No, tak tady je samozřejmě velká spekulace, do které já se osobně nechci troufat nebo netroufám pouštět, protože nevím, co s ním je. My nikdo vlastně nevíme, kdo v iránském režimu momentálně rozhoduje, kdo píše ty takzvané rozkazy nebo takzvaná prohlášení. Možná bych Chameneího, samozřejmě možné, že ten člověk je těžce, nebo spekuluje se o tom, že je těžce zraněný, že nemůže mluvit a tak dál. Samozřejmě vždycky se to svede nějaká bezpečnostní opatření a podobně, ale samozřejmě to je asi jedna z největších otázek, kterou momentálně si ohledně vedení v Iránu, morálného vedení v Iránu klademe.
1: Bohužel musím zůstat dál u spekulací. Nasvědčuje ten poslední vývoj v Iránu, že moc si teď čím dál víc uzurpují takzvané národní revoluční gardy?
3: Tak to není proces, který vidíme v posledních dnech, týdnech, dokonce je to proces, který vlastně minimálně začal už po smrti Aliho Chameneího a vůbec v souvislosti s tou válkou, ale dokonce ještě dříve. Ono, jako, není to tak, že by ty iránské revoluční gardy se objevily jenom tak. To je prostě dlouhodobý proces, to je velice mocná instituce, jestli to tam mohu říct. Ano, zdá se, že v posledních měsících od té doby, co vypukla válka v zálivu, no tak tak jejich moc stále více stoupá, dokonce ještě více na úkor armády a dalších složek.
1: Slavomír Horák, vědecký pracovník Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuji vám. Naschledanou.
3: Naslyšenou.
1: Přes 60% Čechů letos plánuje nebo už absolvovalo hlavní letní dovolenou. Jak vyplývá z průzkumu agentury STEM Mark, cena jako nejsilnější rozhodovací faktor hrála roli skoro u 80% lidí. Do letošního plánování dovolených vstupují vedle financí také bezpečnostní okolnosti. Nová data ukazují, že Češi více zvažují, kam pojedou a za co utratí peníze. Ve spojení jsme s autorem výzkumu, sociologem Janem Buriancem. Dobrý den.
4: Dobrý den.
1: Tak které příjmové skupiny plánují nejčastěji dovolenou?
4: No, rozdíly mezi těmi domácnostmi, respektive tím příjmem domácnosti, jsou jedny z nejvýraznějších. U příjmů mezi 60 000 až 80 000 korun plánuje dovolenou nějakých 80% Čechů. Zatímco u těch domácností s příjmem nižších, řekněme do 30 000 korun, to není ani polovina. Tudíž oni tu dovolenou plánují také, ty nízkopříjmoví, ale ta strategie, ať už počet dnů nebo destinace, můžou být odlišné.
1: A dá se říct, jaké jsou limity ochoty utrácet za dovolenou?
4: Dá. Nicméně platí, že ta polovina lidí, kteří letos plánují nebo už absolvovali tu hlavní letní dovolenou, je ochotna utratit za osobu na týden do nějakých 15 tisíc korun. Mezi 15 až 25 tisíci, to je asi pětina, a více než 25 tisíc na osobu je za týden ochotno utratit asi 13% lidí. S tím tedy, že ty, co míří do zahraničí, tu míru útraty odhadují vyšší.
1: Jaký je tady poměr mezi těmi, kteří preferují zahraniční pobyty oproti lidem, kteří dávají přednost tu zemskou, a pak těm, co kombinují jak domov, tak zahraničí?
4: Zahraničí letos mezi dovolenkářemi převažuje. Pouze za hranice míří 50-30% z nich, zatímco po Česku plánuje cestovat zhruba 34%. Pak je tam nějaká menší část lidí, která kombinuje právě oboje, nějakých zhruba 15%, myslím, a to je právě ta situace, aspoň teďka na začátku prázdnin, kdy jsme mapovali tím průzkumem.
1: Má vliv na rozhodování, kam na dovolenou, jak je ta rodina početná?
4: Má. Dá se říci, že ty početnější velké rodiny, řekněme, které mají 4 až 5 členů nebo dokonce více, tak třeba plánují méně dní nebo nějakou bližší lokalitu. Může to být zahraničí, ale třeba to nejbližší rádius České republiky nebo typické Chorvatsko mimo Evropu, už to je třeba méně než u těch méně početných domácností.
1: Proč vyšší výdaje plánují nebo odhadují častěji ženy a účastníci týden zahraniční dovolené? Tak myslím, že to vyplývá z vašeho průzkumu, ne?
4: Ano, je to zajímavé. Já si to vysvětluji tak, že ty ženy obecně jsou trošku zodpovědnější, jsou to větší plánovačky, dělají si takový ten dovolenkový itinerář, řeší tu dovolenou už týden, dva, některé i třeba měsíc před odjezdem, zabalí ty věci někdy za manžela, za děti. Když to u těch mužů je ten přístup letkdy trošku laxnější, jsme schopní se zbalit i večer nebo dokonce ráno před odjezdem na dovolenou.
1: Jakou roli v rozhodování lidí má mezinárodní bezpečnostní nebo politická situace třeba hlavně teď na Blízkém východě?
4: Když jsme se na tohleto ptali lidí v počátku vypuknutí toho konfliktu válečného na Blízkém východě, tak to ovlivnilo přes 40% lidí, kteří tu dovolenou plánovali, což je poměrně vysoké číslo. Když jsme se na to ptali teďka na přelomu června a července, tak už to ovlivňuje zhruba pětinu lidí. Takže ten pokles a řekněme nějaké snížení toho, že bychom to vnímali jako riziko nebo rozhodující faktor, se snížil.
1: Vysvětluje autor výzkumu, o kterém jsme dnes mluvili, z agentury STEM Mark, Jan Budianec, sociolog. Děkuju, mějte se hezky, nashledanou.
4: Děkuji, naslyšenou.
1: Tak to byla publicistika podvečerní po 18. hodině, teď už jsou připraveny další zprávy. Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.
5: Zprávy a Kateřina Causirisová.
6: Zásah hasičů kvůli požáru budovy baťovského areálu ve Zlíně bude nejspíš trvat minimálně 3 dny. Radiožurnálu to řekl velitel zásahu Zdeněk Otrosin. Hořet začalo ráno v 9. patře výškové budovy, kde má pronajatý sklad zlínská obuvnická firma Vasky. Většina stavby se následně zřítila. Podle Otrosina hasiči nemohli zasahovat přímo uvnitř budovy.
7: Celá ta práce spočívá v práci s výškovou technikou a tom, že vlastně v jednotlivých patrech jsme se snažili co nejvíce dohloubky ten požár uhasit. Bohužel došlo k tomu, že ta budova postupně podlehla destrukci.
6: Odhadovaná škoda na obuvi je 150 až 180 milionů korun. Další škoda bude na budově a jejím vybavení. Podle hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z hnutí ANO se jí už nepodaří zachránit. Vláda podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO plní své programové prohlášení. Babiš to řekl po celodenních schůzkách s jednotlivými ministry. S těmi jednal o plnění vládních slibů za půl roku vládnutí. Premiér ocenil, jak vláda podle něj zvládla inflaci a nebo vysoké ceny energií a pohonných hmot. Opozice dnes vládu kritizovala třeba kvůli nízkým výdajům na obranu anebo zásahům do fungování státní správy. Nemocnicím každoročně v létě ubývají dárci krve. Lidé totiž odjíždějí na dovolené a darování odkládají. Někteří navíc nemůžou na odběry ani po návratu. Návštěva exotických destinací, jako je třeba Madagaskar, Nepál anebo Kapverdy, pro ně znamená zákaz darování až na půl roku. Nemocnice se proto teď snaží předzásobit dostatečným množstvím krve. Sport. Tenistka Karolína Muchová odvrátila v semifinále Wimbledonu matchball Američanky Goffové a po vítězství 2-1 na sety je ve finále. Tam se pokouší projít také Linda Nosková, která bojuje proti Ukrajince Kostěkové. Více řekne z Londýna Jaroslav Plašil.
8: Linda Nosková teď na příjmu má setboly za stavu 5-4. V prvním setu vede 40-15, ale podává teď její soupeřka Marta Kostěková, která teď může ovlivnit to, co se bude dít v následující výměně. Tvrdý servis ovšem do autu poslaný, takže druhý setbol stále ještě se snaží využít Linda Nosková a bude teď mít druhý servis proti sobě Kostěkové, což je trošičku nadějnější pozice. Kostěková má balonek nad hlavou. Out a dvojchyba a konec sady. Takže Linda Nosková ve druhém semifinále vyhrála první set 6-4. Na Radiožurnálu Sport můžete poslouchat tento zápas v přímém přenosu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D10 v Mladé Boleslavi a ucpaná silnice 56 do Beskyd. Na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy zpomalte za Mladou Boleslaví. Na 40. kilometru uklízejí po nehodě v levém pruhu a dojíždí se do krátké kolony. Na D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna z Prahy od 178. kilometru až do Brna k omezení. Popojíždějí hlavně kamiony, osobním pojedete rychleji, zastavíte jen místy a na chvilku. A třeba teď levý pruh stojí na 182. kilometru. Na D2 ve směru z Brna do Bratislavy popojíždí kolona za sjezdem na Blůčinu. Na 17. kilometru je zúžení a je to do 10 minut. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně vázne provoz. Kolona se táhne od 7. kilometru až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech a opět jsou to hlavně kamiony. Podobná situace i na dálnici D8 na příjezdu z Ústí nad Labem do Prahy. Od sjezdu na Zdiby až do omezení ve Kbelské ulici. A ještě do Beskyd ucpává se silnice 56 z Ostravice na Staré Hamry. U nádrže šance omezení a jsou tam fronty asi nad 25 minut z obou stran. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zítra bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě oblačno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů. Tolik zprávy. Večerní Radiožurnál teď vysílá z festivalových Karlových Varů a slovo má Martin Hrnčíř.
11: Hezký podvečer z Karlovarského festivalu.
9: Filmžurnál. Vše, co potřebujete vědět o světě filmu.
11: Peníze, zneužití nebo kreativní možnosti. I to byly hlavní důvody sporů mezi herečkami a producenty nebo velkými studii. A právě o tom teď budeme mluvit v naší minisérii o slavných filmových kauzách, které připravuje celý týden filmový kritik Radiožurnálu Pavel Sladký. Zdravím tě.
12: Ahoj, hezké odpoledne, hezký podvečer.
11: Hezký podvečer. Co byl tedy ten velký proces herecké hvězdy proti hollywoodskému studiu nebo producentovi, ten první?
12: Jeden z úplně prvních velkých případů byla právní bitva slavné herečky Betty Davisové v roce 1936 se studiem Warner Brothers. Došlo k tomu tak, že ona ve 30. letech byla hrubě nespokojená s kvalitou rolí, které dostávala v rámci svých závazků vůči studiu, v rámci dlouhodobé smlouvy. A tak se jednoho dne sebrala a odjela do Anglie a začala natáčet tam, což se ale Warner Brothers pochopitelně nelíbilo a brali to jako porušení smlouvy. Takže došlo na soudní při. Betty Davisová jí prohrála, protože soud potvrdil platnost té smlouvy a její vlastně nutnost jí dál dodržovat. Zajímavé ale bylo, že tohle byla jedna z prvních velkých kauz, které upozornili na takové trochu nevolnictví hereckých hvězd v tom klasickém Hollywoodu a to se posléze začalo trochu měnit. A ještě takovou zajímavostí je, že hned po tom roce 1936 a potom prohraném soudu Bette Davisová vlastně zažila takový zlatý věk se studiem Warner Brothers, protože hned následující rok v roce 1936 natočila film, za který dostala hereckou cenu na festivalu v Benátkách a v roce 1937 další film, za který dostala Oscara rovnou za nejlepší ženský herecký výkon. Konkrétně to jsou filmy Jezábel a Poznamenaná žena.
11: V případě hereček a žalob proti producentům nemůžeme vynechat ani Harveyho Weinsteina, protože ten je taky součástí klíčového případu hnutí mýtů.
12: Víc než 100 žen vypovídalo proti Harveymu Weinsteinovi z různých sexuálních obtěžování a další ženy ze znásilnění. Z těch úplně nejznámějších jmen, které se proti Weinsteinovi vyslovili, to byla třeba Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie nebo Uma Thurman, ale v tomhle případě by asi nemělo rozhodovat známost toho jména, ale spíš povaha toho obvinění, protože vesměs šlo o schůzky někde v ústraní, kde Harvey Weinstein vyžadoval různé sexuální služby nebo vyvíjel nátlak na ty ženy jako jeden prostě z nejmocnějších mužů Hollywoodu. Procesů s Weinsteinem bylo několik. V roce 2020 byl odsouzen na 23 let vězení v New Yorku, zároveň Los Angeleským soudem na dalších 16 let v separátním případě. Posléze ty rozsudky byly ještě revidovány a upravovány, nicméně platí, že Weinstein je v tuhle chvíli pořád ve vězení a jde o jeden nejvážnějších případů, který proměnil kulturu nakonec nejenom ve Spojených státech.
11: Často nejde ale jenom o ty sexuální útoky nebo znásilnění, ale i o jiné případy, které se týkají právě přímo natáčení. Co se tedy tak stalo významného na filmových placech?
12: No například herečka Kate Beckinsale, která taky spoustě našich posluchačů, posluchaček asi bude známá, podala žalobu na producenty akčního thrilleru Canary Black, který je asi 2-3 roky starý, a to kvůli nebezpečnosti práce na tom projektu. Právě proto, že to byla akční podívaná, tak ona tam podstupovala spoustu kaskadérských kousků, nebezpečných věcí. Oni tlačili do toho, aby pracovala 15 a víc hodin denně. Došlo tam nakonec ke zranění, takže Kate Beckinsale potom podala na producenty žalobu. Ten případ ještě není uzavřený. Každopádně tohle je další případ toho, že se herečka musela ozvat proti tomu, že byla okrajována, narušována její práva přímo při natáčení.
11: A existuje také nějaký obchodní případ sporu mezi herečkou a studiem, a to právě v té současné streamovací a filmové AI éře?
12: Jmenuji asi ten nejznámější případ a to je Scarlett Johansson, která žalovala společnost Walt Disney, protože natočila Black Widow a v průběhu covidových komplikací ten film nebyl uveden v kinech tak, jak se předpokládalo, ale šel takřka paralelně rovnou na streaming, což pro ní, jako pro hvězdu, která měla procenta z kino výsledků, znamenalo jasný úbytek těch peněz, takže ona žalovala Walta Disneyho, respektive společnost Walt Disney o ty ušlé zisky a Walt Disney tenkrát celkem rychle reagoval a s herečkou se vyrovnali mimosoudně, aby se ta kauza neprotahovala, nepřitahovala nežádoucí pozornost. Ani jedna ze stran neprozradila, o jak velké vyrovnání šlo nebo o kolik peněz, ale mluví se asi o 40 milionech dolarů, takže ne úplně nepodstatná částka. A navíc Scarlett Johansson je jedna z hereček, která se výrazně ozvala i proti zneužívání své tváře a svého hlasu v různých AI projektech. Konkrétně se objevila reklama, která pracovala jak s jejími záběry, tak s hlasem generovaným na základě ní, takže i vůči AI se vyhranila, aby chránila svoje práva.
11: A žalovali také muži některé ty velké filmové společnosti, protože jsme zatím zmínili jenom samé ženy?
12: Zatím zmiňujeme každé samé ženy, ale myslím, že to není úplná náhoda, protože těch důvodů ženy, zvlášť teda herečky ve srovnání s herci, mají víc. Třeba pay gap, rozdíly mezi honoráři v podobně nastavených třeba hereckých úlohách jsou někdy důvodem k velkému pozdvihnutí obočí. takhle pozdvihla obočí dost výrazně Michelle Williams, kterou potkal hodně specifický úděl při natáčení filmu All the Money in the World, což byl film, kde původně hrál Kevin Spacey, člověk s mírně řečeno velmi poškozenou pověstí v Hollywoodu, a ten film se kvůli jeho přítomnosti musel přetáčet. A když se film předělával, tak Mark Wahlberg, čili herec, který přišel místo Spaceyho, za to dostal 1,5 milionu dolarů, kdežto Michelle Williams za tu přetáčku dostala 1000 dolarů. Takže tenhle rozdíl jako způsobil dost velký skandál. A Marka Wahlberga taky mimo jiné přiměl k tomu, aby celý ten svůj honorář věnoval na charitativní účely právě, které se zaobírají nebo rozebírají tu nerovnost mezi pohlavími, nejenom mezi herci, ale ve filmovém průmyslu vůbec.
13: Pavle, a jaké téma máš připravené na zítřek? Už si něco vylovil tedy minimálně z internetových končin?
12: V tom zítřejším posledním díle seriálu se budeme věnovat svobodě projevu a žalobám na filmy, které měly buď urážet ctihodnost úřadů, nebo diváků, nebo církevní hodnoty a podobně.
13: Komentuje filmový kritik Radiožurnálu Pavel Sladký. Měj se hezky.
12: Díky, ahoj, hezký den.

0: A my teď z Karlovarského festivalu znovu míříme na Wimbledon, kde o postup do finále bojují Linda Nosková a Marta Kostiuková a komentuje to Jaroslav Plašil.
1: Kostiuková podává za stavu 4-6, 1-2, 0-15, hraje se druhá sada, tu první tedy vyhrála Nosková 6-4 a má tak v zádech vyhranou sadu. Připomínám, že už jistou finalistkou je Karolína Muchová, která předtím ve velmi intenzivním dlouhém zápase porazila v rozhodujícím tiebreaku rozhodující sady Coco Gauffovou a zahraje si tedy wimbledonské finále. Jestli bude české nebo jenom z půlky české, to se ještě rozhodne. Marta Kostiuková teď má starosti na podání. Utkání vysíláme na Radiožurnálu Sport, i to první, i to druhé, a můžeme vás pozvat i k tomu sobotnímu finálovému, ať už samozřejmě tento duel dopadne jakoli. Marta Kostiuková teď na podání 4-6, 1-2, 0-30, nepříznivý stav, ale těžká rána pro Noskovou, ta vyblokovala teď backendem krásně ze spodní rotací, hraje se dál a Kostiuková chybuje. Tak je to 40-0 pro Lindu Noskovou. Výtečně Linda Nosková se ubránila pumelici z podání, to nejde nazvat jinak, protože to byla rána na střed a Nosková jenom pocekla raketu z backendové strany, držela naštěstí rukojeť oběma, protože to byla bomba a dokázala se díky tomu dostat do výměny a nakonec i díky tomu slavit bod, který teď znamená breakovou příležitost. 3 breakové míčky má teď na své straně Linda Nosková. Ten první by mohla už využít, je to tak, krásný return, chyba ze strany soupeřky. Linda Nosková vede 3-1. I Lucie Šafářová, česká legenda, tleská v boxu české
0: tenisky. Tak to byl Jaroslav Plašil, který celý zápas komentuje na Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Festivalový kvíz Radiožurnálu.
1: Je 10 minut před 7 hodinou večerní a začíná tak náš filmový festivalový kvíz Radiožurnálu. A už tu máme také dva soutěžící z řad diváků, kteří přišli sem k našemu studiu na Sadové kolonádě. A šanci vyhrát digitální rádio a další dárky od Radiožurnálu má tedy Jakub. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jakub je možná blíže k mikrofonu, ať vás když tak slyší posluchači. A pak je tady také Michal. Dobrý den.
3: Dobrý den, dobrý den.
1: Takže ještě na úvod, pánové, taková obligátní otázka, kterou si tu dáváme navzájem. Kolik filmů jste viděli za festival?
2: Já asi 5.
1: A Michal?
3: Já jsem žádný neviděl ještě, protože my chodíme na koncerty a na besedy zdarma, takže...
1: Výborně.
3: Bez filmu.
1: Tím tak ale trochu načrtáváme to skóre, tak uvidíme, jak si poradíte s naším kvízem. Střídavě vám tedy budu pokládat 3 otázky. Máte 7 vteřin na odpověď a pokud ani pak nebudeme mít vítěze, tak přijde rozstřel. Je všechno jasné?
3: Mm-hmm. Ano. Ano.
1: Výborně, jdeme na to. Jakube, z jakého filmu je věta "nežereš maso, nepoznáš vtip"?
2: To netuším.
1: 5, 6, 7, 8. Takže bohužel, Jakube, jsou to knoflíkáři. Takže, Jakube, píšu, mám tedy 0. Mm-hmm. A teď budeme na Michala. Z jakého snímku je věta "pojedeme s Kratkou, je to sice delší, ale za to horší cesta"?
3: Jo, Sněženky a Maxi.
1: Výborně. Takže Michal si zasloužil první bod a ujímá se vedení. Jdeme dál, teď budou trochu záludnější otázky. V roce 2010 dostal v Karlových Varech cenu za mimořádný přínos světové kinematografii. V jedné z festivalových znělek řídí auto, hrál ve filmech Talentovaný pan Ripley, Řád nebo Prázdniny. Kdo to je, Jakube?
2: Jude Law.
1: Výborně. Jakub srovnává. A Michale, jdeme na vás.
3: Ano.
1: V roce 2012 dostala v Karlových Varech cenu za mimořádný přínos světové kinematografii. Ve festivalové znělce se jí soška ale nevejde do skřínky. A další nápovědou je pak také to, že hrála ve filmech Královna, Golda a také Dáma ve zlatém. Kdo to je?
3: Helen Mirren.
1: Výborně, Helen Mirrenová nebo Helen Mirren. Tak, píšu vám další bod, 2-1. A teď tu máme také ukázku pro Jakuba, takže nastražte uši.
4: Halo, pane! Nevíte, kde ta je lékárna? Musíme koupit mamince Acilpirin, viď, brácho? No.
1: Tak podle této nápovědy, kdo namluvil večerníček Edu Dan s Francimorem?
2: Milan Steindler.
1: Byl to Milan Steindler, výborně. 2-2. A pak je tady ukázka pro vás, Michale.
5: A jaba se spínkalo Ludvíčkovi.
4: No jaba by se spínkalo Ludvíčkovi. Chrápe, drolí se, vrtí se.
1: Tak kdo namluvil večerníček, krysáci?
3: Bolek Polívka.
1: Výborně. A tím pádem, pokud správně počítám, 3-2 pro Michala.
3: Děkuji.
1: Takže Michal se stává vítězem digitálního rádia od Radiožurnálu. Děkujeme soutěžícím a další kvíz, na ten se můžete těšit u zítra ve našem vysílání.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Spolu, ale sami. Babiš s Pavlem přežili summit Severoatlantické aliance. Co všechno se na něm stalo?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu iRozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Tady je Filmžurnál, hlásíme se z Karlovarského festivalu a právě o jeho historii, ale i bizarních momentech této přehlídky budeme mluvit v další hodině. Za chvíli nás ale čekají aktuální zprávy.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. O své první auto Standa v zápětí přijde, když nabourá vůz generálního ředitele. Seriál Volha. ČT2. Bouzlivý přelom století a zlatý věk kabaretu, umění a lásky. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art uvede příběh italského režiséra, který dokázal vrátit lesk a slávu westernům. Filmarské legendy Sergio Leone. Čtvrteční večer s Českou televizí.
0: Je 19 hodin. Zprávy a Kateřina Caussidisová.
3: Hasiči stále nemají pod kontrolou požár výškové budovy v centru Zlína. Její velká část se zřítila a má narušenou statiku. Ministři dnes s premiérem hodnotili prvních 6 měsíců vlády. Tenistku Noskovou dělí jeden set od postupu do finále Wimbledonu. V něm už je Muchová. Na D1 brzdí provoz nehoda na výjezdu z Brna směrem na Ostravu. A zítra bude polojasno, místy oblačno, teploty až 29 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Hasiči dál zasahují u požáru v centru Zlína. Od rána tam hoří výšková budova v baťovském areálu. Na místě jsou stovky hasičů a speciální technika. Zásah sleduje reportér David Jabůrek.
5: Nad hlavami desítek přihlížejících tady u zlínského vlakového nádraží, což je nejbližší místo, kam policisté lidi po evakuaci pustí, nadále létají vrtulníky z bambivaky. V tuto chvíli se tu střídají nejméně dva. Z pozůstatků budovy už nejde tak výrazný kouř, o to více je teď znát, co požár po sobě zanechává. Ohořelá a zničená je třeba i obří plachta na zbývající poslední stěně budovy s fotkou Tomáše Bati, která připomínala letošních 150 let od jeho narození. Ze Zlína David Jabůrek, Radiožurnál.
3: Vláda dnes hodnotila první půl rok plnění programu. Premiér Andrej Babiš hnutí ANO celý den přijímal jednotlivé ministry v Kramářově vile. Třeba ministerstvo vnitra jako pozitivní vidí, že se mu podařilo najít peníze na zvýšení platů policistů, rezort zemědělství pak vytvoření funkce potravinového ombudsmana. Opoziční strany hodnotí první půl rok Babišovy vlády kriticky. Vytýkají chaos, neplnění předvolebních slibů i zásahy do fungování států. Třeba šéf hnutí STAN Vít Rakušan kritizuje i styl vládnutí současného kabinetu.
6: Vládneme poslaneckými návrhy, bez projednávání s odborníky, bez projednávání s legislativní radou vlády, která se stává formálním orgánem, protože ty těžké tisky a těžké návrhy s nimi nekonzultujeme. Rušíme poradní orgány v ekonomické oblasti, NERV potřebujeme, nepotřebujeme, běžte si odborníci.
3: Ceny povinného ručení v Česku jsou na historických maximech. Majitelé průměrného rodinného vozu zaplatí zhruba 7,5 tisíce korun ročně, o tisícovku více než před 6 lety. Zdražování potvrzují pojišťovny, například Allianz, Česká podnikatelská pojišťovna anebo Generali Česká pojišťovna. Podle jejího mluvčího Jana Marka za to můžou rostoucí náklady na opravu vozidel.
7: Zejména postupný růst cen náhradních dílů, práce v servisech, lakírnických materiálů, půjčovného náhradních vozidel. A významný je také růst nároku těch, kteří při nehodě utrpí škody na svém zdraví.
8: Sport. Karolína Muchová vyřadila v semifinále tenisového Wimbledonu Američanku Goffovou po setech 6-2, 1-6 a 7-6. Její finálovou soupeřkou tak bude buď Linda Nosková nebo Marta Kostiuková z Ukrajiny, které teď hrají na londýnské trávě druhé semifinále. Aktuality z něj dodá Jaroslav Plašil.
9: 4-6, 4-4 z pohledu Kostiukové, 6-4 a 4-4 z pohledu Lindy Noskové, která jde teď servírovat. Už měla výhodu v rejku ve druhé sadě, ale několika zázračnými doslova údery si Kostiuková vynutila nakonec srovnání a teď v tom tedy pokračuje. Tak tedy 4-4 ve druhé sadě, Nosková na podání, napřímu její soupeřka, utkání můžete poslouchat i dál na Radiožurnálu Sport. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
8: Slovinský cyklista Tadej Pogačar ovládl na Tour de France pirenejskou šestou etapu a vrátil se do čela závodu. Dosud třetí Matias Vacek se propadl na 10. příčku a přišel také o bílý dres pro nejlepšího mladého jezdce.
4: Zelená vlna. známe lepší cestu.
10: Nehoda na D1 v Brně, autopaná silnice 56 v Beskydech. Na dálnici D1 čekejte kolony v Brně na výjezdu směrem do Ostravu a Vyškov. Na kilometru 205 ve stoupání před Rohlenkou se srazilo osobní auto s kamionem. Blokují 23 pruhů a kolona od sjezdu na Slatinu tak jede pomalu. Zdržíte se 15 až 20 minut. Provoz vázne na D1 i na příjezdu do Brna z Prahy. Je to kvůli omezení na 196. kilometru. Pro osobní auta je to další zdržení na 10 až 15 minut. Na D2 ve směru z Brna do Bratislavy dejte pozor za sjezdem na Blůčinu. Na 17. kilometru je zúžení a dojíždí se do krátké kolony. A v Beskydech na silnici 56 z Ostravice do Starých Hamrů se zdržíte. U nádrže šance je omezení, jede se kyvadlově a je to asi na čtvrt hodiny v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě až oblačno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě chladněji 21 až 24 stupňů a na horách naměříme většinou kolem 19. Tolik zprávy. Dál pokračuje večerní radiožurnál z filmového festivalu v Karlových Varech. Slovo má Martin Hrnčíř.
0: Tady radiožurnál v 19 hodin a 5 minut vysíláme stále z Karlových Varů a už po písničce nás čeká ponor do festivalové historie, kterou rozebereme a okumentujeme s filmovým kritikem Alešem Stuchlým.
1: Filmžurnál.
4: Vše, co potřebujete vědět o světě filmu.

0: od filmu a buty ještě zpátky k sportu. Ve Wimbledonu totiž pokračuje stále postup a boj o finále Lindy Noskové s Ukrajinkou Martou Kostiukovou. Zápas sleduje reportér Jaroslav Plášil.
1: Pole. Tak tedy nádhera. Marta Kostiuková odvrací první matchball. 6-4, 5-4, 40-30 teď z pohledu české hráčky. Teď to bylo jen málo nadějné pro Lindu Noskovou. Kostiuková si vše uhrála sama a teď se chystá to zopakovat. 6-4, 5-4, 40-30, ještě tam je matchball, ale Nosková jenom vyblokovala balonek zpátky. Útočí Kostiuková do autu. Bude to české finále. Bude. Linda Nosková je tam také a poráží Martu Kostiukovou 2x4 a teď se usmívá. Ona přiznává, že se ani neumí radovat, ale ta radost uvnitř musí být ohromná. Marta Kostiuková sportovně přišla až na stranu, kde je teď Linda Nosková, která teď podává rozhodčí ruku. Francouzka Aurelie Tortová byla svědkyní historického okamžiku z Empireu, protože oznámila jméno české vítězky a to znamená, protože předtím už vyhrála semifinálový duel Karolína Muchová, tak máme další českou šampionku po letech 2023,
0: kdy vyhrála Jaroslav Plašil. Toto krásné finále oslavili také posluchači tady na Sadové kolonádě a už od toho byl také filmový kritik Aleš Tuchlý, se kterým nás čeká další hodina.
2: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, Aleši. Takže stále posloucháte Filmžurnál z Karlovarského festivalu, kde vysíláme z našeho stříbrného airstreamu a Aleš Tuchlý, tak s ním nás čeká odlehčená hodina, takové vysílání, které jsme si začali přezdívat pro sebe kulový přenos, protože sami jako posluchači nebo diváci uznáte, jestli jste se něco dozvěděli nebo vůbec ne. Podíváme se také do historie, protože Aleš už si nějaký ten ročník pamatuje, jen tak namátkou, poprvé si tady byl.
2: Rok 1996, takže po 31. Martine. Až to bolí.
0: No tak to je krásný, ale půjdeme i hlouběji do historie, do 50. let, kdy se tu rozdávaly desítky cen, aby se tedy nikdo neurazil. A pak přijde také host. Kdo to bude, Alši?
2: Bude to Denisa Barešová, herečka, který se dozvíte i věci, které jste vidět nechtěli.
0: No tak to je nádherné. Teď ale už vytahujeme seznamy a budeme se věnovat třem nejvýraznějším snímkům, které nás zaujaly. Aleši, dávám ti slovo.
2: Martine, můžu se ještě vyjádřit tomu tenisovému finále českému?
0: No samozřejmě, ty jako tenisový fanoušek.
2: Já jsem byl amatérský tenista ještě na vysoké škole, můj proslulý oboruční backhand, dneska to bude takový verbální oboruční backhand od nás dvou samozřejmě. Takže mám z toho velkou radost.
0: No to je nádherný. Tak a teď film.
2: Teď už ty nejlepší filmy samozřejmě. Dneska to takový propojení těch energií žurnálu a Waveu, když já už jsem jako starý na to rádio pro mladý, jak jsem starý, to už jsem trošku naznačil, ale nevím, jestli se to moje stáří propisuje do té volby těch filmů. Každopádně pro mě tím nejzásadnějším snímkem zatím byl snímek japonský s takovou přívětivou stopáží 3 hodiny 20. To je tak akorát, ne, Martine?
0: Myslím si, pak ještě 3:50, to je ještě ideálnější.
2: Přichází to jako z nenadání, což je titul toho snímku All of a Sudden. Je to film vlastně o

0: zvláštní přátelství francouzské ředitelky pečovatelského domu a terminálně nemocné divadelní režisérky japonského původu. To zní jako zvláštně a vznešeně. A režisér Ryusuke Hamaguchi, který má Oscara za svůj předchozí snímek Drive My Car, je tady v absolutně životní formě. Znova potvrzuje, že patří, myslím, k největším současným scenaristům dialogům. Ten film je vlastně jako román. Ty jeho postavy nemluví proto, aby sdělovali nějaký informace, ale spíš, aby během řeči, podobně jako my, Martine, objevovali sami sebe. Jo? Takže opět ukazuje, že čas může být jako největším dramatickým nástrojem, umí s ním pracovat fantasticky. Jsou tam momenty nebo spíš motivy, které, když vidím třeba osamoceně ve filmu, tak už mi cukají koutky. Tu grafy o kapitalismu, angažované divadlo, jakási seniorská utopie, maňásci, nedej bože. Tady z nějakého důvodu jsem v podstatě ty 3 hodiny jako probulel. A nevím, že se za to nestydím, ale byl to opravdu katarzní zážitek, jaký se v kině moc nevidí. A bude i v české distribuci.
1: Já tě doplním filmem Domovina Pavla Pavlikovského, ten byl také uvedený v Cannes. Tento černobílý snímek vypráví o návratu spisovatele Thomase Manna do toho poválečného Německa roku 1949 a doprovází ho dcera, což dává příběhu i takovou tu rodinnou dynamiku. Nejde tak o ten životopisný pomník velkého autora, není tam žádný takový přehnaný patos, ale je to taková působivá road movie. S Thomasem Mannem totiž absolvujeme cestu ze západního do východního Německa a zblízka sledujeme, jak si každý režim snaží vlastně ten spisovatelův odkaz nějak přivlastnit. Ostatně to hned na začátku filmu jedna z postav také komentuje, že si musí vybrat mezi Mickey Mousem nebo Stalinem. Film má hned několik vrstev, tu politickou, jde také o takové rodinné drama a je tam vidět i ten vnitřní boj těch dvou hlavních postav. Možná mě doplníš, jestli jsi to ještě krátce viděl.
0: No, myslím, že Pavlikovský vlastně znovu dokazuje, že umí vyprávět velký dějiny, ale skrze drobný gesta. Je to černobílý film v akademickém ořezu, vizuálně nesmírně disciplinovaný. On pracuje skvěle s prázdným prostorem. Každý ten záběr, abyste si to představili plasticky, vlastně působí jako fotografie, ale nikdy není jenom jako samoučelně krásný. Ta estetika vždycky slouží nějakým emocím, který on celý film podchlazuje, aby si na vás připravil poslední scénu. Myslím, že taky jeden z nejlepších filmů festivalu letošního roku, už si to potvrdit.
1: A možná bych to uzavřel tím, že ten film je také o tom, jak se vlastně autor nebo jakýkoliv umělec může stát takovým pěšcem na té politické šachovnici. Pojďme dál, možná Fjord?
0: Trošku politický film taky rovnou, teda Zlatá palma v Cannes, to nejvyšší hodnocení, který film může získat. Rumunská rodina vlastně v Norsku, velmi odlišný pojetí výchovy i legislativy. Christian Mungiu, ten král rumunské nové vlny, natočil znovu mistrovsky napsanou záležitost. Myslím si, že takhle psát scénáře neumí jen tak někdo. Je to vlastně thriller svědomí, je to film o Evropě, která už nestrácí jenom nějaké jako jistoty, ale zdá se, že i společný jazyk. Všichni v tom filmu mluví vlastně kultivovaně, racionálně, přesto se nedokážou skutečně slyšet, což je strašně silná věc. Je to taková šachová partie, kdy každá replika posune nějakou mocenskou rovnováhu o pár milimetrů. Zase jinam a divák neustále přehodnocuje, komu vlastně věřit. Sebastian Stan a Renate Reins ve famózní v hlavních rolích. Film, který rovněž zamíří do distribuce a neměli byste ho minout.
1: Aleši, a co dělá film špatným? Já si občas říkám, jestli sami jako kritici vlastně až ten film nedělají špatný.
0: Děkuju, samozřejmě může to tak být, ale já bych se věnoval těm filmům. My přicházíme až v určitou jako dobu, kdy už je dokonáno, jo, vlastně. Ale za mě, co je jako špatný, když cítím, že každá emoce v tom filmu prošla nějakým jako focus group, že každá replika zní jako nějaký jako výsledek algoritmu. Já obecně ve filmech nesnáším nějakou sebestřednost jejich autorů, nějakou sebedůležitost v jakýkoliv podobě, třeba v podobě dobrých úmyslů. Obecně si myslím, že Příšerná je takzvaná jako hmatatelná, taková jako snaživost obecně, nebo když je film bez překvapení. Tady bych asi jen dodal, že překvapení samozřejmě není nějaká povinnost, ale předvídatelnost, kterou často ve filmech vydáme, je spíš taková estetická lenost, kterou třeba já valně neodpouštím.
1: Takže snaha byla patrná, dodává filmový kritik Aleš Stuchlý, se kterým se přihlásíme opět po písničce.

0: Přesně před 30 let přijel na Karlovarský festival Alan Alda, Pierre Richard, ale také Alice Tuchlík, který je se mnou stále u mikrofonu. A jaký to bylo, Aleši?
1: To bylo neuvěřitelné. 1996, bylo mi 15 let, viděl jsem tady filmy jako Trainspotting, který se teďka po 30 letech vracel, a taky Mrtvý muž, nebo filmy jako Prolomit vlny Lars von Trier, Aki Kaurismäki. Jsou životní zážitky, transformativní záležitost, nikdy na to nezapomnu, pochopitelně. Ale člověk mohl kamkoliv, mohl na bazén, kdy se mu zachtělo. Jo, pamatuju si, že jsem o půlnoci dorazil na bazén, viděl jsem Milana Steindlera, který tady byl vlastně zmiňovaný v rámci toho kvízu, a zeptal jsem se ho spontánně, myslím, že po tom Trainspottingu, jestli přijde Bůh dneska a v kolik hodin a odkud. On podle toho zareagoval úplně milé vlastně a říkal, ano, o půl jedný zhruba bude pát jako Poborský a právě vystoupí z bazénu. A takhle probíhaly konverzace. To byl standard, Martine.
0: Bůh nepřišel, ale přišla už také Denisa Barešová, kterou možná zapojíme právě.
1: Je tady brzo, ale zbytečně.
0: Je tady brzo, protože jsme jim připraveni na další vstup. Nicméně, festival umí být vážný i bizarní, ale právě ano, to je tedy potles pro Denisu Barešovou. Ano,
1: myslím, že to je pro mě. Ne?
0: No, možná i trochu nevadí, pro tebe. Zpátky ale k tomu bizarnímu festivalu, protože Karlovy Vary takové umí být a právě o tomhle bude tady ta část vysílání. Teda pomineme ty zážitky z místního baru Evko na terase hotelu Thermal, protože začneme zlehka. Protože také fotky z Červeného koberce už běžně zaplňují ty bulvární plátky i sociální sítě, ale jedna z nejdůležitějších akcí, které se tady na festivalu kdy konaly a byly, tak už tady není. A to byla volba královny krásy. V roce 1948, tak na tom prvním soutěžním ročníku, se stala vícemis, víš kdo?
1: Ne.
0: Věra Chytilová.
1: Je.
0: Později hlavně teda jako známá filmařka třeba ze Sedmi krásek. No ale mám také takovou osobní linku vlastně jakoby s tou bizarností, protože minulý rok tak v soutěži Proxima tu byl uvedený snímek Písečné město. Ten nakonec dostal tady i jednu scénu, nicméně jde o takový podivný příběh o dvojici, která krade písek. Jeden z hrdinů má totiž sen, že si založí vlastně sklárnu, doma si tak jako bastlí a vyrábí různé stroje na tavení skla a tak dále. No a pak je tam hrdinka, která si bere písek jako podesílku pro kočku. Ten plný sál městského divadla tak jako trochu koukal, čekal, kam se tedy příběh vyvrbí. Po hodině pak ale ta hrdinka najde v písku lidský prst. No a očekával jsem teda detektivku, ale ona se s tím prstem začala mazit a tam jsem pochopil, že ten film není tedy úplně pro mě a že i festival dokáže být tak obecně ten filmový festival někdy taky o té lidské trpělivosti.
1: No tohle netrumfnu, jo, to mazlení s prstem, ale vzpomínám si na krásný, zase trošku japonský dneska snímek Krabice, který tuším byl uvedený v roce 2003, sekce Jiný pohled, což byla taková vlastně sekce, pojďme otestovat, kolik diváků jako průběžně upadne do komatu, teď to trošku vulgarizuju, měl jsem to samozřejmě velice rád, ale to je o krabici skutečně pouze. Krabice tak jako malátně chodí po kolejích.
0: Od mléka?
1: Taky samozřejmě, ale je taková černá, těžkopádně se pohybuje krajinou, vždycky tam zazní takový jako, a krabice, jaký budeš mít dneska den? Jaké bude dnes počasí, krabice? Jo, samozřejmě, ale je to smrtelně vážný, samozřejmě, já jsem se smál trochu pod fousy, ty jako jemný naivitě a zároveň v tom vidím takovou jako takový ten šintoismus, Martine, trošičku, jo, taková symbioza technologie a zároveň to oživlý dřevo. Myslím, že ta snaha u toho režiséra ukázat, že ten nemotorný flák dřeva jako umí mít stejný charisma jako hollywoodští herci, vyšel spíš tak na půl, ale na ten film rád vzpomínám.
0: Deniso, a nějaký bizarní film, nějaký nejbizarnější název filmu, vybavíš si teďka z hlavy?
2: Jo, pamatuju si jeden z prvních artových filmů, který jsem v životě viděla, tak byl tady v Karlovarském divadle. Moc mě jako nešlechtí, že jsem ho viděla až v 18 letech, ale jmenoval se maďarsky Utolé let a česky Druhý život mého otce. Bylo to vlastně o tom, že duch otce pronásledoval syna. To je jediné, co si z toho pamatuju, spíš ten název než ten příběh.
1: A to já žiju, pozor. To tam, co Denisa kouká v divadle, to já přímo žiju.
0: Ale také jako ty nejbizarnější názvy, některé ti uvízly jako v hlavě, i když si ty filmy neviděl.
1: No to je pravda. V Mimongu porostou artičoky. Přátelé, prostě v roce 96 jsem ten film viděl v katalogu a rozhodl jsem se na něj nejít. Ale zatímco si nepamatuju, co jsem včera měl k večeři, tak ten název si samozřejmě jako pamatuju doteď. Jo. Italský film prostě o tom, že to Mimongo je skutečný samozřejmě město někde ve státě Gabon a ten hlavní hrdina vystudoval kdesi jako agronomii, napsal diplomovou práci o pěstování artičoků v suchých oblastech. Samozřejmě je to taková metafora o tom, že najít práci v Římě v 90. letech je pro mě nepravděpodobný jako vypěstovat prostě zeleninu v africké pustině. Jo, takže aniž bych to viděl, tak vidíš, že otisk to mě jako zanechalo nějaký.
0: Deniso, a nějaký ten nejbizarnější zážitek z Karlovarského festivalu. Když teda pomineme zrovna ty filmy, jak, jestli se chceš pochlubit.
2: Přemýšlím, jezdím sem už dost dlouho, no dost dlouho, tak dlouho jako Aleš určitě ne, samozřejmě.
1: To narodilo,
2: ale, no. Je třeba 12 let určitě. Co bych tak vytáhla za bizarnosti, které by neurazily moje přátelé, ale...
1: No, to se vykašli. Ať to neurazí radiožurnál, tak je to jedno.
2: Ať to neurazí radiožurnál.
0: Přátelé se můžou běžně urážet, jo, samozřejmě.
2: Fakt nic, jako možná jenom teďka zavzpomínám na dva názvy filmu. Jeden rok tady byl v kombinaci, tak samozřejmě špičkový film Žena pod vlivem a dohromady s Nejhorší člověk na světě, a s těmito dvěma názvy jsme se dost stotožňovali po mejdanu, takže to je možná asi tak jediný to nejzábavější, co já vám tady můžu sdělit.
1: Pozor, říkám, přišla příliš brzy, ale nevadí. Takže já jsem si vzpomněl mezi tím ještě na jeden snímek, který musíme zmínit. Kouření způsobuje kašel. Ale pozor, tady to jde o zásadní snímek. Quentin Dupieux neboli Mr. Oizo, král absurdity a surrealismu, skupina pěti superhrdinů, kteří samozřejmě jsou tvořeni nebo hrají fantastičtí slavní francouzští herci, kteří jsou navlečeni do bizarních elastických kostýmů. Říkají si tabáková patrola, bojují proti vlastně mezinárodnímu zlu výhradně pomocí škodlivých rakovinotvorných látek, nikotin, benzen a podobně samozřejmě. A aby upevnili týmového ducha, tak zhruba v polovině filmu odjedou na nucenou takovou teambuildingovou dovolenou do kempu, kde si vypráví absurdní hororové historky s grilovanou barakudou. Kdo neviděl, neuvěří, odcházeli z toho ministři, ostatní na to vzpomínáme doteď.
0: Ideální stopáž 77 minut.
1: Samozřejmě mistr této stopáže.
0: Výborně, dodává tedy Aleš Stuchlý, filmový kritik, a také Denisa Berešová, se kterou se přihlásíme už za chvíli.

0: 19.30. Zprávy a Kateřina Caussirisová.
1: Hořící budova v bývalém baťovském továrním areálu ve Zlíně má narušenou statiku. Jestli se zřítí sama nebo jí bude muset dát strhnout majitel, zatím není jasné. ČTK to řekl mluvčí krajských hasičů Pavel Řezníček. Objekt hoří od rána. Dnes rozsáhlý požár uhašený nebude, stále není pod kontrolou, nikdo není zraněn. Nezaměstnanost v Česku je stejná jako v květnu. Bez práce bylo minulý měsíc přibližně 350 tisíc lidí. Vyplývá to z údajů úřadu práce. Podle něj za stagnaci můžou pokračující sezónní práce a oživení ekonomiky. Nejvyšší nezaměstnanost zůstala v Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Naopak nejnižší byla v Praze a Pardubickém kraji. Írán vypálil 10 balistických raket na vojenskou základnu Azraq v Jordánsku. Podle mluvčího tamní vlády armáda 8 z nich sestřelila. Při útocích nebyl nikdo zraněn. Hlášeny nejsou ani žádné škody. Íránské revoluční gardy varovaly před dalšími údery na americké základny v oblasti, pokud budou Spojené státy dál útočit na Írán. Letošní jarní mrazy zničily více než polovinu letošní úrody ovoce. Vyplývá to z odhadu sklizně Ústředního kontrolního a zkušebního zemědělského ústavu. Ztráty podle Ovocnářské unie můžou přesáhnout miliardu korun. Letošní sklizeň tak bude pravděpodobně druhá nejnižší za posledních 100 let. Sport. Tenisový Wimbledon nabídne poprvé v historii ryze české finále ženské dvouhry. V sobotním boji o titul se totiž na londýnské trávě představí Linda Nosková proti Karolíně Muchové v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Nosková vyřadila v semifinále Ukrajinku Kostěkovou po setech 2x6-4. Muchová předtím odvrátila matchball a radovala se z triumfu nad Američankou Goffovou 12-10 v super tiebreaku třetí sady.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 v Brně a nehoda v Cínovecké v Praze. Na dálnici D1 se zkrátila kolona v Brně směrem na Ostravu. Před omezením u bratislavské D2 teď kolona od 193. kilometru a nezdržíte se dlouho ani v kamionu. Menší kolony na D1 směrem z Prahy do Brna popojíždějí taky před omezením u Šmejkalky na 24. kilometru. Brzdí se za sjezdem na Benešov. V Praze dejte pozor v Cínovecké ulici na příjezdu z Ústí nad Labem do Prahy. U sjezdu na Ďáblice, Čakovice nehoda v pravém jízdním pruhu. Osobní auto s nákladním a i tam se brzdí. Na silnici 56 z Frýdku Místku do Beskyd brzdí provoz dvě omezení na cestě. Jedno za Frýdlantem, další u nádrže Šance a zdržíte se dohromady přes 20 minut. Kolony čekejte i na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova. Mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem opravují vozovku, průjezd řídí semafor. Aktuálně je to asi na 10 minut v obou směrech. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě až oblačno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě 21 až 24. Tolik zprávy. A večerní radiožurnál vysílá z festivalových Karlových Varů, slovo má Martin Hrnčíř.
4: Filmžurnál.
2: Vše, co potřebujete vědět o světě filmu.
0: Stále posloucháte radiožurnál z Karlovarského filmového festivalu. Zdravíme ze Sadové kolonády, z našeho stříbrného přenosového vozu. Teď tu máme v rámci kulového přenosu speciální sekci nazvanou Červený koberec v Holinkách. A právě do této sekce přispěje i Denisa Barešová. Deniso, začnu takovým citátem. Nechci, aby můj život vypadal takhle, chci to v nejbližší době změnit. Co to tedy znamená? Bude méně filmu, více filmu?
5: S tím já se sotožňuji, s tím citátem. To říkám taky, to se řekla i za mě.
6: Je to úplně jasný. No a tak chci tě nejdřív zeptat, co ty budeš dělat, jakou uděláš změnu teda?
5: Jakou udělám změnu, to bude, ale přestanu se trošku, začal jsem méně pozorovat, takhle, jo? Méně ty introspekce, méně ty hypochondrie trošku do mýho života, nevím, jak to máš ty.
6: A to už je dlouhodobý cíl.
5: Je to dlouhodobý, už se mi to nedaří pár dekád, ale je, přece zetí si dávám.
6: Super. No tak hele, jak bych to řekla, jsem unavená z práce, chci točit víc filmů, divadlo mi letos dalo dost zabrat a můj osobní život vypadal úplně upřímně tak, že jsem jenom ležela v posteli a buď jsem se kurírovala z nějaký nemoci, nebo jsem byla strašně vyčerpaná, ne, že bych tady nějak chtěla kníkat, ale takhle život chci, ne, jako život žít nechci, takže se to pokusím změnit.
0: Takže doufám, že tě přenos trochu nabije, Aleši, ty máš také další
5: velká
0: otázku.
5: Inspirace,
0: ještě?
5: Chceš točit víc filmů, ale jeden si teďka dotočila. Je to nový snímek Davida Ondříčka, který se jmenuje trošku možná doslovně Kluci to vidí jinak než holky. Prozraď nám něco k tomuhle z tomu projektu.
6: Jsem strašně ráda, že jsi ten název řekl, protože většina z nás, co v tom filmu hrajeme, máme s tím názvem takový problém, že ho nechceme říkat nahlas. David tady navazuje trošku na svoji počáteční tvorbu, na Šeptej, Samotáře. V podstatě to je 7 hlavních postav, více či méně rodině, vztahově propletený, současná Praha, hysterie, emoce, temnota, láska, je tam všechno, bych řekla. A hlavně všechno. Humor. Máme,
5: bude i humor.
6: Bude i humor.
5: A ty jsi kamarádka humoru docela.
6: Přátelíme se středně.
0: Takže přátelé, kamarádi humoru. Teď tedy bude rychlopalba, určitě, kterou jsme si připravili.
5: Hele, Denisa už odpověděla v podstatě na všechno různým lidem, jo? Ale já jsem si říkal, mě zajímá, Deniso, jaký je tvoje nejoblíbenější české město? Navazuju na to surrealistickou linku jemně. Vidím, že ti to dává zabrat.
6: Dává mi to zabrat už dlouho. Tahle otázka mě provází životem. Nikdy jsem si nedokázala vybrat, protože já jsem projezdila spousty českých měst, ale nikdy jsem se do nich nepodívala. Protože jsem jezdila zájezdy s divadlem a to znamenalo vystoupit z auta, nalíst do divadla, zahrát a zase jet zpátky. Takže jsem procestovala jsem hodně, viděla jsem málo, ale momentálně, co je hodně v mý duši, je ještě docela tematicky Kersko. V Kersku teďka trávím hodně času. Kdo si pamatujete slavnosti Sněženek, tak samozřejmě místo, kde se tento příběh odehrává a tam chodí lidi. Někdo má na vodítku psa, někdo má losa.
5: Až takhle.
6: Ano, a jde s ním klidně do hospody na oběd. Na jedno postřižinský. Ano, takže tohle to já cením, momentálně se s tím nejvíc totožňuju a tak je to Kersko pro mě.
5: A ty jsi trošku jako zahrádkářka, ne? Vlastně mentálně trošku si doma pěstuješ tu monstera.
6: Tu chcíplá monstera, pěstuju si kvásek, někdy někde nějaký plísně, prostě život, ale ušlechtilý plísně, tu houbu bychom měli vítat všude, stejně ji máme.
5: Vítat houbu, geniálně zapadá do konceptu našeho pořadu.
0: No tak já to zase trochu teda uzemním, tohle si reálné téma a zeptám se, Forman nebo Trier?
6: Trier.
5: Vždycky, samozřejmě. A který film oblíbený od Larsa?
6: No, jak už jsi zmiňoval, Prolomit velmi zásadní můj formující film, když jsem viděla samo, když mi bylo 17. Od té doby nikdy. Chci ho vidět v kině, neměla jsem tu čest.
0: Tu máme ještě jednu praktickou festivalovou otázku. Snídaně v 5 odpoledne nebo večeře v 5 ráno?
6: Snídaně v 5 odpoledne.
0: A co ideálně teda?
6: Já miluju snídaňová jídla, mohla bych je žrát celý den. Takže asi bych nejdřív začala nějakým ovocíčkem, pak bych si dala vejce na tvrdo, lučina, bagel, možná třeba i ty fazole v rajčatový omáčce.
5: Ty umíš žít, ale ty chvilka, ty nemusíš,
6: to jsou představy,
5: ty nemusíš
6: říkám,
5: mít nic, ty umíš opravdu žít.
0: A možná teda ještě jednu otázku. Viděla jsi na festivalu nějaký film, ve kterém bys si nezahrála, anebo opravdu bys si chtěla v něm zahrát? Máš tu nějakou jako topovku, viděla jsi něco?
5: Ve fjordu. Jo, pozor, můžeme říct vlastně, Denisa je takovou jako předčasnou inkarnací Renate Reinsve, jo. Je tam spousta těch, ona už je na to alergická, lidi to předhazují nějakým způsobem, ale myslím, že ne všichni posluchači radiožurnálu o tom vědí. Teď budou samozřejmě googlovat, porovnat, řeknou si, ano, to je neuvěřitelný.
0: Je to tam. Typ.
5: Jo, ale já to naposled, co to říkáme.
6: Neříkej to naposled, protože já absolutně Renate Reinsve miluju. Je to geniální herečka a možná něco v sobě prostě mám, co má ona. Nevím, co to je, možná hnědý vlasy, to bude asi tak všechno. Nicméně.
5: To bude co hlubšího.
6: Film Fjord. Výtečnej včera, kdyby se holuby proměnily ve zlato, jestli říkám správně ten název od Pepy Lubojecký, dokumentární film fantastický. A minulý rok jsem tady společně s Alešem viděla citovou hodnotu. Ty si tolik nescenil, já ano. A potom film Dívka s jehlicí.
5: Ale tenhle ten rozhovor měl velkou citovou hodnotu. Na to cítím, Martine.
0: Moc krát děkujeme Denise Barešové.

0: Stále posloucháte Filmžurnál v 19 hodin a 43 minut. V 50. letech se na Karlovarském festivalu nešetřilo cenami. Kromě velké ceny, tedy dnešního křišťálového globu, se postupně předávala cena míru, cena práce, cena přátelství mezi národy, cena boje za sociální pokrok a k tomu i ceny za jednotlivé kategorie filmů zvlášť. Aleši, dokážeš si představit něco takového, že by se tady předávalo třeba desítky cen, že by ceremoniál trval třeba 3 hodiny?
1: No, rozjel bych to znova, jste jako ten japonský film, minimálně 3 hodiny. Všechny ty ceny, co si zmiňoval, bych uděloval znova a připomněl bych, že vlastně, jak jsem tady byl sice v roce 96 poprvé, tak ty léta 94-95 tady se účastnili jako světoví režiséři a ty by si měli dostat, co jsi říkal, cena práce pro Larse von Triera, který tady měl Království, 5-hodinový komediální horor. Ten byl tady v soutěži v roce 95, zároveň v roce 96 tady soutěžil Pedro Almodovar, který ho dneska už uvidíte jenom v Cannes nebo v Benátkách, takže to byly opravdu transformativní časy.
0: A my se ještě prohneme do té historie 50. let, protože tehdy bylo vysvětlení velmi jednoduché a takové upřímné, že se muselo dostat na každý ten zasloužený snímek z Bratrských států, aby se nikdo neurazil. Festival tehdy táhlo propagandistické heslo o nového člověka, o dokonalejší lidstvo. Zní to třeba jako nějaký sci-fi film, nebo přirovnal bys to třeba ještě k nějakému snímku takhle, protože tehdy to byl oficiální slogan. A Aleši, možná tak pojďme se tady ponořit, který nejstarší snímek si tady tehdy viděl?
1: Prosím tě, já už jsem na katedře filmové vědy proslul tvrzením, že kinematografie začíná rokem 1984, toho se samozřejmě držím, je to snímku Jima Jarmusche Podivnější než ráj, takže na staré filmy, to jsem si odbil na katedře, takzvaně ve škole. Teď už chodím jenom ty nejnovější, ale myslím, že bychom možná mohli zapomínat za těch pár dekád zpátky třeba na nejvýraznější filmy, které tady kdy vyhráli, ať už český nebo zahraniční. A když už jsme to vysílání dneska začali mojí oblíbenou milovanou kapelou Buty a Radkem Pastrňákem, tak by se slušilo určitě připomenout Jízdu Jana Svěráka, což je režisér, kterýho já od té doby sleduju spíš tak jako nervózně z toho, co tvoří v posledních dekádách, ale Jízda je generační film, vlastně road movie, která, myslím, vlastně nezestárla. Radek Pastrňák tehdy vlastně jako pomalu model, vlastně trošku postavený na improvizaci a přirozenosti. Svěrák tady nechává postavy jako dýchat, přeřikávat se podobně jako mě, nebo i mlčet. A vlastně takový blízký ekvivalent nějakého amerického nezávislého filmu, tady trošku navazuju na toho Jarmusche. Vlastně místo mýtu nějaký nekonečný dálnice nabízí nějakou tu českou krajinu, kde je ta svoboda vždycky trochu dočasná, Buty geniální soundtrack a pod tím nenuceným humorem je nějaká melancholie, což mě na filmech vždycky baví. Film tady tuší, že ta euforie z té nově nabité svobody rok 95 vlastně nebude trvat věčně, je to taková časová kapsle jedné nálady.
0: Mm-hmm. Já vyberu tedy Karamazovy z těch nultých let Petra Zelenky, protože pro mě jde o výborně podaný film, takové divadlo na plátně i film na jevišti. Režisér Petr Zelenka zasadil svůj film Bratři Karamazovy do netradičního prostředí polské ocelárny, kam přijíždí český divadelní sbor nastudovat Dostojevského slavnou hru. To zpočátku vypadá jako taková obyčejná divadelní zkouška, postupně se ale promění v mnohem silnější příběh. Ta témata, o kterých herci mluví na jevišti, vina, víra, odpuštění nebo osobní odpovědnost, tak ty začnou nečekaně zasahovat i do jejich vlastních životů, i osudů lidí, kteří je při zkouškách sledují. Takže Zelenka nenatočil takovou klasickou adaptaci toho Dostojevského románu, místo toho vytvořil film, ve kterém se divadlo a realita neustále prolínají a navzájem ovlivňují, zhruba jako my.
1: Je to pravda. A možná bychom zmínili i maďarskou kinematografii, která tady má vždycky silný zastoupení a já jsem samozřejmě obdivovatel jejich režisérů od Belitara, ale to zesnulýho až potřeba Jánoše Sáse nebo Sabolče Hajdu, což jsou jména, která tady opravdu zvítězila v roce 2013. Možná si vzpomenete na snímek Velký sešit, jeden z takových nekompromisních protiválečných filmů, adaptace i u nás velmi populárního románu Agaty Kristofové. Zachovává to ten téměř jako laboratorní jazyk, takový chladný, strohý, velmi znepokojivý vyprávění. Ty dvojčata tam nejsou vlastně klasickýma dětskýma hrdinama, je takový experiment, co se stane vlastně s lidskostí, když je nějaký přežití najednou důležitější než soucit. Taková asketická kamera, film, který odmítá sentiment. Opravdu výjimečný film, který vlastně je vymyšlený i tím, že diváka nenutí nějak soucítit úplně za každé okolnosti, spíš přemýšlet. Neptá se, jak válka lidi zabíjí, ale spíš se ptá, jak zabíjí schopnost cítit. Jo? A to je možná ještě děsivější, myslím, že i aktuální v dnešní době. A ten druhý film jsem zmínil, Rodinné štěstí, Sabolče Hajdu. Vlastně pamatuju, že jsem snad dělal ještě tiskovku. Velmi intimní film, který natočil vlastně ve vlastním bytě, protože prostě mu tehdy režim úplně nepřál a vlastně připomíná takovou divadelní komorní hru, tam navazu zas na ty Karamazovy, ale myslím, vynikající záležitost film, který připomíná, že největší konflikty často vznikají mezi lidma, kteří se mají rádi.
0: Dodává filmový kritik Aleš Tuchlý.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Posloucháte Radiožurnál, kulový přenos Film žurnálu, Martin Hrnčíř a Aleš Stuchlý stále u mikrofonu. Aleši, co ty a astrologie?
1: No, samozřejmě to je silný téma. Já bych začal asi tím, co jsme my dva, to znamená já Bík a ty Lev. Mm-hmm. Jo, já bych ti chtěl říct, že ten náš vztah je, pokud jsi to ještě nezaznamenal, plný výzev, ale taky velké přitažlivosti. Každopádně Bík je zemské znamení, jak asi tušíš, který miluje klid a jistotu. To mě charakterizuje. Lev, ty teda seš ohnivé znamení, který touží po pozornosti a obdivu, to je z cítit z tvého vysílání. Oba jsme velmi tvrdohlaví, což samozřejmě často vede ke sporům, který se snažíme tady ve vysílání tlumit. Ještě bych řekl nějaký klíčové vlastnosti toho vztahu, kategorie peníze a zábava, zatímco ty jako lev rád utrácíš za luxus, já šetřím peníze na horší časy. Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Tak já ti děkuju a přebírám od tebe ten bludný balvan. Já teda mám jako ten větší vztah k takovým

0: Právě s filmovou přehlídkou. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Prázdniny začínají tradičně v Karlových Varech.
2: Užijte si i letos zdejší filmový festival společně s Radiožurnálem.
1: Naše mobilní studio stojí jako vždy na Sadové kolonádě a vysíláme z něj v průběhu celého dne.
2: Festivalové hosty můžete vidět od 10 hodin přímo v Airstreamu, kde je zpovídají moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný.
1: Odpolední program vyplní oblíbený magazín Filmžurnál s recenzemi na soutěžní snímky i tipy, co si ve Varech nenechat ujít.
2: A večer nově zařazujeme i festivalový kvíz o zajímavé ceny.
1: Radiožurnál ve Varech.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.
3: Zprávy Radiožurnálu ve 20 a Kateřina Causidisová.
4: Ve Zlíně pokračuje zásah hasičů při rozsáhlém požáru budovy. Ve švýcarských horách zemřel český horolezec. Vítězkou wimbledonské dvouhry bude teniska z Česka. Semifinále zvládly Nosková i Muchová. A zítra bude skoro jasno, místy oblačno, teploty až 29 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Hasiči ještě nemají pod kontrolou požár výškové budovy ve Zlíně. Na místě je dál přes 40 jednotek. Večer o tom informoval velitel zásahu Zdeněk Otrusina. Během požáru se nikdo nezranil. Velká část budovy se ale během dne zřítila a její zbytek má narušenou statiku. Podle hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z hnutí ANO se už nepodaří zachránit. Otrusina řekl, že zásah bude pokračovat i v dalších dnech.
5: Já si myslím, že minimálně 3 dny bude pokračovat z naší strany likvidace toho požáru a vůbec jako odstranění té budovy a ty další sanační práce, které pak budou za tím majitelem toho objektu, tak může být klidně měsíc.
4: Oheň zasáhl i pronajatý sklad obuvnické firmy Vasky. Škoda na obuvi je 150 až 180 milionů korun. Další škoda bude na budově a jejím vybavení. 34-letý český horolezec zemřel ve Švýcarsku. Podle policie kantonu Valého při horském výstupu zasáhl padající kámen. Jeho společník přivolal záchranáře, kteří se na místo vydali vrtulníkem. Přes 4,5 tisíce metrů vysoká hora Liskman leží, tvoří hranici mezi Švýcarskem a Itálií. Mluvčí českého ministerstva zahraničí Adam Čerge řekl, že rodině české úřady poskytují konzulární pomoc.
6: Naši kolegové na velvyslanectví v Bernu jsou v kontaktu s bratem zesnulého českého občana a poskytují potřebnou konzulární pomoc. Rodině a pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
4: Francouzská herečka Juliette Binocheová uvedla v Karlových Varech svůj režijní debut. Dokument V nás zachycuje taneční představení, ve kterém účinkovala v roce 2007 s choreografem Akramem Khanem. Binocheová je známá třeba ze snímku Anglický pacient, za který získala Oscara. Na konci 80. let stvárnila taky postavu Terezy ve sfilmovaném románu Milana Kundery Nesnesitelná lehkost bytí. Radiožurnálu řekla, že na přípravu tehdy neměla moc času.
7: K natáčení tohohle filmu mě vybrali asi týden předem, takže jsem moc neměla čas si to pořádně promyslet. Vzpomínám si, jak mi můj agent volal a ptal se mě, co chci. Myslel tím peníze. Řekla jsem, že chci jen československého asistenta, který mi pomůže co nejrychleji zvládnout přízvuk. Ale opravdu jsem si to užila. Každý krok.
4: Binocheová na Karlovarském festivalu pozítří převezme křišťálový globus za přínos světové kinematografii.
8: Sport. Ve finále tenisového Wimbledonu se v sobotu utkají poprvé v historii dvě Češky, Linda Nosková a Karolína Muchová. Nosková porazila Ukrajinku Kostyukovou 2x6-4, Muchová po více než 2,5 hodinách zdolala Američanku Goffovou v super tiebreaku třetího setu 12-10. 29-letá Muchová se v závěru zápasu často držela za bok. Po utkání v rozhovoru na kurtu ale řekla, že nešlo o nic vážného.
9: Okay. Jsem v pořádku, snažila jsem se jen chytit dech. Byla to velká bitva, horská dráha. Mečboly na obou stranách. Nebyl čas přemýšlet, bylo to nervy drásající. Ani nevím, co říkám, celá se třesu. Atmosféra byla nepopsatelná.
8: České volejbalistky v Lize národů prohrály s Nizozemskem 0-3 na sety. Na turnaji v Bělehradě nebodovali ani na druhý pokus a přišli tak definitivně o šanci na postup do čtvrtfinále.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nebezpečná situace na D2 u Podivína a zdržení v Kbelské ulici v Praze. Na dálnici D2 z Vratislavy do Brna opatrně před odbočkou na Podivín. Na 43. kilometru máme hlášenou srnu na vozovce. V Praze se zdržíte v Kbelské ulici. Kolona se tvoří za sjezdem z Liberecké a až k odbočce na Novou.

0: Slovackou naberete asi 10-minutové zdržení. Na silnici 43 zasahují záchranáři na výjezdu z Brna směrem na Svitavy. Za sjezdem do České se střetlo osobní auto s dodávkou. Jeden pruh je neprůjezdný, zdržení zatím není dlouhé. A se zpožděním počítejte na silnici 56 z Frýdku Místku do Beskyd a provoz brzdí omezení za Frýdlantem nad Ostravicí a dále pak nad Předhradou Šance. Celkové zdržení necelou půl hodinu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě území až oblačno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě chladněji 21 až 24, na horách zítra naměříme většinou kolem 19 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte večerní radiožurnál s Vojtěchem Bidermanem.
3: A začneme informací, kterou začaly už naše zprávy, tedy hasičům se ve Zlíně stále nedaří dostat pod kontrolu požár výškové budovy v bývalém areálu Baťových závodů v centru města. Její větší část se už odpoledne zřítila. Na místě se pohybují hasiči se speciální technikou a taky náš reportér David Jabůrek, se kterým se proto už za chvíli spojíme, aby doplnil podrobnosti. Tak klidný večer.
1: Večerní radiožurnál a Vojtěch Bidrman.

0: Hasiči dál zasahují u požáru výškové budovy v Baťovském areálu v centru Zlína. Její velká část se už zřítila, nikdo nebyl zraněný. Na místě jsou stovky hasičů a speciální technika a zásah sleduje taky dál náš reportér David Jabůrek, který teď doplní podrobnosti. Davide, dobrý večer.
1: Hezký večer. Dým stoupající z trosek budovy zeslábnul, stále jdou ale vidět plameny. Před chvílí po delší době proletěl vrtulník z bambivaky, hasiči ale v tuto chvíli nehasí z výsuvných jeřábů. Na místě každopádně nadále zůstávají stovky hasičů a také přibližně 20 přihlížejících, kteří sledují jeden z nejhorších požárů ve Zlínském kraji za posledních 15 let. Téměř jediné, co na budově zůstává, je obří fotka Tomáše Bati, která byla součástí plachty připomínající letošní výročí 150 let od jeho narození. Ta zbývající stěna budovy je každopádně výrazně ohořelá a je jasné, že se budovu nepodaří zachránit. Hasiči odhadují, že budou na místě zasahovat ještě 3 dny.
0: Davida, ještě připomeňme, co v té budově zasažené požárem bylo.
1: Budova byla téměř plně obsazena nájemci. Šlo o kancelářské prostory, ale především sklady. V 9. patře, kde požár dnes krátce po 8 hodině ráno vznikl, třeba měli 75 tisíc párů obuvi místní firmy Botas a Vasky. V dalších patrech měla své věci i nadace Tomáše Bati. Podle ředitelky Gabriely Končitíkové tam bylo 48 velkých plachet nebo 27 tisíc výtisků baťovské literatury. V přízemí pak bylo regionální depo zásilkovny, která zajišťuje přepravu zásilek. A v hořící budově měla sklady i firma Alpinepro. Výrobce oblečení tam měl zboží v hodnotě přes 500 000 000 korun, řekl pro Seznam Zprávy majitel firmy. Stejně jako dnes, pak i zítra bude mít zavřeno Baťův mrakodrap, kde sídlí krajský a finanční úřad, a to pro zákazníky i pro turisty. Zavřené zůstane i Muzeum jihovýchodní Moravy a také krajská knihovna, která teď slouží jako zázemí pro zasahující hasiče a policisty.
0: Reportér David Jabůrek zůstává v centru Zlína a na Radiožurnálu ho dnes večer ještě určitě uslyšíte. Díky za další aktuální zprávy, Davide, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Spolu, ale sami. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a prezident republiky Petr Pavel nakonec přežili summit NATO v Ankaře. Co všechno se na něm stalo, s kým vším mluvili i nemluvili a co si z jednání špiček Severoatlantické aliance vlastně odnášejí. Na místě byla i naše zvláštní zpravodajka Zdeňka Trachtová, která přinese očité svědectví v dnešním vydání zpravodajského podcastu Vinohradská 12. Tak si poslechněte tady na Radiožurnálu hned po zprávách 8:30.

Ve večerním radiožurnálu teď další z klíčových zpráv čtvrtku 9. července. Ve věku 75 let zemřela britská zpěvačka Bonnie Tyler. Její písně zněly v rádiích po celém světě a její hlas nešlo zaměnit s nikým jiným. Zpívat začínala v nočních klubech ve Walesu a nakonec se stala jednou z ikon světového popu.

Chraplavý hlas Bonnie Tyler patřil k těm, které stačilo slyšet jen několik vteřin a posluchači okamžitě věděli, kdo zpívá. Velšská zpěvačka prorazila na konci 70. let hitem It's a Heartache. Celosvětovou slávu jí pak přinesla balada Total Eclipse of the Heart, která v roce 1983 ovládla hitparády po celém světě.

Následovaly skladby jako Holding Out for a Hero, If You Were a Woman nebo Lost in France. I díky nim se Bonnie Tyler na desítky let zařadila mezi nejvýraznější tváře světového popu. Právě její charakteristický chraplavý hlas přitom vznikl víceméně náhodou. Na konci 70. let podstoupila operaci hlasivek. Lékaři jí doporučili několik týdnů vůbec nemluvit. Zpěvačka ale klidový režim nedodržela a hlas se jí tak trvale změnil. A tak se právě z původně zdravotní komplikace stalo její největší poznávací znamení.

0: Bonnie Tyler zůstávala aktivní až do posledních měsíců svého života. Do Česka se naposledy vrátila loni v říjnu, kdy vystoupila v pražském kongresovém centru. O úmrtí Bonnie Tyler informovala její rodina. Zpěvačka zemřela v nemocnici v Portugalsku, kde byla hospitalizovaná kvůli nemoci. Ještě letos se přitom měla znovu představit českým fanouškům, a to na koncertě v Třebíblicích. Pořadatelé ale akci kvůli jejímu zhoršujícímu se zdravotnímu stavu už dříve zrušili. Tereza Cididlová, Radiožurnál.
1: Tak ještě jedna hudební vzpomínka na Bonnie Tyler. Přesně před 50 lety natočila píseň Lost in France, ze které se stal její první velký hit.

0: Letní autoškola radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně,
1: jedna otázka,
0: jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Radiožurnál, je 8:30. A zprávy má Kateřina Sausedisová.
1: V centru Zlína od rána hoří výšková budova v někdejším baťovském továrním areálu. Nikdo nebyl zraněn, materiální škody ale budou vysoké, byly tam sklady i kanceláře. O zboží přišla obuvnická firma Vasky. V hořící budově měla sklady i společnost Alpinepro. Výrobce sportovního oblečení tam měl uskladněné zboží v hodnotě přesahující 500 000 korun. V budově bylo i depo zásilkovny. Vláda podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO plní své programové prohlášení. Babiš to řekl po celodenních schůzkách s jednotlivými ministry. S těmi jednal o plnění vládních slibů za půl roku vládnutí. Premiér ocenil, jak vláda podle něj zvládla inflaci nebo vysoké ceny energií a pohonných hmot. Opozice dnes vládu kritizovala třeba kvůli nízkým výdajům na obranu anebo zásahům do fungování státní správy. Nad Tchaj-wan míří přes Tichý oceán tajfun Bavi. Meteorologové varují, že může jít o největší bouři za posledních 40 let. Tchaj-wanské aerolinky oznámily, že v sobotu zruší lety z hlavního mezinárodního letiště. Podle ústředního meteorologického úřadu zasáhne tajfun ostrovní stát hlavně zítra v sobotu. Doprovázet ho bude silný vítr, déšť a rozbouřené moře. Nejvyšší povolené ceny paliv zítra stoupnou o desítky haléřů, informovalo o tom ministerstvo financí. Za litr nafty řidiči zaplatí zítra až 38 korun a 22 haléřů. To je o 77 haléřů více než dnes. Po několika týdnech státní regulace se tak cena vrátí nad 38 korun. Benzín zdraží o 27 haléřů na 41 korun a 70 haléřů. Sport. Vítězka tenisového Wimbledonu 2026 bude Češka. V prvním českém grandslamovém finále historii se utkají Karolína Muchová a Linda Nosková. Muchová do něj v Londýně postoupila po výhře 2-1 nad Američankou Goffovou. Nosková po vítězství 2-0 nad Ukrajinkou Kostukovou. Ve čtvrtfinále ženské čtyřhry vypadla nasazená jednička Kateřina Siňaková.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 za Ostrovačicemi a kolony ve Kbelské ulici v Praze. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně za Ostrovačicemi. Na kilometru 173,5 stojí kamion. Na místě už je i šipka silničářů, hlavně nákladní soupravy v místě vybočují. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy podobná situace na Prackovické estakádě. Na kilometru 56,5 stojí nákladní auto. Řeší tam poruchu, místo je označené šipkou. V Praze se tvoří kolony ve Kbelské ulici. Směrem z Liberecké do Novopatské je zřejmě nehoda. Auta zastavují už za odbočkou do Ďáblic. Moc to nejede, zdržení přes půl hodiny a pomalejší provoz je i ve směru na Ústí. A na silnici 56 z Ostravice na Bílou počítejte se zdržením v omezení nad přehradou Šance. Je to teď asi na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě až oblačno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Vinohradskou 12.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
5: Členské země NATO letos poskytnou Ukrajině vojenské vybavení, pomoc a výcvik v hodnotě 70 miliard eur.
6: Vyplývá to ze závěrečné deklarace summitu Severoatlantické aliance.
7: Česká republika se nebude podílet na vojenské pomoci pro Ukrajinu.
8: Před odletem z Turecka to řekl premiér Andrej Babiš.
9: Prezident Petr Pavel říkal, že spojenci by měli nejen potvrdit, že s výší závazků souhlasí, ale také deklarovat vůli je plnit.
4: Spolu, ale sami. Babiš s Pavlem přežili summit NATO. Co všechno se na něm stalo, s kým vším mluvili, ale i nemluvili. A co si z jednání špiček Severoatlantické aliance v Turecku odnášejí? Ptám se na to Zdeňky Trachtové, naší zvláštní zpravodajky přímo v Ankaře.
10: Kde jsou české média?
4: Dnes je čtvrtek, 9. července.
10: Nechtěli vás pustit, tak jsem vás hledal.
4: Ahoj Zdenko, zdravíme tě do Ankary, do Turecka na summit Severoatlantické aliance.
11: Já tě zdravím a posluchače z terasy Národní knihovny tady v Ankaře, z které se dívám na prezidentský palác, kde před pár minutami skončila závěrečná tiskovka šéfa NATO Marka Rutteho.
4: Co jsme se dozvěděli? Spojenci letos pomůžou Ukrajině 70 miliardami eur. Stejnou částku by spojenci rádi poslali Ukrajině i příští rok a zhruba 45 miliard eur bude stát pak posílení samotné obrany Severoatlantické aliance. Nicméně tak jak jsem slyšel, už úplně všechno asi Česko platit nebude, ne?
11: Těch 70 miliard eur pro Ukrajinu a dalších 70 miliard eur pro Ukrajinu, na kterých se tady spojenci dohodli, to je společný závazek, který prosadilo Německo, byl to nápad německého kancléře Friedricha Merce. Ano. Podařilo se to tedy prosadit, ale je to společný závazek a není v těch závěrech dané, které konkrétní země budou tyto peníze Ukrajině platit. Český premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO už se jasně vyjádřil, že Česko se na tom podílet nijak nebude, protože ty peníze potřebuje pro vlastní rozpočtové potřeby.
4: Mm-hmm, takže Česko bude platit jenom těch 45 miliard eur na posílení obrany Severoatlantické aliance.
11: Premiér Babiš tady na summitu v Ankaře avizoval, že Česko příští rok navýší výdaje na obranu, pokusí se už příští rok dosáhnout 2% HDP na ty tvrdé výdaje na obranu, na skutečně posílení armády. Takže Česko skutečně bude ty výdaje navyšovat, ale těch 45 miliard eur, o kterých mluvíš, to jsou různé investiční projekty do obranných investic, které tady byly uzavřené tady v Ankaře mezi různými soukromými zbrojovkami a členskými státy. Tam já úplně nedokážu říct, jestli se Česko na některých z nich podílí, ale nezaznamenala jsem to.
4: Dalším důležitým bodem, který vyplývá z toho summitu, je, že Donald Trump spolu tedy se Spojenými státy alianci neopouští, ale dál ji tvrdě kritizuje. Jak ten summit hodnotí český premiér a český prezident? Oba fankaře byli?
11: Tak premiér Babiš byl s výsledkem toho summitu spokojený, nebo o tom alespoň mluvil před odjezdem na letiště a mluvil o tom, že ten summit dopadl velice dobře.
10: Je důležité, že jsme tady byli, je důležité, že nás slyšeli. Já samozřejmě...
11: On prý sám odprezentoval svůj asi 3minutový projev, ve kterém tedy spojencům řekl, že Česko příští rok už by mělo dosáhnout na ta 2% HDP na obranu. Prý se o to bude snažit i letos, ale to prý není podle Babiše úplně reálné.
10: Uvidíme, jestli nevymyslíme nějaké dodatečné zdroje do rozpočtu, ale to je ještě všechno otevřené. Takže...
11: A co se týče prezidenta Trumpa, tak Babiš se pochlubil, že s ním dvakrát krátce hovořil.
10: S prezidentem Trumpem jsem mluvil na večeři i dneska krátce.
11: Poprvé v úterý na té neformální večeři a podruhé ve středu na samotném formálním jednání. Trump prý byl příjemný jako obvykle a Babiš doslova řekl, že žádný kartáč ze strany amerického prezidenta nebyl, že tedy se Trump do Babiše nepustil kvůli tomu, že Česko má jedny z nejnižších výdajů na obranu z celé aliance.
12: To, co já si z toho odnáším z těch dvou dnů, je opravdu spousta podnětů, které se týkají nejenom výstavby naší armády, modernizace, ale týká se to také výše výdajů. Ale...
11: No a prezident Petr Pavel, tak ten celý ten summit vnímá také pozitivně. On tady několikrát v Ankaře zopakoval, že měl velmi plodné konverzace s některými aliančními lídry.
12: Já musím říct, že asi nejbližší názorově je mi finský prezident, dánská premiérka, ale v řadě ohledů třeba i polský prezident.
11: Bavili se o pomoci Ukrajině.
12: Především pokud jde o protirakety, proti balistickým střelám a proti dronům.
11: A také prezident Pavel mluvil o tom, že je rád, že vláda tedy potvrdila, že bude respektovat ty závazky NATO a že tedy příští rok se chystá splnit ta 2% HDP.
4: Tak to je hezké, že jsou oba dva teda spokojení a rádi, protože vypadalo to před odletem, že to budou dny, na které nebudou rádi vzpomínat, tak teď možná je ten závěr nakonec jiný, protože i do Ankary oni letěli odlišnými letadly, byť teda to je asi bezpečnostní hledisko, to se asi tak normálně dělá, že takto vysoce postavení ústavní činitelé nelétají spolu na jedné palubě, že?
11: Na to jsou různé názory. Prezident Pavel totiž navrhoval, aby všichni letěli jedním letadlem, protože podle něj je běžné, že delegace těch jednotlivých členských zemí cestují na ty summity společně. Ale úřad vlády, jak říkáš, právě argumentoval těmi bezpečnostními důvody a tu společnou cestu odmítl, protože v takovém případě by v jednom letadle byli společně prezident, premiér a také ministři zahraničí a obrany. Nakonec tedy do té Ankary letěla dvě letadla, dva vládní speciály. Oba dva z vojenského letiště v Kbelích asi půl hodiny po sobě odlétali a také krátce po sobě dorazili sem do Ankary.
4: A jaké to přivítání nakonec bylo? Lišilo se u Pavla a u Babiše?
11: Myslím si, že to bylo podobné. Jak prezidenta, tak premiéra na letišti oficiálně přivítala turecká delegace a vojáci nicméně nečekali tam prezident Recep Tayyip Erdogan, tak jako třeba na Donalda Trumpa.
4: Ty jsi mluvila o tom, že pan premiér sebou vzal i ministry Macinku a Zunu. Jak velká to byla nakonec delegace a kolik lidí měl zase naopak sebou Pavel?
11: Tak když začnu u prezidenta, tak ta jeho delegace byla poměrně malá, jenom 3 lidé, mluvčí Dan Drake, potom jeden pracovník zahraničního odboru Hradu a jeden hradní fotograf. Pražský hrad přitom žádal ministerstvo zahraničí o akreditaci 7 lidí, včetně nastupujícího šéfa zahraničního odboru Daniela Štecha například, nebo včetně šéfa hradního protokolu Tomáše Pernického, ale ti tedy tu akreditaci nedostali, takže skutečně tady přímo v prostorách summitu byli pouze 3 lidé od prezidenta. Ta vládní delegace, ta byla podstatně větší, nevím úplně přesně, kolik v ní bylo členů, nicméně premiéra doprovázela vedoucí úřadu vlády Tinde Barta, vládní zmocněnec pro naplňování závazků NATO Jakub Landovský, také ředitelka odboru bezpečnostní politiky ministerstva zahraničí Tatiana Jakšičová. Takže ta delegace byla větší, no a kromě toho, jak prezident, tak premiér sebou také vezli z Česka každý svoji skupinu novinářů.
4: A ty jsi říkala, že oni přiletěli teda na to letiště ne zároveň, takže se ani nepotkali, ani nejeli na nějakou společnou akci, protože tam se konají různá fóra, že jo, na okraji toho summitu, tak se neviděli na nich?
11: Ne, neviděli se, skutečně pohybovali se víceméně v podobných prostorech. Nutno říct, že ten summit se nekoná tady v Ankaře na jednom místě. Ta hlavní venue, ten hlavní prostor, to je tady prezidentský palác, na který se já teda teď z balkónu dívám. Nicméně další akce se odehrávaly i na jiných místech v Ankaře, takže prezident i premiér různě přejížděli. Nicméně nebyla mezi těmi dvěma týmy žádná koordinace, vůbec žádná komunikace a prezident a premiér se vlastně potkali pouze potom na té neformální večeři v úterý večer.
4: Mm-hmm, takže ani na tom obraném fóru, které vlastně oba dva navštívili před tou neformální večeří, tak ani tam se neviděli, minuli se. Nevěděli o sobě ty týmy.
11: Je možné, že se viděli z dálky, ale rozhodně spolu nemluvili a nějakým způsobem se tam nepotkali ani spolu nekomunikovali.
4: Jo, protože pak dokonce ne, spali i ve stejném hotelu. Takže ani v rámci toho hotelu ten tým, jeden nebo ten druhý, prostě se nepotkali. A ani Babiš, ani Pavel spolu prostě nemluvili.
11: Přesně tak, oni se míjeli. Já jsem tam na tom hotelu byla předtím, než odjížděli prezident i premiér na tu neformální večeři, která se konala v úterý večer. A byla to vlastně taková docela komická situace, protože nejprve sjel dolů výtahem premiér Babiš s manželkou Monikou Babišovou a chystali se tedy na odjezd na tu slavnostní večeři, ale pak ještě se rozhodli, že odejdou do zahrady vyfotit se. Mezitím sjel výtahem prezident Petr Pavel a ten tam tak postával. Mně pak bylo řečeno z jeho týmu, že prezident tam tak jako čekal, jestli se s premiérem nepotkají, že by tedy prohodili pár slov, ale premiér stále nepřicházel, tak po nějakých třeba 10 minutách prezident Pavel nasednul do auta a odjel a asi tak 3 minuty na to se vrátil premiér Babiš s manželkou a nasedli také do auta a odjeli na večeři.
4: Odjeli na večeři do nějakého hotelu, do nějaké restaurace, tedy někam v Ankaře, nebo?
11: Ne, ta večeře se opět odehrávala v prezidentském paláci, pořádali prezident Recep Tayyip Erdogan se svojí manželkou.
4: Dobře, a to, že na ní pojede Petr Pavel, to bylo jasné jak dlouho, protože on musel dostat nějakou oficiální pozvánku, ne?
11: Je to tak, to se rozhodovalo úplně, nebo respektive já nevím, kde se to rozhodovalo, ale veřejnost i my novináři jsme se to dozvěděli teprve v ten den odletu na summit, kdy to ráno vlastně před odletem prezident oznámil a on řekl, že ho na tu večeři pozval právě turecký prezident Erdogan.
12: Hostitelem je turecký prezident a samozřejmě bych se tam nemohl dostat jinak než na pozvání tureckého prezidenta.
4: Aha. A na té večeři jako takové, tak tam se sedí a my už jsme to ve Vinohradské 12 dopředu řešili, tam se sedí u jednoho stolu, u více stolů, u koho vůbec seděli jeden nebo druhý?
10: Budeme mít nejsilnější delegaci ze všech.
4: Tam neseděli vedle sebe taky pan prezident, pan premiér?
10: Dáme nějaké souky.
11: Ono pokaždé, na každém tom summitu je ta organizace trochu jiná, někde je jeden dlouhý stůl, jinde jsou malé stoly a lídři jsou rozdělení po skupinkách a to byl právě případ tohoto summitu. Tam bylo spousta menších stolů, u nich byly jednotlivé skupinky lídrů, s některými z nich tam byly také jejich partneři a partnerky. No a Babiš a Pavel spolu ten stůl nezdíleli, prý se pouze jenom pozdravili a popřáli si hezký večer. Prezident Pavel byl u stolu s představiteli Belgie, Albánie a Estonska. On to potom komentoval tak, že spolu prý mluvili o situaci na Balkáně a v Pobaltí, vzhledem i k tomu složení právě té skupiny. A ještě před tou večeří se konala také neformální recepce a tam Pavel také mluvil s různými lídry, to bylo takové neformální setkávání. Tam Pavel prý s různými lídry mluvil o podpoře Ukrajiny nebo právě o investicích do obrany, čili o těch hlavních tématech toho summitu. Uhum. Naopak premiér Babiš ten říkal, že o Ukrajině ani o investicích do obrany se lídři při té večeři prý vůbec nebavili a on a jeho manželka Monika seděli u stolu s dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou, s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a taky s představiteli Lotyšska či Bulharska. No a podle vyjádření premiéra si prý povídali třeba o jídle nebo o fotbalu.
4: Já jsem zaznamenal právě, že Andrej Babiš říkal, že se Zelenským řešili to, že dostal menu v bulharštině, že to bylo velké téma a že taky pak mluvil s norským prezidentem a gratuloval mu k úspěchu na světovém šampionátu.
11: Přesně tak a také právě s Donaldem Trumpem a s tím zase prý mluvil o tom, proč do Ankary nedorazila manželka Melanie Trumpová a prý taky mluvili o tom jejím filmu nebo respektive o tom dokumentu novém, který mapuje život Melanie Trumpové. Ovšem žádné obrané výdaje ani Ukrajinu prý při té večeři neřešil Babiš.
10: Bylo to jako velice fajn.
12: Bavili jsme se samozřejmě také o výdajích na obranu.
10: To byla si na jiné večeři, pan prezident.
12: Bavili jsme se také o tom, jakým způsobem nadále podporovat Ukrajinu ve všech.
10: Zelenský dostali menu v bulharštině.
12: Obavy z toho našeho přístupu zazněly vícekrát.
10: Určitě to nebylo o výdajích na NATO.
4: Jak na to nahlíželi ty turečtí pořadatelé, že tam takhle Česko vyslalo dva zástupce? Řešil to někdo?
11: Nikdo to nějak veřejně nekomentoval. Já jsem se na to ptala prezidenta Pavla, jestli třeba někteří z těch lídrů, s kterými se sešel na bilaterálních zkouškách, se na to vyptávali nebo byli nějak zmatení a on na to říkal, že všichni jsou příliš politicky korektní, než aby se do tohoto míchali a nějak to komentovali. Takže je možné, že si o tom povídali někde za kulesami, ale nikdo to veřejně nekomentoval. No a jak jsem říkala, tak prezident Erdogan tedy nakonec tu situaci vyřešil tak, že na tu neformální večeři pozval kromě Andreje Babiše, který byl šéfem delegace, tak také prezidenta Petra Pavla. Byl tam takový další vtipný moment, kdy po té neformální večeři se všichni ti přítomní lídři fotili před prezidentským palácem, no a prezident Pavel a premiér Babiš byli úplně na opačných koncích té skupiny lídrů. Nevím, jestli to byla náhoda nebo nějaký záměr pořadatelů.
4: Jako kdyby to byli znesvářený stříčci po nějaké rodinné hádce. Ty jsi mluvila o tom, že teda v Turecku to nikdo moc neřešil. Na druhou stranu ty týmy, hradní tým a tým vládní to asi řešili, protože podle informací deníku N se předháněli v tom, kdo sežene svému vyslanci, tedy v uvozovkách, lepší parťáky na bilaterální jednání. O tom si se teď taky zmínila. K jakým všem setkáním tedy na summitu došlo mimo tu neformální večeři a potom to oficiální vystoupení?
11: Těch setkání byla řada, kromě těch přímo bilaterálních schůzek, to znamená schůzek, kdy ti dva lídři jdou si sednout do nějaké oddělené místnosti a tam vyloženě cíleně jednají, tak tady probíhá celá řada takových náhodných setkání, kdy se skleničkou v ruce se lídři potkají a zkrátka prohodí pár slov. Nicméně těch oficiálních bilaterálních jednání, tak tam oba dva ti lídři, jak Babiš, tak Pavel, tak měli docela významné schůzky. Andrej Babiš se sešel například s nizozemským premiérem Jetenem nebo bulharským premiérem Radjevem, Petr Pavel zase s finským prezidentem Alexandrem Stubem nebo s polským prezidentem Karlem Navrockým. Oba dva pak jednali také se slovenským prezidentem Petrem Pellegrinim. Takže myslím si, že to je tak jedna jedna.
4: Dobře, a pak bylo teda to oficiální vystoupení, oficiální část summitu, tu taky navštívili oba dva, Pavel i Babiš?
11: Ano. Přesně tak, na místě byli oba dva. Andrej Babiš byl jakožto šéf delegace tím, kdo pronesl za Česko ten krátký projev a představil tu českou pozici. Petr Pavel byl v místnosti, ale nijak nevystupoval.
4: Babiš vystoupil mezi posledními, protože tam to pořadí bylo od toho, kdo dává na to nejvíc a až po toho, kdo dává nejmín, že jo? Takže jsme byli asi někde na chvostu.
11: Přesně tak, Babiš dokonce vystoupil úplně poslední z těch lídrů.
4: Návrat zpátky domů, ten proběhl opět dvěma letadly, to znamená Andrej Babiš i Petr Pavel letěli zpátky těmi letadly, kterými přiletěli.
11: Přesně tak, opět míří na cestu zpátky do Prahy dva vládní speciály.
4: Když ten summit máme teď za sebou a ty jsi byla na místě a víš, v jaké atmosféře se odehrál, jaké dopady teď budou po tom návratu do Česka? Protože to se řešilo řadu měsíců. Myslím, že o žádném summitu NATO za poslední roky se nemluvilo tolik jako o tom v Ankaře. Zvlášť kvůli tomu, že tady probíhá otevřená válka tedy mezi Hradem a Strakovou akademií.
11: Já si myslím, že tento summit bude takovým zlomovým bodem, kdy už ta válka skutečně zůstane trvalá, protože ty vztahy se skutečně tímto poškodily, bylo to tady vidět, prezident a premiér se sobě navzájem absolutně vyhýbali. Navíc další sporný bod, Petr Macinka z motoristů oznámil, že se Česko připojí k té iniciativě PURL, což je projekt, kdy evropští spojenci nakupují americké vybavení, vojenské vybavení pro Ukrajinu.
13: Některé projekty, které vyplývají jako mandatorně z našeho rozpočtu směrem k Ukrajině, tak hodláme přesměrovávat právě do tady toho programu PURL. Ano.
11: Macinka tedy oznámil, že se Česko připojí, protože Česko bylo zatím jednou z mála zemí, které nějakým způsobem na tomto programu neparticipovalo.
14: SPD nesouhlasí.
11: Ovšem to okamžitě vyvolalo odpor vládní SPD a jejího předsedy Tomia Okamury, který toto absolutně odmítá.
14: A není možné dělat něco, co je v rozporu s programovým prohlášením vlády, navíc aniž o tom jsou koaliční partneři informováni.
11: Načež Andrej Babiš se to snažil určitým způsobem relativizovat. On řekl, že to půjde opravdu o velmi malou částku peněz a že to jsou vlastně jenom drobné a že to je jednorázový příspěvek. Takže já si myslím, že toto by se mohlo ještě v příštích dnech a týdnech na české politické scéně řešit a možná to vyvolá i nějaký nesoulad ve vládní koalici.
4: No bez pochyby to budou řešit pánové na koaliční radě, protože Tomio Okamura skutečně i v tom prohlášení, které zveřejnil na sociálních sítích, řekl, že o tom nevěděl, že s tím nesouhlasí, že mu to asi očividně nikdo dopředu neavizoval, že k něčemu takovému chce teda vláda ústy ministra zahraničí přistoupit.
11: Ano, přesně tak, tak to si budou muset zástupci SPD, motoristů a hnutí ANO vyříkat. Každopádně zajímavost je, že toto je jedna z mála věcí, na které se shoduje ministr zahraničí Macinka s prezidentem Petrem Pavlem, protože jinak jejich vztahy jsou, jak víme, otřesné, ale prezident Petr Pavel to oznámení Petra Macinky velmi uvítal. Řekl, že je dobře, že se Česko chce zapojit do této pomoci.
4: Na to jsem se chtěl doptat, jestli náhodou naopak nemůže ten summit vládu a Hrad spojit právě na základě třeba tohodle rozhodnutí, že se Česko skutečně připojí a pošle ty peníze do programu, ze kterého se platí i ty americké zbraně posílané na Ukrajinu. Je to samozřejmě otázka, o které můžeme dlouze debatovat teď tady, jestli to bude mít vliv nebo nebude. Ale Petr Pavel už řekl, že třeba koordinace zahraniční politiky je skutečně do budoucna nutná, takže chce prý znovu navrhnout, aby se ústavní špičky znovu scházely na těch jednáních k zahraniční politice.
11: No tak podle Petra Pavla je skutečně potřeba, aby nejvyšší ústavní činitelé v zahraniční politice se nějakým způsobem koordinovali, tak jako to dělali ostatně dřív. Z jeho strany toto je takové gesto konstruktivního postoje. Uvidíme, jestli bude vyslyšené.
4: Tak moc díky, Zdenko, že jsme o tom summitu mohli společně ve Vinohradské 12 mluvit. Možná nás může mrzet to, že jsme víc řešili spory Pavla s Babišem než náplň toho summitu jako takového, ale my tomu dáváme prostor v jiných epizodách a v jiných pořadech Českého rozhlasu. Tak či onak si za to můžou taky politici trošku sami, protože prostě ty rozepře mezi sebou mají a je to věc, o které by veřejnost měla vědět.
11: Je to tak, mě to taky mrzí, protože zatímco řada zahraničních novinářů se tady soustředí na skutečný obsah toho summitu a na obranné výdaje a tak dále, tak čeští novináři tady rozdělení ve dvou delegacích po městě nahání jak premiéra, tak prezidenta a řeší jejich vzájemné spory, čili také mě to mrzí.
4: Tak jo, tak ještě jednou díky, měj se hezky.
11: Díky za pozvání.
4: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsem se dneska spojil s naší zvláštní zpravodajkou Fankaře, která v minulých dnech z bezprostřední blízkosti sledovala dění na summitu Severoatlantické aliance, včetně teda toho, kterak se ignorovaly rozhádané politické špičky Česka. Byla to Zdenka Trachtová, která se jinak pravidelně přihlašuje do vysílání Českého rozhlasu z Bruselu, kde funguje jako zpravodajka při evropských institucích. O summitu a obranných výdajích tedy zase někdy příště. V pátek se dostane totiž na úplně jiné téma. Zamíříme do Francie, kde padl rozsudek v kauze jedné z nejznámějších tamních političek Marine Le Penové. Detaily ještě před víkendem. Naslyšenou zítra.

0: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží za každou cenu dostat do levýho pruhu, už půl kilometru před tím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost
0: a krátce před zůžením.

0: CZ nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
1: Dobrý večer, je 21 hodin. Zprávy Radiožurnálu a Kateřina Caucerisová.
2: Hasiči stále nemají pod kontrolou požár výškové budovy v centru Zlína. Ceny povinného ručení v Česku rostou, jsou na historických maximech. Tenistky Nosková s Muchovou se v sobotu utkají ve wimbledonském finále. A zítra bude polojasno, místy až oblačno, teploty do 29 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Ve Zlíně dál hoří jedna z výškových budov baťovského areálu. Navíc se velká část z ní zřítila. Na místě zasahují stovky hasičů s výškovou technikou. Požár ještě nemají pod kontrolou. Ve Zlíně je náš reportér David Jabůrek.
3: Dým v tuto chvíli není tak hustý, jako byl prakticky po celý den. Zásah hasičům ale komplikuje narušená statika zbývající části objektu, u kterého podle vedoucího zásahu rovněž hrozí zřícení. Dál tak hasí pouze vrtulníky z bambivaky, které budou létat do setmění. Zůstávají tu desítky jednotek hasičů, požár zřejmě budou likvidovat ještě nejméně 3 dny. Nadále také platí doporučení pro obyvatele Zlína a okolí nevětrat a nevycházet ven. Ze Zlína David Jabůrek, Radiožurnál.
2: Povinné ručení v Česku dál zdražuje. Majitelé průměrného rodinného vozu za něj zaplatí zhruba 7,5 tisíce korun ročně. O tisícovku více než před 6 lety. Za nárůst můžou hlavně vyšší náklady pojišťoven na opravy. Češi proto hledají možnosti, jak ušetřit. Třeba tím, že častěji mění pojišťovnu, říká Karel Šultes z internetového srovnávače Klik.cz.
4: Jen v prvním pololetí tohoto roku si u nás sjednalo pojištění přibližně 145 tisíc lidí. A proč tomu tak je? No, klient může průměru ušetřit přibližně 25% na své pojistce, což bývá od 2 až do 3,5 tisíc korun.
2: Úroda ovoce v Česku bude letos kvůli silným jarním mrazům oproti loňsku poloviční. Vyplývá to z odhadu Ústředního kontrolního a zkušebního zemědělského ústavu. Podle předsedy České ovocnářské unie Martina Ludvíka škody pravděpodobně překročí 1 miliardu korun.
5: Letošní úroda nepřesáhne 70 tisíc tun, zatímco dlouhodobý průměr je kolem 130 tisíc. Ta úroda je zhruba o třetinu, třeba v případě švestek nižší. U třešní to byla sotva polovina. Jablka dopadla jako jedna z nejhůř.
2: Právě jablka tvoří 80% tržeb ovocnářů. Ludvík předpokládá, že pěstitelé by mohli dostat částečnou kompenzaci od Evropské unie. Podniky už teď objíždí inspektoři, kteří škody vyčíslují.
0: Sport.
6: České tenistky Nosková s Muchovou se utkají v sobotním finále Wimbledonu. Linda Nosková vyřadila 2-0 na sety Kostyukovou z Ukrajiny, Karolína Muchová 2-1 na sety Američanku Goffovou. Na fotbalové mistrovství světa začne večer první čtvrtfinále. Francie se utká s Marokem. Favority jsou šampioni z roku 2018 a finalisté minulého světového šampionátu, tedy Francouzi. Maročané si ale věří, říká záložník africké země Brahim Diaz.
7: Taky máme zkušenosti. Hráli jsme spoustu velkých zápasů. Když se podíváte na naší základní sestavu i na střídající hráče, taky máme zkušenosti. Máme jich dost na to, abychom ukázali, že dokážeme vyhrát.
6: Duel Francie-Maroko ve čtvrtfinále světového šampionátu začne v Bostonu ve 22 hodin českého času. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos. Na Radiožurnálu často uslyšíte živé vstupy. A Maroku bude chybět kvůli zranění nejlepší střelec na turnaji, 3-gólový útočník Saibari.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D1 za Ostrovačicemi a zdržení na silnici do Humpolce. Na dálnici D1 z Brna do Prahy stojí za Ostrovačicemi na kilometru 173,5 nepojízdný kamion. Místo je označené šipkou, kamiony mírně vybočují z pruhu. Podobná situace i na D8 z Ústí nad Labem do Prahy. Na prackovické estakádě na kilometru 56,5 stojí nákladní auto označené šipkou. Se zdržením počítejte na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova. Mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem opravují vozovku, průjezd řídí semafor. Aktuálně je to na 10 minut v obou směrech. A v Praze už se sklidnila situace ve Kbelské ulici. V omezení už průjezdu nic nebrání. Kolony se rychle rozjely, projedete prakticky bez zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme jasno až polojasno. Na severu a severovýchodě území až oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů. Na severu a severovýchodě 21 až 24. A na horách

0: Měříme většinou kolem 19 stupňů. Tolik zprávy. Dál posloucháte večerní radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
1: Pořád ještě máme 9. července, datum, se kterým je spjatá třeba opoziční smlouva uzavřená v roce 1998 mezi ODS a ČSSD. Tahle smlouva umožnila sociálním demokratům sestavit a udržet menšinovou vládu. Přesně před 15 lety se pak Jižní Súdán odtrhl od Severního Súdánu a založil vlastní stát. A ještě jedno výročí. Víte, co se stalo dnešní den roku 1357? Je to sice dávno, ale událost to byla zcela zásadní. Za chvíli se k ní ve večerním radiožurnálu ještě dostaneme.
2: Večerní radiožurnál
3: a Vojtěch Bidrman.

0: Dnes ráno si lidé připomněli položení základního kamene Karlova mostu v Praze. Po mostě prošel průvod středověkých tanečníků a hudebníků. Císař Karel IV. Stavbu podle hypotézy astronoma Zdeňka Horského zahájil právě 9. července roku 1357. Úplně přesně to bylo v 5 hodin a 31 minut.
1: Je 5 hodin ráno a Karlův most se právě přesunul do 14. století. Vyrazila na něj družina vedená císařem Karlem IV. V historickém oděvu se do něj zapojila i Jana Počtová.
2: Historie je důležitá pro každého. Kdo nezná historii, musí opakovat. Je nevzdělaný a neumí žít mezi lidmi.
1: Krátce po 17:30 dorazil průvod před muzeum Karlova mostu, aby mohl císař poklepat základní kámen. Karla IV. Stvárnil historik umění Miroslav Smaha.
3: Je to pro mě skutečně stresující, protože mi na tom hodně osobně záleží. Karel IV. Je můj veliký životní vzor.
1: Položení základního kamene organizátoři slaví k 9.7. roku 1357 v 5 hodin a 31 minut. Datum totiž vytváří řadu lichých čísel. Přibližuje převozník pražský a ředitel Muzea Karlova mostu Zdeněk Bergman.
4: Toho matematického astronomického data 13579731 je vlastně okamžik, který vymodeloval profesor Horský, matematik a astronom.
1: Lidé asi znají tu legendu, že se do Malty v Karlově mostě přidávaly vajíčka. Kde se tahle legenda vzala?
4: Tak musíme říci, že legenda je to, že obyvatele Velvár na stavbu Karlova mostu přivezli vajíčka natvrdo, ale to, že v Maltách Karlovo mostu vajíčka byla, je nesporný fakt.
1: Na tom, jestli jsou v Maltě Karlova mostu vajíčka, se ale odborníci neshodují. V roce 2010 to vyvrátili vědci z Vysoké školy chemicko-technologické. Z Prahy Josef Beneda, Radiožurnál.

Golfista Filip Mrůzek vede po prvním kole turnaj German Challenge, který se hraje o celkovou dotaci 300 tisíc eur. Mrůzek zaznamenal skóre 8 úderů pod par hřiště a před svými nejbližšími soupeři vede o dvě rány. Už v půlce června Mrůzek jako teprve druhý český golfista v historii vyhrál turnaj série Challenge Tour v rakouském Oberhausu. A palce mu samozřejmě budeme držet i ve zbytku tohoto turnaje, tedy zítra a pak i o víkendu. 21 hodina 16 minut, za chvíli taky další sportovní zprávy Radiožurnálu.

0: 9. červenec roku 2026 přepisuje historii českého tenisu. Ve finále grandslamového turnaje se totiž poprvé v dějinách potkají dvě Češky a bude to navíc na posvátné wimbledonské trávě v Londýně. Jak své dnešní semifinálové zápasy zvládly Linda Nosková a Karolína Muchová, to ještě jednou a rád zrekapituluje Jakub Kanta ze sportovní redakce. Vítám tě.
1: Hezký večer. Sport. Karolína Muchová se na postup nadřela o něco víc, musela totiž v All England Clubu odvracet matchball a po víc než 2,5 hodinách nakonec zdolala Američanku Goffovou v super tiebreaku třetího setu 12-10. 29-letá Češka se v závěru zápasu často držela za bok. Po utkání v rozhovoru na kurtu ale řekla, že nešlo o nic vážného.
2: Okay. Jsem v pořádku, snažila jsem se jen chytit dech. Byla to velká bitva, horská dráha, matchbally na obou stranách. Nebyl čas přemýšlet, bylo to nervy drásající. Ani nevím, co říkám, celá se třesu. Atmosféra byla nepopsatelná.
3: The atmosphere here, indescribable.
1: O premiérový grandslamový triumf se Muchová na druhý pokus utká s kránkou Lindou Noskovou. Nejvýše postavená Češka v žebříčku WTA si poradila na londýnské trávě s Ukrajinkou Kostěukovou 2x6-4. Sobotní finále nabídne v přímém přenosu Radiožurnál Sport. A jdeme na fotbal, protože Francii a Maroko čeká čtvrtfinále mistrovství světa. Utkání začne v Bosnu ve 22 hodin českého času v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Na Radiožurnálu nabídneme časté živé vstupy. Trenér Francouzů Didier Deschamps mluví o Maroku jako o hodně náročném soupeři.
4: Potkali jsme Maroko před 4 lety v semifinále mistrovství světa. Je to taky tým, který se dostal do finále poháru afrických národů. Nejsou tu náhodou. Bude to souboj dvou týmů, které hrají aktivně, s míčem, útočně. Budeme muset hrát opravdu dobře. Maroko má vysokou kvalitu.
1: České volejbalistky po porážce s Nizozemskem 0-3 definitivně přišly v Lize národů o naději na účinkování v play-off. Kapitánka Michaela Mlejnková po druhé porážce v Bělehradě vyzdvihla zapojení střídajících hráček.
5: Musíme si pomáhat víc servisem, což nám občas dařilo, občas ne. My se hodně nadřeli i na ten jeden bod, to nás možná trošku strážilo dolů, ale jinak si myslím, že to byl docela dobrý zápas, hodně holek přišlo novejch, tak to si myslím, že bylo důležité, aby se trošku ohráli, aby jsme třeba mohli použít v jiných zápasech, kde to bude potřeba.
1: Slovinský cyklista Tadej Pogačar na Tour de France ovládl náročnou pirenejskou 6. etapu a vrátil se do čela průběžného pořadí. Svého největšího konkurenta v boji o prvenství Dana Vingegaarda porazil obhájce prvenství o víc než 2,5 minuty a udělal důležitý krok za celkovým 5. triumfem. Právě tak to Pogačar plánoval.
6: Už ve středu v týmovém autobuse, když jsme odjížděli z pódia, kolem toho bylo velké pozdvižení. Všichni jsme mluvili o této etapě. Ráno jsem se probudil už kolem 7. a od té chvíle jsem na ní nepřestal myslet. Opravdu jsem se strašně těšil. Nakonec jsme to jako tým zvládli a mám z toho obrovskou radost. Splnili jsme přesně to, co jsme si před etapou naplánovali.
1: Matyáš Vacek výrazně ztratil, ze 3. příčky se propadl na 10. a přišel také o bílý dres pro nejlepšího mladého jezdce.
0: Opravdu bohatý den ve sportovním světě shrnul pro večerní Radiožurnál Jakub Kanta, tak díky.
1: Není vůbec za co, naslyšenou.

0: Prázdniny začínají tradičně v Karlových Varech.
1: Užijte si i letos zdejší filmový festival společně s Radiožurnálem.
0: Naše mobilní studio stojí jako vždy na Sadové kolonádě a vysíláme z něj v průběhu celého dne.
1: Festivalové hosty můžete vidět od 10 hodin přímo v Airstreamu, kde je zpovídají moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný.
0: Odpolední program vyplní oblíbený magazín Filmžurnál s recenzemi na soutěžní snímky i tipy, co si ve Varech nenechat ujít.
1: A večer nově zařazujeme i festivalový kvíz o zajímavé ceny.
0: Radiožurnál ve Varech.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Dobrý večer, Radiožurnál půl desáté. A to znamená zprávy s Kateřinou Sousidisovou.
1: Hašení požáru budovy ve Zlíně budou dnes vrtulníky pomáhat do noci. V hořící budově ve Zlíně měla sklady i společnost Alpinepro. Výrobce sportovního oblečení tam měl uskladněné zboží v hodnotě přesahující 500 000 korun. O zboží přišla také obuvnická firma Vasky. Škodu na obuvi policie odhadla až na 80 milionů korun. Rozsáhlý požár dnes podle hasičů uhašený nebude. Na řeckém ostrově Zakynthos je dočasně přerušený provoz letiště. Nouzově tam musel přistát řecký bojový letoun F-16. Na sociálních sítích se následně objevilo video s hořícím strojem. Podle mluvčího armády byla důvodem nehody technická závada. Konkrétní příčiny teprve vyšetřují. Pilot stíhačky je podle něj v pořádku. Venezuela má po sérii ničivých zemětřesení problém s dostupností lékařské péče, přístupem k pitné vodě a přeplněnými evakuačními centry, řekl to ředitel panamerické zdravotnické organizace Charbas Barboza. Organizace spolupracuje s venezuelským ministerstvem zdravotnictví. Riziko rozšíření záškrtu, spalniček, ale i malárie nebo horečky dengue hrozí hlavně v přeplněných evakuačních centrech. Sport. Už za necelou půl hodinu začne úvodní čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa. Duel Francie-Maroko můžete poslouchat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Radiožurnál z něj nabídne vstupy. Plavec Jan Foltýn překonal na juniorském mistrovství Evropy v Mnichově další český rekord. Na trati 50 metrů volný způsob se blízkl časem 22,3 sekundy a postoupil do zítřejšího finále z prvního místa. Vlastní národní maximum z letošního dubna Foltýn vylepšil o 21.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na D1 u polských hranic a zdržení na pražském okruhu u Běchovic. Na dálnici D1 pozor na příjezdu z Polska směrem na Ostravu. Na kilometru 376 máme hlášená zvířata na vozovce. Podle policie se má jednat o kozy. Na východní části pražského okruhu směrem z Černého mostu ke Štěrboholské spojce pracují silničáři na mostě u Běchovic. Na 62. kilometru mají uzavřený pravý pruh a tvoří se tam kratší kolona zhruba na 10 minut. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy se pracuje za odbočkou na Jičín. Na 42. kilometru je uzavřený pravý pruh, silničáři opravují vozovku. Je to tam zatím bez zdržení. A na D8 z Ústí nad Labem do Prahy počítejte s překážkou na prackovické estakádě. Na kilometru 56,5 stojí nákladní auto s poruchou a místo je označené šipkou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno. Na severu a severovýchodě území až oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů. Na severu 21 až 24. Tolik zprávy. Dál posloucháte večerní Radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
0: No a zítra ráno si s námi budete moct zahrát o skutečně luxusní cenu. Pro pět z vás máme čtyřdenní vstupenky na festival Colors of Ostrava, jehož jsme mediálním partnerem. Festival začne už příští středu. Chcete vyrazit na světové interprety přímo do Ostravy, tak určitě poslouchejte i zítřejší ranní Radiožurnál.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I opravdu.

Ještě než odejdou z porodnice, dostanou svou první dávku hexavakcíny. Řeč je o dětech, které se narodily předčasně. Neonatologové z porodnice u Apolináře zavedli tuto praxi před 2 lety. Jaké mají s očkováním zkušenosti, to vám ve večerním radiožurnálu prozradíme za malou chvilku. Tak dobrý poslech.

0: Lékaři z porodnice u Apolináře očkují druhým rokem velmi předčasně narozené děti, ještě před odchodem z porodnice. První dávku hexavakcíny tam dostávají kolem druhého měsíce. Následně u nich lékaři 48 hodin pečlivě sledují základní životní funkce. Vítají to i rodiče. Během očkování i po něm jsou ve větším klidu.
1: Měřil 29 cm a vážil 620 gramů.
2: Popisuje Dáša, která svého syna Jaroslava porodila v 6. měsíci těhotenství. Dnes už má více než 3 kg a brzy půjde z porodnice domů. Před odchodem ho ale ještě čeká první očkování.
1: Kdyby mi to měla očkovat praktický lékař, tak bych měla větší obavy. Těch nedonošených se člověk bojí furt.
2: Vakcínu dostane malý Jaroslav do stehna. Asi 20 minut před jejím podáním potře sestřička místo v pichu s necitlivujícím krémem. Vysvětluje lékařka Petra Vavrečko z kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
3: Standardně kojené děti se očkují na prsu u maminky. Ty, které nejsou kojené, tak vlastně jim dáme sladký roztok, který jim tu bolest zmírní. Zároveň teda dáváme tu znecitlivějící látku na místo v pichu.
4: Necháme to chvilku působit.
3: Přesně tak. Mm-hmm.
5: Pak bychom aplikovali tu vakcínu.
2: Když se za necelou půl hodinku do pokoje vracíme, je už miminko na očkování připravené. Naočkuje ho zdravotní sestra Ivona Svobodová. Bodová.
6: Maminka si veme Jarouška do ruky.
7: Dostává teda hexavakcínu.
6: Ano. Jo, vidíte, že jenom je to chvilička a už se sklidní.
2: Krátce na to už sestřička pokládá na očkované miminko do postýlky.
6: Budeme ho 48 hodin sledovat.
7: Už mu to tam svítí na té nožičce.
6: To je saturační čidlo, který nám snímá srdeční akci miminka a saturaci.
2: Nedonošené děti začaly lékaři z porodnice u Apolináře na doporučení České neonatologické i vakcinologické společnosti očkovat podle skutečného věku narození před 2 lety. Dříve se očkovalo podle termínu, kdy se dítě mělo narodit, říká neonatoložka Tereza Lamberská.
8: Viděli jsme párkrát zvýšenou teplotu, možná trošku horší chuť k jídlu těch dětí v prvních hodinách nebo dnech potom očkování. Neměli jsme žádné takové vážnější nežádoucí účinky. Nikdy jsme kvůli tomu nemuseli prodlužovat hospitalizaci nebo navyšovat třeba nějakou naší péči.
2: Stejná praxe je dnes běžná ve všech českých porodnicích, kde se o extrémně předčasně narozené děti starají. Andrea Skalická, Radiožurnál.

Royal Medal a Otis Pavlovic si nedělali hlavu s názvem kapely, kterou vytvořili v roce 2019 v Sydney. Prostě dali dohromady svá křestní jména a vznikl tedy název Royal Otis. Teď jste tuhle australskou kapelu slyšeli i ve večerním radiožurnálu. No a přesně za čtvrt hodiny začne čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa mezi Francií a Marokem. Dnes večer to budeme tady na radiožurnálu pečlivě sledovat.

0: centru Ostravy otevřela kavárna Potmě. Mobilní kontejner nadačního fondu Českého rozhlasu bude před forem Nová Karolína až do nedělního večera. Pak se přesune do areálu Dolních Vítkovic, kde budou nevidomí baristé vařit kávu pro návštěvníky festivalu Colors of Ostrava.
1: Není mi to příjemné a těším se, až odejdu.
2: Takže je to výstup z komfortní zóny tady.
1: Je, jako neumím si to představit, že by se mi tohle stalo.
3: Paní Ondřejka přišla se dvěma kamarádkami. Setkali jsme se až uvnitř, takže netuším, jak ženy vypadají. Na stole jsou kromě kávy i pastelky na kreslení.
1: A já jsem psala, já nesnáším kreslení. Takže já jsem psala dopis, ale já jsem ho ztratila na zemi.
4: Víte, trošku ošahá, mi spadl papír.
3: V kavárně je několik stolů s lavicemi vedle sebe. Nevidomí návštěvníky provází, další je obsluhují. Mě ke stolu usadila Anna Kiktová.
5: Většina lidí přijde, má na ruce svítící hodinky, v kapse telefon, takže řekneme mu, že samozřejmě nic svítícího k nám dovnitř nesmí, protože někdy se třeba stane, že má někdo svítící boty nebo podobně, takže ještě se občas stane, že si dáme zastávku a boty sundáme, nebo třeba otočíme tričko na ruby a tak podobně.
3: U stolu si pak hosté mohou objednat kávu, čaj nebo třeba jen vodu.
5: U nás je důležité, aby kdokoliv, kdo bude cokoliv potřebovat, tak si zavolal, protože na mávání u nás nikdo nepřijde. Někdy se stane, že třeba si tady celá kavárna začne zpívat. V naprosté většině, prostě 98% lidí odchází a má pusu od ucha k uchu.
3: Kavárnou Potmě se snaží nadační fond Českého rozhlasu přiblížit lidem svět nevidomých a lidí se zrakovým handicapem. Hosté si mohou s průvodci a baristy popovídat a zjistit tak víc o jejich životě. Ještě letos budou nevidomí servírovat kávu taky na festivalu Colors of Ostrava a na podzim v Opavě nebo v Olomouci. Z Ostravy Natálie Janešková, Radiožurnál.

0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Ve Zlíně stále hasiči zasahují u požáru výškové budovy v Baťovském areálu. Její část se už zřítila, zbytek má narušenou statiku. V noci budou na požářiště dohlížet drony. Na místě je náš reportér David Jabůrek.
2: Začínající noc lépe odhaluje, že nejvyšší i nejnižší patra zbývající části budovy jsou stále pohlcené velmi silnými plameny. Vzhledem k setmění už přestaly létat vrtulníky z bambivaky, přes noc každopádně na místě zůstává více než 10 jednotek hasičů, cisterny a speciální technika, policisté a preventivně také záchranáři. Hasiči také znovu rozesílali lidem ve Zlíně a okolí SMS-kami doporučení nevětrat a nevycházet ven. Ze Zlína David Jabůrek, Radiožurnál.
1: Vláda podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO splnila už skoro pětinu svého programového prohlášení. Předseda vlády to řekl po sérii schůzek s ministry, se kterými postupně bilancoval první půl rok u moci. Za největší úspěch považuje Babiš snížení cen energií a taky to, že se daří držet nízkou inflaci. Zlepšit chce naopak plnění spojeneckých závazků. Prezident Petr Pavel při návštěvě Karlovarského filmového festivalu řekl, že zhodnocení dosavadní práce kabinetu ještě neviděl.
3: Viděl jsem asi jenom o tu klempíře, jak v krátkém videu zhodnotil, co všechno dosáhlo jeho ministerstvo, tak já si to nejdřív pročtu, prohlídnu a pak se k tomu nějak vyjádřím.
1: Opozice vládu za první půl rok kritizuje. Například podle místopředsedy KDU ČSL Benjamina Činčily nedělá kabinet politiku pro lidi tak, jak sliboval. Přes 10 milionů korun dá letos pražské letiště obcím za přelety letadel při opravě hlavní vzletové dráhy. Třeba Kladno dostala 1 milion. Peníze použije na vybudování multisenzorické místnosti v dětském rehabilitačním stacionáři. Pokračuje mluvčí kladenského magistrátu Kateřina Přibylová.
4: Pomůže dětem s různými typy zdravotního postižení rozvíjet smyslové vnímání. Projekt bude dokončen v rámci jednoho kalendářního roku. Město v příštím roce rovněž uhradí výstavbu nového výtahu, který stacionář postrádal.
1: Sport. Tenistka Linda Nosková porazila Ukrajinku Martu Kostiukovou 2x6-4 a utká se ve Wimbledonu v prvním českém grandslamovém finále s Karolínou Muchovou. Ta porazila Američanku Goffovou. Fotbalisté Francie nastoupili na mistrovství světa ve čtvrtfinále proti Maroku. Úvod reprízy semifinále z posledního světového šampionátu sleduje Karel Schamberger.
5: Třetí minuta zápasu Francie-Maroko 0-0. Zatím ani jeden národní tým neměl vyloženou gólovou šanci. Přímý přenos vysílá Radiožurnál Sport. Karel Schamberger. Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka v omezení na D8 a nehoda na silnici 35 u Mohelnice. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem hasíte překážku v omezení za Roudnicí nad Labem. Na 31. a 5. kilometru stojí kamion, blokuje jeden jízdní pruh.
7: Pravým pruhu, nejspíš pneumatika. Má rozsvícený blikačky, to je všechno a jsou tam rozházení kužely.
6: S opatrností je to průjezdné bez kolony. O kus dál na D8 směr Ústí před sjezdem na Doksany stojí další, tentokrát osobní auto, blokuje odstavný pruh i tam opatrně. Nehoda vás zpomalí na silnici 35 u Mohelnice ve směru z Olomouce. V odbočce na Hradec Králové na přemostění silnice se střetla dvě osobní auta. Kratší kolona se tvoří už na 35C za čerpací stanicí Orlen. A na východní části Pražského okruhu směrem z Černého mostu k Lanovému mostu vás zpomalí omezení na mostě u Běchovic. Na 62. kilometru je uzavřený pravý pruh a zdržíte se tam do 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě území až oblačno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě 21 až 24. Tolik zprávy. Dál posloucháte večerní Radiožurnál. Vojtěchem Bidrmanem.
8: Šest evropských týmů, jeden z Jižní Ameriky a jeden z Afriky, to je složení čtvrtfinále fotbalového šampionátu v Severní Americe. A právě poslední Afričani na turnaji, tedy hráči Maroka, už v Bosnu rozehráli úvodní čtvrtfinálový souboj proti favoritovi z Francie. Po 4 minutách stále bezbrankové skóre, i když teď byla Francie hodně blízko, první velká šance zápasu. I oni určitě od našich reportérů v dnešním večerním Radiožurnálu uslyšíte, protože úvodní čtvrtfinále mistrovství světa Francie-Maroko, to je hlavní náplň našeho vysílání.
0: Večerní Radiožurnál a Vojtěch Bidrman.

0: Fotbalová Francie usiluje na mistrovství světa o postup do třetího semifinále v řadě za sebou, což se dosud podařilo jen Brazílii a Německu. Tomu se to povedlo dokonce čtyřikrát v řadě.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
0: Čtvrtfinálovým soupeřem Francouzů jsou v Bostonu fotbalisti Maroka a o úvodních minutách zápasu vás teď zpraví naši reportéři Kristián Šveda a Karel Schamberger.
2: Polovina 8. minuty, Francie, Maroko 0-0, ale zatím hrozila jen země galského kohouta a tady Francouzi. Byl to Kylian Mbappé, který vyslal poměrně jedovatou střelu spoza pokutového území zhruba v nějaké čtvrté minutě zápasu. Zasahoval dokonce i marocký brankář Bono na rohový kop, který vyrazil ten balón a z následného rohu zahrozil hlavičkou z bezprostřední blízkosti obránce Upamecano. Maročané se ale zatím drží a musí ubránit i následující situaci, kdy je na levé straně připravený duel, ale byl odzbrojen marockým obráncem, který přiběhl na pomoc a následně se do potyčky dostal také útočník Brahim Diaz, takže platí v polovině 9. minuty Francie Maroko 0-0.
3: Ano, Maročané se před malou chvílí dostali k balonu, řekněme, v nějaké souvislejší kombinaci poprvé v tomto utkání a teď to pokračuje po nedovoleném zákroku Francouze Dueho. Maročané kombinují na vlastní polovině. Ve středu hrací plochy je to Vuadi, který dával na stopera Diopa. Ten oslovuje ve středu hrací plochy Unaiho. Přihrávka do pravé strany, kde už je připravený Brahim Diaz. Dostal se na polovinu Francouzů a centrovaný míč na pravou stranu, kam běží Hakimi, jenže ten míč ještě nestihne na hrací ploše. Dobře, stoper Francie Saliba teď rameno na rameno v souboji byl silnější, úspěšnější. Saliba hodil následně míč svému golmanovi Maňanovi. Francouzi budou rozehrávat ze svého pokutového území. Už tak Maňan učinil a dává míč na Upamecana. Ten je na pravé straně, přechází polovinu hřiště a dává přímo k postraní čáře na připraveného Dembeleho. Přihrávka, která měla směřovat na Kyliana Mbappého, ovšem byla nepřesná. Teď ale dobrá práce ve středu hrací plochy. Kone zabojoval, Mbappé má nad pokutovým územím balón, dává do levé strany připravený duel, který pálí pravačkou, ale výborně se proti němu postavil Diop, od něj se balon odráží do zámezí. Francouzi jsou na polovině Maroka v 10. minutě za nerozhodného stavu 0-0.
2: A je to o to vhazování Francie. Z levé strany se o něj postaral Digne, který házal...
0: Děkujeme, pánové, tak už jen doplním, že přímou reportáž úvodního čtvrtfinále mistrovství světa mezi fotbalisty Francie a Maroka můžete poslouchat živě na digitálním Radiožurnálu Sport.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Fotbalový šampionát je jednou z velkých akcí těchto dnů, které na Radiožurnálu pravidelně sledujeme, a tou druhou je Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Teď bude řeč o festivalovém autobusu, který letos nejezdí jen po Karlových Varech, ale i mimo lázeňské město. Zdarma vás k hotelu Thermal doveze třeba z Chebu nebo ze Sokolova. A zájem o tenhle autobus je velký.
1: Výborně se jelo.
2: Alena, Jan, Silva, tak přijeli jste sem s Chebu autobusem, linka zdarma, věděli jste to?
1: Ano, věděli.
2: A jezdíte na festival pravidelně, Jane?
3: No, každý rok občas sem přijde, když je čas.
2: Teď půjdete na filmy, nebo co máte za program?
1: Spíš to vezmeme od Termálu k Pupu, co se nám kde bude líbit, tam se zastavíme.
2: A zase autobusem večer zpátky?
3: Uvidíme.
1: Pole. Jestli to vydržíme do té doby.
2: Václav z Františkových Lázní, využil jste také autobusovou linku zdarma na festival.
4: Zdarma, díky mému synovi jsem se dověděl o tuhle ty lince, tak jsem se ji snažil využít, když to jde.
2: Pravidelný návštěvník festivalu?
4: No, loni jsem tady byl taky, takže už se dá říct, že pravidelný.
2: Loni jste sem přijel, ale za peníze, loni letos zadarmo.
4: Ano, letos to bude stát levnější, no. Je to šikovná věc. No.
2: Večer zpátky, nebo jak to máte naplánované?
4: No, mám tady právě, jedu kvůli těm koncertům. Pojedu až večer, teda malinká renonc bude tady, protože nějaká džork by měli končit v 10 hodin a v 10 hodin je odjezd tady z toho autobusu.
2: Tak to budete mít akorát.
4: Takže to bude jen tak možná stíhačka.
2: Pane řidiči, autobus využívají lidé?
5: Na 50-60% ve dne a zpátky tak těch 90%.
2: Pan řidič Dalibor, ptají se lidé, nebo ptají se, jestli mají zaplatit?
5: Ptají se, ale mají to zdarma. Takže neučtujeme nic.
2: Festivalový autobus z Chebu a Sokolova před hotel Thermal a zpět bude jezdit až do konce filmové přehlídky. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Radiožurnál.

0: Fotbalové mistrovství světa vstupuje do čtvrtfinálové fáze. V prvním ze čtyř zápasů o postup mezi poslední čtyřku hrají dvojnásobní světoví šampioni, tedy Francouzi proti Maroku. Africká země chce favoritovi oplatit 4 roky starou semifinálovou prohru z minulého turnaje v Kataru.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
0: Úvodní čtvrtfinále šampionátu mezi Francií a Marokem sledují i dál naši reportéři Kristián Čveda a Karel Schamberger.
2: 21. minuta zápasu Francie-Maroko 0-0. Přicházíte v momentě, kdy Rabio hlavičkoval jen nad branku Maroka po tom, co Francouzi zahrávali rohový kop. Rychle shrňme ty hlavní momenty zatím 21 minut úvodního čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa. Určitě Francouzi jsou více na bolonu a více tvoří. Už se dostali také do několika velice slibných a dovolím si říct i golových příležitostí. Ať už ta střela Mbappého, která byla vůbec první v tomto zápase spoza pokutového území a muselo do ní šáhnout u pravé dolní tyče také gólman Bono, tak následná hlavička po rohu Upamecana. Teď jsou to ale znovu Francouzi, kteří jsou v útoku a do pokutového území se chtěl dostat také obránce Koundé, jenže nohou už nezachytil centr od Michaela Oliseho a tím pádem budou rozehrávat Maročané. Polovina 22. minuty hry Francie Maroko 0-0.
3: Aktuálně posloucháte společné vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport ze čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa. Maročané budou rozehrávat od gólmana Bona, který na rozdíl od těch předchozích rozehrávek teď vyhnal všechny své spoluhráče téměř až na polovinu hřiště a ukazuje, že bude posílat dlouhý balon na pravou stranu poloviny Francie. Nicméně ten míč je nepřesný, letí za čáru, letí až na střídačku Maroka, takže
0: přímou reportáž kolegů Kristiana Švedy a Karla Schambergera ze čtvrtfinále mistrovství světa Francie Maroko i dál můžete poslouchat na digitálním Radiožurnálu Sport.

0: Radiožurnál je 10:30. Martin Matějka a zprávy.
1: V centru Zlína od rána hoří výšková budova v někdejším baťovském továrním areálu. Nikdo nebyl zraněn, materiální škody, ale budou vysoké, byly tam sklady i kanceláře. O zboží přišla obuvnická firma Vasky. V hořící budově měla sklady i společnost Alpin Pro. Výrobce sportovního oblečení tam měl uskladněné zboží v hodnotě přesahující 500 000 000 korun. V budově bylo i depo zásilkovny. Nejvyšší povolené ceny paliv zítra stoupnou o desítky haléřů, informovalo o tom ministerstvo financí. Za litr nafty řidiči zaplatí zítra až 38 korun a 22 haléřů, to je o 77 haléřů více než dnes. Po několika týdnech státní regulace se tak cena vrátí nad 38 korun. Benzín zdraží o 27 haléřů na 41 korun a 70 haléřů. Regulaci cen pohonných hmot vláda prodloužila zatím do 19. července. Írán vypálil 10 balistických raket na vojenskou základnu Azraq v Jordánsku. Podle mluvčího tamní vlády armáda 8 z nich sestřelila, při útocích nebyl nikdo zraněn, hlášeny nejsou ani žádné škody. Iránské revoluční gardy varovaly před dalšími údery na americké základny v oblasti, pokud budou Spojené státy dál útočit na Irán. A Česká obchodní inspekce kontroluje bary, restaurace nebo i venkovní občerstvení i na letošním mezinárodním filmovém festivalu. S celkem 48 kontrol byly nesrovnalosti ve 20 případech. Jednalo se hlavně o nedolití alkoholických nápojů i nedodržení hmotnosti pokrmů. Časté prohřešky se týkaly i podávání alkoholu mladistvým. Sport. Fotbalisté Maroka se snaží na mistrovství světa překazit Francouzům postup do semifinále na třetím šampionátu v řadě. Jak se duel v Bostonu vyvíjí, poví Karel Schamberger.
2: Konec 31. minuty hry Francie-Maroko 0-0, ačkoliv Francouzi měli k dispozici naprosto gólovou šanci. Kylian Mbappé, kapitán, zahrával penaltu, ale marocký brankář Bono ho vychytal a tak ve 32. minutě 0-0. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Karel Schamberger, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 za Prahou a nehoda na silnici 35 u Mohelnice. Na dálnici D1 opatrně na výjezdu z Prahy směrem na Brno. Ukřížení s Pražským okruhem na 10. kilometru stojí kamion, je tam i několik vozů policie. Je to dobře vidět, auta tam ale vybočují. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 podobná situace u Ořechu. U nájezdu z exitu na 19. kilometru stojí porouchaný kamion, i tam už to řeší policie. Na východní části Pražského okruhu směrem z Černého mostu ke Štěrboholské spojce vás zpomalí omezení na mostě u Běchovic. Na 62. kilometru je uzavřený pravý pruh, brzdí se před zúžením, už ale bez kolony. A na silnici 35 vyšetřují nehodu u Mohelnice ve směru z Olomouce. V odbočce na Hradec Králové na přemostění silnice se střetla dvě osobní auta. Už ale výrazněji nepřekážejí, takže se netvoří kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 12 až 7 stupňů, zítra pak čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě území až oblačno. Nejvyšší páteční teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě naměří 21 až 24 a na horách bude většinou kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A posloucháte večerní Radiožurnál s Vojtěchem Bidermanem.
0: Ještě připomenu, že naším dopoledním festivalovým hostem na Sadové kolonádě dnes byla herečka, diplomatka a bývalá slovenská politička Magda Vašáriová. Karlovarský festival uvede legendární snímek Ptáčkovi a siroty a blázni jako poctu jejímu dílu. Jak dnes Magda Vašáriová vnímá vztahy mezi Čechy a Slováky nebo proměnu společnosti, kterou za svůj život zažila, odpoví vám v repríze rozhovoru Jana Pokorného, kterou najdete i s videem třeba na YouTubeovém kanálu Radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o prázdnu.

0: Zboží za stovky milionů korun schořelo při požáru jedné z výškových budov baťovského areálu ve Zlíně. Část dní se navíc zřítila. Na místě zasahují stovky hasičů s výškovou technikou, kterým se podařilo alespoň ochránit okolní budovy. Požár ale pořád nemají pod kontrolou. Situaci celý den přímo na místě sleduje náš reportér David Jabůrek a i teď přidá pro večerní Radiožurnál podrobnosti. Davide, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Dým je v tuto chvíli výrazně slabší, než byl prakticky po celý den. Mnohem lépe se naopak posetmění ukazuje, že zejména v nejvyšších a nejnižších patrech zbytku budovy jsou stále silné plameny. Zásah hasičům komplikuje narušená statika zbývající části, u které podle vedoucího zásahu rovněž hrozí zřícení. Nemůžou tak hasit zblízka. Kvůli tmě už nalétají ani vrtulníky z bambivaky. Přes noc tu teď zůstává 14 jednotek hasičů, asi 10 cisteren a také výšková technika. Hasící práce přes noc podle mluvčího hasičů Davida Martince nebudou pokračovat. Hasiči budou především monitorovat požářiště. V noci na něj budou také dohlížet drony. Požár zřejmě budou hasiči likvidovat ještě nejméně 3 dny. Další práce na uklízení následků můžou trvat i měsíc. Záchranáři pak ošetřili 1 osobu a dál preventivně také zůstávají na místě. Dodám, že nadále platí doporučení pro obyvatele Zlína a okolí nevětrat a nevycházet ven.
0: Davide, kdy přesně začalo hořet a jaká byla ta chronologie dneška v centru Zlína?
1: Požár vypukl krátce po 8 hodině ráno. Podle svědků, kteří v budově ještě ráno pracovali, se ozval výbuch a oheň se během pár minut rozšířil na celé 9. patro. Tam měli sklad místní obuvnické firmy Vasky a Botas, kterým zhořelo 75 tisíc párů bot. Z budovy se pak dál ozývaly výbuchy, později se oheň rozšířil na střechu, což vedlo k postupnému zřícení asi 2/3 objektu. Ten se už nepodaří zachránit. Svůj sklad v něm měla taky nadace Tomáše Bati, která přišla mimo jiné o 27 tisíc výtisků baťovské literatury. Také firma Alpinepro, která hlásí škodu přes 500 milionů korun, anebo regionální depo dopravce zásilek Zásilkovny. Budova v baťovském areálu, kterou dnes zachvátil požár, byla podle historičky umění Lucie Šmardové významným příkladem průmyslové architektury a jen těžko ji lze nahradit.
0: Hasiči tedy stále nemají pod kontrolou požár výškové budovy v centru Zlína. Uvnitř nejspíš schořelo zboží za stovky milionů korun. Na místě zůstává reportér David Jabůrek. Určitě ho uslyšíte ještě v půlnočních hlavních zprávách Radiožurnálu. Zatím, Davide, díky, naslyšenou.
1: Zatím naslyšenou.

0: Čtvrtek 9. července, velký den pro herce Toma Hankse, který dnes slaví 70. Prvního Oscara získal za roli právníka umírajícího na AIDS ve filmu Philadelphia. O rok později přidal druhého za Forresta Gumpa a zařadil se mezi několik málo herců, kterým se podařilo získat zlatou sošku za hlavní roli 2 roky po sobě.
1: This is Houston. Say again, please.
2: Houston, we have a problem.
3: Astronaut Jim Lovell v Apollo 13, kapitán Miller v Zachraňte Wayna Ryana a také Chuck Noland, který ve filmu Trosečník přežil roky na opuštěném ostrově. Právě tam vzniklo jedno z nejslavnějších přátelství filmové historie mezi člověkem a volejbalovým míčem.
4: Wilson, where are you? Wilson! Wilson!
3: Tom Hanks je známý také svou zálibou v psacích strojích. Ve sbírce jich má přes 300 a dodnes na nich píše dopisy i různé vzkazy. O své netradiční vášni nedávno vyprávěl i v televizním dokumentu.
5: Upřímně nemám rád děkovné e-maily. Když mi někdo napíše, včera jsme si to skvěle užili, nebo moc si vážím toho, co jsi pro mě udělal, a zabere mu to 7 vteřin, moc to na mě nezapůsobí. Když ale stráví 70 vteřin tím, že mi něco napíše na papír na psacím stroji a pošle mi to poštou, schovám si to navždy. E-mail prostě smažu.
3: 70-letý herec se dlouhodobě věnuje také příběhům druhé světové války. Produkoval oceňované minisérie Bratrstvo neohrožených, Pacifik nebo Vládcové nebes. Letos navíc propůjčil hlas a stal se výkonným producentem 20-dílného dokumentárního cyklu Druhá světová válka s Tomem Hanksem, který s využitím nových archivních materiálů a současného historického výzkumu mapuje celý průběh druhé světové války. Alžběta Havlová, Radiožurnál.

0: Fotbalisti Francie neprohráli ve vyřazovací části na mistrovství světa v normální hrací době nebo v prodloužení už 10krát za sebou a dnes se tuhle sérii snaží prodloužit proti Maroku.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
0: Závěr prvního poločasu úvodního čtvrtfinále mistrovství světa mezi Francií a Marokem sledují reportéři Kristián Čveda a Karel Schamberger.
2: Pátá nastavená minuta z avizovaných pěti, teď Hakimi pálí ze standardní situace na blížší tyč, jenže minul, byl zhruba 2 metry za pokutovým územím. Standardní situace, kterou zahrávali Maročané poté, co Rabiot zahrál rukou. Hakimi, nakonec kapitán Maroka, pálil obstřelem kolem zdi, jenže netrefil vůbec branku o nějaké 3-4 metry. A pod našimi hlasy teď možná slyšíte ten závěrečný hvist. Fotbalisté Maroka přečkali v prvním poločase penaltu. Kylian Mbappé, kapitán Francie, zahrával ve 98. minutě pokutový kop, ale zahrál ho trochu bohorovně, po zemi, pomalu k pravé tyči ze svého pohledu, pravou nohou. No a golman Maroka Bono zasáhl, chytil balon, takže jsme branku neviděli i přes velkou střeleckou převahu Francie. 13 ran už vyslali Francouzi, nicméně na ukazateli skóre i dál svítí nerozhodné skóre 0-0 mezi Francií a Marokem ve čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa. Přímý přenos bude na Radiožurnálu Sport pokračovat i po poločasové přestávce.
0: Děkujeme Kristiánu Švedovi, samozřejmě i Karla Schambergera uslyšíte, když se naladíte digitální Radiožurnál Sport, na němž tedy budeme sledovat pochopitelně v přímé reportáži i druhý poločas zápasu mezi Francií a Marokem. Jen připomínám složení dalších čtvrtfinálových dvojic. Zítra večer se utkají Norsko s Anglií a v sobotu nebo v noci ze soboty na neděli jsou na pořadu taky další zápasy. Lépe řečeno, zítra Španělsko-Belgie a ze soboty na neděle Norsko-Anglie a taky Argentina-Švýcarsko. Na Radiožurnálu i dál mapujeme fotbalové mistrovství světa.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 3:15.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 23 hodin. Martin Matějka připravil zprávy.
1: Hasiči podle velitele zásahu zůstanou na místě požáru budovy ve Zlíně nejméně 3 dny. Automobilka Volkswagen výrazně omezí výrobu, postupně omezí počet modelů na polovinu. A fotbalisté Francie a Maroka bojují na světovém šampionátu o postup do semifinále. A zítra bude slunečno, místy až oblačno, teploty až 29 stupňů.

0: destrukcí.
1: Odhadovaná škoda na obuvi je 150 až 180 milionů korun. Další škoda bude na budově a jím vybavení. Podle hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z hnutí ANO se ji už nepodaří zachránit. Podle hasičů se nikdo nezranil. Prezident Petr Pavel je podle lékařů v dobrém zdravotním stavu a může bez omezení vykonávat svou funkci. Vyplývá to z lékařského posudku, který Pavel zveřejnil na síti X. Na preventivní prohlídce byl prezident před týdnem a kvůli vyšším hodnotám kyseliny močové a cholesterolu v krvi mu lékaři doporučili dodržovat dietu. Pavel už dřív avizoval, že bude lékařský posudek o svém zdravotním stavu zveřejňovat každý rok. Německý automobilový koncern Volkswagen schválil drastické omezení výroby, oznámil to po zasedání dozorčí rady. Počet modelů by se měl postupně snížit na polovinu. Asi na čtvrtinu se sníží počet variant výbavy. Ke změnám podnik přistoupil pod tlakem vysokých nákladů, nadbytečných kapacit, rostoucí čínské konkurenci a taky amerických dovozních cel. Koncern, do kterého spadá i česká Škoda Auto, se ale zatím nevyjádřil k možnému propouštění zaměstnanců. Silné bouřky v Česku způsobily od začátku června škodu nejméně za 672 milionů korun. Vyplývá to z údajů čtyř největších pojišťoven, které si vyžádal Radiožurnál. Lidé jim zatím nahlásili přes 12 600 událostí. Nejvíc škod pojišťovny evidují ve Středočeském kraji. Potvrzuje mluvčí generály České pojišťovny Jan Marek.
2: Nejvíce škod máme v rámci Česka nahlášeno z okresu Praha Východ a také z Příbrami a Kolína. Klientky a klienti ze středních Čech nahlásili 1626 pojistných událostí za bezmála 80 milionů korun.
1: Škoda podle pojišťoven ještě poroste, bouřky významně zasáhly i další kraje, například Jihočeský, Královéhradecký a Jihomoravský. Sport. Ve finále tenisového Wimbledonu se v sobotu utkají poprvé v historii dvě Češky, Linda Nosková a Karolína Muchová. Nosková porazila Ukrajinku Kostuťkovou 2x6-4 a Muchová po více než 2,5 hodinách zdolala Američanku Goffovou v super tiebreaku třetího setu 12-10. Přímý přenos se nabídne v sobotu od 17 hodin Radiožurnál Sport. Francouzští fotbalisté na letošním mistrovství světa ještě nestratili ani bod a ve čtvrtfinále jsou jejich soupeři Maročané. Aktuální informace z duelu v Bostonu připojí Karel Schamberger.
3: Po prvním poločase Francie Maroko 0-0. Kapitán Francie Kylian Mbappé neproměnil pokutový kop, brankář Bono ho vychytal. Druhý poločas začne za několik minut. Přímý přenos vysílá Radiožurnál Sport. Karel Schamberger, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D1 u Mirušovice v Praze, uzavírka v tunelu Blanka. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně za sjezdem na Benešov. Na 22. kilometru před omezením máme hlášené odstavené vozidlo. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy se pracuje za odbočkou na Jičín. Mezi 42. a 40. kilometrem je uzavřený pravý pruh, silničáři opravují vozovku. Je to tam bez zdržení. Na silnici 15 z Litoměřic do Úštěku se vyhněte překážce mezi Ploskovicemi a Bíčkovicemi. Uprostřed vozovky leží sražená srna. Na silnici 24 z Veselí nad Lužnicí do Třeboně pozor na nehodu před Lomnicí nad Lužnicí. Střetla se tam dvě osobní auta při kolizi se zvěří. A v Praze před malou chvílí začalo čištění v tunelu Blanka. Celou noc má být obousměrně uzavřený v úseku mezi Břevnovem a Letnou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 12 až 7 stupňů, zítra pak čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě území až oblačno. Nejvyšší páteční teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě naměří 21 až 24 a na horách bude většinou kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi večerní Radiožurnál a Vojtěch Bydrman.
6: Ještě další dva dny na Radiožurnálu pokračuje bohaté vysílání z Karlovarského filmového festivalu, a to včetně dopoledního hosta, se kterým si povídáme pravidelně mezi 10. a 11. hodinou. Zítra tím hostem bude dokumentaristka Helena Třeštíková, která ve Varech představuje nový časozběr o Báře Basikové. Život jedné z nejvýraznějších českých zpěvaček sledovala Helena Třeštíková téměř 30 let a zítra o tom povypráví vám všem. Jak vlastně vzniká důvěra, díky níž lidé před kamerou odhalí i to, co by jinak zůstalo skryté. Poslouchejte Radiožurnál i zítra dopoledne po 10. hodině.
4: Večerní Radiožurnál a Vojtěch Bydrman.

0: Teprve před několika sekundami začal v Bosnu druhý poločas úvodního čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa mezi Francií a Marokem. Po 46 minutách zápasu stále bezgólové skóre. Poločasová přestávka trvala místo čtvrt hodiny snad nějakých 18 minut. Proto na fotbal na Radiožurnálu vyrazíme zase až za chvíli. Hned teď ale k biznisu. Nakolik vás vyjde povinné ručení? Společnost Broker Consulting na modelovém příkladu oblíbeného rodinného vozu Škoda Octavia spočítala, že majitelé zaplatí v průměru něco přes 7,5 tisíce korun ročně. Nejdražší jsou smlouvy v Praze, nejlevnější v menších městech. Podle statistik jsou aktuální ceny na historických maximech.
1: Dlouhodobě opravdu se potvrzuje, že povinné ručení prostě zdražuje. Ten nárůst opravdu za poslední 6 let je bezmála, nebo v některých samozřejmě regionech je to i víc, ale je to okolo 1000 korun.
2: Říká analytik Broker Consulting Martin Novák s tím, že v květnu 2020 stálo povinné ručení v průměru 6,5 tisíce korun. Podle pojišťoven smlouvy zdražují kvůli rostoucím nákladům na opravy vozidel. Jan Marek za Generali Českou pojišťovnu říká.
3: Zejména postupný růst cen na náhradních dílů, práce v servisech, latírnických materiálů, půjčovného náhradních vozidel a významný je také růst nároku těch, kteří při nehodě utrpí škody na svém zdraví.
2: Existuje několik možností, jak si vyjednat výhodnější smlouvu. Firmy sahají častěji po produktu flotilového pojištění. Víc aut najednou dokáže v některých případech zajistit slevu. Třeba Česká podnikatelská pojišťovna nabízí podobný produkt i pro fyzické osoby. Mluvčí ČPP Adéla Janů říká, že o něj může zažádat fyzická osoba s 5 a více vozidly.
4: Výhodou je jedna skupinová pojistná smlouva, hromadná platba nebo přihlašování a odhlašování vozidel, pokud se vozidla ve flotile mění.
2: Na flotilovém pojištění se dá podle Nováka z Broker Consulting ušetřit i několik procent. Podle Janů z ČPP je ale hlavní výhodou snadnější správa plateb. Češi hledají i jiné cesty. Například využívají internetové srovnávače a rok co rok mění pojišťovnu podle toho, kde jim smlouva vyjde nejvýhodněji. Karel Šultes ze skupiny Klik.cz potvrzuje, že jim meziročně vzrostl počet klientů. V prvním pololetí jich bylo 145 tisíc.
5: Klient může v průměru ušetřit přibližně 25% na své pojistce, což bývá od 2 až do 3,5 tisíc korun.
2: Výhodná nabídka ale často platí jenom po omezenou dobu a například po roce pojišťovna cenu výrazně zvýší. Celý proces se změnou pojišťovny pak musí klient opakovat. Rozdíl v ceně pojištění u staré a nové pojišťovny může souviset i s naceněním vozu, vysvětluje Martin Novák.
1: Pro příklad, pokud si pojistíte auto za 400 tisíc korun, tak prostě pojišťovna vychází z toho, že i za rok to auto má hodnotu 400 tisíc korun. No, ale to bohužel u automobilů rozhodně není pravda.
2: Ještě viditelnější to je, když má klient kromě povinného ručení i havarijní pojištění. Potom už pojistné částky jdou do desítek tisíc korun. Třeba podle portálu toppojištění.cz se vyplatí především u vozů, které nejsou starší než 6 let. Dominik Hron, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

Podaří se poslancům schválit v dohledné době nový stavební zákon? Pokud ano, bude opakovaně upravovaný a nebývale rozsáhlý zákon dostatečně srozumitelný, aby nevyvolával spory a zmatky? V dnešních 20 minutách Radiožurnálu jsme se na to zeptali vládní zmocněnkyně pro implementaci stavebního práva Hany Landové. Celý pořad najdete i v mobilní aplikaci Můj rozhlas.

0: Maroko a Francie se na vrcholné světové akci potkávají teprve po druhé. Na předchozím fotbalovém šampionátu Francouzi vyhráli 2-0. V boji o bronz pak Maroko podlehlo Chorvatsku. I tak ale čtvrtým místem vytvořilo africké a zároveň i arabské maximum.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
0: A teď už letošní šampionát, úvodní čtvrtfinále mezi Francií a Marokem a komentář kolegů Kristiana Švedy a Karla Schambergera.
2: 57. minuta utkání Francie-Maroko 0-0. Francouzi jsou teď ale v pokutovém území Maroka. Je to Mbappé, který centruje na zadní tyč, ale ten centr byl teď od kapitána Francie přetažený a balón tak odcestoval za branku a Maroka ani tato šance neohrozila tedy branku, ve které stojí brankář Bono, a tak i nadále platí Francie-Maroko 0-0.
3: Kapitán Francie Kylian Mbappé dal na tomto světovém šampionátu 7 gólů. Je na děleném druhém místě té střelecké tabulky společně s Norem Erlingem Haalandem. První je Lionel Messi, ten dal branek 8. Haaland a Mbappé, jich mají 7. A v tom posledním utkání Mbappé proměnil penaltu proti Paraguaji. To bylo jediné gólové, řekněme, snažení, respektive jediný gól, jednoduše řečeno, který Francouzi dali a díky tomu postoupili. Teď ruka, kterou ve středu hrací plochy zahráli Francouzi, a tak se musí Koundé, který se právě provinil proti pravidlům, vracet a skonsolidovat ty obrané řady. Ještě dokončím tedy rychle myšlenku, než fotbalisté Maroko rozehrají. Mbappé proměnil penaltu v tom minulém zápase s Paraguají, nicméně dnes v 28. měl k dispozici znovu pokutový kop, jenže zahrál ho po zemi pravou nohou, ani ne úplně k tyči. No a marocký brankář Bono ho vychytal. Takže v 59. minutě i přes velkou střeleckou převahu Francie platí to nerozhodné skóre 0-0. A teď posloucháte společné vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
2: A jsou to Francouzi, kteří se dostali po nákupu Maroka k balónu, až gólman Maňán, který zatím neměl v dnešním utkání tolik šancí se gólmansky ukázat, tak teď může hrát s balónem a přihrává na obránce před sebou. Těmi jsou Saliba a po něm hraje také na pravé straně Upamecano. Upamecano už přešel s míčem u nohy středovou čáru a dává na pravou stranu, tam je Dembele, po něm ještě přechod doleva.
0: Je velmi pravděpodobné, že do půlnoci konečné skóre na Radiožurnálu nestihnete, nebo tedy nestihneme, a tak můžete poslouchat přímou reportáž zápasu Francie-Maroko na Radiožurnálu Sport.

0: Radiožurnál, je 11:30. Přehled zpráv a Martin Matějka.
1: Letošní jarní mrazy zničily více než polovinu letošní úrody ovoce. Vyplývá to z odhadu sklizně ústředního kontrolního a zkušebního zemědělského ústavu. Ztráty podle ovocnářské unie můžou přesáhnout miliardu korun. Letošní sklizeň tak bude pravděpodobně druhá nejnižší za posledních 100 let. Historicky nejhorší úroda byla v roce 2024. Škody tehdy vyšplhaly na skoro 1,5 miliardy korun. Na Tajvan míří přes Tichý oceán tajfun Bavi. Meteorologové varují, že může jít o největší bouři za posledních 40 let. Tajvanské aerolinky oznámily, že v sobotu zruší všechny lety z hlavního mezinárodního letiště Taoyuan a podle ústředního meteorologického úřadu zasáhne tajfun ostrovní stát hlavně zítra a v sobotu. Doprovázet ho bude silný vítr, déšť a rozbouřené moře. Nemocnicím každoročně v létě ubývají dárci krve, lidé totiž odjíždí na dovolené a darování odkládají. Někteří navíc nemůžou na odběry ani po návratu. Návštěva exotických destinací, jako je třeba Madagaskar, Nepál nebo Kapverdy, pro ně znamená zákaz darování až na půl roku. Nemocnice se proto teď snaží předzásobit dostatečným množstvím krve. A britský statistický úřad zveřejnil nejoblíbenější dětská jména v Anglii a Walesu za minulý rok. Žebříček u chlapců vede Muhammad a u dívek je to Olivia. V první desítce se pak objevily třeba Noah a Lily, Leo a Amelia, Luca a Isla nebo Freddy a Poppy. Olivia vede statistiku už 10. rokem. Muhammad je na prvním místě po 3. Populární se oproti minulým letům stalo taky chlapecké jméno Roman nebo dívčí Ada. Sport. Fotbalisté Francie nebo Maroka budou prvními semifinalisty mistrovství světa ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku. Kdo má v Bostonu k postupu mezi čtyři nejbližší výběry blíž, řekne Karel Schamberger.
2: 68. minuta zápasu a Francie vede nad Marokem 2-0. Trefili se Mbappé a Dembélé, oba z hranice pokutového území. Přímý přenos naladíte na Radiožurnálu Sport. Karel Schamberger, Radiožurnál.
3: Černá vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na D5 u Zdic a také na pražském okruhu u Jesenice. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy hlásíte překážku za sjezdem do Zdic. Na kilometru 27,5 osobní auto srazilo zvěř. Na místě jsou celkem dvě vozidla, v místě se vybočuje.
5: Dvě osobní auta částečně v pravém pruhu, protože srazili srnku, ale nemají zatím za sebou ještě nitrohelník, akorát vylízali za oddavali si vesty.
4: Na D5 pozor na překážku i ve směru z Prahy do Plzně. Za Žebrákem na 35. kilometru máme hlášený předmět na vozovce. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště překáží nehoda ve sjezdu na Jesenici. Hned za zatáčkou na exitu na 82. kilometru u ní zasahují hasiči, projíždějte opatrně. Na D8 z Drážďan do Prahy zvyšte pozornost na příjezdu do Čech. Na 88. kilometru pojedete kolem odstavené dodávky. A v Praze je uzavřený tunel Blanka obousměrně mezi Břevnovem a Letnou kvůli údržbě. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 12 až 7 stupňů, zítra pak čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě území až oblačno. Nejvyšší páteční teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě naměří 21 až 24 a na horách bude většinou kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A posloucháte večerní Radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
0: Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO dnes hodnotil půlroční práci koaliční vlády. Podle něj se kabinetu daří plnit programové prohlášení. Za největší úspěchy vládnutí označil nízkou inflaci a snížení cen energií. Politolog Michal Malý z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy ale tvrdí, že je těžké přijít s něčím hmatatelným za 6 měsíců. S Michalem Malým jsme mluvili v dnešní podvečerní publicistice Radiožurnálu a přepis rozhovoru je už teď taky na našem zpravodajském serveru i rozhlas.cz.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Od našeho posledního delšího vstupu se toho na fotbale v Bostonu docela dost změnilo, i proto míříme na Radiožurnálu znovu na světový šampionát.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
0: Francie hraje v úvodním čtvrtfinále proti Maroku a protože dala dva rychlé góly během 6 minut, rádi bychom se k ním pochopitelně teď vrátili i ve večerním Radiožurnálu. Slovo mají reportéři Christian Švede a Karel Schamberger.
2: Polovina 74. minuty a Francie vedena tam Marokem 2-0. Klíčovými muži druhého poločasu Kylian Mbappé, který poslal Francouze do vedení a tak si alespoň trochu napravil reputaci po tom, co v úvodním poločase duelu neproměnil penaltu. Zahrál jí Prah Vídně po tom, co ho brankář Bono vychytal, ačkoliv teda Mbappé si před tou penaltou zacupital, jak to fotbalisti dělají, aby zjistili, kam gólman skočí, tak následně stejně Mbappé poslal balón právě do směru, kam skákal brankář Maroka Bono. A tak Mbappé ve druhém poločase si spravil chuť střelou z hranice pokutového území. Krásnou ránou se trefil do pravého horního růžku právě branky Maroka a Francie vedla 1-0. A před zhruba 8 minutami v 66. minutě zápasu to byl Ousmane Dembélé, který se také z hranice pokutového území trefil pro změnu po zemi do pravé strany branky, překonal brankáře Bona a tak Francie vede v 75. minutě zápasu 2-0.
3: A další dvě změny na straně Maroka, už tedy 4 noví hráči jsou na hrací ploše. Ze hry odchází Diaz a s ním také Salah Eddin. Místo Salah Eddina přišel na hrací plochu El Ouahdi a na hrot se postaví Yassin. Takže další dvě změny pro Maročany na konci 75. minuty a svěřenci trenéra Mohameda Ouahbiho kombinují na své vlastní polovině. Ztrácí dvě branky, Francie vede 2-0 a není zatím z jejich pohledu, z jejího pohledu, kam se hnát, přeci jen ten náskok si díky brankám Mbappého a Dembélého vybudovala a teď kontroluje.
0: Střely na branku 6-0, střely celkově 17-2, Francie je v duelu s Marokem jednoznačně lepší, vede tedy 2-0 čtvrt hodiny před koncem a zbytek zápasu, řeknu to už po několikáté, můžete poslouchat na digitálním Radiožurnálu Sport.

0: přírodním výběhu v Janských Lázních se ošetřovatelé už čtvrt roku starají o dva medvědy hnědé. Na život v Krkonoších se zvykají po převozu ze zoologické zahrady ve Slovenských Košicích. Do nejvyššího českého pohoří se tyto šelmy vrátily po třech stoletích. Medvědí sourozenci přibývají na váze a předvádějí třeba to, jak umějí šplhat po stromech. Péče o ně ale není snadná.
1: Poznávají nový pach, trvá jim to nějakou dobu, než si zvyknou.
2: Jsem teď v těsné blízkosti obou medvědů. Dělí nás samozřejmě mříž a už mě očuchávají.
1: Neboj, máme návštěvu.
2: A ty, který?
1: Tady je Alečka. Samička je taková drobnější a samec je trochu mohutnější.
2: Vysvětluje ošetřovatelka Natálie, jak se tady zvykli za těch pár měsíců.
1: Jsem tady spokojený už oba dva. Alečka se nám trošku rozjela, lezla nám na stromy docela vysoko, až do korun stromu, což nějakých 30 metrů. Samec takový klidnější, furt je pohodář, ale má furt hlad, takže se teďkon furt loudí.
2: Natálie chystá pro oba hladové krky potravu, denní příděl, tak co tady vidíme?
1: Tohle máme jenom svačinku, psí granule, lněný granule, mrkvičku a celer. Hlavní jídlo pak dostávají, tam mají batáty, kukuřici, hlávkový salát, jablíčka. A pak jako dostávají k tomu ještě hovězí žebro.
2: Já zkusím medvědy nakrmit, mám tady řapíkatý celer. Oba už tady čekají.
1: Neboj. To si jde.
2: Už pěkně chroupají. Výběh mají obrovský, toho vyžití tady mají hodně.
1: Hlavně tady mají všechno, co potřebují. Tady koupaliště, mají tady krmeliště, mají tady stromy, na který můžou lézt, což nikde jinde medvědi nemají. Kde jsi veliká? Jak jsi veliká? Tak. Míška, buď hodný na ní, jo? Buď hodný. Ale hobí.
2: Do budoucna by k této dvojici medvědů mohl přibýt další jedinec. Kateřina Kohoutová, Radiožurnál.

0: Francie vyhrála na světovém šampionátu všech 5 dosavadních zápasů, v play-off si poradila se Švédskem a Paraguají. Maroko ve vyřazovacích bojích vystavilo stopku Nizozemcům po penaltovém rozstřelu a pak i Kanadě. Dnes na sebe obě reprezentace narazily v úvodním čtvrtfinále turnaje v Bostonu.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
0: Statisticky zcela jednoznačný zápas ve prospěch Francie, teď tedy i na Radiožurnálu můžou okomentovat naši reportéři Kristián Švéda a Karel Schamberger.
2: 86. minuta Francie, Maroko 2-0, v 60. minutě skóroval Kylian Mbappé, v 66. Ousmane Dembélé. Teď postupují Maročané, v 86. minutě kupředu jsou na levé straně, centr letí na malé vápno, kam ale doskočil jen gólman Francie Mike Maignan, který je hodně jistý a teď i hodně sebevědomý. Pravou rukou vyhodil balon téměř až na polovinu hřiště, okamžitě rozehrál na Matetu, který postupuje společně s ním také Rabiot dopředu. Přihrávka průniková na Dembélého, ještě je tam Olise, který levačkou se snaží dát z vápna na zadní tyč. Možná to byl ještě centr, možná z mého pohledu Olise něco mezi možná předvedl. Tohle bylo na prudkou ránu, Olise už byl v pokutovém území, dostal fantastickou přihrávku z levé strany od Barkoli, jenže levačkou netrefil ani branku, ani hlavu nabíhajícího Matety, takže na 3-0 Francie v tento moment nezvýšila, stále platí to vedení Francouzů 2-0 na konci 86. minuty. Čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa, je tu další střídání a tentokrát na straně Francie, protože přeci jen Maroko už své možnosti vyčerpalo, minimálně v 90 minutách vyčerpalo, protože kdyby se prodlužovalo, kdyby Maroko vyrovnalo, tak ještě jeden slot mít obě mužstva budou, to ale v tento moment neplatí, protože Francie vede 2-0. Takže ještě jedna změna na hrací plochu, místo Kundého přišel Gusto, je to čtvrtá změna Francouzů. Kombinace ve středu hrací plochy, Francouzi jdou do breakové situace, 87. minuta a vedou nad Marokem 2-0.
3: A ve středu hřiště teď tvoří Olise, přihrává ještě na Dembélého a chtěl protáhnout balón na Matetu, jenže k němu míč nedoputoval, tak jsou to znovu a Maročané, kteří jsou teď na tahu. Na pravé straně už na útočné polovině je to kapitán Maroka Hakimi, ale následně jeho spoluhráči tu spolupráci úplně pokazili a na levé straně hřiště tak teď dopředu míří Mateta, střílí, ale výtečný zákrok marockého golmana Bona, který teď ještě zachraňuje Maroko od úplné pohromy v tomto duelu, protože dokázal pravou rukou vytáhnout střelu, která mířila někam k pravé tyči právě marocké branky. Hezky to tam teď udělal z levé strany hřiště jeden z Francouzů a bude to rohový kop právě teď pro Francii. Kylian Mbappé, úvodní střelec tohoto duelu, neproměnil penaltu, následně se ale postaral o úvodní gol. Teď už se kouká na své spoluhráče jen z lavičky, a to s ledem na svém pravém kotníku. Rohový kop pro Francii, který míří až k brankáři Bonuovi, ale následně to byla ještě střela hlavička, o kterou se snažil Jean-Philippe Mateta, ale nemířil přesně, když se mi zdálo, že právě on byl posledním mužem, který se dotkl balónu, bylo tomu ano. Tak také proto Maročané teď můžou rozehrávat od své branky. Je to obránce Mazraoui, který hraje na startu 89. minuty hry, kdy Francie ve čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa vede nad Marokem 2-0.
2: Posloucháte přímý přenos Radiožurnálu Sport, fotbalisté Maroka směřují s míčem už na polovinu a Francie musí dát 2 góly, aby ještě hráli o udržení v turnaji. Postup, který mířil na Rahimiho k levé postraní čáře, je ale trochu přibržděný a tak otočení hry přes El Ainaouiho, Mazraouiho.
0: Byl by to zázrak vzhledem k průběhu zápasu, kdyby Maročané ty 2 góly skutečně vstřelili, ale jestli věříte na zázraky, tak si poslechněte závěr úvodního čtvrtfinále mistrovství světa mezi Francií a Marokem na digitálním Radiožurnálu Sport. A tady na Radiožurnálu konečný výsledek v půlnočních hlavních zprávách.

0: I dál posloucháte Radiožurnál. Do půlnoci s vámi byl moderátor Vojtěch Bidrman. Teď už vás taky zdraví Jiří Štefl. Naše živé noční vysílání začne chvilku po půl jedné. Ještě pohled na aktuální stav toho zápasu Francie-Maroko. Nic se nezměnilo zatím ani v tom prodloužení, které trvá pátou minutu. Francie vede nad Marokem, tedy 2-0. Výsledek ve zprávách. Začal nový den, je půlnoc. Radiožurnál a hlavní zprávy.
1: Hasiči stále nemají pod kontrolou požár výškové budovy v centru Zlína. Uvnitř nejspíš schořelo zboží za stovky milionů korun. Spojené státy dál útočí na Irán, ten v odvetě napadá vojenské základny v regionu. Tenistky Muchová s Noskovou si proti sobě zahrají o titul ve Wimbledonu. Dnešek bude slunečný, místy až oblačný, teploty až 29 stupňů. Je pátek 10. července, u hlavních zpráv vás vítá Martin Matějka.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Při požáru jedné z výškových budov baťovského areálu ve Zlíně schořilo zboží za stovky milionů korun. A část z ní se navíc zřítila a zbytek nejspíš bude nutné zbourat. Na místě stále zasahují stovky hasičů s výškovou technikou, kterým se podařilo alespoň ochránit okolní budovy. Ve Zlíně je náš reportér David Jabůrek.
3: Ze zbývající části budovy jdou dál vidět silné plameny. Hasiči je ale v tuto chvíli nehasí. Podle jejich mluvčího

0: Státy ve čtvrtek dál útočily na Írán, zdůvodňují to íránskými výpady proti lodím v Hormuzském průlivu. Teherán v odvetě udeřil na některé arabské země.
1: Varovné sirény se odpoledne rozezněly taky v jordánské metropoli Amánu. Místní armáda uvedla, že sestřelila 8 střel odpálených z Íránu a že se útok obešel bez škod i obětí. Íránské revoluční gardy následně prohlásily, že vypálili 10 balistických střel na jordánskou vojenskou základnu Azraq. Teherán tvrdí, že útočil taky na americké základny v Kuvajtu a Bahrajnu. Íránské revoluční gardy vyhrožují, že útoky na tyto cíle budou opakovat, pokud budou Spojené státy pokračovat v úderech proti Íránu. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
0: Spojené státy podle Kyjeva brzy dodají Ukrajině další střely do amerických systémů protivzdušné obrany Patriot. Ty jsou prakticky jedinou zbraní proti ruským balistickým raketám a ukrajinské zásoby Patriotů se už téměř vyčerpaly.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v průběhu online briefingu s novináři uvedl, že Ukrajina v nejbližších dnech dostane od Spojených států balík střel PAK-3 do systému Patriot. Další rakety mají dodat evropští partneři, ale konkrétní data ještě nejsou dojednaná, uvedl Zelenský.
3: Ukrajina vyznaná Amerikou.
2: Dodal, že Spojené státy uznaly Ukrajinu jako jednu ze tří zemí na světě, které mohou rakety PAK vyrábět. Kyjev proto usiluje o získání licence a americký prezident Donald Trump naznačil, že není proti. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
0: Vláda podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO splnila už skoro pětinu svého programového prohlášení. Předseda vlády to řekl po sérii schůzek s ministry, se kterými postupně bilancoval první půl roku moci.
4: Jednotliví ministři se celý den střídali u premiéra v Kramářově vile. V podvečer celý kabinet předstoupil před novináře v zahradě s výhledem na centrum Prahy. Za největší úspěch vlády Andrej Babiš označil snížení cen energií a taky to, že se daří držet nízkou inflaci. Zlepšit chce plnění spojeneckých závazků. Připomněl, že Česko teď vydává na obranu nejméně ze zemí NATO.
5: Je to asi dobrá výchozí pozice na to, aby jsme skutečně zabrali a poprvé v historii naší země splnili minimálně ty 2%.
4: Opozice vládu celý půl rok tvrdě kritizuje. Třeba šéf opoziční ODS Martin Kupka tvrdí, že se kabinet stará hlavně o vlastní zájmy.
6: Kde jsou ty lacinější hypotéky? Kde jsou vyšší slevy na jízdném? Kde jsou nižší daně? Kde je návrat odchodu do důchodu na 65 let?
4: Vláda bude programové prohlášení podle premiéra vyhodnocovat každý půl rok. Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
0: Úroda ovoce v Česku bude letos kvůli silným jarním mrazům oproti loňsku poloviční. Vyplývá to z odhadu Ústředního kontrolního a zkušebního zemědělského ústavu. Podle předsedy České ovocnářské unie Martina Ludvíka škody pravděpodobně překročí 1 miliardu korun.
7: Letošní úroda nepřesáhne 70 tisíc tun, zatímco dlouhodobý průměr je kolem 130 tisíc. Ta úroda je zhruba o třetinu, třeba v případě švestek nižší, u třešní to byla sotva polovina. Jablka dopadla jako jedna z nejhůř.
0: Právě jablka tvoří 80% tržeb ovocnářů. Ludvík předpokládá, že pěstitelé by mohli dostat částečnou kompenzaci od Evropské unie. Podniky už teď objíždí inspektoři, kteří škody vyčíslí. Letošní sklizeň pravděpodobně bude druhá nejnižší za posledních 100 let. Historicky nejhorší úroda byla v Česku zatím v roce 2024. Škody se tehdy vyšplhaly na skoro 1,5 miliardy korun. Technologické firmy můžou pokračovat v dobrovolném skenování obsahu na internetu. Výjimku pro takzvaný chat control prodloužil Evropský parlament. Provozovatelé sociálních sítí budou dál kontrolovat komunikaci uživatelů a závadný obsah týkající se šíření dětské pornografie předávat policii.
8: Kontrola obsahu na sítích se nově nebude týkat takzvané end-to-end šifrované komunikace. Podle Markéty Gregorové z Pirátů ale většina konverzací šifrovaná není.
9: Jsou to samozřejmě ty komunikace, jako je WhatsApp nebo Meta, které šifrované nejsou, které skenují. Takže já to považuji dneska za velkou prohru pro soukromí.
8: Naopak europoslanec Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL výjimku vítá. Návrh podle něj zvýší transparentnost.
10: Ta pozice vlastně odpovídá té odborné debatě, kterou jsme tady vedli několik let. A která vlastně říká, ano, musíme chránit soukromí, na druhé straně musíme bojovat proti sexuálním predátorům, který zneužívají malé děti.
8: O postoji Evropského parlamentu budou ještě jednat členské státy. Ze Štrasburku Jiří Chábera, Radiožurnál.
0: Zemřela britská zpěvačka Bonnie Tyler, ve středu jí bylo 75 let. Díky nezaměnitelné barvě svého hlasu patřila k nejvýraznějším popovým interpretkám 80. let. O jím úmrtí informovala na webových stránkách rodina.
9: Chraplavý hlas Bonnie Tyler se stal jedním z poznávacích znamení světového popu. Velšská zpěvačka prorazila koncert.

0: 70. let hitem It's a Heartache. Celosvětovou slávu jí pak přinesla balada Total Eclipse of the Heart, která v roce 1983 ovládla hudební hitparády po celém světě. Bonnie Tyler během více než 50leté kariéry prodala desítky milionů nahrávek. V Československu se její hity staly populární i díky upraveným verzím s českými texty, které naspívali třeba Karel Gott nebo Lucie Vondráčková. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
1: Sport. Do grandslamového finále poprvé v historii postoupily dvě české tenistky. O titul ve Wimbledonu si proti sobě zahrají Karolína Muchová s Lindou Noskovou. Muchová zdolala Američanku Goffovou 6-2, 1-6, 7-6. Nosková porazila Ukrajinku Kostukovou 2x6-4. Muchová o své výhře rozhodla až v super tiebreaku, který ovládla 12-10.
2: Bylo to strašně nahoru, dolů, minus matchball, pak matchball, pak výpal 10 metrů, pak winner. Byl to strašně těžký zápas a vůbec nevím, jak se mi povedlo z toho dostat. Myslím, že jsem si pro to prostě šla, měla jsem trošku štěstí, všechno hrálo tak nějak se mnou a byla jsem strašně ráda, když se mi to podařilo uzavřít.
1: Wimbledonské finále mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou začne v sobotu v 17 hodin českého času. V přímém přenosu ho nabídnou Radiožurnál i Radiožurnál Sport. Na fotbalovém mistrovství světa se rozhoduje o prvním postupujícím do semifinále. O utkání Francie s Marokem informuje reportér Christian Šveda.
3: Do semifinále mistrovství světa postoupila Francie. Maroko porazila 2-0 po gólech Mbappého a Dembeleho. O postup do finále si zahraje s lepším z dvojice Španělsko-Belgie a Kylian Mbappé se zároveň svým gólem dotáhl v tabulce střelců šampionátu na Lionela Messiho. Oba mají 8 gólů. Argentinu ale ještě to čtvrtfinále čeká. Takže Francie Maroko 2-0, Francie je v semifinále. Christian Šveda, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na Pražském okruhu u Jesenice i na D5 u Zdic. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště překáží nehoda ve sjezdu na Jesenici. Na exitu na 82. kilometru u ní zasahují hasiči. Je to v zatáčce, tak opatrně sjíždějte. Na D5 z Plzně do Prahy se uklízí po nehodě za sjezdem do Zdic. Na kilometru 27,5 auto srazilo zvěř. Neprůjezdný už je pouze odstavný pruh. Místo je označené šipkou a vybočuje se v zatáčce. Na D1 opatrně na výjezdu z Prahy směrem na Brno. Ukřížení s Pražským okruhem na kilometru 10,5 stojí kamion. Jsou tam i vozidla policie, je to dobře vidět, některá vozidla vybočují. A v Praze připomínáme noční uzavírku v tunelu Blanka. Kvůli údržbě je obousměrně mimo provoz úsek mezi Břevnovem a Letnou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě území až oblačno a nejvyšší páteční teploty 25 až 29 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. A teď začíná repríza 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
6: Poslanecká sněmovna včera znovu nedokončila schvalování novely stavebního zákona. Není na místě uvažovat o odložení její účinnosti? O kolik by se mělo díky novele urychlit povolování jednotlivých staveb? Hrozí kolaps stavebních úřadů po jejich převedení z města obcí na stát, jak varuje opozice? A nejde novela příliš na ruku velkým developerům? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je vládní zmocněnkyně pro implementaci stavebního práva Hana Landová. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
7: Dobrý den vám i posluchačům.
6: Předesílám, že náš rozhovor přetáčíme předpolednem, takže na případné pozdější informace nemůžeme reagovat. Už jsem říkal, že sněmovna včera opět nedokončila třetí čtení, tedy definitivní schvalování novely stavebního zákona, a to po ostrém sporu mezi vicepremiérem z hnutí ANO Karlem Havlíčkem a opozicí. Dohromady zatím debata poslanců na toto téma ve třetím čtení zabrala 4,5 hodiny, aniž by se dostali ke slovu řadoví poslanci. Je tohle z vašeho pohledu optimální situace pro schvalování změn stavebního zákona?
7: Tak určitě ne. Já bych přivítala, kdyby ta debata byla opravdu více věcná a méně politická, ale pravdou prostě je, že poslanecká sněmovna prostě projednává způsobem, jakým ty zákony projednává, a každý má zde právo vystoupit a svoje názory říci.
6: Není stavební zákon přesně tím typem normy, na které by měl být širší konsenzus a širší shoda, aby se neměnila tato norma tak často, jak vidíme v poslední době?
7: Tak něco, některé věci určitě takový charakter mají, že je potřeba na nich mít nějakou širokou schodu. Já se domnívám, že na tom i široká schoda je, alespoň obsahová. Tam...
6: Pardon, opravdu si myslíte, když sledujete projednávání v parlamentu, že je na tom návrhu široká schoda?
7: Opravdu jsem o tom přesvědčená, že v zásadě je na tom široká schoda.
6: Proč to tedy trvá tak dlouho a proč to vypadá tak, jak to vypadá?
7: Já si myslím, že tam padají různé dílčí návrhy, některé a velká řada z nich vrací tu novelu zpátky do současného stavu, ale současně panuje velká shoda na tom, že současný stav je prostě nevyhovující.
6: Nepřispívá těm kontroverzím také to, že novela stavebního zákona není návrhem ministerstva vlády, ale že to je poslanecká iniciativa, poslanecký návrh, tím pádem, že to neprošlo řádným připomínkovým řízením?
7: To je takový trošičku mýtus. Jednak ta poslanecká iniciativa je legitimní nástroj, vláda s ním plní svůj slib, plní slib dokonce předvolební daný voličům.
6: Pardon, vláda, ale předkládají to poslanci. Právě proto se ptám, proč to nepředkládá vláda, aby splnila svůj slib?
7: No, předkládají to poslanci, je to legitimní nástroj, oni na tom pracovali už mnoho let, začínali za Kláry Dostálové, takže prostě ten návrh prochází různými debatami na úrovni různých pracovních seskupení, skupin a debat už třeba 8 let. Takže já si nemyslím, že to neprošlo jako řádným připomínkovým řízením. Je to trošičku nadnesená informace a je naprosto běžné, že například v minulém volebním období takhle procházela největší změna energetického zákona, která přesto, že už byly ve vládě asi 2 roky, šla poslaneckým návrhem. Je to prostě legitimní nástroj a ta debata by neměla být o formě, ale o obsahu.
6: Vy říkáte, že to je mýtus, na druhé straně to je přece realita, že to připomínkové řízení vypadá jinak u vládního návrhu a jinak u poslaneckého návrhu.
7: Já ale říkám, že jednak to připomínkové řízení proběhlo, jednak proběhlo už v roce 2021, dokonce ve dvojím celé té kráse, to znamená ohledně
6: věcného
7: záměru, proběhlo celým kolečkem, bylo na to několik dní dokonce vyčleněno na legislativní radě vlády a potom v rámci toho schvalování toho zákona jako takového rovněž. To, co se tam promítlo nově nad rámec toho, prošlo zase širokou debatou ve 4 roky trvající práci pracovních skupin na MMR, takže já prostě tuhle tu věc beru spíše jako nějaký zjednodušený závěr nad něčím, co tak až úplně není.
6: Vy říkáte, že to bylo předjednáno, že na tom je široká shoda. Na druhé straně, ta samotná novela má 144 stran s důvodovou zprávou, ten původní poslanecký návrh má 560 stran. Při jednání ve sněmovně k němu přibylo 130 nebo skoro 130 pozměňovacích návrhů. Z toho ten nejobsáhlejší, takzvaný komplexní pozměňovací návrh, má i s důvodovou zprávou 1097 stran. Ten samotný právní text má kolem 200 stran. Neukazuje už tohle, že to nebylo dostatečně předjednáno a že to připomínkové řízení nebylo dostatečné?
7: Já myslím, že to ukazuje pouze na to, že to je širokospektrální záběr toho zákona, protože tam se prostě opravdu promítají v záležitosti ze životního prostředí, z kulturního dědictví prostřednictvím památkového zákona. Promítají se tam různé požadavky a je to prostě opravdu velmi obsáhlá záležitost. To, co se tam třeba v těch počtech těch pozměňovacích návrhů, pojďme si říci, že zase třeba slovy 4 pozměňovací návrhy míří jenom na to, že se upřesňuje vzdálenost těch logistických areálů od dálnice, takže vlastně je to tentýž, ale ve 4 variantách. Totéž například pozměňovací návrhy pana Bohuslava Němce tak směřují vlastně ve 3 nebo 4 variantách k témuž tématu. Takže já bych vlastně jako ten počet brala jako různé alternativy řešení, ze kterých si politici mohou vybrat. Je to politická debata.
6: Tomu rozumím, ale možná v tomto směru nejzajímavější je, že sama vládní koalice přichází s tím komplexním návrhem, který, jak říkám, má dohromady ten materiál 1097 stran. Když vezmeme to, že tedy je to poslanecká iniciativa, 144 stran původní novela, teď dalších 200 stran v jednom pozměňovacím návrhu, může tímhle způsobem vzniknout kvalitní stavební zákon?
7: No jednoznačně může. Ten komplexní pozměňovací návrh vznikl z podnětu opozice, tak, aby to měli přehledné, protože prostě chtěli vlastně si přečíst jako v jednom uceleném dokumentu nějaký text. Koalice jim v tomto smyslu vyšla vstříc, proběhlo meziresortní připomínkové řízení. Ten komplexní pozměňovací návrh jednomyslně schválili ministři poté, co jim k tomu dali zelenou rezorty a poté, co proběhlo vypořádání. Takže já bych opravdu jakoby tady se dívala na to, že obsahově ta skutečnost je prostě trošičku jiná, než jak se zbytečně okolo toho tvoří takové nervózní ovzduší.
6: Vládní zmocněnkyně pro implementaci stavebního práva Hana Landová je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vládní politici slibují, že novela stavebního zákona zrychlí stavební řízení. Máte spočítáno, o kolik u různých typů staveb?
7: Máme. Důležité je říci si, co si kdo představuje pod tím stavebním řízením, protože zase, když si půjdu postavit, požádat třeba o povolení na stavbu rodinného domku, tak já jako občan stavebník si asi představuju, že to stavební řízení trvá od té doby, co si vzpomenu, že ten domek chci, do té doby, než můžu začít stavět. A tady v té veřejné debatě se trošičku neférově zapomíná na všechna ta kolečka, která ty stavebníci musí oběhat předtím, než můžou jít na stavební úřad. A trošičku se taky opomíjí to, že se kolikrát prostě stane, že potom v souladu, když to ten stavební úřad všechny ty papíry dostane, tak už to dohromady nefunguje a on ten stavebník musí začít znovu. Nehledě na to, že to tady se stane, když nedej bože, tam někdo pochybí, třeba ten úřad ve formálním odůvodnění a musíte začínat znovu od začátku a všechno obíhat znova. Takže my se snažíme, aby u úplně běžných staveb v běžném území to razítko bylo jenom jedno, to znamená, škrtáme všechny ty předcházející procesy a můžu říct, že prostě tím, že se ty lhuty normálně sčítají, že to je prostě třeba 60 plus 60 a my máme třeba jenom 60, tak to prostě zkrátíme u těch běžných staveb na půlku.
6: To znamená, jak dlouho to bude trvat u toho rodinného domu?
7: No ten rodinný dům, například, když bude jeho zastavená plocha do 60 metrů a bude to malý domek do jednoho patra, tak se to dá vydat jako, tak to bude dokonce drobnou stavbou bez povolení. Pokud bude o něco vyšší, větší, tak se dá vydat jako první úkon v řízení, to znamená se vším všude za 30 dní.
6: A teď je to?
7: No teď si nejdřív musíte oběhat všechny ty hasiče a životní prostředí a tak dále, takže až to všechno oběháte, což trvá prostě leckdy řadu měsíců, tak prostě teprve potom jdete na stavební úřad a tam běží ta lhůta, která je prostě 30 nebo 60 denní podle toho, jak je to velký.
6: Jak se urychlí třeba projekty velkých administrativně obchodních center?
7: Urychlí se taky podstatným způsobem. Víte, ono totiž v dnešním stavu je takový paradox. Ty žádosti se posuzují ke dni vydání rozhodnutí. To znamená v řadě případů i několik let poté, co jste tu žádost podali. A mezi tím se mění různé požadavky. Například přijde směrnice z Evropské unie, kterou my tady musíme prostě zohlednit. Ty technické podmínky se mění. Takže vlastně v okamžiku, kdy ten úřad jako se dostane k tomu posouzení, tak už ten projekt je zastaralý. A z toho potom vyplývají takové ty informace, že ti stavebníci to mají špatně, my je musíme vyzývat k doplnění a oni tu dokumentaci neumějí udělat pořádně, tak prostě tohle
6: je
7: jako nekonečné.
6: Tím se to zdržuje teď podle té novely, ano. Tak by se to mělo posuzovat k datu
7: podání žádosti. Tím to zastabilizujeme a tomu to se vyhneme. Takže minimálně...
6: A k té otázce to znamená, tohle je asi jedna věc, předpokládám, že tam je víc komplikací v tom současném stavebním řízení. Kolik trvá obchodní administrativní centrum stavební povolení teď, kolik bude trvat potom?
7: Trvá nezřídka, kdy trvá třeba 80 let. Mělo by být do roka.
6: Tyhle ty změny, to zkrácení, to bude hned od 1. ledna příštího roku?
7: Tak ta změna toho obchodního centra, na kterou jste se ptal, tak úplně zcela bude aplikovatelná až od 1.1.2028.
6: A ten rodinný dům, ten bude rovnou od 1. ledna příštího roku?
7: Ten malý, ano. Ten malý dokonce možná i dříve.
6: Politici u toho zákona opakují heslo jedno řízení, jeden úřad, jedno razítko. Mm-hmm. Vy jste teď také popisovala, že teď, když chci nový dům, tak musím obíhat úřady, to, že nově odpadne. Znamená to, že vyjádření hasičů, vyjádření dalších úřadů, památkářů a tak dále si bude tedy zařizovat sám stavební úřad?
7: Ne, to rozhodně takhle není. My vlastně provádíme takzvanou integraci, to znamená, že ty dotčené orgány, ti úředníci, kteří třeba dávali to povolení ke kácení, tak budou na témže úřadu. To znamená, ten úřad to prostě vydá sám, nebude si to schánět, prostě to vydá, protože tam bude mít ty kvalifikované osoby. A s těmi hasiči je to tak, že jsme vlastně byli schopni stanovit technické požadavky pro ty menší, pro ty běžné stavby tak, aby nebylo potřeba získávat vůbec žádný papír od hasičů. Čím větší stavba potom, tak tím to bude o něco složitější a tím potom nějaké to razítko navíc tam od hasičů bude, je to třeba tunel nebo prostě nějaké stavby, které jsou opravdu velmi nebezpečné z hlediska požárního dozoru. Ale podařilo se nám velmi férově a dále ještě pracujeme na tom rozdělení těch technických požadavků tak, aby to bylo prostě ověřitelné bez zvláštního razítka. Vy totiž jako stavebník stejně musíte mít odborníka, projektanta, kterému prostě zadáte ten projekt, on ho vyprojektuje, má na tom kulaté razítko, není to úplně levná záležitost a vlastně je to prostě potřeba brát v potaz, že tenhle ten projektant tu odbornost má, není fér jí přenášet potom na stavební úřad, aby přebíral tu podrobnost v celém tom dosahu.
6: V tomhle novém modelu nepovede to k tomu, že se bude méně myslet třeba na požadavky ekologické, na ochranu životního prostředí, méně třeba na památkovou ochranu?
7: Nedovedu si představit, že by ten týž úředník, který jenom změní vlastně kancelář, myslel na požadavky na ochranu přírody méně než doteď.
6: Ale on to nemusí být ten stejný úředník. My se za chvíli dostaneme k tomu, jestli všichni úředníci přejdou, o čemž existují pochybnosti, ale ono přejde tabulkové místo čistě teoreticky, tam bude moci být jiný úředník.
7: No, ale vždycky musí mít tu správnou odbornou způsobilost, to znamená, vždycky se drží zákona a ten zákon hovoří stejně, ať ten úředník sedí kdekoliv.
6: Takže garantujete, že tyhle ty veřejné zájmy nebudou jakkoliv ošizeny?
7: Naopak, oni totiž mají jako vyšší právní sílu. Oni doteďka byli v nějakém vyjádření nebo stanovisku, které potom vlastně systémem copy-paste ten stavební úřad přenášel. Vemte si, prostě vzniknul papír, ten stavební úředník, protože to neměl ve Wordu, tak to musel celý přepsat, musel si zkontrolovat, že tam při přepisu ručním nenasekal nějaké chybky a vydal to znova, ale jako žádná přidaná hodnota v tom nebyla. Dneska to prostě napíšou spolu ti dva úředníci do jednoho papíru. Ten čas, který vlastně se stráví tím, že se to přepisuje, ten čas, který se stráví tím, že se běhá od jednoho úřadu ke druhému, se prostě ušetří a ušetří se tím skutečně i zbytečná administrativa, kterou naši daňoví poplatníci platí ve svých daních, z mého pohledu úplně zbytečně.
6: Vládní zmocenkyně pro implementaci stavebního práva Hana Landová zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Politické spory budí chystaná reorganizace stavebních úřadů, ty mají přejít z města obcí na stát. Opoziční poslanci varují před kolapsem. Jako zmocněnkyně dokážete garantovat, že nedojde ke kolapsu?
7: Tak samozřejmě jako určitá rizika a obavy ze změny jsou prostě přirozené, vždycky existují. Není fér říkat, že to tak, že tam ten přechod je úplně jednoduchý, jednoznačný a hladký. Ostatně v nedávné době takhle přecházeli například z úřadu na pracovně právní agendy a sociální agendy a ty zkušenosti stát s přechodem zaměstnanců z jednoho úřadu na druhý na výkon stejné práce nějaké má. Takže my se opravdu snažíme s tím pracovat, vytvořit podmínky, aby ti úředníci měli prostě profesionální zázemí, aby měli dobré platové podmínky a aby měli prostě chuť přejít. Ono totiž dneska celá řada těch úřadů je personálně zcela neobsazených, takže tam ta agenda se vlastně vůbec nevykonává. Je prostě nefér zase z druhé strany dneska říkat, že ten systém takhle, jak je, tak je funkční, když na tom úřadě několik let nesedí vůbec nikdo a žádná agenda se tam prostě nedělá. Je taky nefér nechávat toho stavebního úředníka samotného na tolik jako chráněných zájmů, jako na té menší obci, kde je jeden nebo dva lidi, obsáhnout celou širokou škálu těch veřejných zájmů je neskutečná práce a ty lidi mají můj hluboký obdiv, že se s tím takhle jako dokážou poprat. A samozřejmě pro tyhle lidi, na kterých ta potom práce reálně v praxi stojí. My jim chceme udělat podmínky pro to, aby mohli být hrdí a být rádi, že chodí ráno do práce.
6: Máte představu, máte nějaké průzkumy, bavíte se s úředníky stavebních úřadů, kolik z nich z těch stávajících chce přejít?
7: No, tak samozřejmě bavíme. Někteří jsou takoví, kteří nám sami aktivně posílají náměty, tvoří si tabulky, myslím tím jako procesní tabulky, pomáhají nám na to vlastně nové uspořádání, se velmi těší. No a pak jsou taky takoví, kteří z toho mají obavy, prostě proto, že to je životní změna, pro kterou se nerozhodují oni sami. Já se to neodvažu odhadnout. Já jsem koukala na analýzu nebo ten průzkum, který si dělala zpráva SMS, Sdružení místních samospráv, pardon, ale musím říci, že vlastně ta interpretace potom těch výsledků úplně mi nesedí s těmi vstupy, které v tom měly, takže my prostě s těmi úředníky, se kterými hovoříme, a s těmi jejich tajemníky, s těmi zastupiteli, pod které dneska spadají, tak se prostě snažíme vyřešit všechny jejich problémy a snažíme se postupně zbavovat těch věcí, ze kterých mají obavy.
6: Předseda Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů Jan Holický před necelým měsícem v tomto pořadu mluvil o průzkumu odborářů, podle kterých chce přejít třetina. Když říkáte, že se ptáte, může to být reálné? Že to bude třetina nebo třeba polovina?
7: Takhle, ono se vlastně ten přechod jde způsobem jakoby přechodu pracovně právních práv a podmínek. To znamená, že pokud by ti úředníci nechtěli přejít, tak by museli dát výpověď v tom systému. To je jako jedna věc. Druhá věc je, že vlastně ty dneska tak, jak jsou nastaveny ty, nebo tak, jak jsou obsazeny ty úřady, tak celá řada těch úřadů, jak říkám, má tabulková místa, která jsou dlouhodobě neobsazená. Předpokládám, že tyto lidi, kteří tam ve skutečnosti nejsou, tak nepřejdou. Zhruba 30% těch, a těch míst je zhruba 25% z těch jako z toho celkového obsahu.
6: To znamená, že by vám těch lidí mohlo chybět ještě víc, než tady uváděl pan Holický.
7: Pak je potřeba si říci, že už dneska je zhruba 30% lidí v důchodovém věku a já nevím o tom, že by ty obce věděly, jak tenhle ten problém řešit. To řešení nemají, stát přichází s řešením, zjednodušením agendy a odbřemenění, aby se ta agenda stíhala.
6: Já tomu rozumím, že otázky na obce by v tomto směru měly být, ale já se ptám vás, protože vy máte na starosti tu reorganizaci. Pokud by opravdu polovina nebo dvě třetiny nebo s těmi neobsazenými místy, možná ještě víc těch míst z reorganizovaných stavebních úřadů zůstalo prázdných. Je reálné za rok a něco najít a vyškolit nové úředníky na ta místa?
7: No, my pracujeme s tou informací, že té agendy bude podstatně méně. Objemově té agendy bude podstatně méně.
6: Takže bude potřeba méně úředníků.
7: V zásadě oproti stávajícímu stavu. Ano, přesto každý úředník, který prostě dneska tu agendu vykonává už právě proto, že jich je dneska málo kvalifikovaných, tak je pro nás tou klíčovou osobou. Takže já bych nechtěla říci, že prostě, aby se to zase neinterpretovalo, takže my ty úředníky nechceme. Ne, my o ně stojíme, stejně každého z nich, každému z nich chceme vytvořit dobré podmínky, ale podstatou, co chceme udělat, je zjednodušení těch agend natolik, aby nebylo té agendy zapotřebí tolik.
6: Jan Holický, šéf asociace nebo sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, mluvil ve 20 minutách Radiožurnálu před necelým měsícem také o tom, že není a včas nebude připravená počítačová podpora a přenos dat. Vysvětloval tam, že to není tak jednoduché i z hlediska kyberbezpečnosti ve chvíli, kdy se to oddělí. Tohle také jste schopná garantovat, že bude vyřešeno během necelého roku a půl?
7: Máme na to rok a půl, takže my to prostě vyřešit musíme a my na tom skutečně už nyní pracujeme. Celý ten tým, který je složen ze zástupců všech rezortů, mimo jiné teda se na tom podílí právě i svaz tajemníků, asociace tajemníků a zástupci třeba ředitelů krajských úřadů a tak dále. Takže my věříme tomu, že to je dostatečný časový prostor pro to, aby to vyšlo. Já bych, ono totiž, málo kdo si uvědomuje, že třeba některé ty agendy, které se vyřídí už v rámci pořízení územního plánu, například to vynětí ze zemědělského půdního fondu, se potom na tom území dělají opakovaně pro každou stavbu. A když si vezmu, že se vymezí území pro 30 rodinných domků, tak jednou se provede tato agenda při tom územním plánu a pak ještě 30krát při každém tom rodinném domku. A to, co my říkáme, provede se jednou a těch 30 řízení odpadne. Z mého pohledu to není malé snížení administrativní zátěže.
6: K tomu návrhu míří i řada konkrétních připomínek. Potřebovali bychom několik dalších pořadů, abychom všechny probrali, ale vyberu alespoň jednu. Ta novela má usnadnit a urychlit povolování velkých bytových projektů, které se označují nově za projekty ve veřejném zájmu. Mají tam patřit ty projekty, kde je podlahová plocha od 10 000 metrů čtverečních, což když pronásobíme, tak kdyby to byly 70-metrové byty, tak to znamená přes 140 bytů. Proč je tam tahle ta hranice, neměla by být nižší?
7: Ta hranice je tam právě z jednoho prostého důvodu. Ty projekty bude povolovat ten centrální úřad nebo ta nejvyšší úroveň toho stavebního úřadu, která má pouze v dnešní době, kdy se to ještě jmenuje dopravní energetický stavební úřad, na jehož podkladu vlastně vznikne ten úřad rozvoje území, tak má asi jenom 4 pobočky a nedává smysl, aby vlastně jeden centrální úřad povoloval úplně všechno v tom území. Tak je potřeba si uvědomit, že ten centrální stavební úřad povoluje projekty jaksi strategického zájmu státu. A protože v předvolebních slibech bylo, že vláda chce zdostupnit bydlení, tak chce podporovat jaksi projekty, které obsahují pokud možno čím více těch bytových jednotek, tím lépe. Takže to, že se celkově zjednodušuje povolování a dopadne to i na povolování menších staveb, že například ty domy, bytové domy malého rozsahu po dohodě se Svazem měst a obcí, Komorou autorizovaných inženýrů a Českou komorou architektů budou v režimu jednoduchých staveb, jinými slovy prostě mohou být rozhodnuty prvním úkonem řízení do 30 dnů, tak nevidím jako malé zlepšení.
6: Nejde ta novela příliš na ruku těm největším developerům?
7: Naopak, jak jsem právě zmiňovala, jde právě na ruku i těm, kdo si chtějí povolovat buď malé bytové domy, třeba o 4, o 5 bytových jednotkách nebo rodinné domy. Jde na ruku úplně každému, kdo chce něco stavět.
6: Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, vládní zmocněnkyně pro implementaci stavebního práva Hana Landová. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
7: Budu se těšit na viděnou, naslyšenou. Hezký den.
6: Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.
8: A taková byla repríza 20 minut Radiožurnálu. Teď už s námi otevíráte pátek 10. července na hodinách 3,5 minuty po půl jedné. Zprávy má Martin Matějka.
1: Německý automobilový koncern Volkswagen schválil drastické omezení výroby, oznámil to po zasedání dozorčí rady. Počet modelů by se měl postupně snížit na polovinu, asi na čtvrtinu se sníží počet variant výbavy. Ke změnám podnik přistoupil pod tlakem vysokých nákladů, nadbytečných kapacit, rostoucí čínské konkurenci a taky amerických dovozních cel. Koncern, do kterého spadá i česká Škoda Auto, se ale zatím nevyjádřil k možnému propouštění zaměstnanců. Nezaměstnanost v Česku je stejná jako v květnu. Bez práce bylo minulý měsíc přibližně 350 tisíc lidí. Vyplývá to z údajů úřadu práce. Podle něj za stagnaci můžou pokračující sezónní práce a oživení ekonomiky. Nejvyšší nezaměstnanost zůstala v Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Naopak nejnižší byla v Praze a Pardubickém kraji. A 34-letý český horolezec zemřel ve Švýcarsku. Podle policie kantonu Valého při horském výstupu zasáhl padající kámen. Jeho společník přivolal záchranáře, kteří se na místo vydali vrtulníkem. Švýcarské státní zastupitelství zahájilo vyšetřování incidentu. Přes 4,5 tisíce metrů vysoká hora Liskam tvoří hranici mezi Švýcarskem a Itálií. Mluvčí českého ministerstva zahraničí Adam Čergé řekl, že rodině české úřady poskytují konzulární pomoc. Sport. Prvními semifinalisty fotbalového mistrovství světa jsou Francouzi. Maroko porazili 2-0 díky brankám Mbappého a Dembeleho. O postup do finále zabojují Francouzi proti lepšímu z dvojice Španělsko-Belgie. A finále wimbledonské dvouhry budou hrát poprvé v historii proti sobě dvě české tenistky. V sobotu se utká o titul Linda Nosková s Karolínou Muchovou. Radiožurnál i Radiožurnál Sport nabídnou přímé přenosy finále.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D1 za Prahou a chodci na 7 u Postoloprt. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně ukřížení s Pražským okruhem. Na kilometru 10,5 nepojízdný kamion. Chystají se ho odtáhnout, připojovací pruh je uzavřený. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy se pracuje za odbočkou na Jičín. Mezi 42. a 40. kilometrem je uzavřený pravý pruh, silničáři v něm opravují vozovku. Je to tam ale bez zdržení. Na silnici 7 z Prahy do Chomutova velmi opatrně mezi Louny a Postoloprty. U odbočky na Březno jde po vozovce Chodec. V Praze je uzavřená ulice do Horoměřic. Za nájezdem na silnici 7 u lokality na Padesátníku havarovala dvě osobní auta a aktuálně se nedá projet. A v Praze také pokračuje noční čištění v tunelu Blanka. Až do 5 ráno má být obousměrně uzavřený úsek mezi Břevnovem a Letnou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď v noci se ochlazuje na 12 až 7 stupňů. Přes den čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě území až oblačno. Nejvyšší páteční teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě naměří 21 až 24 a na horách bude většinou kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Ty začíná noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
8: A začíná taky pátek 10. července. Díky, že nás posloucháte i během čtvrtečně páteční noci. Tady je vysílání nočního radiožurnálu. Budeme tady s vámi s Martinem Matějkou a taky Michalem Šoferem, který má zelenou vlnu až do páté hodiny raní.

0: John Bon Jovi ve vysílání nočního radiožurnálu. Nový den má za sebou 46 minut a 40 sekund. Díky, že nás posloucháte a díky, že s námi začínáte pátek 10. července. Za chvíli Ed Sheeran nebo také Aneta Langerová. No a v první reportáži se teď vydáme do Žďáru nad Sázavou. Právě tam chtějí oživit letní atmosféru v ulicích. Městská kulturní organizace už začala oslovovat pouliční umělcem a rovnou je propojuje s místními podniky. Budou totiž hrát na restauračních zahrádkách. Domluvených je zatím 6 míst. Takzvaní baskeři mají přilákat hosty, ale taky zpříjemnit léto kolem jdoucím. Jako první se předvede jazzový kytarista.
1: Ale mi přijde, že jsem takový rozladěnej. A jinak nejsem rozladěnej.

0: Ladislav Vímola v bezpečí prádelny. Jaké to bude vyrazit mezi lidi na zahrádku?
1: Strach tam určitě není. Jsem zvědavý právě na ty reakce lidí, jestli třeba když půjdou kolem, tak jestli se zastaví a opravdu přijdou, anebo se jenom tak jako podiví a spíš budou odcházet. Jo? Jakože spíš, jestli to bude spíš repelent, anebo nějaký jako atraktor takový. Jo? Jsem zvědavý. Něco zahrajeme. No tady tomu vypadá, že ani nebude vadit to, že je to rozladěný jak svině.
2: Nejdůležitější věc, kterou se tím baskingem my budeme snažit bořit, je, že se v létě ve Žďáře nic neděje a přitáhnout trošku tu kulturu přímo do ulic města.
0: Dramaturgině městské kulturní organizace Tereza Štikarová spojuje baskery s restauracemi a s kavárnami.
3: Tak my například v naší kavárně vlastně léto docela jakoby z kulturních akcí vynecháváme. Ale basking je úplně něco jiného. Basking je právě to, co k létu naprosto patří.
0: Těší se spolumajitel jedné z kaváren, Aleš Hrbek.
3: Doufám, že se přilákají i baskeři, kteří hrajou v Brně, Bratislavě, Praze.
0: Ladislav Vímola se saxofonistou Petrem Venkrpcem obstará první test. Ze Žďáru nad Sázavou Daniel Zach, Radiožurnál. When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

Býval vám taky Ed Sheeran, za chvíli aktuální zelená vlna. Jak se vám jede dneska v noci? Volejte 800 553 553, šťastnou cestu.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časosběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Jedna hodina v noci. U mikrofonu je taky Martin Matějka.
3: Ve Zlíně pokračuje zásah hasičů při rozsáhlém požáru budovy. Venezuela se po ničivém zemětřesení potýká s nedostatkem lékařské péče, pitné vody a přeplněnými evakuačními centry. Tenisový Wimbledon zažije první ryze české finále ženské dvouhry. Nosková se utká s Muchovou. A dnešek bude slunečný, místy až oblačný, teploty až 29 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Hasiči stále bojují s požárem výškové budovy ve Zlíně. Na místě jsou dál desítky jednotek. Večer o tom informoval velitel zásahu Zdeněk Otrusina. Během požáru se nikdo nezranil. Velká část budovy se ale během dne zřítila a její zbytek má narušenou statiku. Podle hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z hnutí ANO se ji už nepodaří zachránit. Otrusina řekl, že zásah bude pokračovat i v dalších dnech.
4: Já si myslím, že minimálně 3 dny bude pokračovat z naší strany likvidace toho požáru a vůbec jako odstranění té budovy a ty další sanační práce, které pak půjdou za tím majitelem toho objektu, tak může být klidně měsíc.
3: Oheň zasáhl i pronajatý sklad obuvnické firmy Vasky. Škoda na obuvi je 150 až 180 milionů korun. Další škoda bude na budově a jím vybavení. Venezuela má po sérii ničivých zemětřesení problém s dostupností lékařské péče, přístupem k pitné vodě a přeplněnými evakuačními centry. Uvedl to ředitel Panamerické zdravotnické organizace Charbas Barbosa. Organizace úzce spolupracuje s venezuelským ministerstvem zdravotnictví. Společně se zaměřují na sledování případných ohnisek respiračních

0: infrastruktury pro rozvoj umělé inteligence. Firma v současnosti nabízí řadu produktů založených na umělé inteligenci, včetně četovacích systémů. Nové datové centrum bude v kanadské provincii Alberta a jeho výstavba by měla trvat 2 až 3 roky. Francouzská herečka Juliette Binocheová uvedla v Karlových Varech svůj režírní debut. Dokument V nás zachycuje taneční představení, ve kterém účinkovala v roce 2007 s choreografem Akramem Khanem. Vystoupení zkoumá fáze milostného vztahu. Binocheová je známá třeba ze snímku Anglický pacient, za který získala Oscara. Na konci 80. let stvárnila taky postavu Terezy ve sfilmovaném románu Milana Kundery Nesnesitelná lehkost bytí. Binocheová Radio Journal řekla, že na přípravu tehdy neměla moc času.
1: K natáčení tohohle filmu mě vybrali asi týden předem, takže jsem moc neměla čas si to pořádně promyslet. Vzpomínám si, jak mi můj agent volal a ptal se mě, co chci. Myslel tím peníze. Řekla jsem, že chci jen československého asistenta, který mi pomůže co nejrychleji zvládnout přízvuk. Ale opravdu jsem si to užila. Každý krok.
0: Juliette Binocheová na Karlovarském festivalu zítra převezme křišťálový glóbus za přínos světové kinematografii. Sport. Tenisový Wimbledon zažije první české finále ženské dvouhry. Karolína Muchová se utká s Lindou Noskovou. Muchová totiž nejprve porazila Američanku Goffovou a Linda Nosková pak Kostukovou z Ukrajiny. Mezi zápasy byla půlhodinová mezera a tak mohla Linda Nosková postup své krajanky sledovat až do konce.
2: Koukala se mnou, my jsme to měli na všech obrazovkách vlastně v tělocvičně a musím říct, že moc se nedívám na zápasy ostatních hráček, takže tohle bylo trošku i jako nervóznější pro mě a samozřejmě jsem KF fandila, aby aspoň ta jedna Češka byla ve finále.
0: Finále ženské dvouhry na tenisovém Wimbledonu mezi Muchovou a Noskovou odvysílá v sobotu v přímém přenosu Radiožurnál i Radiožurnál Sport. A Francie postoupila do semifinále fotbalového mistrovství světa. Maroko porazila 2-0. Soupeřem Francouzů bude lepší z dvojce Španělsko-Belgie.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 za Prahou a omezení na pražském okruhu u Běchovic. Na dálnici D1 opatrně na výjezdu z Prahy směrem na Brno. Ukřížení s pražským okruhem na 10. kilometru stojí kamion. Na místě už má servis, uzavřený je i jeden jízdní pruh. Na D1 z Brna do Prahy podobná překážka za Měřínem. Na kilometru 131 pojedete kolem odstaveného vozidla. Je tam pozor na vybočující dopravu. A na východní části pražského okruhu směrem z Černého mostu ke Štěrboholské spojce pracují silničáři na mostě u Běchovic. Na 62. kilometru mají uzavřený pravý pruh, kolona se netvoří. V Praze je uzavřený tunel Blanka, obousměrně mezi Břevnovem a Letnou kvůli údržbě. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Přes den čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě území až oblačno a nejvyšší páteční teploty 25 až 29 stupňů. Tolik zprávy. A teď začíná repríza čtvrtečního hosta Radiožurnálu s Janem Pokorným.
5: Jsme stále a jste také stále na sadové kolonádě v Karlových Varech. Naším hostem je Magda Vašáriová. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Dobrá, tak jenom pro forma dodám herečka, diplomatka, politička, socioložka, čerstvě doktorka.
6: Já.
5: Už vám někdo řekl paní doktorko, paní Vašáriová?
6: Keď si chci so mě urobiť šprťouchlata, jak vy říkáte česky, tak mi napíšu, milá paní doktorka.
5: No počkejte, jaká šprťouchlata? Vy jste normálně doktorka na Univerzitě Karlově, teď čerstvě z května.
6: Ano.
5: Jaká jste byla studentka vlastně?
6: No tak to byste se museli spýtať pana profesora Miloša Havelku. On mal so mnou neuveriteľnú trpezlivosť, ale rozkošné bolo, lebo ja samozrejme mám svoj štýl, ja som napísala niekoľko kníh a v taký eseistický štýl a pán profesor mi hovorí, Magdo, je to fajn, ale je to takové eseistické, nemá to takovou tu akademickou, tak já jsem všechny přídavná jména dala pryč.
5: A tím se z eseje stává akademický
6: Akademický text.
5: Fakt? Stačí

0: To jsem nevěděl, že stačí odstranit adjektiva a stanete se doktorem. Co vás to napadlo dělat si doktora?
1: Já jsem vždycky... Já jsem původem chcela študovat matematiku, lebo my máme v rodině velký talent pre matematiku. Aj moja najstaršia vnúčka ho má, zdedila ho. Aj moja sestra mala velký talent matematický. A môj otec povedal, vtedy som točila Markétu Lazarovú, a môj otec, ja som ho počula v telefóne, ja som bola niekde na Šumave v Sušici, či kde. Tak to dneska nepoznajú ľudia, lebo však majú hneď všetko v telefóne, ale musela som čakať 3 hodiny a tam som počula môjho otca, že musím ťa prihlásiť na vysokú školu. A ja som povedala, ja chcem tú matematiku, otecko, prosím. A on hovorí, ale ty si blondínka.
0: To už by dnes taky nesměl říct možná.
1: Ale vtedy sa to ešte dalo, ale bolo tam strašne veľa matematiky, takže ja mám skúšky z celej vysokej matematiky.
0: Já bych řekl, paní Vašáriová, že problematika vašich vlasů vás vlastně provází, tedy jak jsem teď pochopil, už od studentských let přes potom různé filmové role.
1: Ano, ano, ano, ano. Dĺžka mojich vlasov, 1,5 m, bola vždy zásadným, zásadnou vecou, ktorá rozhodovala o mojom osude.
0: A pak přišli ti dva na tom náměstí a jenom tak nevěřícně říkali, ustřihla si vlasy.
1: A tím to je postřižen?
0: Já tam nehrál.
1: Já jsem viděla som ich, lebo já nevím. Ja sa nedívam na seba, no čo som masochista, nie. Takže ja sa na seba nedívam, takže ja to až tak celkom nepoznám všetko.
0: Tak tam sú rôzne scény v tých postriženách, když tedy chcete, abychom vám ten film priblížili.
1: Ja si nieco pamatuju, to ako jo.
0: Ja už taky nieco pamatuju, ale ta scéna, dobře, já se vás na to zeptám a pak přejdeme k vážnějším věcem, i když tohle je vážné. Když jste vypila to pivo, jak se říká na ex, no. Tedy v tom obraze to tak bylo, v tom záběru, fakt to bylo na ex, anebo to bylo střihem?
1: No, oni mě... No, já budu přecházet ze slovenčiny do češtiny, protože když na mě mluvíte česky, tak je pro mě těžké prostě odpovídat slovensky. A když se jedná o český film ještě k tomu. A české pivo ještě. Mm-hmm. Oni mě naučili, že nesmíte polikat. Jo? Musíte prostě otevřít hrdlo a vlít to do sebe.
0: No. A co jste udělala?
1: No, udělala jsem to dvakrát, jednou dopoledne a jednou odpoledne. To jinak nejde. A jelikož v podstatě já nepiju a už vůbec ne pivo, já se omlouvám. Prostě já vím, že jsem symbolem piva, ale já, pokud mě někdo nedonutí, tak já vlastně to pivo nevypiju. Takže, ale když mi zaplatíte, tak jo, samozřejmě.
0: To je velmi diplomatické říct si, pojď, já s vámi půjdu na pivo, když mi ho zaplatíte. No a pak jste řekla tu kouzelnou větu s tím něžným trochu slovenským přízvukem. Pamatujete si ji?
1: Ne.
0: Já to řeknu česky, je dobré, ale mělo by se vychladit.
1: Aha.
0: Řekněte to.
1: Je dobré, ale mělo by se vychladit.
0: Je! Yeah. Magda Vášáriová je naším hostem.
2: Host Radiožurnálu.

0: 1 hodina 30 minut. Krátké zprávy a Martin Matějka.
1: V centru Zlína od čtvrtečního rána hoří výšková budova v někdejším baťovském továrním areálu. Nikdo nebyl zraněn. Materiální škody ale budou vysoké. Byly tam sklady i kanceláře. O zboží přišla obuvnická firma Vasky. V hořící budově měla sklady i společnost Alpine Pro. Výrobce sportovního oblečení tam měl uskladněné zboží v hodnotě přesahující 500 000 000 korun. V budově bylo i depo zásilkovny. Počet obětí dvojce zemětřesení ve Venezuele stoupl skoro na 3900. To tamní vláda. Venezuelské úřady neuvádí počet pohřešovaných. OSN ale odhaduje, že jich může být až 50 tisíc. Ničivé otřesy zasáhly Venezuelu na konci června. V zemi pomáhali taky záchranáři z několika zemí, včetně českého USAR týmu. Vláda podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO plní své programové prohlášení. Babiš to řekl po celodenních schůzkách s jednotlivými ministry. S těmi jednal o plnění vládních slibů za půl rok vládnutí. Premiér ocenil, jak vláda podle něj zvládla inflaci nebo vysoké ceny energií a pohonných hmot. Opozice vládu kritizovala třeba kvůli nízkým výdajům na obranu nebo zásahům do fungování státní správy. A Česká obchodní inspekce kontroluje bary, restaurace nebo i venkovní občerstvení i na letošním mezinárodním filmovém festivalu. Z celkem 48 kontrol bylo jen nesrovnalosti ve 20 případech. Jednalo se hlavně o nedolití alkoholických nápojů i nedodržení hmotnosti pokrmů. Časté prohřešky se týkaly i podávání alkoholu mladistvím. Sport. Francie je prvním semifinalistou fotbalového mistrovství světa. Díky brankám Mbappého a Dembelého porazila Maroko 2-0 a o postup do finále zabojuje proti vítězi dnešního utkání mezi Španělskem a Belgií. Mbappé se zároveň dotáhl v počtu gólů na letošním šampionátu na nejlepšího střelce Lionela Messiho. Francouzi Argentinec dali zatím na turnaji 8 branek.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 za Prahu a překážka na D8 za Kralupy. Na dálnici D1 opatrně na výjezdu z Prahy směrem na Brno. Ukřížení s Pražským okruhem na 10. kilometru stojí kamion. Na místě má servis, zabraný je jeden jízdní pruh a pohybují se tam lidé tak opatrně. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy zvyšte pozornost za odbočkou do Kralup nad Vltavou. Na kilometru 8,5 pojedete kolem porouchaného vozidla. Na D48 z Bělotína do Frýdku místku podobná překážka u Nového Jičína. Na silnici za odbočkou na Opavu zastavilo osobní auto kvůli poruše. A v Praze připomínáme noční uzavírku v tunelu Blanka. Kvůli údržbě je obousměrně mimo provoz úsek mezi Břevnovem a Letnou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď v noci se ochlazuje na 12 až 7 stupňů. Přes den čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě území až oblačno. Nejvyšší páteční teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě naměří 21 až 24 a na horách bude většinou kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A pokračuje repríza čtvrtečního hosta Radiožurnálu s Janem Pokorným.
4: Když jsem před zprávami říkal, že našeho hosta Magdu Vášáriovou asi zajímá to, co se děje teď doma i ve světě, tak jsem si to troufnul říct proto, že jsem vás před 10. hodinou pozoroval, jak si tady povídáte s lidmi, kteří si vás přišli poslechnout a podívat se na vás. Ale když jsme vysílali rozhovor s naším kolegou o situaci v Iránu, tak vy jste přerušila tu konverzaci a se zájmem jste poslouchala.
5: Jistě. No tak já se zabývám profesionálně v zahraniční politikou 36 let, takže a pořád jsem v tom a to už je, toho se nezbavíte.
4: Takže byste třeba teď, nebo dnes už ne, ale včera a převčírem raději byla v Ankaře na summitu NATO, než tady ve Varech?
5: To ne, to už nemusím.
4: Ne?
5: Ne, to nemusím, protože to už je předjednáno, to je všechno připraveno. To připravili diplomaté už dopředu. Oni tam jenom přijdou.
4: Při těch dlouhohodinových, kdy se nemohou ani...
5: Někdy zůstane jeden nebo dva problémy, které oni musí vyřešit, ale určitě to neřeší přímo tam.
4: Takže potom, když je to za zavřenými dveřmi, za kulisami, kdy tam jsou ti státníci, tak to už jenom si řeknou, tak to bude takhle. A fakt se baví, jak říkal Andrej Babiš o tom fotbale.
5: V nejlepším případě to takhle vypadá, protože na to jsou ty diplomaté. Na to jsme my diplomaté, kteří to všechno připravili. I když samozřejmě zůstávají některé věci a pak to najednou prostě zničí celé to jednání mezi těmi lídry a tak dále, tak na to je potřeba dávat pozor. Ale jinak to připraví samozřejmě diplomaté na pokyny politiků samozřejmě.
4: Co vás bavilo víc, být diplomatkou nebo političkou?
5: Jsem ráda, že to rozlišujete, protože diplomaté jsou úředníci, že jo. Takže...
4: Měla by to být služba státu.
5: No, je to služba státu.
4: No, ale ten politik taky.
5: Dobře, ale on musí mít demokratickém státu, musí mít demokratickou legitimitu, to znamená, politik musí přejít volbama. A bez toho prostě nemá vůbec žádnou moc a sílu a diplomat je jmenován, takže... Ale být jako velvyslankyní Václava Havla bylo příjemné. Protože víte, tam já jsem měla tady tu auru v 90. jo? Václav Havel, takže to bylo příjemné. No, někdy taky nepříjemné, ale většinou příjemné. A Václav byl, Vašek teda byl, my jsme si tykali, byl strašně veselý člověk, nikdy nezapomenu. V 91. roce ještě byl prezidentem Kurt Waldheim v Rakousku, který byl vlastně lhal o své účasti za druhé světové války, takže byl tak ostrakizován, nikdo k němu nechodil a tak dále a tak dále. A chtěl strašně po mně, pronásledoval mě, že si podá ruku s Václavem Havlem, protože měl pocit, že když mu Václav Havel podá ruku, tak to z něj spadne. Takovej ten pocit, že teda lhal. Pak byl krásný koncert na Salzburských festivalu, velmi slavné. A přijel Česká filharmonie s Václavem Neumannem na čele. A bylo takové, jako, že česká kultura se vrací vlastně do světové kultury a tak dále. Ale bylo potřeba prostě zařídit, aby se Havel nesetkal s Waldheimem a tak dále. Takže kníže pán a já jsme byli takovými jako tou hrází. Takže já jsem seděla mezi Havlem a prezidentem, aby si nemohli jaksi povídat. A zase seděl tam ještě německý prezident a tak dále. Ale to bylo hrozné. Všichni se na nás prostě všichni to chtěli, že dají si tu ruku nebo nedají si tu ruku a porazili nás. Kníže padl na mě, já jsem padla na zem. Prostě to bylo úžasné. Ale pak jsme odjeli a Váček nechal zastavit u prvního stromu velkého a rychle se převlíkl do džínu. A jak nás provázeli ty motorkáři a byly tam moje malé děti taky a oni vyváděli ty tři, teda mé dvě děti a Havel v tom autě s těmi motorkáři a tak dále. Na to nikdy nezapomenu a moje děti si to strašně pamatují. To bylo tak veselé.
4: Já si pamatuju zase
5: tu... On byl jako malé dítě v tom momentě.
4: Já si pamatuju zase tu otázku, jestli vás bavila víc diplomacie nebo politika, takže jsem si vyslechl diplomatickou odpověď, ale byla nesmírně zajímavá a děkuju za to.

0: Povídáme si se socioložkou, diplomatkou, političkou, matkou, babičkou, doktorkou, herečkou, Magdou Vášáriovou. Zdánlivě nepatřičná otázka pro festivalový rozhovor, ale jaké dědictví si neseme z rozpadu Rakouska-Uherska?
1: Ach jo, nějak zapomínáme. Zapomínáme, že naši předci neměli nikdy pocit, že jsou malí. Mm-hmm. Že jsou součástí něčeho malého. V Habsburská říše, myslím, že 400 let trvala, že jo? Tak to byla prostě obrovská říše v 400 let. Uherské království 880 let nebo 900 let. A teď najednou se to prostě rozpadlo a my jsme si nevzali od Palackého z Kroměříže, teda v polovině 19. století, jak nás varoval, že jo, no tak jako můžeme to zrušit, samozřejmě to se dá, ale podívejte se na západ a podívejte se na východ. A tohle jsme si ve 20. století užili. Že jo. Takže když si počítáte, že když jsme byli skutečně svobodní, tak je to pár desítek let a to jsou tyhle ty 36 let od roku 89 v tom. My jsme prostě, my jsme se najednou objevili jako nové národy, jako kdyby nové národy, že jo. Ale například, když jsem přišla do Rakouska v roce březnu 90, já už jsem tam byla, i když jsem prosila Václava Havla, aby mě tam ještě nepouštěl, že se ještě potřebuji připravit, ale už mě prostě nemilosrdně vyslal. A oni zapomněli, že Slováci existují za těch 40 let. Takže on vymyslel vlastně tu bratislavskou iniciativu, teda to, co je dneska Vyšehradská čtyřka. A já jsem se u toho zúčastňovala, protože to se mnou několikrát konzultoval. Měl dva cíle, které se týkají vlastně toho, těch čtyřech národů tady důležitých. A říkal, my jsme nikdy neměli možnost ve svobodné, prostě takové atmosféře, suverénní, sami ze sebe, odpovídáme za sebe, že bychom spolu mluvili a naučili se spolupracovat, abychom všechny ty mýty, které máme mezi sebou a předsudky a tyhle věci, abychom to prostě vyřešili. A po druhé, abych se těch přes 60 milionů lidí stalo vlastně dalším motorem evropské integrace a vůbec evropské spolupráce. A když umíral, já jsem byla na tom posledním setkání s ním v DOXu. A objali jsme se, on už byl taková sušinka malá. Vždycky byl takový, jako já jsem taková, jako valkýra, že jo. Prsa takový. A takže vždycky, když jsem ho objala, tak jsem měla pocit, že tam něco chybí, jo. Úzká ramínka, takhle, intelektuál. Tak jsem říkala, tak tohle se nám nepovedlo, Vašku. A on říká, tohle se nám nepovedlo. Nejsme schopni spolupracovat. Nejsme schopni spolupracovat. Všimněte si, za těch 630 let jsme se nedohodli na to, že budeme obranně spolupracovat. Ne, každý zvlášť. V energetice, že začneme. Vy jste dali panu Babišovi Unipetrol, což teda, ale já jsem vyhrála na panu premiérovi Zemanovi, jsem vyhrála 5 litrů whisky tehdy.
0: To jste jsme se vsadili.
1: Vsadili jsme se, ano. Já jsem měla pravdu. Takže to už jsem byla ve Varšavě, pak jsme to 3 roky ve Varšavě pili. těch pět litrů whisky.
0: Kolik vás na to bylo?
1: Asi 15. takže nejsme schopni. Nejsme schopni. A jak jsem napsala ve své poslední knížce, teda rozhovoru s panem Šabatou, prostě vy Češi jste se prostě jste řekli, že budete tady chovat. Každý pátek odjedete ze měst a budete mít svoje políčka s mrkví a pak si uděláte ohýnek a pak se předstíráte, že jste v Texasu. Ne, tohle, tomuhle my nerozumíme.
0: Paní Vašárová, vy jste na sociálních sítích? Jste na sociálních sítích?
1: No, ale já mám takovou jako stěnu, jsou tam jenom moji přátelé.
0: Buďte ráda.

0: Posloucháte Radiožurnál, ještě chvíli si budeme povídat s naším milým hostem Magdou Vášáriovou tady v Karlových Varech na festivalu, která sama vzpomněla knížky, která vyšla loni na podzim. Je to rozhovor, který s Magdou Vášáriovou vedl novinář, mediální manažer, náš bývalý rozhlasový kolega z Českého rozhlasu Plus Petr Šabata. A ta knížka má zneklidňující název Než zmizím. To byl jeho nápad nebo váš?
1: No ne, no můj, samozřejmě, ale on se zděsil.
0: Šabata se zděsil.
1: Šabata se zděsil, jo. Ale no, přece já jsem stará paní, no. Já jsem, jak tak koukám, určitě jsem tady nejstarší. Takže já jsem dneska tady, zítra tady nebudu, takže než zmizím, jsem chtěla říct, co si já, no nemusí každý se mnou souhlasit, ale co si já myslím o střední Evropě, co si myslím o Polácích, co si myslím o nás, Slovácích, o Maďarech a Čechách a taky Rakousku. Já jsem chtěla, protože přece jenom, no víte, diplomaté bývají nejlépe informovaní lidé vůbec. Ne ty politici, jo. Oni mají ještě spousty jiných věcí, o které se musí starat, ale ty diplomaté jsou absolutně nejlépe informovaní. Takže chtěla jsem vlastně říct, co si já o tom myslím. A chtěla jsem taky říct, co si myslím o Češích a Moravácích. Protože vy jste nejvzdělanější národ ve střední Evropě, jste nejbohatší národ ve střední Evropě, vždycky jste byli. Vždycky jste byli výspou vlastně všech inovací v monarchii, že jo? A mě to prostě nejsem ráda, že se tak jako izolujete a říkáte si, a my si tady budeme žít hezky a nás nezajímají ani Rakušané, ani Slováci a vůbec ne Poláci, ať si všichni dělají pro sebe. To mě mrzí, protože my si neuvědomujeme, že střední Evropa je nebezpečná část Evropy. Velmi nebezpečná. My jsme nebezpeční lidé. My máme pocit, že jsme bílé holoubky, že my jsme vždycky jenom obětí byli těch... Ne, ne, ne. Jak napsal ve svém textu můj muž, který už tady není, Milan Lasica, my jsme bílé holoubky, spočítajte si ty kotrby, které jsme rozbili. Víte, co je to kotrba?
2: Ne.
1: No, nevíc. Jak mám s vámi mluvit? No.
0: Tak mi to přeložte, kotrba.
1: Kotrba je hlava, prostě. Koko hlav jsme rozbili, ale kotrba je prostě také negativné slovo pro ty hloupé kotrby. No. Takže palice, ano. Ano, ano, ano, máte správný překlad.
0: Což na významu té věty neubírá, že člověk neví úplně na první dobrou, že kotrba je hlava. Ale
1: palice.
0: Váš muž byl moudrý a na rozdíl od vás chodil do kina a pouštěl si filmy?
1: Ano, ano, on na rozdíl od mě byl kinomanom. On, keď mal chvíli čas, tak keď som nevěděla, kde je, věděla jsem, že je sedí v kině. Tak mnohé lidé by si povedali, že je za nějakou modelkou, ale nie, on seděl v kině, no.
0: Vidíte, a vy jste neseděla v kině, radši jste četla knížky a pak přijedete na 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu do Karlových Varů a dostanete cenu prezidenta filmového festivalu.
1: Tak jo, jako... No. ale je to příjemný pocit, tak to na konci mého života, že vlastně já jsem 26 rokov hrála. Hej? Od mojich 15 rokov. A 36 rokov nehrám. Ale všetci si ma pamätáte z nejakých filmov. Nie je to príjemné? To je príjemné.
0: Je. Magda Vášáriová byla hostem Radiožurnálu. Přejeme pevné zdraví a mějte se krásně. Naschledanou.
1: Ďakujem.

0: Vaším parťákem během čtvrteční páteční noci je vysílání nočního radiožurnálu. Díky, že s námi začínáte nový den, pátek 10. července. Máme pro vás zprávy zelenou vlnu a potom taky soutěž. 2 hodiny v noci. U mikrofonu Martin Matějka.
1: Vláda podle premiéra Babiše z hnutí ANO plní svůj program. Americký soud nařídil vyplatit odškodné novinářce, kterou podle poroty prezident Trump sexuálně napadl. Wimbledonskou dvouhru žen vyhraje česká tenistka, do finále postoupili Muchová a Nosková. A dnešek bude slunečný, místy až oblačný, teploty až 29 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Vláda podle premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše plní své sliby, řekl to po celodenních schůzkách s jednotlivými ministry. Jednal s nimi o plnění vládního programu za půl rok vládnutí. Podle premiéra zvládl kabinet inflaci nebo vysoké ceny energií a pohonných hmot. Opozice hodnotí první půl rok Babišovy vlády naopak kriticky a kabinetu vytýká chaos, neplnění předvolebních slibů i zásahy do fungování státu. Podle místopředsedy poslanců KDU ČSL Benjamina Činčily vláda nedělá politiku pro lidi tak, jak slibovala.
3: Je tady spousta věcí, které se dějou tak jako za mlhou, že se řeší prostě, kdo kam pojede na výjezd do zahraničí, ale neřeší se to, že se rozvolňují rozpočtová pravidla, neřeší se to, že se tady zbytečně útočí na veřejnoprávní média a vlastně i třeba na ústavní soud nebo na Českou národní banku. Tohle jsou věci, které jsou podle mě vizitka prvního půl roku vlády Andreje Babiše.
1: Spor amerického prezidenta Donalda Trumpa s Jean Carrollovou je u konce. Soud New Yorku nařídil novinářce vyplatit odškodné ve výši $5 milionů a úroky za to, že ji Trump v 90. letech sexuálně napadl. Peníze přijdou na účet advokátů Carrollové.
4: New Yorkský soud před 3 lety uznal amerického prezidenta Trumpa vinným ze sexuálního obtěžování Jean Carrollové v převlékací kabině obchodního domu Bergdorf Goodman v roce 1996 a z pomluvy poškozené, když v roce 2022 její obvinění odmítl. Novinářce přisoudilo odškodné ve výši $5 milionů. Donald Trump se odvolal, ale nejvyšší soud Spojených států před měsícem verdikt potvrdil. Po prvoinstančním rozsudku musel žalovaný složit dlužné peníze do soudní úschovy. Newyorský soudce teď nařídil exekuci rozhodnutí, tedy výplatu $5 milionů plus 800